uvolni se, spolehni na něho. On je svrchovaný pán, neboť podle svědectví 24. žalmu Hospodinova je země se vším, co je na ní. Přijímáš-li něco s díkem Bohu, proč by ses měl bát, že děláš něco zakázaného? Proto i když jsi slabý ve víře, neboj se jíst nic z toho, co se prodává v tržnici, a na nic se přitom nevyptávej. I kdyby to maso mělo něco společného s modlářskými obětmi, nic to neznamená, protože modla nic není. Na podstatě masa žádný kult nic nezmění. Bůh stvořil i toto maso a patří mu za ně dík. Pokud nejde o účast na kultické pohanské hostině, platí totéž, si-li pozván do domu nevěřícího člověka a si tam pohoštěn. Na nic se přitom nevyptávej. Židé totiž nesměli nakupovat v pohanské tržnici a nesměli ani jíst u pohanů, protože neměli jistotu, že zvíře bylo zabito rituálním způsobem a náležitě odkrveno, a museli se tedy i při návštěvě vyptávat na předložené potraviny, na jejich původ i úpravu. Ale Pavel vlastně říká, vy nejste jako Židé, proto se nemusíte bát, že maso obětované modlám vám uškodí. Ovšem mohlo by se stát, že vás někdo i bez vyptávání sám upozorní, že jde o maso obětní. A pak bude zřejmě velice pečlivě sledovat, jak na to vy jako křesťané budete reagovat. Kdybyste v takovém případě předložené maso jedli, prokázali byste v očích pohanů, že vám jde o dobré jídlo víc než o Krista. No tím byste vydali špatné svědectví. Lidé, kteří nevědí, co je svoboda ve víře, by si mysleli, že jednáte proti svému svědomí. Jak byste jim pak mohli sloužit k víře? A o tuto službu přece především jde. V takovém případě se otázka jídla rázem stane otázkou vztahu k bližnímu. A vaše svoboda by mohla být souzena cizím svědomím. Dojde-li k takové situaci, pak je třeba, abyste se své svobody vzdali pro lásku k bližnímu. Zřeknete-li se s ohledem na druhého člověka své svobody v Kristu, nedáváte mu příležitost ani právo, aby vás tupil za to, že děláte něco, nad čím by se mohl pohoršit. Vzdáváte-li se své svobody z lásky, nejde přece o to, aby vás druzí lidé dirigovali, co jako křesťané smíte či nesmíte dělat. K vašemu jednání vás přece vedla láska. Ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží. Nebuďte kamenem úrazu ani Židům, ani Řekům, ani církvi Boží. Já se také snažím všem vyjít vstříc. Nehledám svůj vlastní prospěch, nýbrž prospěch mnohých, aby byli spaseni. Posledním a rozhodujícím kritériem pro jednání křesťana je tedy Boží sláva. Posledním a hlavním důvodem jakéhokoliv našeho postoje má být ohled na Boží slávu. A platí to samozřejmě především ve sboru, kde je Bohu prokazována čest, právě tím, že máme ohled na slabého bratra, kterého Bůh učinil naším bratrem, bez ohledu na naše mínění o něm. Mít ohled na Boží slávu tedy znamená vidět ve svém slabém bratru bratra přes jeho slabost. A uvádí-li Pavel jako příklad pojídání nebo nákup masa, pak ohled na Boží slávu se musí projevit ve vztahu ke všem věcem tohoto světa. Je třeba ho zachovat i při pozvání v pohanském domě, kde je jinak možno bez úzkostlivého vyptávání a zkoumání,
znát ve víře Boha jako svého svrchovaného pána, jemuž v Kristu patří celá země i její plnost. Platí to vždycky tam, kde křesťan vydává před pohanem jednoznačné svědectví o svém pánu, když mu dokazuje, že z lásky k němu se vzdává třeba i svého požitku, na který by jinak měl při své svobodě v Kristu plné právo. A platí to i v zásadě, že se křesťan nebude podílet na pohanských obětních hostinách a nestane se tak kamenem úrazu pro svědomí slabých, ani nedá příčinu pohanům, aby si mysleli, že snad nemá svědomí, protože dobrý oběd pro něho znamená víc než Kristus. Veliká zásada, kterou nám Pavel na zdánlivě malém příkladu předkládá, se dá vyjádřit i jinak. Máme-li při jakémkoliv postoji a jednání na mysli na prvním místě Boží slávu, jsme svobodní. Naše jednání bude totiž vždycky v souladu s vůlí Boží a Boží vůle směřuje vždycky k absolutnímu cíli všeho života a tím cílem je láska. A tohoto cíle dosahuje pán vždycky rovněž absolutními prostředky, tedy láskou. Je nám velkým svědectvím to, co jistě působilo i na korinské křesťany. Může-li nám zvěstovatel Boží pravdy říci s čistým svědomím, jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova. Tato výzva není jenom živým příkladem, ale je i napomenutím a současně povzbuzením. Kéž by nám sloužila k opravdovosti, následování a k růstu.

Pane Ježíši Kriste, víme, že máme růst do tvé podoby a děkujeme ti za Ducha Svatého, jenž nám tvé slovo připomíná a chce nás jím do tvé podoby přetvářet. Pomoz naší slabosti i našemu selhávání darem srdce čistého a tobě podrobeného. Amen.

Apoštol Pavel nás vedl k zamyšlení, co je skutečným měřítkem naší svobody, Boží sláva a dobro druhých. Jak jsme slyšeli v závěrečné modlitbě, následování Krista nás vede k lásce a opravdovosti. Výsledkem je skutečná proměna našeho života skrze naši podřízenost Duchu svatému a Božímu slovu. Děkujeme, že jste byli s námi. Naslyšenou za týden u pořadu Studna slova s Jiřím Hurtou, který připravuje Rádio 7.

0: zapomněla, že má křídla.
1: A k čemu, že to vlastně jsou?
0: Zapomněla, kdy se snídá.
1: Že na stole leží toast. Zapomněla, že má tátu.
0: Neví, kde teď s mámou vlastně jsou.
2: Je to tak dávno, co si byli blízko. Někdy je těžký se vzpomenout.

0: Vždycky chtěla jiný jméno, a k čemu, že ho vlastně má? Přece růže pod jiným jménem bude stejně voňavá.
1: Chtěla by si věřit víc a svý strach.

občas jim ale napíše, občas jim něco nazdílí a trochu se lekne.

jsou tu stále s námi. Píše jí skácel před narozeninami.

tak trochu spiety a trochu po legraci. Tu starou zažlouplou aplikaci. Tu starou zažlouplou aplikaci.

asbest, buši, déšť a krev malých dětí. Spálíš si prsty, když chceš rožnou cvíčku. Tatínek nepřijde, duní holé věty. Bůh zkouší člověka a test někdo smyčnul. Proč musí trpět Izrael, proč musí trpět Palestina? Přitom je do ráje, do háje, odevša stejně daleko. Kéž dneska pán Bůh je a kéž je s nima všema. Trestaně vina, kéž ho nezajímá, kéž nemíří na slepo.

0: Někde se tíha vykrátí, ale častěji se sčítá. Odpust, že nemám sílu tvoje tího nést. Šeptám si jména měst do nočního ticha. Měsíce stánul hijab, déšť buší o asbest. Šeptám si jména měst, na paměť nám živím. Mariupol, Bachmut, Rafah, Mosul, Aleppo. Kéž dneska pán Bůh a kéž je milostivý. Trestaně vina, kéž ho nezajímá, kéž nemíří na slepo. Šeptám si jména měst do nočního ticha. Šeptám si jména měst do nočního ticha. Šeptám si jména měst.
1: Jste u nás jako doma. Proglas.

0: Filipe, chlapče zlatá, ty si budeš teď ladit kytaru uprostřed písně? No, to je chytrý.
1: Prolezáme šop.

Je stejnej sklusa, ho budu mít, všude budu hned. Všichni kámoši budou čubrnět, do ticha zazní šokovaný hlas. To snad není možný, Filip přišel včas. Tam

0: Dobrý den, posloucháte Rádio Proglas a začíná pořad, jak se vám líbí, a u toho vás zdraví a vítá Martin Kišperský. Mým dnešním hostem, který tady se mnou sedí ve studiu, je Vašek Kramář. Ahoj, Vašku.
1: Ahoj, já tě moc zdravím a děkuji za pozvání.
0: Potěšení je i na mé straně. Máme tady sebou, já mám před sebou dvě tvoje CD, což mě teda naplňuje radostí, že máme o čem hovořit a že se dozvím to, co nevím. A tak to pojďme pomaličku probrat. Nejdříve si řekneme, jak se jmenují. Jmenují se Pohodová stěna, což trošku zní jako nějaký horolezecký jako čas relaxační. A druhá se jmenuje ta nahrávka The Unix. Mně by se tu líbilo. Říkám to správně?
1: Říkáš to naprosto správně. Já k tomu prvnímu CDčku dodám, že to je projekt vlastně mé staré brněnské kapely, která se jmenuje Offside Story. A ta deska je vlastně jakýmsi shrnutím naší tvorby, která vznikala na přelomu milénia, když já jsem tady studoval právnickou fakultu.
0: Takže vlastně přišla za tebou taková nějaká vnitřní potřeba ty písničky oživit, chápu to, že byly hibernovány a nahrát je znovu a pořádně.
1: Byly čtvrtstoletí hibernovány. Celá ta deska vlastně se skládá z tvorby, která vznikala v letech 99 až 2002 zhruba. A je to vlastně produkt klasické vysokoškolské kapely, kdy jsme se vlastně já, můj spolužák z Brna, také z právnické fakulty Bob Krejčík, seznámili na jednom ze seminářů. Na rozdíl od něj, který se teda tím právem živí, tak mě to právo, já zase ve čtvrtém semestru jsem pochopil, že to úplně nebude moje cesta. Nicméně nějak, já když ty věci začnu, tak se nějak bojím je nedokončit, takže jsem vynaložil to úsilí a dodělal to. A vedle toho Bob přizval ještě svého kamaráda Lukáše Krejčího, který zpíval amatérsky a studoval VUTčko. No a pak jsme našli ještě bubeníka Libora Kapičku, který studoval chemii. Takže jsme měli takový základní vlastně kvartet. Všechny nás bavila muzika, poslouchali jsme v té době takovou tu klasiku od Vltavy přes Buty, začínající ilustratosféru. Jo, já jsem začal trošičku pokukovat i po jazzu a všichni jsme byli nadšený prostě z Chicka Korei nebo takhle. A začali jsme vlastně skládat vlastní písničky s tím, že já jsem psal muziku. A Lukáš Krejčí, případně ještě jeden jeho kamarád ze stavárny, Miloš Tajner, psali texty. A scházeli jsme se u Boba Krejčíka na Lesnické v jeho domě ve sklepě, kde jsme pravidelně dva dny v týdnu zkoušeli. A tu tvorbu jsme nějakým způsobem se snažili uchopit. Samozřejmě nám v té době chyběl příslušný skill. Chyběl nám i čas, protože to studium přece jenom bylo jako trošku náročnější časově. Ale prostě vznikla určitá energie a vznikly ty věci takovým neopakovatelným způsobem, že když jsme vlastně tu kapelu pak rozpustili, protože každý z nás se začal věnovat samozřejmě už po té škole něčemu jinému, tak mě po těch 25 letech prostě pořád mi to v té hlavě vzadu někde leželo, že vlastně ta tvorba nebyla úplně špatná, že to byly zajímavý kousky. No a tak já jsem se rozhodl po čtvrtstoletí, že vlastně ty písně vezmu a pokud možno tak zachovám jak všechny vlastně ty finesy, které tam byly, aranžerský, textový, hudební, a zkusíme to vlastně co nejvíc autenticky natočit v té podobě, v jaký jsme to vlastně zamýšleli tehda. S tím, že vlastně dneska už člověk má na to trošku schopnosti, má samozřejmě něco, se budeme povedat, nějaký ty peníze, že si dovolí prostě lepší studio. Jasný. A tak dál.
0: No prima, tak pojďme si pustit první ukázku z tohoto alba, Pohodová stěna.

0: Bylo to tak, že jsi měl ty skladby na nějakých demonahrávkách nebo z koncertů a musel si studovat. A ty jsi říkal, že jsi to měl pořád v hlavě, ale překvapilo tě to, když jsi to pustil po těch letech něčím?
1: Hele, když ty věci skládám, tak já jsem si je z 95% opravdu pamatoval.
0: Jo,
1: že jsem si to pak zkoušel zahrát a samotného mě překvapilo, jak se mi to vybavovalo. Samozřejmě všechno nebylo úplně stopro. Někde jsem do toho lehoučce hrábnul, třeba jsem něco zkrátil kvůli formě, jasně, protože jako nějaký dlouhý úseky, no bylo prostě moc. Ale překvapilo mě, jak jsem si to vlastně docela dobře všechno pamatoval. A co se týká demonahrávky, my jsme měli jeden koncert v roce 2002 v klubu Desert.
0: Ano, ano.
1: A z toho vlastně vznikla legendární v uvozovkách nahrávka, kde byla vlastně skoro celá ta tvorba nějak zachycena. Takže já, když jsem nevěděl něco, tak jsem si vlastně pustil MP3 z tohohle koncertu, který je nepublikovatelný samozřejmě. A nějakým způsobem jsem to oživil. Ale jak říkám, samotného mě překvapilo, že to ani nebylo moc potřeba.
0: A řekni mi teda, ta sestava, která toho byla tehdy, tak se sešla znova na tom hrávku?
1: Já jsem velmi, vlastně ten základ byl, že jsem chtěl co nejvíc to dostat do té autentické podoby, takže opravdu všichni ti základní čtyři členové na té nahrávce jsou, i když Bob Krejčí, který tam hrál vlastně baskytaru v původní sestavě, tak už se base 15 let nevěnuje, maximálně si zahraje na housle s nějakou cymbálovkou, takže já jsem ho tam nechal aspoň na housle, což je teda inovace, to v původní sestavě nebylo. A ze vzpomínky jsme vlastně, on se tomu sice bránil, já jsem ho donutil, aby natočil dvě věci na baskytaru, teda ty původní. Jinak nám tam potom zahostoval Kuba Šimáně, brněnský vlastně muzikant, to je myslím, že docela známý. A Marek Abraham, který působí momentálně v Plzni, ale toho času byl také v Brně. A teď vlastně myslím působí s... Mně vypadlo teďka to jméno.
0: V pořádku. No, my jsme slyšeli skladbu a prostě mě to, jak jsem to poslouchal, to zní prostě jako kapela, která je v provozu. Až si člověk říká, že je škoda, že takovou kapelu nemůže někde potkat. Je tohle to v plánu třeba, že bys to oživil i koncertně?
1: Trošičku se obávám, že to v plánu není, protože opravdu ta původní sestava, vlastně se z té původní sestavy se hudbou zabývá vlastně jenom Libor Kapička, který bubnuje v různých partách a jinak vlastně všichni ostatní členové se té muzice moc nevěnují. Ještě vlastně jenom doplním, že nám tam kytary nahrál Lukáš Hrabovský, se kterým se znám ještě z jiného projektu, z jiné kapely, Gazdina Roba, a který se vlastně hudbě samozřejmě věnuje doteď a také nám v té době tam vlastně jednu dobu hrál. Jako byl takový právoplatný pátý člen.
0: Když se teda bavíme o tom jako retro, o tom navazování, kdybys srovnal tu dobu, jednak to byla teda doba mladosti, ale kdybys srovnal tu dobu, ve které ta kapela existovala, řekněme, s atmosférou, jaká je dnes a tak, máš pocit, že pro tu tehdejší dobu bylo něco, co bylo typické, že to v té nahrávce slyšíš třeba i v tom, jak ty písničky, jakou měly strukturu nebo jakou měly náladu, jaký měly témata?
1: Já si stále myslím, že tam je trošku cítit taková ozvěna těch devadesátek, ve kterých my jsme jako naše generace vyrůstali, my jsme vlastně stejný ročník.
0: Ano, ano, ano.
1: A já si myslím, že to tam je poznamenání takovou jako určitou svobodou, volností a toho, že si člověk pořád myslel, že je všechno hrozně jednoduchý, jo, a lehce dosažitelný a že to vlastně přijde samo, což jsou takový ty jinožský ideály, který někdy zůstanou, ale ve většině případů se nám rozplynou, že jo, časem. A já si myslím, že tohle tam všechno je, odráží se to i v textech, které jsou občas lehce dadaistické, takové možná i lehce prvoplánové, ale ono to vlastně vůbec nevadí, protože to autenticky dokresluje punc té doby.
0: Pojďme si ještě říct, jak si tu nahrávku dával dohromady. My si pustíme možná druhou píseň a po ní se zanoříme tady do rozboru nahrávání.

0: Vašku, posloucháme tady desku Pohodová stěna, Offside Story Band, návrat písniček, které dlouho čekali někde ve stínu a teď jsou tady na CDčku, které mám před sebou. Jak jsi proto jako zvolil plán pro to nahrávání? Těch věcí je spousta. Dá se prostě sehnat parta lidí, nahrát to naživo, dá se nahrávat samozřejmě po kouskách. Jak jsi to plánoval?
1: To samozřejmě bylo také možné. Prostě vzal bych 4-5 muzikantů a měli bychom to za 2-3 dny natočený. Jak říkám, já jsem to chtěl mít co nejvíc autentický v té podobě, v jaký to vlastně vznikalo. Takže jsme se sešli s Liborem Kapičkou, nebo respektive nejdřív jsem se sešel sám se sebou, dal jsem dokupy nějaký plán, vybral jsem věci, které jsme vlastně napsali. Nakonec tam dostalo asi 90% veškeré tvorby a na tu desku. Pak jsem se sešel s Liborem Kapičkou, s ním jsme udělali ty základní formy, on si oživil vlastně i ty groovy, který tam vlastně původně hrál, něco lehce pozměnil, ale taky třeba ze 3/4 to zůstalo všechno stejný. S ním jsem to samostatně natočil u našeho jednoho kamaráda Radima Velce ve východních Čechách, kde máme oba dva vlastně původní rodiště. Já jsem z Chrudimi, vlastně z Hrzmanova městce. A potom, co vlastně vznikl tenhle ten základ, tak jsme potom začali dotáčet klasicky ty další nástroje a scházeli jsme se třeba u Kuby Šimáněho tady a dotáčeli.
0: No, tady tohoto vrstvení má v sobě jako možnost s tou nahrávkou si opravdu pohrát a zvažovat a zabývat se tímhle způsobem.
1: Samozřejmě, že člověk tím trošičku ztratí punc takového toho, že to vzniká najednou všechno, jo, taková ta flow toho, že tam všechno nahraný živě, tam samozřejmě úplně není. Jo, ono se to dá samozřejmě vykrýt jinýma věcma, a to vlastně nebyla ani snaha od začátku toto tam dostat. Jo, ale spíš ty písničky udělat pořádně a tak, jak vlastně jsme je měli původně v plánu.
0: A když jste teda původně hráli, se k tomu ještě vracím zpátky, tak byli jste teda kapela takhle jako akademická, která pracuje s notama, nebo jste byli kluci, co řekli, hej, něco tam vymysli? Jak to fungovalo tehdy?
1: No, kluci noty někteří znají, někteří ne, o to ale nešlo. Já jsem v podstatě všechno rozepisoval na akordické značky nebo prostě klasický systém a udělali jsme formu a pak jsme vlastně s Lukášem, s tím zpěvákem vytvářeli tu melodii, a kterou jsem mu já přinesl nějak předpřipravenou a on si případně ještě lehce dotvořil, kde bylo potřeba. No a tím vlastně ten základ té písně byl hotový. Bob si tam domyslel basovou figuru většinou nějakou a už to vlastně ten základ byl postavený.
0: No a když tady mám nahrávku před sebou na CDčku, což znamená, že kdokoliv teďka, když se rozhodne, tak ti může napsat a tu nahrávku od tebe tak to získat, tak plánuješ nějaké další věci s ní? To znamená, buď to teda jako koncert, na kterém to přehraješ, nebo dokonce jsem viděl, že třeba někdo dělá jenom poslechový pořad, jo, což je zajímavý, jo, komentovaná poslechovka, a nebo třeba nějaké videoklipy, co z toho je v plánu?
1: Hezký, že jsi zmínil tu poslechovku, protože to jsme se právě teď nedávno s Liborem Kapičkou bavili, že bychom vlastně tohle někdy v létě uspořádali pro naše známé, co ještě pamatují vlastně tu původní sestavu, kdy ještě jsme jako aktivně hráli. Takže tohle je ve hře. Čili poslechový komentovaný večer, prostě udělat si takový večírek. přemýšlím i o natočení nějakého videoklipu. To je pravda. Ale jak už jsme se o tom, Martina, tady bavili ještě před začátkem vysílání, tahle ta deska je vlastně to, že vzniklo, je moje iniciativa díky nějaké asi krizi středního věku.
0: Kdy... A přináší to úlevu? Jako v
1: té přináší to úlevu.
0: Ano.
1: Jo? Protože, jak říkám, ty věci sedí někde v té hlavě v tom otevřeném šuplíku a teď konečně ten šuplík je nějakým způsobem zpracovaný a můžu ho takhle zavřít. A je vlastně o tom můžu se věnovat dalším věcem, protože ano, mě to tam brzdí, je tam kolona prostě dalších věcí.
0: Ano, chápu, to úplně chápu.
1: Jo, takže takhle, jak říkám, poslechovka, případně nějaký videoklip a samozřejmě budu rád, když se to trošku dostane k lidem, pochopitelně. Protože si myslím, že ty písničky za to stojí.
0: No Je teda aspoň možnost, co se týče jako živé prezentace, když hraješ s jinými projekty, nebo když třeba hraješ sám, což nevím, jestli vlastně děláš, tak třeba, že něco z toho jako dáváš do toho programu, říkáš, teďka zahraju písničku z projektu, která k tomu můžete koupit tady na tom CDčku.
1: Rozumím. Teoreticky by to možný bylo, zatím se to ještě tak nestalo, ale zvažuju, že bych některou tu věc zařadil i do jiných projektů. Já mám vlastně kapelu Bluzonety, kde zhudebňuju básníky, to je takový aktivnější projekt. A potom jsem rozjel vlastně v rámci své krize středního věku podobný projekt ještě se svou středoškolskou gympláckou kapelou, kde jsme taky měli tvorbu.
0: Bylo jako předchozí tomu.
1: Ano, a to je ta skupina Unix a vlastně album Mě by se tu líbilo. Což vlastně, tomu... vlastně časově předchází asi o 5 let. Jakoby.
0: Já mám pocit, že jsme vlastně trošku jako Beatles antologie tady. Ale tak dobře, tak my tím pádem budeme proti proudu času, jak se říká. Ještě, já si nemůžu pomoct, ale ta krize středního věku, čím se to ještě projevuje? Jako si chlapi kupují ty sportáky a tak, tak kupují si třeba další a další klávesy, nebo jak to
1: děláš? Ale klávesy si nekupuju, ale spíš se snažím dotahovat starý projekty, které třeba nejsou hotový, nebo neměl jsem je, jsou rozdělaný a chci si udělat v téhle svý osobní rovině prostě pořádek. Co jsem zjistil, že jak člověk prostě se přechyluje přes tu 40 a jde k té 50, tak já tu potřebu cítím, že potřeba mít ty věci srovnaný. Takhle se to projevuje u mě a jako, je to asi lepší, než si kupovat Porsche. No.
0: Je to levnější.
1: Je to levnější, když člověk na to cenom. Porsche má, tak to asi taky není špatný.
0: No, když těch návyk je hodně, tak už vlastně se to možná nějakému ojetějšímu vozu třeba pak začne že ta investice.
1: To trochu je ono. To je pravda.
0: Dáme si ještě jednu píseň z Pohodové stěny a pak překročíme tady k projektu The Unix.

0: Povídám si na rádiu Proglas, ve kterém posloucháte pořad, jak se vám líbí, s Vaškem Kramářem. A máme tady před sebou další CD, které se jmenuje The Unix. Mně by se to líbilo. A už jsme tady zmínili, že to je hudba, která svým vznikem předcházela Pohodové stěně, která právě dozněla. Pojďme si představit tento projekt.
1: Tak tento projekt vznikl s mou středoškolskou gympláckou kapelou. Jejím zakladateli jsem byl já a zpěvák a textař Honza Rydl. My jsme absolventi Chrudimského gymnázia Josefa Resla a tam jsme se vlastně dali dokupy a od 95. roku až do maturity jsme vlastně plodili nějakou ranou tvorbu s tím, že já jsem psal povětšinou muziku a Honza Rydl psal původní anglické texty. No a podobným způsobem, jak ta Pohodová stěna, tak jsem přemýšlel, jestli by se vlastně se k tomu nedalo vrátit a nedal by se ten projekt nebo i kapela oživit. A zase jsem, prošel jsem si ty písničky a říkal jsem si, ale jako ono by to vlastně šlo.
0: Ano.
1: A tak jsme se sešli s Honzou, udělali jsme si pár tvůrčích večerů s tím, že jsme se dohodli ale na jedné věci, že prostě většina těch textů se musí předělat. Protože prostě ty původní texty už trošičku nekorespondovaly s naším pohledem na svět jako třicátníků a byly zkrátka někdy až moc jednoduchý, typu Láska páska ještě v angličtině.
0: To mě zajímalo, jako, o co tam šlo v těch textech, těch 15.
1: O první milostná zklamání, o...
0: Že teďka řešíš poslední milostná zklamání.
1: No, nejseš úplně daleko, opravdu. Přece jenom ten jazyk a taková ta forma, tam jsme se rozhodli, že prostě, a na tom panovala mezi námi docela shoda, že to upravíme. V hudbě se za stolik měnit nemuselo. Já jsem teda něco pozměnil, protože tam některé ty momenty si zasloužily nějaký upgrade. A pokusil jsem se dát dokupy opět co nejvíc tu původní kapelu, která vlastně my jsme tehdy hráli. Měli jsme několik koncertů na té střední škole, tak jak to bývá.
0: Ano.
1: A povedlo se mě k tomu projektu přemluvit našeho původního bubeníka, což je Martin Novák z Druhý trávy.
0: Je? Yeah.
1: Který vlastně studoval na Chrudimském gymnáziu, byl o 3 roky níž než my a už nám tam tehda v těch 90. vlastně bubnoval. A byl jsem hrozně rád, že si našel svým teda opravdu hodně nabitým programu 2 dny, kdy jsme šli na Svárov k Lukáši Martinkovi a on to tam za 2 dny prostě nahrál všechno. Asi za den a půl, což všech 13 věcí, což jako... ale úplně bez zkoušky a já jsem jenom přines noty. Vždycky jsme si stručně řekli, co kde je potřeba. Na basu jsem pozval teda hostujícího Rastě Uhlíka, protože tam jsem neměl už moc kde brát z té původní sestavy. A oni navíc s Martinem se znají, jsou kolegové a jsou na sebe zvyklí, takže to vzniklo vlastně úplně samozřejmě v téhletý základní sestavě. Já si pak tam sám dotočil v klidu klávesy. No a na kytaru jsme oslovili vlastně původního hostujícího kytaristu Mílu Sládka, který má ve východních Čechách docela známé studio Benas na Seči. A on je výborný kytarista, všem žánrově jde trošku někam jinam. Nicméně do rockových věcí se to perfektně hodilo. A na zbytek věcí

0: tam vlastně obohatil klarinetem a saxofonem.
1: Koukám, že tady máš ještě, to je zajímavý, jsem asi nikdy neviděl sekci VIP z hostů na, ale než si to řekneme, tak si pustíme první ukázku z disky The Unix.

0: bylo.
1: Já tady v rámci výčtu účinkujících na této nahrávce vidím sekci VIPs, což je zvláštní. To je jako... To musíš trošku přiblížit.
2: To vzniklo jako takový lehký fórek, že tam jsou domácí, sekce hosté a pak VIP, kde nám třeba prostě zahostoval v jedné písni Zdeněk Vřešťál. Mm-hmm. A tak jsme ho opravdu se rozhodli, že ho dáme do sekce VIP, protože on je opravdu jako VIP host.
1: Ano, ano.
2: Dále tam jednu píseň zaspívala moje kamarádka Tereza Jurová. Takový gosplík to je, ona má až takový joplinovský nakřáplý hlas a já jsem tu jednu píseň, která se jmenuje Few Steps to Heaven a shodou okolností zůstala i s původním anglickým textem, celkem v nezměněné podobě, tak vlastně já jsem tu píseň věnoval Heleně Zeťové, se kterou jsem vlastně hrál v tom projektu a jejíž odchod... je velká škoda pro celou tu zemskou scénu, protože ten její hlas byl opravdu v našich končinách unikátní. A ta Tereza Jurová ji aspoň v něčem z mého pohledu jako může připomenout.
1: Mm-hmm. No, tahle ta nahrávka, počítám teda, že jako se týče živé šance ji slyšet, má podobný osud jako ta předchozí.
2: Nemá.
1: Ne, je to jinak? Tak
2: jsem tady se mi povedlo sestavit živou kapelu, se kterou už máme dva krty. Téhle desky, jednak v Chrudimě a jednak v Praze, v Balbínce. A plánujeme s tím, pokud to půjde, tak

0: fungovat i dál, kdy vlastně Honza Riedl jako zpěvák, tak on se vlastně hudbou zabývá vlastně kontinuálně v různých bluesových projektech a tak dál. A takže my jako ta základní dvojka fungujeme a k tomu jsem vlastně dohledal další muzikanty ze svého vlastně chrudimsko-pardubického okolí v tomhle případě. A na bicí nám vlastně teď aktuálně hraje Petr Mory a Ondřej Štýbr na basovou kytaru a Míla Sládek, u něj jsem velmi rád, že vlastně na to kývnul při jeho vytížení v svém studiu, nám hraje vlastně na tu kytaru. A dokázal absorbovat všechny party, všechny kytarové party, i ty v žánrech, které nejsou úplně jeho komfortní zóna, což jako já mu teda jako smekám před ním, že to vlastně tímhle způsobem se s tím takhle krásně jako popral.
1: No tak to je krásné. No tak my jsme tady stihli probrat dvě CD, které je možné si kdykoliv opatřit od tebe, ale to druhé taky je možné slyšet naživo. A ty, ještě si řekneme něco
0: předtím. Já to prostě musím doplnit.
1: Ano, ano.
0: Protože Marek Abraham hraje samozřejmě s Bárou Polákovou. Konečně jsem si vzpomněl.
1: A, výborně. Takže máme i tady happy end ve formě obnovení paměti. Vašku, díky za návštěvu. Bylo to moc fajn a já ti přeju, ať se ti daří, ať máš stále takhle hezký způsob, jak překonávat osobní krize a prostě držím palce a tě máš hezky. Díky.
0: Děkuju moc, Martine, za pozvání a i za to, že jsi nám na Pohodové stěně zahostoval. Všemu jsme se nedostali a nezmínili jsme to, ale já jsem si jistý, že tu píseň si pustíme.
1: Já jsem tím potěšen. Děkuju. Tak jo, děkujeme a loučíme se i s posluchači Rádia Proglas a přejeme vám společně hezké dny. Mějte se fajn a buďte zdraví. Loučí se tedy Martin Kišperský a Vašek Kramář. Ahoj.
0: Ahoj, naschle.

ovce milé, ovečky bílé, pošetilé, uprostřed noci chodíte se pást na kraj mého srdce nad propast.

prsty si hrají a límečky dřou, lvi jen co se nají, už hladově zvou. Prsty si hrají a límečky dřou. Taková abstraktní scéna.

zátěší s nepopsanou stránkou, whisky s ledem, prázdnej stůl. A z růdy mašírujou krajinou, jsme tady špatně v tomhle století. Máme se milovat, dvě duše z milionu, tak nad čím ještě bádáš, vzdát se tě kvůli komu? Jak skončit něco, co jsem nezačal? Známe se od stvoření světa, tmy a světla, hor a skal. Když zavřu oči, hned tě uvidím, zase ti něco šeptám do vlasů. Vím přesně, kolikrát zažil jsem tenhle pocit. Vůbec nic nevyřeší, dálka a ticho noci. Jak blázen jsem ti do života.

ani tam, ani tu. Nie vtedy a nie dnes. Rovnako dlhá cesta.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Za 5-5.
3: Za 5-5. Dozvědět se víc.
2: Za 5-5. Jevy a místa neotřele. Mnozí z vás je pamatují jako dlouholetou moderátorku a dramaturgyni legendárního českotelevizního pořadu Objektiv. Pořadu, které Vendula Krejčová uváděla, je ale mnohem víc. Své čtvrtstoletí s Českou televizí zakončila náročnou rolí tiskové mluvčí. A pak se rozhodla obrátit list. Komunikace ve všech jejich podobách je téma, které dnes Vendulu zajímá a baví natolik, že se mu věnuje profesionálně. Jak zatočit s trémou? Co o nás a o našem okolí prozrazují drobná gesta? A umíme spolu vůbec v rychlé době internetu a sociálních sítí ještě mluvit? I na to se zeptám v pražském studiu Proglasu přesně za 5-5. Vendulo, vítej.
4: Děkuji moc za pozvání.
2: Vendy, my se známe dlouhá léta, dokonce jsme jich pár strávili v ČT v jedné kanceláři.
4: Ano, ano.
2: A já jsem vždycky obdivovala tvůj klid a kultivovaný projev při jakékoliv příležitosti. Vždycky jsem měla ten uklidňující pocit, že tebe vůbec nic nerozhází. Máš to v sobě, nebo se to dá naučit?
4: No, to jsi mě zaskočila hned takhle na úvod. Já si myslím, že určitou... Teď jsem chtěla říct zpomalenost, ale ona to není zpomalenost, ale ten nějaký ten vnitřní klid asi mám od malinka.
2: A vyzařuješ ho.
4: Asi
2: to je
4: tak.
2: Úžasný.
4: Děkuju. No, myslím si, že... Ale zase musíme odlišovat vnitřní klid a zpomalenost. Já to takhle říkám. Já třeba, ty to sama víš, když jdeme spolu někam, tak jdeš zpravidla 2 metry přede mnou, protože ty máš to tempo rychlejší než já, ale zase pokud třeba přijde na práci, tak dovedu být nesmírně výkonná. A naopak, jako pokud se něco dělá déle, než by mělo, tak mě zase hrozně vytáčí. Jakože ta výkonnost se projevuje jinak a byť asi ten, jak tomu říkáš, ten můj klid nebo ta zpomalenost tam je určitě.
2: Takže vyzařovat klid vůbec neznamená být neefektivní.
4: Asi tak bych to řekla určitě.
2: Věnujeme se v dnešní době komunikačním dovednostem dostatečně? Věnujeme jim dostatečnou péči, anebo je to podceňovaná schopnost?
4: Nejsem si jistá, jestli na tohleto existuje správná odpověď. Mě třeba hrozně překvapil ten zájem. Jednak jsem teda aktivní na sociálních sítích, kde dávám taková krátká videa s tipy a triky.
2: Tak to vlastně, si pak poslechneme?
4: Tak to vlastně celé vzniklo, protože mě komunikace nesmírně zajímá. Vlastně celý můj život mám ji vystudovanou a nějakou formou komunikace se prostě živím celý život. A taky jsem pozorovatel a možná celoživotní. Možná to taky souvisí s tím, s tou mojí zpomaleností, jak jsem tady nazvala. Ty to nazýváš klid, zpomalenost, říkejme tomu, jak chceme. Já se strašně ráda dívám kolem sebe. Od malinka pozoruju, baví mě lidi, zajímají mě lidi, strašně mě zajímá, jak kdo zvládá jakou situaci, jak u toho vypadá, jak se chová. Sama víš, že když ti přijde člověk na rozhovor, ty si s ním povídáš před studiem, tak mluví skvěle, je úplně výborný řečník, skvěle formuluje myšlenky, pak si ho posadíš do studia, rozsvítí se ta červená a ten člověk se úplně změní, odpovídá ano, ne, nevím a rozpovídáš ho třeba až čtvrtou, pátou otázkou. Tak takových situací já jsem v televizi samozřejmě zažila nespočet. A svým způsobem mě tohleto fascinuje. Fascinuje mě to natolik, že kdykoliv se mi dostala do ruky nějaká studie o komunikaci nebo o řeči těla, o lidském chování, o vystupování, o rétorice, jak pracovat s hlasem, jak pracovat s tělem, tak jsem to vždycky hltala, strašně mě to zajímalo. Mám doma všechny možné knihy o komunikaci, protože mě to prostě baví.
2: Je umění komunikace i kulturní záležitostí? Vždycky si vzpomenu na ten pověstný anglický small talk, což je disciplína, kterou u nás moc neovládáme a často se jí tak trochu posmíváme. To jsou ta kliše o tom, když se mluví o počasí, považujeme to za ztrátu času. Ale je to opravdu ztráta času? Co se můžeme od Angličanů naučit?
4: Já si myslím, že to je o tom prostoru, který dáme tomu druhému člověku a vlastně dobrý komunikátor je ten, který umí naslouchat, který dá prostor tomu druhému člověku, protože po čem prahneme jako lidské bytosti? Prahneme po tom, že chceme být slyšet, chceme nějakou pozornost. A za mě dobrý komunikátor se pozná podle toho, že ti naslouchá, že ho zajímá, doopravdy ho zajímá, to, co říkáš, dovede na to reagovat, má nějaké doplňující otázky a o tom vlastně ten small talk je, že dáme tomu druhému člověku šanci, že ho nějakým způsobem posloucháme, dovedeme zapříst ten rozhovor. Small talk nás stresuje proč? Jdeme na společenskou akci, třeba jako partnerka svého partnera, takže jdeme do prostředí, které neznáme, je plné cizích lidí a jsme ve stresu, že nebudeme umět se s těma lidma bavit, protože jsme mimo ten obor, jsme v úplně jiném prostředí, nejsme na to zvyklí, ale přece existují témata, které žijeme všichni, která nás zajímají všechny. Jakou knihu si četla, jaký seriál sleduješ, co tě teďko nejvíc baví. Dá se, podle mě, se dá rozpovídat úplně každý a dá se zabřednout do zajímavého rozhovoru s úplně každým, protože na každém člověku je něco zajímavého a když to je jeho profese, tak se ptejme na tu jeho profesi, i když nepatříme do toho jeho okruhu nebo do té profese. Stresovalo mě to dlouho, než jsem se naučila vlastně s tím pracovat a small talk pro mě byla vlastně taková noční můra, když jdeš na akci, kde ty lidi neznáš a pak jsem si řekla, ale se nemusím bavit s nima o medicíně, když jdu mezi lékaře, můžu se bavit s těma lidma o nich. A to je to, co je zajímá.
2: Člověk se opravdu možná nemusí tolik obávat, když pochopí, že právě třeba small talk má určitá pravidla, ta, která si jmenovala. Patří k tomu také výběr témat. Měla by to být témata, která nikoho neurazí, že?
4: Přesně tak. A v dnešní vyhrocené době já vždycky říkám hlavně nezabřehnout na politiku, protože nechceš rovnou ten hovor, který by třeba mohl být zajímavý, ukončovat, protože prostě zjistíš, že třeba ty názory se rozchází, tak je spousta témat, přesně jak říkáš. Small talk by měl být příjemný, měl by být o tom, co nás všechny zajímá. Logicky jako první se nabízí počasí, ale to nás baví jenom chvíli, tak vždycky říkám ano, o počasí chvilku, ale pojďme už někam dál, pojďme už někam jinam. A vždycky je dobré, a myslím si, že to dělá dobrého komunikátora, pokud posloucháš toho člověka, co říká, a k těm tématům, která zmiňoval třeba na začátku, se vracíš, protože to dělá ten rozhovor zajímavý, protože ten člověk má pocit, že ty posloucháš a vnímáš to, co říká a máš ty doplňující otázky a vracíš se k tématům, která zmiňoval a tak se nemusíme cyklit jenom na počasí.
2: Zaslechla jsem také, že je vhodné omezit dobu, po kterou mluvíme my, na nějakou rozumnou časovou jednotku, zkrátka nemluvit příliš dlouho a zakončit vždy tu svoji tezi otázkou pro toho druhého, aby viděl, že se o něj zajímám.
4: To jsou přesně ty doplňující otázky, o kterých jsem mluvila. Oni na to, jak jsem tady zmiňovala ty průzkumy, tak když bychom měli, což si myslím, že samozřejmě jako nejde, ale udělat nějakou definici dobrého komunikátora nebo člověka, který se skvěle vede v rozhovoru, tak existují na to studie věhlasného Harvardu, kdy ti lidé, kteří dávají právě tyhle ty doplňující otázky, pokud jich dali tři a více, tak jsou považovány za někoho, s kým bylo tomu druhému dobře v tom rozhovoru. Protože tím projevíme zájem o toho člověka. Přesně jak jsem říkala na začátku, o tom to všecko je, že tomu druhému dáme, projevíme ten zájem a to jsou právě tyhle ty otázky. Takže pokud mluvíš jenom o sobě, tak to dlouho toho druhého nebude bavit. Takže čím dřív projevíš nějaký zájem o toho druhého a nevím, dávala jsem taky na své sociální sítě, že dobrý rozhovor jako houpačka, že chvíli mluvíš ty, chvíli mluvím já a o tom to je, tak nás to baví obě dvě. Není to o tom, že mluvíš jenom ty nebo jenom já, protože to za chvilku ta druhá utne a řekne naschledanou. Vidíme se příště, už se zpravila neuvidíme.
2: Zmínila jsi americkou studii, ty sama si studovala vysokou školu v USA. Jaká je komunikace v USA ve srovnání se zdejšími zvyky a zlozvyky? Američané si někdy stěžují, alespoň ty, s kterými jsem mluvila, že se třeba málo usmíváme.
4: Rozhodně. Ten kontrast je veliký. Já vždycky, když jsem na léto přijela domů, tak jsem si říkala, že jsem si nikdy nevšimla, jak se vlastně na sebe vůbec neusmíváme, že se mračíme. A není zvykem, že jdu s košem a dám se do řeči s někým, koho potkám. Jo? Což ta Amerika je fascinující v tomhle tom, že tam si s tebou povídá kdekoliv, prostě kohokoliv potkáš.
2: Takže taky jsou mistři small talku.
4: Ano. A taková ta, že jo, než si člověk zvykne na to, když se tě zeptá, jak se máš, že vlastně vůbec nečeká na tu odpověď. Je to samozřejmě i o tom, že jsme kulturně úplně jiný. My prostě nejsme zvyklí na to, že bychom si z něčeho nic začali s cizími lidmi povídat. Vypadáme divně, pokud se na ně usmíváme, což ti Američani mají úplně jinak. Ale co jsem si uvědomila, když jsem odjela poprvé do Ameriky, to mi bylo necelých 18, s čerstvou maturitou z angličtiny a myslela jsem si, jak se domluvím. A tam jsem si vlastně uvědomila úplně poprvé, jak strašně důležitá ta komunikace je, protože najednou je pro tebe hrozně těžké navázat nějaké vztahy, protože si s těma lidma nepopovídáš do hloubky, pokud se nenaučíš ten jazyk natolik, aby si dokázala nějakým způsobem vyjádřit své emoce, nějakým způsobem být tomu druhému parťák v té konverzaci. A to pro mě bylo vlastně to nejtěžší, no, než jsem se nějakým způsobem naučila ten jazyk na takové úrovni, abych mohla navazovat ta přátelství. A trvalo to dlouho. No, trvalo to dlouho.
2: Jedna věc je jazykové porozumění, druhá věc je nějaké vnitřní souznění. Zdá se ti obtížné přijít do nějakého hlubšího kontaktu s lidmi, kteří jsou z úplně jiné kultury? Sama hodně cestuješ. Máš nějaké specifické komunikační zkušenosti z jiných částí světa?
4: Já si myslím, že je to forma nějakého respektu, že se vždycky snažíš přizpůsobit té dané kultuře, do které jdeš. A myslím si, že by to vlastně tak mělo fungovat v ideálním světě všude, ale víme, že to tak prostě není. Že když cestujeme, tak se přizpůsobíme tomu danému prostředí a pokud si upozorněná na něco, že něco není slušné, nevím, třeba mám pocit, že to je Vietnam, že tam nesaháme dětem na hlavu, mám pocit, že to je tak, že si to dobře pamatuju, tak to prostě nebudeš dělat a budeš respektovat to, jakým způsobem je ta kultura nastavená, protože ty jsi tam ten návštěvník.
2: Tak, a komunikace není jen o slovech, ale také o gestech a případně dotacích.
4: Přesně tak. Takže vždycky doporučuju se nějakým způsobem na to připravit, aby člověk nebyl zaskočen a aby nepůsobil neslušně, nevhodně. I to je známka nějakého respektu a komunikace by měla být o respektu.
2: Připomněla jsi mi mou únorovou zkušenost z africké Ugandy, kde jsem byla velmi překvapena, jak tichým hlasem spolu lidé hovoří. My jsme tam natáčeli pro Českou televizi a myslela jsem si napřed, že jsou lidé právě trošku zaskočeni kamerou a mluví potichu, protože se stydí. Ale pak se ukázalo, že to je jejich komunikační standard, jejich projev úcty vůči druhému člověku, že spolu mluví velmi, velmi tichým hlasem a bylo to pro mě nesmírně překvapující a zároveň jsem si řekla, aha, tak my tady asi působíme jako hulváti s tou naší hlučností a snažili jsme se.
4: Mělo by to vždycky být o tom, že se prostě přizpůsobíme tomu území, na které vstupujeme. Všecko je to o respektu.
2: Když se vrátíme zpátky sem do Česka, jakých chyb v dennodenní komunikaci se nejčastěji dopouštíme podle toho, jak to pozoruješ? Protože ono většinou vnímáme chyby v komunikaci hlavně u těch druhých a málo kdy si uvědomujeme ty své, takže jaká je tvá zkušenost?
4: Já si myslím, že a vidím to i z ohlasů na těch svých sociálních sítích, že třeba teďko mé poslední video bylo vlastně na základě toho, co jsem vypozorovala z těch komentářů, co mi chodí od mých sledujících, že lidé si hodně skáčou do řeči, jo, a vlastně chtěli nějakým způsobem navést, jak to nedělat, pokud to o sobě ví, že to dělají, že lidem skáčou do řeči, a naopak, co dělat, pokud chci se dostat ke slovu, ale vlastně ten druhý mi nedá tu šanci, protože mluví souvisle, rychle a nepustí nikoho ke slovu. A to video bylo hrozně zajímavé, protože se tam rozvinula debata pod tím. Říkala jsem, že proč skáčeme lidem do řeči? Protože my chceme reagovat na to, co nám ten druhý říká ideálně v ten moment, protože chceme nějaký svůj pohled na věc říct okamžitě. A formulujeme si vlastně tu myšlenku, tu odpověď, kterou chceme tomu druhému říct, ještě v momentě, kdy ten člověk mluví. Takže my ho vlastně úplně přestaneme poslouchat a jenom čekáme na ten moment, kdy budeme moct do té jeho řeči skočit. A tak se snažím těm lidem říkat, spíš poslouchejte, dokud ten člověk nedomluví, a pak teprve reagujte a pak si teprve formulujte tu myšlenku, ať jednak chytnete všechno, co se vám snaží říct, a můžete reagovat v souvislostech, nejenom na ten daný moment, který vás zaujal a chcete mu do té řeči skočit. Takže to je jedna věc z toho pohledu, jakože skáču do řeči, vím o tom a chci se zlepšit. A pak je ten druhý extrém, kdy ten člověk mluví a ty máš pocit, že ho nemůžeš zastavit, že prostě mluví a ty vůbec nemáš šance se do toho hovoru dostat. Tak já vždycky říkám, tak upozorněte na něco, co vás v ten moment zaujalo, řekněte mu to, to je strašně zajímavá věc, o který mluvíš, pojď se u toho zastavit. A najednou dostaneš ty ten prostor říct, co ty si myslíš na to dané téma, o kterém ten člověk mluví. Ale vždycky říkám, ten respekt a ta pozornost, že ten člověk měl tvou pozornost, je důležité zdůraznit, aby to nevypadalo jako to skákání do té řeči.
2: Jiná situace, která může být docela nepříjemná, je, když se ocitneme v nějakém rozhovoru, který nám nevyhovuje, buď pro nás není přínosný, nebo už zkrátka musíme jít. A když jsme slušně vychovaní, tak je nám žinantní ten rozhovor ukončit. Jak na to?
4: Vždycky říkám, zkuste se chytit toho posledního. Jo, třeba situaci. Má ten člověk v ruce oříšky, jo, a ty už víš, že už máš dávno být někde jinde, on mluví a ty třeba řekneš, tak já si vemu ještě jeden oříšek a už budu muset jít. Jo, nějak nenásilně, aby to nevypadalo, jako že v půlce věty toho člověka přerušíš, otočíš se. Vždycky zkusit to nějakým způsobem uhrát mile, s respektem, pořád se vracím k tomu respektu, protože pokud ten respekt z té konverzace nevymizí, tak jakákoliv situace i nepříjemná vlastně může být fajn.
2: Vznikají v dnešní době nějaká specifická pravidla slušné komunikace? Vždycky mě napadají ty mobily na stolech v kavárnách.
4: Myslím si, že největší respekt, který tomu člověku můžeš prokázat, a to, že mu dáváš tu 100% pozornost, je to, že ten mobil schováš. A když si všimneš, tak myslím si, že už asi existují někde je sepsaný nějaký soubor pravidel, že položíš ten telefon tou obrazovkou na stůl a tím jasně dáváš najevo, že tě nebude prostě rušit, nebudeš koukat na ten mobil, nebudeš odpovídat na zprávy a ta 100% pozornost tvoje je upřená na toho druhého člověka. A to bylo vlastně taky jedno z těch videí, které docela mělo dosah, jakým způsobem ukážeš ten respekt tomu člověku, že prostě ten mobil vemeš a schováš ho do kapsy a udržuješ oční kontakt a má tvou plnou pozornost ten druhý, protože tak to je to nejmenší, jak mu můžeme dát najevo, že ho posloucháme.
2: Ty děláš, Wendy, workshopy i pro studenty. Co se jim snažíš předat a co je obzvlášť zajímá?
4: Studenti mě nesmírně baví. Mě obecně asi tím, jak jsem starší a přicházím do styku s mladšími lidmi, takřka neustále, tak jsem nadšená z mládí.
2: A Vendula úplně působí velmi mladě, jenom taková poznámka pod čarou.
4: Já jsem duchem mladá, ale bohužel čas nezastavíme. Tak co se jim snažím předat, jo? Třeba u maturantů. Chytla jsem vlastně ty první workshopy, když jsem s nimi začala, tak to byly vlastně maturanti, měli krátce před maturitou. A seděla jsem s nimi a říkám, podívejte se, vy jste teďko na začátku další vaší etapy, půjdete na vysokou školu, dostudujete a dostuduje vás, nevím, v tom vašem kruhu 50-60 a budete mít všichni stejnou startovací pozici a budete usilovat třeba o 3 pracovní místa, který vás všech 60 bude chtít tohleto místo získat. Čím vyniknete? Jo, vy budete mít všichni nastudováno v tom svém oboru maximum, budete mít ty čerstvé diplomy, ale budete muset prodat to, co umíte. Budete muset umět zaujmout nějakým způsobem. Půjdete na ten pohovor a z 10 vás opravdu vyberou jen 3. Čím to bude? Jo? Čím zaujmete? Budou to vaše komunikační dovednosti. To, jak se budete umět sebe prezentovat, jak budete umět zaujmout, protože ten životopis, ten šéf firmy, který vás bude přijímat, nebo šéf HR oddělení, ten ho bude mít před sebou. On uvidí ten váš životopis, ale bude se koukat na vás a bude chtít dostat do toho svého týmu toho nejlepšího a vy tak musíte minimálně působit.
2: Ty jsi to jednou pojmenovala, když jsme o tomhle tématu mluvili, superschopností, že komunikace je vlastně superschopnost dnešní doby.
4: Já jsem o tom přesvědčená a to je vlastně i něco, co se snažím těm studentům předat, jo? Když scrollujeme na sociálních sítích, všichni sledujeme nějaké své influencery oblíbené, nebo lidi aktivní, tak já jim vždycky říkám, proč sledujete toho, kterého influencera? Protože má tu dovednost vás něčím zaujmout. On dovede během těch, ty sociální sítě jsou tak přísné, že na to jsou statistiky, že máš opravdu 3 vteřiny na to, aby si zastavila ten scroll a ten člověk tě nějakým způsobem musí zaujmout. A potom tě baví nebo tě nebaví, jo?
2: Je to hrůzostrašné.
4: Je to šílené, ale nechci se držet ve světě sociálních sítích. Já si myslím, že přesně to, co jsem říkala, to, co říkám těm studentům, jako ta schopnost někoho zaujmout v tom reálném životě, ne v tom virtuálním, bude podle mě stále důležitější a důležitější, protože jakoukoliv odpověď v dnešní době najdeme během pár vteřin. Na cokoliv se prostě zeptáme, okamžitě máme odpověď, ale musíme se umět správně ptát a musíme umět pracovat s těma informacema, které se k nám dostanou. A musíme potom nějakým způsobem umět je přenést do toho reálného života. Jo, to si myslím, že opravdu tady ty soft skills, jak tomu říkáme, budou stále cennější a cennější.
2: O sociálních sítích se často mluví jako o problému, který zmenšuje naše schopnosti komunikovat napřímo. Tak mě zajímá, jestli právě se studenty toto téma je aktuální i v tvých workshopech a naopak, jestli sociální sítě mohou být příležitostí pro komunikaci.
4: On je to vlastně takový paradox, i to, co já dělám. Jo? Já říkám, nebo přijde mi vlastně děsivé, pokud sociologové světoví upozorňují na to, že se jako lidstvo nacházíme na prahu nějaké epidemie samoty. Že se uzavíráme do těch bublin, že lidi spolu mluví čím dál tím míň, že si prostě malé děti, už na to jsou výzkumy, povídají s chatem a mají chata jako svého kamaráda. Děsivost naprostá.
2: To tedy ano.
4: A je vlastně strašně jednoduchý do té bubliny spadnout, protože je nám tam příjemně, vlastně ty algoritmy nám nabízí to, co nás zajímá, takže máme pocit, že ten náš virtuální svět je nějakým způsobem v pořádku a je strašně těžké z něj vystoupit a komunikovat s ostatními. To už jsme si tady řekli, že to vlastně není úplně jednoduché ten rozhovor vést. A to se snažím těm studentům taky předat. Běžte, povídejte si mezi sebou, navzájem se obohacujte, tak probírejte to, co vidíte na těch sociálních sítích. Řekněte si o tom, co tě zaujalo, proč tě to zaujalo. A to je vlastně takový ten počáteční krůček, jak by mohli začít, že jo? Protože pro každého je to téma, tráví na tom hodiny. Tak já říkám, vystupte z té své bubliny a zkuste si povídat mezi sebou. Je to leckdy mnohem větší zábava.
2: A ty jsi na svých sociálních sítích zahájila taky takový originální komunikační projekt, je to tak?
4: S Snažím se vlastně nabídnout těm lidem, kteří mě sledují, ten prostor, jo, protože jednak mě teda fascinuje, kolik lidí se mě na těch sítích našlo a je to pro mě hrozně dobrý signál.
5: Pokud se čísly, je to fascinující.
4: Začala jsem s tímhle projektem někdy v březnu, mám pocit, a nazbírala jsem asi 20 000 sledujících na Facebooku a mám asi necelých 7 000 na Instagramu, což je super.
5: A některá videa jsou velmi, velmi, velmi sledovaná.
4: Ano, některá videa mají dokonce dosah, nejsledovanější mé video má dosah nějakých 850 tisíc, což kdyby mi někdo řekl v březnu, že jsem schopná na sociálních sítích dát video s takovým dosahem, tak bych si řekla, že se zbláznil. Nicméně je to pro mě hrozně pozitivní v tom, že je zájem o tu komunikaci, že ty lidi to zajímá, baví a to vidím jako hrozně pozitivní signál. To, že se chtějí zlepšovat, to, že tam lidi píšou, trápí mě tohle a tohle, jak to zlepšit, tak já jim vždycky odpovídám, to, že to víte, je skvělé. Pokud jako si uvědomujete to, že něco děláte špatně, že skáčete lidem do řeči, že mluvíte potichu, že se stydíte, tak je to dovednost, která se dá naučit. A to je vlastně další věc, kterou se tam snažím říct. Dobře komunikovat, dobře vystupovat, dobře se prezentovat je dovednost, kterou se naučíme. Můžeme na tom pracovat, dodržovat 1, 2, 3, 4, 5. krok a víš, že budeš schopná před to publikum předstoupit a komunikovat nebo se prodat, jak říkám těm studentům, cvičte si to a naučíte se to. Ale k té výzvě, já jsem říkala, že každý ten nový follower, který mi na ten můj profil přijde, tak já ho rozkliknu. Jo, neříkám, že ten den, ale prostě, když mám chvíli, tak koukám na ty lidi, kteří mě přišli sledovat a přijdou mi nesmírně zajímaví. Někteří tam vyrábí skvělé věci, dělají skvělé věci, učí skvělé věci. Tak jsem jim nabídla, pojďte si potrénovat tyhle ty komunikační dovednosti, tyhle ty komunikační schopnosti a dejte ostatním o sobě vědět. Jo? A natočila jsem tam svoje video, já jsem Endula Krejčová, mám za sebou tohle a tohle. A teď je řada na vás. Pojďte nám dát o sobě vědět a přesvědčte nás, abychom vás sledovali. A ti odvážnější, pár videí se tam objevilo, někteří odvážní natočili krátké video o sobě a o svém projektu, nebo o tom, co nabízí, co dělají, co umí, co je, proč bychom je měli sledovat. Ale spousta lidí mi taky psalo, a co mě to bude stát, když se do té výzvy zapojím? A já říkám, nic vás to nebude stát. To je právě, myslím si, že pro ty lidi tak zarážející, protože zpravidla výrobci platí influencerům, aby propagovali jejich výrobek velké peníze. A najednou tady přijde nějaká Vendula, která nabízí prostě to, že svým sledujícím nabídne někoho ze svých sledujících, protože vlastně celý ten vtip je v tom, že z toho já vždycky, nebo vždycky, udělala jsem to zatím párkrát, vyberu jeden ten zajímavý projekt a představím ho ve videu těm ostatním. A
5: je to v podstatě říkám, taková síť. Taková své pomoc v komunitě. Je to tak?
4: A přijde mi to, jako v tomhle to mi přijde ta fascinující ta síla těch sociálních sítích. To vlastně, asi jak jsem v tom nevyrostla, je to pro mě relativně jako nové, něco, co mi bylo vždycky cizí, nebyla jsem nějak aktivní na sociálních sítích, tak teď vidím tu sílu. A je to fascinující.
2: Posloucháte Za 5.5 s moderátorkou a odbornicí na komunikaci Vendulou Krejčovou. Vendulo, mluvila si o svých videích. Poslechněme si teď několik krátkých tipů z tvých příspěvků, které zveřejňuješ na svých sociálních sítích a na YouTube.
4: Řeknete první větu a uslyšíte svůj hlas. Je vyšší a rychlejší. To je tréma. Zpomalte a začněte používat pauzy. A klidně začněte znovu. Znáte to? Na tohle se zaměřte, když vám v komunikaci něco nesedí. Chtěli jste signály, tak tady je první. Člověk, který pravděpodobně neříká pravdu, si dává ruku před pusu. Jako by chtěl zastavit slova. Mozek cítí nesoulad a tělo to prozradí. Ne vždycky je to lež samozřejmě, ale vy to berte jako signál, že je třeba zpozornit, protože tady něco nesedí. V rozhovoru jsou důležité doplňující otázky. Pokud vám někdo něco vypráví, zkuste reagovat na to, co říká. Nenabízejte hned radu, protože ten druhý o ní kolikrát ani nestojí. Asi to znáte taky. Často si jen přeje, abyste ho vyslechli. A s radou počkejte, až si o ní ten druhý řekne.
5: Vendulo, lze se skutečně zbavit trémy?
4: Myslím si, že ve většině případů ano. Jo, pokud, a to taky na svých workshopech říkám, že pokud člověk pochopí, co se v tom těle s ním děje a naučí se s ním pracovat, tak jsem přesvědčená o tom, že tréma se dá odbourat. Určitě si pamatuješ svoje první vysílání, kdy jsi paralyzovaná šla do studia a s každým dalším vysíláním to prostě opadlo a ta tréma se zmenšovala. Samozřejmě furt tam je, protože co je tréma? Tréma je pocit, že nám na něčem záleží. Proto se dostaví to, co to s naším tělem dělá.
5: A bije nám srdce, potí se nám ruce.
4: Přesně tak, má to různé projevy. Jako někoho to může paralyzovat natolik, že není schopný slova. Ale pokud pochopíme to, že jsou to vlastně jenom fyzické projevy nějakého procesu, který se děje v našem těle a naučíme se, nevím, ať už je to rozdýchat nebo nějakým způsobem pracovat s tím stresem, odvést tu pozornost. Já vždycky říkám, tak se soustřeďte, řekněte si 5 věcí, které vidíte, 3 zvuky, které slyšíte a odveďte prostě tu pozornost od toho, že jste upnutý na to, že vás čeká nějaký stresující výkon. Tak je těch metod je strašně moc. Takže každému funguje něco jiného. Já se snažím být jako velmi autentická a pokud jdu někoho učit to, jak má pracovat s trémou, tak se snažím předat to, co fungovalo mně. Protože když se zeptáte četa nebo vlezete na internet, jak pracovat s trémou, vyjede vám tam 51 možnost, jakým způsobem to udělat, tak mám nějaké své mechanismy, ať už je to dýchání nebo přesně odvádění pozornosti, nebo vždycky říkám, naučte se první větu. První větu se naučte doslova, ať už jdete něco moderovat nebo prezentovat, tak když budete umět první větu z paměti, zbudíte se ve 3 ráno a řeknete ji, aniž byste o tom přemýšleli, řeknete ji pomalu, tak okamžitě vyšlete tomu tělu signál, že má všecko pod kontrolou a že už pokračuje v klidu. A jsou to takové drobné triky. Zrovna tak říkám, že to je vlastně stejná emoce, jako když prožíváme něco, na co se těšíme. Tak taky jsme nervózní. Jdeme na první rande, nebo čeká nás, nevím, první vysílání nového pořadu, který jsme strašně chtěli moderovat. Jsme nervózní, ale je to ta milá nervozita, ta příjemná. Čeká nás něco nádherného. Tak zkuste to tělo ošálit, že jdete dobře jdu prezentovat před 100 lidí, jsem bez stresu, ale těším se. A když se nám podaří to tělo takhle ošálit, že jdu dělat něco, co je mi vlastně strašně příjemný, co chci dělat, i když nahodím ten fejkovej úsměv na ten obličej, tak ošálím ten svůj mozek a to tělo si bude myslet, že jdu dělat něco strašně příjemného. A když jsem tady, abych tomu dala důkaz, že opravdu to tak funguje a je to dokonce vědecky dokázaný. Tak existuje vědecký výzkum, tak je to už ten zmiňovaný Harvard a profesorka, strašně zajímavá profesorka Alison Wood Brooks, doporučuji vřele její knihu a vůbec její výzkumy, na kterých se podílí čtvrtstoletí, studuje prostě tady nějakou, říkáme to behaviorální věda, tak měla skupinu studentů, na kterých právě zkoumala to, jak pracují s trémou. Pokud nejsi špičkový zpěvák, tak tě stresuje karaoke. Jo? Noční můra, že budeš muset prostě zpívat někde, pokud máš absolutní hudební hluch, tak oni měli skupinu studentů a ty rozdělili na půl a jedné polovině řekli, v rámci tady toho výzkumu máte jako skvělou možnost si zaspívat karaoke, úplně jako fantastický, běžte si to užít. A ty druhý řekli, je před váma ten nejvíc stresující moment celého výzkumu. Nikdo to nemá rád. Prostě tohle to je nejšílenější situace, jakou můžete zažít, jdete zpívat karaoke. A byl to úplně, ty lidi byli hudebně na tom podobně a ty rozdíly v tom výkonu byly neuvěřitelné.
5: Šlo to lépe těm, kteří se těšili.
4: Přesně tak. A o tom to je celý ten princip.
5: K tvému dalšímu videu lze skutečně odhalit, že mi někdo lže?
4: To je strašně zajímavý. Řeč těla každýho zajímá. Jo? Kupujeme si knížky, nebo vždycky, když je článek někde v nějakém bulvárním časopisu o řeči těla, tak to čteme, protože prostě to chceme umět. Chceme poznat, jestli nám ten druhý lže, jestli je nervózní, nebo jestli něco skrývá. Spoustu publikací na to existuje. Ty nejzajímavější, co jsem kdy četla, byly zpravidla napsány lidma, kteří pracovali třeba pro tajné služby nebo pro FBI a přišli za svou kariéru do kontaktu se stovkami, ať už to byly teroristé, zločinci, prostě lidi, kteří lhali nebo se snažili něco zastírat. A oni s nima trávili hodiny. Takže oni podle nějakého jemného záškubu v obličeji dokázali vyhodnotit, jestli ten člověk je pod tlakem, lže, nebo je nervózní, nebo mluví pravdu. A vyšlo na to spousta publikací. Základní pravidlo z toho, co mám načteno, a protože tohle mě zajímá jako velmi, tak je, že musíme vždycky ty gesta číst bez hluku. Jo, já přesně jsem tam byla napadaná pod těmi svými videi, jakože přece každý, kdo si sahá na nos, neznamená, že lže. Samozřejmě, musíme to vyhodnotit vždycky. Čisto, v nějakém kontextu. V jaký situaci se to stalo, v jakém rozpoložení ten člověk je, jaká další gesta dělal, o čem jsme si povídali. To, že tady budu sedět a budu si prostě sahat na nos, rovnou neznamená, že lžu, ale třeba mě ten nos svědí nebo se mi chce pšíknout. Ale pokud budeš někde v nějakém nepříjemném hovoru a ten člověk říká se vždycky, jakkoliv si snažím zakrýt obličej, nebo když jsou prostě ruce, ať už je to před pusou, nebo na nose, nebo nějakým způsobem ruce v obličeji, a v kontextu té situace, ve které se nacházíme s tím člověkem, může být jedno ze znamení, že ten člověk třeba nemluví úplně pravdu, jo? Ale říct, každý, kdo prostě si sahá na uši nebo dává ruku před pusu, lže, je strašně zavádějící. Ale řeč těla je nesmírně zajímavá, protože pokud bychom měli jít do procent, tak 60% toho, co komunikujeme, nebo jak jsme vnímaní, jsou slova. To, co ti říkám, je z 60% to, co ty vnímáš, ale ten zbytek je to ostatní. Je nějaký můj výraz v obličeji, to, co dělám rukama, jaká dělám gesta, jak na tebe působím. Určitě si pamatuješ, nebo ty ještě pracuješ v České televizi, ale ty reakce na tvá vysílání, co bývá jako první reakce? Tobě to dneska slušelo. Měla si hezký kostýmek, super boty, ale to, co si říkala, to, co si vysílala, zpravidla není to první, co ty lidi komentují, pokud to není tvůj editor nebo dramaturg. Jako tak. Takže
5: člověk si připadá někdy marný, protože když přijdu reakce jenom na barvu sukně a přitom probíráme nějaké zásadní, přesně, důležité téma, tak to je trochu frustrující.
4: Ano, takže je to, proto to říkám, jako my, jak jsme vnímaní jako osoba, je soubor prostě věcí. A to, co říkáme, ta slova, ta informace, která sdělujeme, to je 60% toho sdělení.
5: Heslo konflikt. To je to, co nás obvykle trápí v komunikaci nejvíce, že dochází ke konfliktům a třeba si zpětně říkáme, měl jsem říct něco jiného, měl jsem ho řešit jinak. Příště bych se tomu chtěl vyhnout a třeba tu chybu znova zopakujeme. Dá se vytrénovat lepší řešení nebo předcházení konfliktu díky komunikaci?
4: Myslím si, že určitě. Určitě. A je v nás nějakým způsobem zažito, že když se dostaneme do konfliktu, tak co? Tak zvyšujeme hlas, křičíme, snažíme se svými argumenty přesvědčit toho druhého, že máme pravdu. A já vždycky říkám, zkuste na to jít obráceně. Zkuste se podívat na celou tu situaci, na celý ten problém očima toho druhého. Zjistěte si první, poslední, proč ten člověk má takovýhle názor, z jakých informací vychází, proč vychází z těchto informací, proč nepracuje s informacemi, které mám já k dispozici. A namísto toho řešit to křikem, argumentací, pojďme najít nějakou schodu, pojď si vyslechnout ty mé argumenty, já si vyslechnu ty tvé argumenty, ale vždycky spíš než nastoupit a křičet a přesvědčovat o svých, tak já vždycky říkám, snažte se to pochopit očima toho druhého a snažte se nějakým způsobem dobrat k nějakému

0: a zase se vracím k tomu respektu, jako v každém jednom hovoru, rozhovoru, dialogu, říkejme tomu, jak chceme, je ten respekt zásadní. A pokud jako budeme k tomu druhému přistupovat s respektem, tak není přece nutný křičet na sebe. Jo? Asi samozřejmě může být lec, který posluchač řekne, no to je teda jako hodně naivní, ale myslím, že ten respekt je prostě jako zásadní věc. A pokud jako to v sobě vydolujem a najdem, tak nemusíme do konfliktu jako vyhrocený, kde i ten nejšílenější konflikt se přece dá vyřešit.
1: Sama vychováváš 3 děti. Co komunikace s 12-letými dospívajícími nebo mladými dospělými? Lze se vyhnout z pohledu rodiče nějakým negativním komunikačním stereotypům, na které jsou pubertáci alergičtí nebo zkrátka zaklapnou uši a nechtějí slyšet, co jim říkáme? Jak na to?
0: Já si myslím, že ten rodič musí přistoupit k tomu, že prostě ta puberta je náročná. A někdo to hezky sformuloval, že puberta je proto, abychom se od sebe nějakým způsobem odpoutali, aby se přestřihla ta pomyslná pupeční šňůra, protože to dítě je tak strašně nesnesitelný a nelze s ním nějakým způsobem v uvozovkách normálně komunikovat. Ale zase na druhou stranu, nemusí to k tomu dojít. Já to vidím na svých dětech, jo? Jako je to náročné období, ale pokud přistoupíme na to, že chceme být součástí jeho světa, tak proto musíme taky něco udělat. Já bych třeba dobrovolně nešla na fotbal. Nezajímá mě ten sport, nebaví. A jsem na fotbalu každou sobotu, protože jedno z mých dětí, to pubertální, hraje fotbal a já jsem největší faninka fotbalových utkání. Jsem tam, protože je to svět mýho dítěte a já chci být jeho součástí. Takže pokud s tím dítětem chceš komunikovat, tak musíš se stát součástí jeho světa. Musíš se zajímat o to, jak se jmenují jeho kamarádi, co dělá, jak rád tráví volný čas a být součástí té jeho bubliny. Jako lehce se to říká, je to náročný, ale musíme k tomu takhle přistupovat.
1: Wendy, odkud čerpáš inspiraci pro svá témata? Vím, že se stále vzděláváš.
0: Jak jsem říkala, mě baví číst výzkumy, jo, to prostě, protože, a to jsem tady vlastně taky chtěla říct, že veškeré věci, které já na ty sociální sítě dávám, tak to nejsou nějaké moje nápady, ta se probudila a řekla, že nám prostě tady bude něco vyprávět. Jsou to věci, které mě zaujmou z vědeckých výzkumů, nebo z publikací o komunikaci, nebo jsou to situace, které jsem zažila, nebo se mě na to lidi ptají. A teď, jak ta komunita roste, tak mě strašně baví reagovat na témata a problémy nebo komunikační nějaký strasti, které trápí ty mé sledující a snažím se jim vyjít vstříc, protože si říkám, kvůli tomu oni tam jsou. Takže pro mě jsou inspiraci lidi. Lidi, se kterými si ráda povídám, se kterými ráda komunikuju, kterými ty témata dávají, anebo jsou to věci, které mě zajímají a říkám si, že by mohly zajímat i ostatní.
1: Na co lidé nejvíce klikají a reagují? Je nějaké téma, které vždycky vzbudí ohlas?
0: Myslím si, že hodně populární je ta řeč těla. A tu se tam snažím, že jo, protože ono nestihneš to vysvětlit ve 30 vteřinách a další videa podle mě na sociální sítě nemá smysl dávat. Tak třeba moje nejsledovanější video je, a taky je to vlastně založené na vědeckých výzkumech, které mě zaujaly, že tam, kam směřují špičky tvých bot nebo špičky tvých chodidel, tak tam je upnutá tvoje pozornost, jo? Takže já jsem tam dala video ve smyslu, pokud si s někým povídáte a špičky jeho bot míří k východu, tak dost pravděpodobně nedává pozor prostě to, co říkáte.
1: To začalo sledovat, to je teda
0: a
1: zajímavé.
0: Ale to by si nevěřila, co se tam jako strhla, jaká forma diskuse se strhla pod tím videem, protože to bylo přesně, paní chytrá, co nám tady povídá a to mám nosit v kapse kompas. A přitom tady to s těma špičkama bot je taky krásný výzkum byl, takový ty fast dating, nebo víš, co myslím, takový ty seznamovačky, jak přijdeš, sedíš naproti někomu 5 minut, oni tě pošlou dál a sedíš naproti někomu jinému. A právě tady ta harvardská profesorka si říkala, že to je vlastně skvělá možnost analyzovat tady ty jednak tyhle ty rychlý rozhovory, které tam proběhnou mezi těma lidma, to, jak ty lidi na sebe reagujou a proč ten druhý dostal další šanci, protože princip je takový, že pokud tě někdo zaujme, dáš mu někde čárku a on tě potom vyzve k dalšímu nějakému setkání,

0: A vědecky je dokázáno, že ty páry, které dostaly další šanci, nebo tak přesně tam špičky jejich bod, nebo ať už je to prostě celé tělo, máš plně tu pozornost, věnuješ tomu člověku naproti tobě, včetně tvých chodidel. Takže pokud tam někdo seděl, ale byl prostě vytočený takhle, protože tam byly kamery, že jo, který snímali ty lidi, takže ta analýza těch několika párů, který se účastnili tady toho experimentu, šla opravdu do hloubky a vyšlo z toho, že ta pozornost určuje přesně i ta i směr těch chodidel.
1: Když Wendla řekla, vytočili se takhle, tak se otočila špičkami svých bod ke dveřím. To asi naznačuje, že už bychom pomalu měli končit. Proto tedy přejdu ke své poslední otázce. Wendulo, co chystáš do budoucna? Jak chceš dál tohle téma rozvíjet?
0: Strašně mě baví ten zájem. Upřímně jsem ho nečekala. Takže teď momentálně jsem ve fázi, kdy další krok vidím jako nějakou prezentaci sebe a toho, co nabízím na nějaké webové stránce. Vůbec jsem netušila, že postavit webovou stránku je tak náročný proces, který si opravdu žádá odbornou pomoc a přípravu, tak to mě teď zaměstnává nejvíc. A samozřejmě nabízím komunikační workshopy, chci chodit mezi studenty. Nejvíc mě baví práce jeden na jednoho. Jo, takže na ten svůj web chci nabídnout, že kdyby někdo se chtěl posouvat v komunikačních dovednostech nebo prezenčních dovednostech, tak mu nabízím, že si spolu sednem. A já si ho vyslechnu, co by vlastně chtěl změnit, zlepšit, v čem se posunou. A já mu řeknu, jestli jsem mu schopná pomoct nebo ne. A jestli ta spolupráce má smysl nebo nemá. A na to se hrozně těším. Protože práce jeden na jednoho si podle mě, z té je podle mě nejvíc vědět, jak se ten člověk posouvá.
1: Tak nechť se v komunikaci posouváme všichni, tak aby se nám spolu všem lépe žilo. Díky, že jsme strávili náš společný čas tak příjemnou komunikací, Wendulo. Hostem za 5.5 byla novinářka a odbornice na komunikaci Wendula Krejčová, takže moc ti děkuju, ať se ti všechno daří.
0: Já moc děkuju za pozvání, moc jsem si to užila. Děkuju.
1: A ze studia se loučí Hana Šarfová a z režie Adéla Šimuníková. Hezký den všem.

nad Ostravou. Letíme do noci, do nebytí.

Ďakujeme ti, Eli, za takú krásnu piesň.

Hodiny u fleku teď ukazují čtyři. Jan Werich právě vyšel ze dveří křemensárny. Před bijem koruna už na něj čeká Jiří. Jen skončí film, tak jdou si se.

Vítězslav nezval, schází z mostu na nábřeží. Ten podivuhodný kouzelník jde za ním, on však nevidí ho. Ve světle luceren svět u nohou.

Jaroslav Seifert zrovna na Žižkově vstává. Pozdraví sousedku, co věší prádlo na pavlači. Šel pozdě spát a tak ho pobolívá hlava. Zapije aspirin a do redakce kvač.

koláče století jsme snědli skoro čtvrtku. Ta bouře přešla a dál snad bude hezky. Dáme si víno, jen co skočím pro vývrtku. Pak

0: Sto let je pryč a noví básníci se rojí. Třískají do kytar a chválí všecky krásy světa. Tak je to od pradávna, co svět světem stojí.
1: Blíží se 6. hodina a s ní také myšlenka na den Hany Pinknerové z knihy Být blíž, podání Jaroslavy Círusové.
2: Cíl výchovy. Když jsem sama byla matkou malých dětí, často mi v zapeklitých výchovných situacích pomáhalo položit si otázku. Co je cílem výchovy? Dost mi to dávalo náhled a poskytovalo orientaci v problému. Čeho chci svou výchovou dosáhnout? Jaké děti chci vychovat? Čeho dosáhnu neodvolatelným lpěním na svých nárocích? Nebude malý ústupek větší míra svobody a zodpovědnosti spíše tím pravým prostředkem k cíli výchovy samostatnosti dětí? Nebo má důslednost právě v této situaci dává v souvislosti s cílem větší smysl? Zvažovali jsme například, zda mladší dceru nutit do hudebních lekcí, protože jí zjevně nebavili. Nerada cvičila a nijak se nám nedařilo probudit v ní nadšení pro hru na nějaký hudební nástroj. Do určitého věku jsme viděli, že cvičením na klavír se učí ještě i dalším dovednostem, než jen vyťukávání nějakých písniček a prstových cvičení. Měli jsme za to, že tato pravidelná povinnost je součástí základního vzdělání a trvali jsme na pravidelném cvičení na klavír. Od 6. třídy jsme jí této povinnosti zprostili, protože si nepřála pokračovat. Tehdy jsme to vyhodnotili tak, že co mohla načerpat, snad načerpala. Dále by pro ní byla disciplína hraní na klavír jen bitevním polem pro šarvátky s námi, rodiči, a neočekávali jsme, že by si hru na klavír oblíbila. Její autonomnost a naše vzájemné dobré vztahy převážily. Cíl se změnil, protože s rostoucím věkem se změnily okolnosti. Tuto zkušenost zkouším aplikovat i na sebe. Mám se do něčeho pustit? Souvisí to nějak s cílem mého života? Co je vlastně cílem? Nezměnil se během plynoucího času a proměně okolností? A jenom tak nesměle se odvažuji optat. Bože, co je tvým cílem mé výchovy?

A je to pondělí 6. hodina s datem 21. září. Vy máte naladěný Proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Dobré ráno. 21. září je Mezinárodním dnem míru. Zároveň je Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Katolická církev slaví svátek apoštola a evangelisty svatého Matouše, patrona celníků, účetních, finančníků a bankéřů a také ochránce před opilstvím. Matouš má svátek také podle občanského kalendáře, jméno je hebrejského původu a vykládá se jako dar boží. Tak všem nositelům tohoto jména blahopřejeme. A podle pranostik pohoda o svatém Matouši 4 týdny se neruší. Po svatém Matouši čepici na uši. V tuto chvíli vás zveme na Proglasu k ranní modlitbě, kterou zahájíme četbou dnešního evangelia.

Z 9. kapitoly podle Matouše. Když odtamtud šel Ježíš dál, uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš, a řekl mu: pojď za mnou. On vstal a šel za ním. Když byl Ježíš u stolu v jeho domě, přišlo mnoho celníků a hříšníků a zaujali místo u stolu s ním a s jeho učedníky. Když to viděli farizeové, řekli jeho učedníkům: proč váš mistr jí s celníky a hříšníky? On to zaslechl a řekl: lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co znamená: milosrdenství chci a ne oběť. Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky.

0: Máme 5 minut po 6. hodině, čas, kde se s námi můžete pomodlit ranní chvály. Dnes se s vámi pomodlí Natálie.
1: A Pavel.
0: Prožíváme svátek svatého Matouše, apoštola a evangelisty. Dnes budeme k modlitbě potřebovat celkem 3 záložky z breviáře. První bude pro společné texty o apoštolech strany 1893, v novějším vydání od strany 1893, ve starším 1673. 1673. Dále žalmy budou z neděle prvního týdne žaltáře 914, v novější vydání breviáře strana 914, ve starším 813. 813. A nakonec antifona k Zachariášovu kantiku a také závěrečná modlitba ze svátku od strana 1715, 1715 nebo 1522. 1522. Ještě zopakuji dnešní texty v novějším vydání breviáře strany 1893, 914 a 1715. Ve starším vydání strany 1673, 813 a 1522. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Na počátku církve svaté měli potěšení všichni, kterým slovo vzaté z Kristova učení zvěstovali kazatelé, jedno srdce, jedna vůle, byli od té chvíle.
1: Šli mezi všecky národy, pokání hlásali, bez koukolu slovo pravdy všude rozsévali, ducha měli prvotiny, jim spravovali své činy i země končiny.
0: Posláni jsou na vinici, aby pracovali, jako Kristovi dělníci jiné na ní zvali, cestu jim ukazovali, Ježíše světu hlásali, jeho velebili.
1: Vydal sladkost vinný kořen, beze vší hořkosti, z té vinice chutný hrozen, zdravé ratolesti. V Kristu v tom vinném koření, tak apoštolské štípení mělo založení. To je mé přikázání, milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás.
0: Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám.
1: Má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo, jak vyprahlá žíznivá bezvodá země.
0: Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu.
1: Vždyť tvá milost je lepší než život. Mé rty tě budou chválit.
0: Tak tě budu velebit ve svém životě. V tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
1: Má duše se bude sytit jak tukem a morkem. Plesající mi rty zajásají ústa.
0: Kdykoliv na tebe vzpomenu na svém lůžku, v nočních hodinách budu na tebe myslet.
1: Neboť stal se s mým pomocníkem a ve stínu tvých křídel já sám.
0: Má duše ne k tobě, tvá pravice mě podpírá.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: To je mé přikázání, milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život.
0: Všechna díla Páně velepte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Nebesa velepte Pána, andělé Páně velepte Pána.
0: Všechny vody nad nebem velepte Pána, všechny mocnosti Páně velepte Pána.
1: Slunce a měsíci velepte Pána, nebeské hvězdy, velepte Pána.
0: Všechny deště a roso, velepte Pána. Všechny větry, velepte Pána.
1: Ohni a žáre, velepte Pána. Studeno a teplo, velepte Pána.
0: Roso a jiní, velepte Pána. Zimo a chlade, velepte Pána.
1: Ledy a sněhy, velepte Pána. Noci a dni, velepte Pána.
0: Světlo a temno, velepte Pána. Blesky a mraky, velepte Pána.
1: Země, veleb Pána. Chval a oslavuj ho na věky.
0: Hory a vrchy, velepte Pána. Vše, co na zemi roste, veleb Pána.
1: Prameny, velepte Pána. Moře a řeky, velepte Pána.
0: Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velepte Pána. Všichni nebeští ptáci, velepte Pána.
1: Všechna zvířata divoká i krotká, velepte Pána. Lidé, velepte Pána.
0: Izraeli, veleb Pána. Chval a oslavuj ho na věky.
1: Kněží Páně, velepte Pána. Služebníci Páně, velepte Pána.
0: Duchové a duše spravedlivých, velepte Pána. Svatí a pokorní srdcem, velepte Pána.
1: Ananiáši, Azariáši, Mizaeli, velepte Pána. Chvalte a oslavujte ho na věky.
0: Velepme Otce i Syna, i Ducha Svatého. Chvalme a oslavujme ho na věky.
1: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám.
0: Zpívejte Hospodinu píseň novou. Jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
1: Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce. Synové Sionu ať jásají nad svým králem.
0: Ať chválí jeho jméno tancem. Ať mu hrají na buben a na citeru.
1: Neboť Hospodin miluje svůj národ a pokorné zdobí vítězstvím.
0: Ať svatí jásají chvalospěvem, ať se veselí na svých ložích.
1: Boží chválu ať mají v hrdlech a dvojsečný meč v rukou.
0: Aby vykonali pomstu na pohanech, tresty na národech.
1: Aby spoutali jejich krále řetězy a železnými okovy jejich velmože.
0: Aby na nich vykonali určený soud, všem jeho svatým bude to ke cti.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám.
0: Už nejste cizinci a přestěhovalci, ale spoluobčané ostatních křesťanů a členové Boží rodiny. Jste jako budova. Jejími základy jsou apoštolové a kazatelé mluvící pod vlivem vnuknutí a Kristus Ježíš je nárožní kvádr. V něm je celá stavba spojena a vyrůstá ve svatý chrám v Pánu. V něm i vy jste budováni působením ducha v Boží příbytek.

0: Poslal jsi je do celého světa, Bože, aby učili a vedli tvůj lid.
1: Poslal jsi je do celého světa, Bože, aby učili a vedli tvůj lid.
0: Svěřil jsi jim pastýřskou službu,
1: aby učili a vedli tvůj lid.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Poslal jsi je do celého světa, Bože, aby učili a vedli tvůj lid.
2: Ježíš uviděl Matouše, jak sedí v celnici. Řekl mu, pojď za mnou. On vstal a šel za ním.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
2: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
2: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
2: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
2: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
2: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Ježíš uviděl Matouše, jak sedí v celnici. Řekl mu, pojď za mnou.
0: On vstal a šel za ním. Bůh nám dal skrze apoštoly nebeské dědictví. Děkujme mu za všechny jeho dary a volejme.
1: Bože, tebe chválí sbor apoštolů.
2: Děkujeme ti, Bože, za to, že nás shromažďuješ ve své církvi.
0: Dej, ať se naše společenství s Kristem upevňuje a roste.
2: Děkujeme ti, že s nám prostřednictvím apoštolů připravil stůl svého slova.
0: Dej, ať chodíme v tvém světle a s radostí konáme tvou vůli.
2: Děkujeme ti, že nás zveš na hostinu těla a krve svého syna, kterou nám předali apoštolové.
0: Dej, ať vnímáme zdroj života a síly.
2: Děkujeme ti, že nás očišťuješ křestní koupelí a svátostným smířením, které jsi svěřil apoštolům.
0: Dej, ať z nás tyto svátosti smívají všechnu naši vinu.
1: Bože, tebe chválí sbor apoštolů.
0: A připojíme modlitbu Páně.
1: Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Milosrdný věčný Bože, ty jsi povolal celníka Matouše do sboru apoštolů. Na jeho přímluvu veď i nás, abychom podle jeho příkladu věrně šli za tvým synem a tak, aby se upevňovalo naše spojení s tebou. Skrze tvého syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
2: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
2: Amen.

pondělí 25. týdne v mezidobí čteme z knihy proroka Ezechiela, části 34. kapitoly. Podtitul Izrael, Hospodinovo stádo. Hospodin mě oslovil, synu člověka, prorokuj proti pastýřům Izraele. Prorokuj a řekni jim, pastýři, tak praví Pán Hospodin, běda pastýřům Izraele, kteří pásli sami sebe. Či neměli pastýři pást své stádo? Sytili jste se mlékem, odívali vlnou, vykrmená zvířata jste si zabíjeli, ale stádo jste nepásli. Neposílili jste, co bylo slabé, neuzdravili jste nemocné, neobvázali jste, co bylo zraněné, nepřivedli zpět, co bylo rozptýlené, nehledali ztracené, násilím jste ovládli silné. Rozprchly se ovce bez pastýře, staly se potravou veškeré divoké zvěři. Mé stádo se rozprchlo a bloudí po všech horách, po všech vysokých pahorcích, po celé širé zemi se rozprchlo mé stádo a nikdo ho nehledá, nikdo se po něm neptá. Tak praví Pán Hospodin, hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho. Jako se pastýř stará o své stádo, když je mezi svými rozptýlenými ovcemi, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam se rozprchly v mlhavém a mračném čase. Vyvedu je z národů, shromáždím je ze zemí a přivedu je do jejich vlasti. Budu je pást na izraelských horách, v údolích i na zemských lučinách. Povedu je na tučnou pastvu, budou přebývat na nejvyšších izraelských horách, odpočinou si tam v dobrém ovčinci. Na izraelských horách budou požívat žírnou pastvu. Já budu pást své stádo, já jim dám odpočinek, praví Pán Hospodin. Budu hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné, posílím slabé, budu střežit tučné a silné, pást je budu svědomitě. Ustanovím nad nimi jednoho pastýře, který je bude pást, svého služebníka Davida, on je bude pást, on jim bude pastýřem. Já, Hospodin, budu jim Bohem, můj služebník David bude knížetem mezi nimi. Já, Hospodin, jsem tak řekl. Uzavřu s nimi smlouvu pokoje, vyženu divokou zvěř ze země, budou bezpečně bydlet na stepy, v lesích budou spát. Usadím je kolem své hory, v příhodný čas jim sešlu déšť, bude to déšť požehnání. Polní stromoví vydá svůj plod i země svou úrodu. V bezpečí budou bydlet na své půdě. Poznají, že já jsem Hospodin, až zlomím tyče jejich jarma a vysvobodím je z moci otrokářů. Nebudou už kořistí národů, nebude je už hltat divoká zvěř. V bezpečí budou bydlet, nikdo je nebude děsit. V hojnosti jim dám bujné rostlinstvo, nebudou už na zemi trápení hladem, nebudou už pro pohanu lidem. Tehdy poznají, že já, Hospodin, jejich Bůh, jsem s nimi a oni, izraelský dům, jsou mým národem, praví Pán, Hospodin. Vy, moje ovce, jste stádem, které já pasu, a já jsem vaším Bohem, praví Pán, Hospodin.

A je tu 6. hodina a 30. minuta s Proglasem. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Dobré ráno. Je pondělí 21. září, Mezinárodní den míru. Zároveň je Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Katolická církev slaví svátek apoštola a evangelisty svatého Matouše, patrona celníků, účetních, finančníků a bankéřů a také ochránce před opilstvím. V Japonsku připadá na 3. zářijové pondělí státní svátek Keiro Nohy, den úcty ke starým lidem a k dlouhověkosti. 21. září 1937 se konal státní pohřeb prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. 64 let se dnes rožívá zpěvačka, textařka a skladatelka Pavlína Jíšová. 76. narozeniny má pražský světící biskup Václav Malý. 80. dnes slaví herečka Daniela Kolářová. A svátek podle občanského kalendáře má také Matouš, stejně jako podle církevního. Jméno pochází z hebrejštiny a vykládá se jako dar boží. Tak všem Matoušům blahopřejeme k dnešnímu svátku. A podle pranostik pohoda o svatém Matouši 4.

čerstvý severozápadní vítr 4 až 9 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, večer bude částečně slábnout. Tolik o počasí. Na Proglasu teď pokračujeme proudem písniček, nabídneme krátce po půl sedmé přehled očekávaných událostí, potom se můžou především všechny děti těšit na ranní zíváček v 6.45 a od 7 hodiny přinášíme zpravodajství Českého rozhlasu Plus. Teď nám bude hrát Simeon, Vejdi dál.

To byla kapela Simeon a teď už očekávané události s datem 21. září 2026. Výroční konference iniciativy Křesťanský Orient se koná dnes a zítra v Salzburku za účasti arménských biskupů z Damašku a Jeruzaléma a odborníků z Rakouska a Německa. Arménská církev sehrává významnou roli na celém Blízkém východě. Je ovšem pod tlakem a čelí velkým výzvám, podtrhují organizátoři. Konference se bude zabývat situací v Sýrii, ve Svaté zemi a v Turecku. Ve Vladislavském sále Pražského hradu pokračuje výstava českých korunovačních klenotů s podtitulem Habsburkové 500. Představuje příběh klenotů od nástupu Ferdinanda I. Habsburského v roce 1526 až do konce 18. století. Za spravedlivý mír na celém světě bude večerní bohoslužba v Olomouci Hejčíně v kostele svatých Cyrila a Metoděje. Duchovní zpráva tak reaguje na dnešní Mezinárodní den míru. A arcidiecézní charita Olomouc otevírá poradenské centrum pro cizince. Ode dneška jim bude bezplatně pomáhat v otázkách spojených s pobytem v Česku, zaměstnáním, bydlením, zdravotním pojištěním nebo třeba školou. Tolik z očekávaných událostí.

Ahoj holky a kluci, dobré ráno vám všem. Je tu pondělí, nový den, také nový týden a s ním i nová šance stát se naším ranním šampionem. Tak doufám, že jste si přes víkend hezky odpočinuli, že jste dobře vyspaní, protože dneska budete potřebovat bystrou mysl a možná i trošku detektivní instinkt. Už za chviličku totiž startuje naše obvyklá soutěž, kde budeme dnes pátrat po jedné postavě z Bible. Tak se pojďme probrat a začít modlitbou. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, děkujeme ti, že jsi nás probudil do nového dne a že se o nás staráš. Děkujeme, že jsme mohli prožít pěkný víkend, odpočinout si a že se zase můžeme sejít s kamarády ve škole a školce. Prosíme tě, pomáhej nám dnes zvládnout všechno, co nás čeká. Také ti svěřujeme všechny nemocné a osamocené. Amen. Než se pustíme do soutěže, pojďme si užít písničku Skálo, skálo v podání Sedmihlásku.

0: Dozněla nám písnička a je čas soutěžit, tak už vás všechny holky a kluci zvu, připravte si telefony a také číslo k nám do vysílání 739 850 345 739 850 345. A dnes tady v naší soutěži vítáme další postavu z Bible. Tak dobře poslouchejte, co nám o sobě poví. Ahoj děti, pocházím z opravdu veliké rodiny. Mám totiž 11 bratrů. Vždycky jsem byl takový tatínkův miláček. Také mi nechal ušít nádherný, pestrobarevný plášť, který mi všichni bratři záviděli. Navíc jsem od Boha dostal zvláštní dar. Zdály se mi sny, které uměly předpovídat budoucnost. Jenže kvůli tomu všemu mě moji starší bratři začali strašně nenávidět. Dokonce na mě žárlili tak moc, že mě jednoho dne hodili do cisterny a nakonec mě prodali cizím kupcům jako otroka. Ti mě odvedli strašně daleko od domova, do země, kde teče řeka Nil a stojí třeba obří pyramidy. Tam na mě čekaly těžké časy a kvůli falešnému obvinění jsem skončil zavřený v temném vězení. Ale nakonec všechno dobře dopadlo. Poznáte, kdo jsem? Napovím, že mě můžete znát ze Starého zákona. A pokud jste tedy poznali, můžete to zavolat na číslo 739 850 345 a já už mám radost, že můžu zvednout telefon. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak kdo pak se dovolal?
1: Vašík Blezděk.
0: Ahoj Vašíku, moc ráda tě slyším. Tak kdo pak to je dneska?
1: Jozef.
0: Správně je to Jozef. Jozef egyptský, ještě doplním. Výborně. Vašíku, podle čeho jsi to poznal, nebo co ti v tom medailonku nejvíc ťuklo, že by to mohl být on?
1: Protože mám model Ježíš, ty zvláštní sny.
0: Ty zvláštní sny, že se mu zdály? Ráda. Tak jo, Vašíku, to jsi krásně poznal a zeptám se tě, jak jsi prožil víkend, co zajímavého jsi dělal?
1: Byli jsme opravdu slavní na křtu.
0: Kde jste byli? Promiň, já jsem nerozuměla.
1: Byli jsme u pravoslavných na křtu.
0: U pravoslavných?
1: Jo.
0: A ještě něco dalšího?
1: Přišel k nám paní faráři a já hned na oběd.
0: Jo, tak to je skvělý. A co jste vařili dobrého?
1: Maso na víně.
0: Maso na víně, tak to musí být určitě
1: dobré. A brambora.
0: Tak jo.
1: A bramborovou kaši.
0: Tak to jste měli takovou vzácnou návštěvu, tak věřím, že jste si to pěkně užili. Tak jo, Vašíku, já ti teďka dám vybrat písničku, můžeš ji někomu věnovat. Mám tady dneska Prstýnek, nebo Slečnu velrybu, a nebo Tlapky klást potichu.
1: Tlapky klást potichu.
0: Dobře, a komu písničku pošleme?
1: Tatínkovi do práce, mamince a všem, kdo poslouchají.
0: Dobře, tak úplně všem posíláme písničku, tobě přeji, ať se máš dneska moc hezky ve školce, ať je to hezký den pro tebe, budu se zase těšit příště na slyšenou. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Musíš se chovat jak?
3: Jako správný kocour.
4: Mňau.

Nám teď dozněla písnička, kterou se vysoutěžil Vašík za správnou odpověď, a tou byl Josef Egyptský. A co bychom o tomto hrdinovi měli určitě vědět? Jeho příběh z Bible je sice starý tisíce let, ale zní skoro jako z nějakého akčního filmu. Vlastní bratři ho kvůli žárlivosti prodali do otroctví a on skončil úplně sám v cizí zemi, tedy v Egyptě, a dokonce i ve vězení. Jenže Josef se nevzdal, měl totiž takovou superschopnost, uměl skvěle rozumět snům. Když se egyptskému faraonovi zdálo o 7 tlustých a 7 hubených kravách, Josef hned poznal, že se blíží obří hladomor. Faraona varoval, pomohl zemi připravit zásoby jídla a stal se z něj druhý nejmocnější muž Egypta. A co je na tom úplně nejlepší? Když za ním po letech přišli jeho hladoví bratři prosit o jídlo, Josef se jim nepomstil, naopak odpustil jim a zachránil celou rodinu. To je tedy k dnešnímu hrdinovi Josefu Egyptskému. Já už se s vámi pro tuto chvíli rozloučím, mějte se moc hezky, ať se vám dneska všecko podaří ve škole, ve školce. Těším se na vás zase zítra ráno v 6.45, a protože teď už mnozí chvátáte do školy, tak vám také pustím takovou písničku o chvátání.

Já tam nemám chvíli klid, já tam dávno už měl být. Ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím, promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.

0: nešetříme na chlapci, táto šahni do kapci.
1: Do školy se holt musí, ale ještě předtím si nalaď raní zíváček.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: Přesný čas vám přináší jen zbytečný stres.
2: Bude 7 hodin a přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
3: Bylo 7 hodin a tohle je pondělní ranní plus s datem 21. září. Do nového dne vás vítají Daniela Vrbová
4: a Šárka Feniková.
5: Český rozhlas Plus.
4: Co budeme sledovat dál v ranním plusu? Jaké reakce přicházejí po vítězství strany Alternativa pro Německo v nedělních volbách v Mecklenbursku předním Pomořansku?
3: Jaký signál vyslala Ukrajina dosud nejsilnějším dronovým úderem na Moskvu v závěru ruských voleb?
4: A proč se na internetu liší ceny letenek nebo ubytování podle toho, jestli se na ně díváme na počítači nebo na telefonu?
3: I to vysvětlíme, nejdřív tu jsou ale aktuální zprávy a Martin Matějka.
6: Vláda dnes měla schválit finální podobu rozpočtu na příští rok. Lídři vládní koalice se ve čtvrtek dohodli na tom, že schodek nakonec bude o něco nižší než ministerstvem financí původně navržených 389 miliard korun. O kolik ale neřekli. Vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO řekl, že měli při škrtání omezené možnosti.
7: Ten rozpočet je mimořádně našponovaný, je to 97% mandatorních, čili zákonných výdajů, čili každý vidí, že v zásadě tam není velký manévrovací prostor, pokud nechceme sahat do bezpečnosti, pokud nechceme sahat do výstavby silnic, dálnic a pokud nechceme ohrozit energetickou bezpečnost, což jsme jasně řekli, že neučiníme.
6: Opozice označuje navrhovaný deficit v době hospodářského růstu za neobhajitelný. Ukrajinským a americkým diplomatům se podařilo dohodnout schůzku prezidentů. Volodymyr Zelenský napsal na sociální sítě, že se s Donaldem Trumpem setká tento týden v New Yorku. Metropole hostí valné shromáždění OSN.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu potvrdil, že o podrobnostech schůzky se s Donaldem Trumpem dohodl v průběhu nedělního telefonického rozhovoru. Zelenský dodal, že diplomacie nabrala na dynamice a setkání s Trumpem může mnohé změnit. Podle ukrajinského prezidenta je prioritou číslo jedna cesta k míru. Existují nové myšlenky, které se týkají kroků k deeskalaci a základních bezpečnostních otázek, energetických, zemědělských a ochrany lidských životů, napsal Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
6: Rady vlády pravděpodobně čekají další změny. Kabinet má na svém pravidelném pondělním jednání schvalovat jejich nové statuty a pokud budou odsouhlaseny, tak budou tyto poradní a pracovní orgány vlády ve své činnosti muset zohledňovat programové prohlášení. A to kritizuje třeba Barbora Urbanová z Hnutí STAN, která zatím vidí další oslabení jejich činnosti.
9: Je to další důkaz toho, že se tady boří systém a nevytváří tak, aby byl nezávislý od toho, co si myslí vláda. My jako politici máme usilovat o systém, který bude fungovat i bez nás, který bude fungovat i bez toho, že by nějaký politik bouchnul do stolu a řekl, tohle je pro mě priorita.
6: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Matejce za ANO nové ustanovení nijak nebrání tomu, aby členové rad formulovali odlišná stanoviska nebo upozorňovali na odborná rizika, která se od postoje vlády liší.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Velvyslanci států Evropské unie budou v Bruselu znovu jednat o prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany. Minulý týden jednání ztroskotala. Na sankčním seznamu Evropské unie je asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování.
10: Členské státy musí platnost sankcí na Rusy a Bělorusy prodlužovat každých 6 měsíců. Bez dohody by postihy přestaly v úterý platit. Minulý týden zástupci členských států ve vyjednávání neuspěli a tak sankce prodloužili alespoň provizorně o 1 týden. Podle dřívějších informací listu Politico bylo proti zejména Slovensko, které žádá vyškrtnutí 2 jmen ze sankčního seznamu. Každých 12 měsíců se musí prodlužovat také hospodářské sankce proti Rusku, které jsou zahrnuty v jednotlivých sankčních balíčcích. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
6: Volby do zemského sněmu vyhrála v německém Mecklenbursku předním Pomořansku. Pravicová alternativa pro Německo získala 38,2%. Druhá skončila podle výsledků zveřejněných volebním úřadem sociální demokracie s 35,5%. Křesťansko-demokratická strana premiéra Friedricha Merce se do sněmu nedostala. Zůstala pod 5% hranicí. To se nestalo v žádných zemských volbách od roku 1949. Mercova strana CDU výrazně oslabila i v Berlíně, kde v nedělních volbách vyhrála levice. Do srpna letošního roku evidují policisté 17 případů obchodování s lidmi. Za celý loňský rok jich bylo 26. A podle organizací, které pomáhají ohroženým i obětem, se velká část náborů děje na sociálních sítích. Těžko se proto postihuje.
11: Nabídka se tváří třeba jako seriózní práce, komunikace se ale brzy přesune jinam, říká ředitelka české organizace La Strada, která pomáhá obětem, Markéta Hronková.
12: Tam hodně funguje Telegram, Facebook, jsou to takové ty uzavřené komunikační kanály.
11: Nucenou práci, včetně třeba sex businessu, měla od poloviny července regulovat evropská směrnice. Česko ji nestihlo přijmout, potvrdil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
13: Evropská komise vůči České republice kvůli prodlení s provedením této směrnice řízení nezahájila. Očekáváme ale, že v následujících týdnech tak učiní.
11: Hrozí ale pokuta v řádech nižších milionů eur. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
6: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Okresní soud v Ostravě dnes začíná řešit kauzu prchlého bývalého poslance Petra Wolfa. Čelí obžalobě za to, že se vyhýbal nástupu do vězení, do kterého poslal soud za dotační podvod. Speciální jednotky ho zadržely v Paraguaji a tamní úřady ho následně vydali zpět do České republiky.
14: Petr Wolf se nástupu do vězení vyhýbal od roku 2013, poté co mu soud pravomocně uložil 6 let za dotační podvod. Státní zástupce ho nyní viní z maření výkonu úředního rozhodnutí, za kterému hrozí další dvouletý trest. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
6: A mladší bratr princezny Diany Charles Spencer dnes vydává své paměti, vzpomíná v nich na svou sestru a kritizuje svého bývalého švagra, současného krále Karla III. Buckinghamský palác už některá tvrzení obsažená v knize popřel.
15: Největší rozruch vzbudil údajný výrok krále Karla III., který měl na adresu své bývalé manželky krátce po její smrti pronést. Brzy se na ni zapomene. Buckinghamský palác se proti tomuto tvrzení ostře ohradil. Podle spisovatelky a znalkyně poměrů v královské rodině Angely Levinové je další rozmíchávání kontroverzí kolem princezny Diany zbytečné a jejímu bratrovi jde jen o pozornost a o peníze. Na konci srpna příštího roku to bude 30 let, co princezna Diana zemřela v Paříži na následky autonehody. Jaromír Marek, Český rozhlas.
6: Dálnice D5 směrem z Plzně se zaplnila od Rudné z 6. kilometru. Příčinou až půlhodinového zdržení je omezení v Praze na Rozvadovské spojce do centra. Na jejím začátku se projíždí pouze pravým pruhem. Na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna popojíždí kolona za Rousínovem z kilometru 215. K Rohlence je to na půl hodiny. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Ráno čekáme ještě polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost. V severovýchodní polovině území četné přehánky, nejvyšší odpolední teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří 18 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
16: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Čas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Kulturně vzdělávací platforma Dominikánská 8 v Praze otevírá novou sezónu po prázdninové přestávce. První akce pořádá ve čtvrtek v barokním refektáři. Vchod je na adrese Jalovcová 2. Ředitel Dominikán Páter Benedikt Mohelník pro Glasu upřesnil.
2: Setkáme se nad knihou vydanou v nakladatelství Biblion. Autorem je Gustavo Gutierrez, Dominikán. Kniha se jmenuje Pít z vlastní studny. Večer jsme nazvali Odkud čerpat naději. A tento autor je takovým vlastně otcem teologie osvobození. A ona má zásadní a hluboká duchovní východiska. A právě o nich budeme mluvit. A je to možná příklad toho, jak něco, co se může zdát pro některé posluchače na první pohled nějaké minimálně podezřelé, že teologie osvobození nemá pro všechny nejlepší konotace, tak je to něco, co se vlastně dostalo až do církevní nauky, protože poslední dva papežové z teologie osvobození docela dost čerpají.
1: Dominikánská 8 už léta vytváří prostor pro setkávání lidí různých názorů a zkušeností a snaží se vést dialog mezi křesťanstvím, akademickým světem, kulturou a současnou společností. Podrobně se jí budeme zabývat na Proglasu v pořadu Jany Rambouskové z cyklu Před kostelem dnes dopoledne. Zazní i výhled na právě otevíranou sezónu od Zuzany Matysovské z propagačního týmu Dominikánské 8.
3: Budeme se věnovat tématu sudet a pak bude debata nad číslem Salve o velkoměstě. Pak budeme mluvit se Samuelem Prívarou a dalšími hosty o duchovním doprovázení. Taky bude debata o feminismu a křesťanství v listopadu. A poslední mohu zmínit debatu o křesťanech, kteří podporují Trumpa v hnutí MAGA v Americe.
1: Celý pořad o Dominikánské 8 můžete naladit na těchto vlnách od 9 hodin.

na téhle cestičce vždy bych si zpíval. Cestička k domovu, známě se vyne,

0: Františka Slavatová má v Telči pamětní desku. Odhalili ji v sobotu na nádvoří Univerzitního centra po zádušní bohoslužbě, kterou v kostele jména Ježíš vedl brněnský biskup Pavel Konzbul k 350. výročí úmrtí šlechtičny. Naskleněný artefakt od sochařky Aleny Matějky a jejího muže Larse Widenfalka přispěla i veřejnost. Hraběnka Slavatová patří mezi významné osobnosti telčské historie. Zasloužila se také o stavbu jezuitského areálu, který i v současnosti slouží vzdělávání. Připomněl to kastelán telčského zámku Roman Dáňa.
1: Nejenom, že vlastně vytvořila Telč tak, jak ji známe z dneška, protože jezuitský kostel jména Ježíše významnou dominantou, ale zároveň taky do města, který bylo zrujnovaný 30-letou válkou, dovedla vzdělanost a vlastně nějakým způsobem to město nastartovala právě po té bídě, která byla spojena s tou švédskou invazí. Takže Františka Slavatová se významným způsobem zasadila o to, že Telč začala vzkvétat a to, co ona tady vytvořila, tak vlastně je do dneška čitelný, do dneška aktuální.
0: Hraběnka Slavatová zemřela 22. září 1676. Město jí spolu s dalšími institucemi věnovalo letošní kulturní kalendář. Obsahoval přednášky, výstavy, prohlídky zámku zaměřené na Slavaty, odbornou konferenci i barokní pouť ke kapli svatého Karla Boromejského.

0: Šaldovo divadlo v Liberci uvedlo včera večer ve světové premiéře vlastní adaptaci románu Eduarda Basse Cirkus Humberto. Vedle profesionálních artistů se v ní představuje téměř celý činoherní soubor. Příběh Vaška, kterému učaroval svět velkého cirkusu, převedly do divadelní podoby Kateřina Dušková a Jiří Janků.
1: Román je velice vrstevnatý, má více než 400 stránek, vždycky při jakémkoliv převodu literárního díla na jeviště, tohle je problém, ale my jsme se snažili to pojmout opravdu napříč celým tím románem, to znamená, že začínáme opravdu příchodem Vaška Karase s tatínkem do Hamburku a přijetím do cirkusu Humberto a končíme po 70 letech v Praze ve varieté Humberto, ale samozřejmě jsou tam velké časové skoky a dostaneme se i do prehistorie toho cirkusu.
0: Dramatizace je podle tvůrců pojatá i jako poděkování lidem, kteří jsou v zákulisí, ale bez nichž by žádná inscenace nevznikla. Jak vyjádřila režisérka Dušková, všem snílkům, kteří činí svět lepším tím, že pro naši radost stavějí vzdušné zámky. Další představení cirkusu Humberto má liberecké Šaldovo divadlo v programu na příští neděli a na neděli 11. října.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Máme 7 hodin 31 minut pondělí 21. září a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Dnes je Mezinárodní den míru a také Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Katolická církev slaví svátek apoštola a evangelisty svatého Matouše, patrona celníků, účetních, finančníků a bankéřů a také ochránce před opilstvím. V Japonsku připadá na 3. zářijové pondělí státní svátek Keiro Nohi, den úcty ke starým lidem a k dlouhověkosti. 21. září 1937 se konal státní pohřeb prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. V tento den roku 1944 se dočkal osvobození východoslovenský Kalinov, první obec na území Československa. 57. narozeniny má jezuita páter Pavel Gábor, astrofyzik, zástupce ředitele Vatikánské observatoře v americkém Tucsonu. 64 let se dožívá zpěvačka, textařka a skladatelka Pavlína Jíčová. 76. narozeniny má pražský světící biskup Václav Malý. 80. dnes slaví herečka Daniela Kolářová. A podle občanského kalendáře má rovněž svátek Matouš, jméno je z hebrejštiny a znamená dar boží. Tak nositelům tohoto jména blahopřejeme a ještě se

oblačný, během dne většinou čerstvý, severozápadní vítr 4 až 9 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, večer bude částečně slábnout. Tolik počasí. Na Proglasu teď pokračujeme ranním hudebním proudem. Můžete se těšit na hudební kompas v 7.45, tam si představíme slovenskou zpěvačku Juliu Kozákovou. V 8 hodin přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus. Po zprávách nabízíme přehled očekávaných událostí a od 9. hodiny pořad Před kostelem. Dnes bude zaměřen na vzdělávací platformu Dominikánskou 8 a bude představena jejich nová sezóna. Tento pořad pro vás připravila redaktorka Jana Rambousková. To je tedy pozvánka pro vás a teď už kapela The Folks a píseň Libuše.

0: Novou kapli svatého Jana Pavla II. V Loučce u Vizovic na Zlínsku při včerejší slavnosti požehnal olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Vznikla z iniciativy místních. Unikátní je zvonkohrou se 40 zvony. Stála zhruba 22 milionů korun. Většinu lidé darovali, sdělil Josef Kořenek, jeden ze zakládajících členů spolku pro zbudování kaple v obci Loučka.
1: Je to kaple, která byla vybudována jako poděkování Pánu Bohu za záchranu této obce před likvidací. Tato obec byla topličena německými vojáky. Čekalo se, že dojde k totální likvidaci jako v jiných obcích a osadách na Valašsku. Tady bylo vypáleno jen, a to jen prosím do uvozovek, 7 hospodářských budov a nikomu se z občanů nic nestalo. To znamená, že my to považujeme za doslova zázrak, protože co jiného než zázrak by to mohlo být.
0: Koncem války nacisté vypálili nedalekou osadu Ploština, Prlov nebo Vařákovy paseky. Důvodem jejich msty byla spolupráce tamních obyvatel s partizány.

0: Máme 7 hodin a 45 minut, na Proglasu začíná ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Zpěvačka Julia Kozáková je první slovenskou interpretkou, která stanula v čele prestižního žebříčku World Music Charts Europe. V hitparádě, kterou sestavují rozhlasoví hudební publicisté z celé Evropy, zabudovala na začátku letošního roku s albem romských písní Manuša 2. Nedávno vydala novinku, 5písňové EP Flor Nueva, na kterém se vydává jiným hudebním směrem. My si jako první ukázku poslechneme píseň 1000 Years.

0: Ďakujeme.
1: Představujeme si nové EP slovenské zpěvačky Julie Kozákové s názvem Flor Nueva, nová květina. Pět zařazených skladeb spojuje především poetika, jemnost a hledání krásy v životě. Název Flor Nueva pochází z jedné z písní a pro Kozákovou symbolizuje nový květ. Péči o nejkrásnější části našeho vnitřního světa a schopnost rozpoznávat je také v druhých lidech. EP je zároveň její reakcí na současnou dobu, kterou vnímá jako období velkého tempa, hluku a důrazu na výkon. Svou hudbou se naopak snaží nabídnout prostor pro uvolnění, citlivost a jemnost. Že nahrávka dostala španělský název, není náhoda. Kozáková strávila rok studiem ve Valencii, odkud si domů na Slovensko přivezla nejen nové hudební zkušenosti, ale především síť nových přátelství a spoluprací a také silný vztah ke španělskému jazyku a kultuře obecně. Důležitou součástí projektu je obsazení, které vzniklo z osobních vazeb Julie Kozákové. Na nahrávce ji doprovází smyčcové kvarteto a jazzové trio tvořené jejími spolužáky z Janáčkovy akademie muzických umění v Brně. Některé hudebníky si vybrala nejen podle nástrojů, ale také proto, že s nimi měla blízký osobní vztah a společné životní zkušenosti. Sama zdůrazňuje, že je pro ní důležité, aby hudba byla propojená s každodenním životem a nevznikala jen jako jednorázové setkání kvůli konkrétnímu projektu. Rozhovor s Julií Kozákovou si můžete poslechnout na našem webu hudebnirozhovory.cz. My teď uslyšíme skladbu U Value i A Flor, což portugalsky znamená stařec a květina. Na závěr to bude píseň se španělským názvem Casa Limpia, čistý dům. Děkujeme.

0: Představili jsme si EP Flor Nueva slovenské zpěvačky Julie Kozákové. Dnes odpoledne vás v hudebním kompasu pozveme do Prahy na koncert kytaristy a zpěváka Bombina z Nigeru. Zítra ráno si představíme nové album písničkářky Květach a zítra odpoledne nás bude zajímat společné album německých kapel Quadro Nuevo a Marion a Sobo. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
2: Je 8 hodin, pondělí 21. září, společnost vám dělá Ranní Plus a také Daniela Vrbová
3: a Šárka Feniková.
4: Český rozhlas Plus.
3: Jakým tématům se budeme věnovat dál? Vláda dnes schvaluje rozpočet na příští rok. Jaké úspory v něm prosadily menší koaliční strany?
2: Jak na dodatečné návrhy úpravy státního rozpočtu reagují opoziční strany?
3: A jak voliči v Mecklenburgsku, předním Pomořansku promítli do včerejšího hlasování ve volbách svoji východoněmeckou identitu?
2: I to probereme, nejdřív tu jsou ale zprávy s Martinem Matějkou.
5: Vláda se dnes sejde, aby schválila návrh rozpočtu na příští rok. Deficit má mít nakonec nižší než ministerstvem financí původně navržených 389 miliard korun. O kolik ale ministři ani premiér neřekli. Opozice navrhovaný schodek kritizuje. Třeba Marian Jurečka z KDU-ČSL říká, že se rozpočet začal řešit příliš pozdě a proto je teď schodek tak vysoký.
6: Já to vlastně vnímám, že to je amatérský přístup, protože všichni ti politici, kteří tam sedí v té vládní koalici, ví, že rozpočet se začíná připravovat někdy v březnu, v dubnu. Tam měli být nastoupení u paní ministryně říkat, které všechny reformy chtějí motoristé nebo SPD prosazovat, měli je do legislativy už napsat, už je mohli mít třeba někde před třetím čtením a mohli s nimi pracovat do příštího roku.
5: Vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO tvrdí, že právě mandatorní výdaje, které ze zákona musí v rozpočtu být, jsou jedním z důvodů schodku. Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Zatím nechtěl říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakci okolních zemí.
7: My jsme jasně řekli to, že v momentě, kdyby reagovaly okolní země, tak jsme připraveni reagovat rovněž. Vypadá to, že okolní země se chystají udělat určitá opatření, to znamená v ten samý den my řekneme náš postup.
5: K reakci na rostoucí ceny energií vládu vyzývá i opozice. Třeba bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL kritizuje, že kabinet ještě nemá dostatečně naplněné zásobníky plynu na zimu. Řekl to v televizi CNN Prima News, podle Havlíčka ale nedostatek nehrozí. V New Yorku se schází zástupci zhruba 130 členských zemí OSN kvůli zasedání valného shromáždění. Prezident Petr Pavel tam chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti. Před odletem vysvětlil, proč o obnovení členství Česka po téměř 40 letech usiluje.
8: Je to nejenom věcí prestižní, ale je to také věcí, která dá jasně najevo, že Česká republika je aktivním členem mezinárodního společenství.
9: Kandidatura se sice týká až let 2032 a 2033, volby se ale blíží a podle prezidenta se počítá každý hlas i od těch nejmenších zemí. Ve středu na valném shromáždění přednese národní projev o třech tématech. O reformě OSN, rizicích umělé inteligence a odpovědnosti velmocí za mír. Na pozvání francouzského prezidenta Macrona se zúčastní jednání o právech dětí v době umělé inteligence. Cestu pak zakončí v Nebrasce, kde se setká s krajany. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Skončily volby do ruské dumy. Podle předběžných výsledků vede jednotné Rusko podporující prezidenta Vladimira Putina s necelými 58% hlasů. Druhá nejúspěšnější je komunistická strana se 14%. Volby v Rusku jsou dlouhodobě terčem kritiky a nejsou považovány za demokratické.
10: První ruské parlamentní volby od začátku války na Ukrajině se odehrály prakticky bez opozice. Stranu Jabloko, která jediná nebyla loajální Kremlu, v srpnu z voleb vyloučil ruský nejvyšší soud. Volby letos doprovázely rozsáhlé ukrajinské dronové útoky, a to především v Moskvě. Hlasování se poprvé konalo i na Rusy okupovaných ukrajinských územích. Mluvčí Evropské komise Christian Wiegand to označil za další porušení mezinárodního práva a řekl, že Evropská unie výsledky z těchto regionů neuzná. Evelina Zitková, Český rozhlas.
5: Po celém Německu budou odboráři protestovat proti škrtům a propouštění v automobilovém průmyslu. Vezvali k tomu největší německý odborový svaz IG Metall. Ten sdružuje více než 2 miliony lidí a je největším průmyslovým odborovým svazem v celé Evropě.
11: IG Metall ve videu k dnešní stávce upozorňuje na to, že podniky vyplácely v minulých letech vysoké dividendy místo toho, aby investovali do inovací. Krize, kterou podle odborářů způsobila špatná rozhodnutí managementu, ale teď má dopadnout na řadové zaměstnance. Celostátně je v plánu přes 280 protestních akcí. Svaz upozorňuje, že už v loňském roce v automobilovém sektoru zaniklo přes 50 tisíc míst. Kromě dalšího propouštění se odbory obávají také ztráty 35-hodinového pracovního týdne, který je v německém automobilovém sektoru standardem. Automobilky navrhují jeho prodloužení na 40 hodin bez úprav mest. Rozalie Pecáková, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Brněnský dopravní podnik za posledního půl roku zaplatil za naftu asi o 21 milionů korun víc než v předchozích 6 měsících. Ceny pohonných hmot rostou od únorového americko-izraelského útoku na Irán. Průměrná cena nafty v Jihomoravském kraji byla tehdy mírně přes 33 korun za litr, dnes je téměř o 15 korun vyšší. Zdražování paliv se zatím do výše jízdného nepromítne. Dopravní podnik častěji nasazuje plynové autobusy, jak popisuje mluvčí podniku Hana Tomaštíková.
12: Protože ty ztráty na cenách plynu jsou nižší než u té nafty, tak my se ve výpravě autobusu snažíme upřednostňovat plynové autobusy, protože tam ten finanční dopad je pro nás nižší.
5: Praha si dnes připomene 90. výročí narození spisovatele, dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla. Hlavní částí celodenního programu bude slavnostní odhalení lavičky Havla podle návrhu architekta Bořka Šípka. Začne v 15 hodin před budovou Nové radnice. Dorazí primátor Bohuslav Svoboda z ODS, vdova po bývalém prezidentovi Dagmar Havlová, nebo taky osobnosti spojené s jeho dobou. Součástí celodenního programu jsou taky debaty, čtení z Havlových děl nebo koncert. 90. výročí narození Václava Havla připadne na 5. října. Dálnice D5 z Plzně do Prahy před Rudnou na 7. kilometru zůstává neprůjezdná a pokračují s odklízením následků hromadné nehody. Na místě zůstávají záchranáři a kolona narostla před loděnici na 11. kilometr. Na exitu 10 platí oficiální odklon dopravy. Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy popojíždí fronta mezi Brandýsem a sjezdem na Radonice. 10 minut naberete mezi 10. a 3. kilometrem. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova trvá silný provoz od Rousínova. Aktuálně se zpomaluje okolo kilometru 218, odtud k Rohlence na 207. pojedete téměř půl hodiny. Před Barandovským mostem v Praze trvá zdržení jak na jižní spojce téměř od nájezdu z Vídeňské, tak ve Strakonické od sjezdu z okruhu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Během dne čekáme postupně pronlivou, převážně velkou oblačnost v severovýchodní polovině území četné přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 12 až 17, na jihu Moravy naměří až 18 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

11 minut po 8 hodině a nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 21. září 2026. Výroční konference iniciativy Křesťanský Orient se koná dnes a zítra v Salzburku za účasti arménských biskupů z Damašku a Jeruzaléma a odborníků z Rakouska a Německa. Arménská církev sehrává významnou roli na celém Blízkém východě, je ovšem pod tlakem a čelí velkým výzvám, podtrhují organizátoři. Konference se bude zabývat situací v Sýrii, ve Svaté zemi a v Turecku. Začíná celorepubliková akce Týden nízkoprahových klubů. Pořádá ji Česká asociace Streetwork. Rodičům, pedagogům, potenciálním klientům a dalším se ode dneška do pátku otevře více než 120 zařízení, která pomáhají ohroženým a znevýhodněným dětem a dospívajícím. Tématy 20. ročníku jsou radikalizace, evropanství a odolnost vůči krizovým situacím a stresu. Ve Vladislavském sále Pražského hradu pokračuje výstava českých korunovačních klenotů s podtitulem Habsburkové 500. Představuje příběh klenotů od nástupu Ferdinanda I. Habsburského v roce 1526 až do konce 18. století. Celodenní program na Mariánském náměstí v Praze připomene blížící se 90. výročí narození Václava Havla. Zahrne debaty, čtení z Havlových děl, koncert i slavnostní odhalení lavičky Václava Havla. V olomouckém kostele Panny Marie Sněžné se bude slavit Veni Sancte, vše svatá pro Cyrilometodějskou teologickou fakultu na zahájení akademického roku. Za spravedlivý mír na celém světě bude večerní bohoslužba v Olomouci Hejčíně v kostele svatých Cyrila a Metoděje. Duchovní zpráva tak reaguje na dnešní Mezinárodní den míru. Arcidiecézní Charita Olomouc otevírá poradenské centrum pro cizince. Ode dneška jim bude bezplatně pomáhat v otázkách spojených s pobytem v Česku, zaměstnáním, bydlením, zdravotním pojištěním nebo školou. A plzeňské biskupství chystá na večer na YouTube stream Živě s biskupem. Tentokrát biskupa Tomáše Holuba zastoupí generální vikář Petr Hruška. Od 20 hodin bude informovat o novinkách v diecézi a odpovídat na dotazy. Ty lze posílat už teď. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: V komunitním centru Útočiště v újezdu u Tišnova měla včera odpoledne premiéru inscenace Velmi špatné pohádky. Hudebně, tanečně, pohybový tvar byl součástí programu Dnů otevřených ateliérů. Vznikl na základě stejnojmenné knihy Marty Sýkorové, která v představení hraje s Helenou Bednářovou.
2: Inscenace souvisí s knihou tematicky. Znova se to dotýká toho nějakého společného fungování lidí dohromady, jak najít ten balans mezi jednotlivcem a skupinou, jednotlivcem a společenstvím, kde končí to já a začíná ty, kde se můžeme potkat. Ptá se vlastně na to, jak nezůstat v životě osamocen. Budeme sledovat mě evoluci, jak postupně vznikal život a jak se vysložitoval vedle k komplexity a právě k té spolupráci.
1: Autorka Velmi špatných pohádek Marta Sýkorová působí v Institutu sociálního zdraví na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ve svém výzkumu se věnuje hypersenzitivitě a vysoké citlivosti.
2: Velmi špatné pohádky jsou příběhy, které jsou zasazeny do pohádkového světa. Jsou tam princezny nebo jiné pohádkové bytosti, ale mají vždycky jeden velmi špatný konec, protože vznikly na základě taky jednoho velmi špatného konce, který jsem v životě narazila. Udělala jsem bakalářské státnice, zažila jsem takový první neúspěch a kladla jsem si otázku, co teď s životem, co mi to má ukázat, a přicházely to postupně tyto pohádky. Ale každá ta pohádka má taky dobrý konec. A každá vlastně pracuje s nějakou větou, které my lidi umíme věřit. Třeba, že druzí jsou důležitější než já. Ten nás se může zamyslet, jestli se v nějaké takové větě, lomeno příběhu, nevidí a jestli třeba někde příliš neohýbá nebo naopak příliš málo, to taky může vlastně být. Co s ním ty příběhy jako udělají? Jaké to je pro něho, když říká ne, jestli vůbec je tam princezna, která na všechno říká ano, je to taková pěsmenka, kam ji to jako zavede. Má nám to jako, nebo aspoň mě to vedlo v životě a i další čtenáře k tomu, zamyslet se nad tím, jestli někde třeba příliš nepřekračuju své vlastní hranice, neříkám ano i tam, kde už bych velice potřebovala říct ne, a jaké jsou moje pocity, potřeby v nějakých situacích, ve kterých se mi to nedaří rozlišit. Tak ty pohádky cílí na příliš hodné a nerozhodné lidi, nebo velmi citlivé, hypersenzitivní.
1: Vyložila pro Glasu Marta Sýkorová.

Je 8:30, pondělí 21. září a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Je Mezinárodní den míru a také Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Katolická církev slaví svátek apoštola a evangelisty svatého Matouše, patrona celníků, účetních, finančníků a bankéřů, ochránce před opilstvím. V Japonsku připadá na 3. zářijové pondělí státní svátek Keiro Nohy, den úcty ke starým lidem a dlouhověkosti. 21. září 1937 se konal státní pohřeb prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. 57. narozeniny dnes má jezuita páter Pavel Gábor, astrofyzik, zástupce ředitele Vatikánské observatoře v americkém Tucsonu. 64 let se dožívá zpěvačka, textařka a skladatelka Pavlína Jíšová. 76. narozeniny má pražský světící biskup Václav Malý. 80. slaví herečka Daniela Kolářová. A svátek má Matouš také podle občanského kalendáře, jmenuje hebrejského původu a vykládá se jako dar boží. Matoušům blahopřejeme k dnešnímu svátku. A podle pranostik pohoda o svatém Matouši 4 týdny se neruší. Po svatém Matouši čepici na uši. Pojďme se také podívat na předpověď počasí. Ráno bude polojasné nebo skoro jasné, během dne postupně bude převládat proměnlivá oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde jen ojediněle. Večer budou srážky i oblačnost od západu částečně ubývat. Nejvýše naměříme teploty mezi 12 a 17 stupni Celsia na většině území. Na jihu Moravy 18 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 6 a na Šumavě kolem 10 stupňů Celsia. Bude vát mírný, během dne většinou čerstvý, severozápadní vítr 4 až 9 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Večer bude vítr částečně slábnout. Tolik o počasí. Na Proglasu stále pokračujeme ranním proudem písniček až do 9. Tam vám k poslechu nabízíme pořad Před kostelem. Dnes bude zaměřený na vzdělávací platformu Dominikánská 8 a bude představena jejich nová sezóna. Pořadem vás provede redaktorka Jana Rambousková. Následují písně, potom zprávy Českého rozhlasu Plus v 10 hodin, dopolední hudební proud, v 10.15 pak přebíráme relaci Rádia 7 Stopy. Dnes si vyslechnete svědectví Lucie Pohánkové. V 10.30 naladíte voničku lidových písní, kterou pro vás připravuje hudební redaktorka Helena Bretfeldová. No a v 11 hodin čteme na pokračování. Tam už uslyšíme předposlední část knihy podepsána Charlotte, kterou máme rozečtenou autorky Sophie de Millenheim. To je tedy tip pro vás na dnešní dopoledne s Proglasem. A teď už Jitka Molavcová, Jiří Suchý a Blue Star.

0: Arcidiecézní Charita Olomouc otevírá poradenské centrum pro cizince. Ode dneška jim bude bezplatně a v případě potřeby také anonymně pomáhat v otázkách spojených s pobytem v Česku, zaměstnáním, bydlením, zdravotním pojištěním nebo školou.
1: Jde nám o to je podpořit v orientaci a samostatnosti a bude nabízet služby, jako je základní poradenství, pomoc při jednání s úřady a institucemi, také doprovody a asistence v terénu, i tlumočení a jazykovou asistenci, celkově porozumění třeba i různým dokumentům, nějaký informativní překlad a taky bude pomáhat s uznáváním zahraničního vzdělávání. Služby poskytujeme bezplatně a taky samozřejmě nasměruje nebo zprostředkuje další služby. Pokud se na nás cizinec obrátí, tak určitě nemusí mít žádné obavy, když třeba neví, jestli jsme pro něho ta vhodná služba, tak se na nás vždycky může obrátit, to je pro nás základ a když nebudeme moci v té otázce pomoct, tak ho můžeme nasměřovat jinam.
0: Vysvětlila Proglasu koordinátorka projektů pro cizince arcidiecézní Charity Olomouc Kristýna Goša. Centrum podle ní vzniklo kvůli specifickým potřebám, které vyvstaly v posledních letech. Svůj vliv měla i ruská invaze na Ukrajinu a charitní pomoc uprchlíkům.
1: Pořádáme různé integrační aktivity, lekce českého jazyka společně s týmem koordinace Olomouckého kraje a taky při jednání s obrem azylové a migrační politiky v Olomouci jsme se dohodli, že je to skvělý nápad a skvělá iniciativa, kterou bychom mohli zrealizovat, aby tak zefektivnila a zjednodušila tu integraci a ten proces cizinců, ať už po příjezdu nebo potom v různých komplikacích, které můžou mít s pobytem, s úřady a nebo celkově s orientací v České republice. Takže to byla taková více stran a my jsme se toho uskutečnění chopili a teďka už dochází k té finální části, kdy budeme otevírat.
0: Zhrnula Kristýna Goša, koordinátorka projektů pro cizince arcidiecézní Charity Olomouc. Její nové poradenské centrum začne fungovat už dnes na olomoucké adrese Třída kosmonautů 8.

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži přijme vyučujícího společenských věd na dlouhodobý zástup. Výše úvazku, období zástupu a další podmínky jsou věcí vzájemné dohody, sděluje škola. O bližší informace mají zájemci psát e-mail řediteli Janu Košárkovi.

to je nic, které zbouří oceán, co ustrnulo do pohybu dává čerstvý vzduch. A co je víc, když ti koně osedlám.

0: Olomouce probíhá po celé září Street Art Festival. V ulicích vznikají vizuální a performativní umělecká díla, která reagují na místní prostředí a komunitu. K festivalu patří i tvorba muralů. Dnes začne vznikat další, řekla nám kurátorka přehlídky Romana Junkerová.
1: Mural je vlastně velkoformátová malba, která je vytvořena přímo na nějaké konkrétní architektuře budově, nejčastěji na fasádě nebo její ploše ve veřejném prostoru. A od klasického grafity se liší především způsobem vzniku. Pravidla je předem připravené a kurátorsky vybrané dílo, vytvořené na konkrétní místo. Samotné realizaci předchází výběr lokality a výběr umělce, který je vlastně vybrán na základě takzvaného open callu, tedy výběrového řízení, které nějakým způsobem zpracovává tu danou dramaturgii toho festivalu. Potom následuje příprava nějakého návrhu a technické řešení. To znamená, musíte si udělat průzkum, jaká je tam plocha, jaký povrch má ta daná omítka. Pak následuje příprava podkladu. Ten autor potom pracuje na místě. Už konkrétně pro nás je důležitý, aby ten murál nebo ten návrh, který je přenesený na tu stěnu, reagoval na prostředí, ve kterém vzniká. To znamená, že i to se musí odrážet v tom daném návrhu. Letos vlastně v Olomouci už vznikly menší práce ve spolupráci se zásilkovnou na Brněnské ulici a na Peškově ulici, kde pracovali umělci. Na Peškové ulici to byl Radovan Cencel, Ludík Kejm, kteří tam vytvořili drobná umělecká díla. A ta umělecká díla byla vybírána komisí, ve které seděli i zástupci kanceláře architekta města. No a další mural, poslední letošní, bude vytvořen opět na kolejích Univerzity Palackého, kole generála Svobody, a bude se tvořit od 21. září. A ten mural bude tvořit umělkyně z Ukrajiny, která dlouhodobě žije v České republice, Anna Hercik.
0: Podle kurátorky Street Art Festivalu Junkerové je podstatné zejména propojení místní komunity a umělců. Dokladem je například výstava Zdechlina ve fakultní nemocnici Olomouc v Centru pro současné umění a psychoterapii. Výtvarník Matěj Olmer a pacienti psychiatrie společně přetvořili stará nemocniční plátna. Výstavu a další události Street Art Festivalu mohou zájemci navštívit do konce září.
1: Letošní ročník už vlastně, jak název napovídá, tady jsme, je více než v předchozích letech soustředěná na vztah lidí k místu, ve kterém žijí. Letos nejde tedy jenom o vznik nových těl v tom veřejném prostoru, ale o to, jakým způsobem může současné umění do toho veřejného prostoru vstupovat, a jako do každodenního života města, a jak pracovat s konkrétními místy a komunitami. Olomouc je vlastně specifická pro nás tím, že festival vznikl zde a funguje tu už roku 2007. Takže my máme možnost sledovat město dlouhodobě a reagovat na jeho proměny. Letos vedle murálu nebo těch streetartových děl pracujeme také s dočasnými intervencemi. Máme také výstavu v galerii Studio G21. Řádali jsme několik legálních graffiti jamů, hudební vystoupení na letňáku v rámci meetupu Univerzity Palackého, anebo máme také debatu o pouliční kultuře z kyně Čekárna. Zajímá nás tedy veřejný prostor nejen jako plocha pro umělecké dílo, ale také jako místo, které lidé vlastně společně používají a ke kterému si vytváří vztah.

0: Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Porotu zaujala komplexní péče o obec a její obyvatele či bohatý spolkový život. Druhé místo v celostátním finále soutěže obsadila Vraclav z Pardubického kraje a třetí v Šeruby z Plzeňského. Výsledky organizátoři vyhlásili v sobotu v Písečné na Orlicko-Ústecku. Ta zvítězila loni. Do letošního klání se přihlásilo 245 obcí, nejvíce od roku 2016. Starosta Boršic Petr Dula přiznal dojetí.
1: Jsem dojatý, jako to byla první věc, že my jsme si moc přáli vyhrát. Udělali jsme pro to hodně, vložili jsme do toho své srdce a proto nám tak záleželo na tom, aby jsme se nějak umístili a nějak ocenili tu naši snahu. Já jsem moc rád, že ti Boršičáci tu cenu získali, protože si to odmakali oni. Nebyla to práce obce nebo moje, ale všech těch lidí, kteří se na tom podíleli. To je na tom krásné, protože to naše zapojení v rámci Boršic bylo obrovské.

0: Jak už jsme na Proglasu informovali, 80. narozeniny dnes slaví herečka Daniela Kolářová. Mezi lety 1990 a 1992 byla poslankyní České národní rady. Za tuto zkušenost je ráda, i když byla podle ní trpká a bolestná. Většinu kariéry strávila v Pražském divadle na Vinohradech. Odtud se vydala před 11 lety jako host na řadu menších scén. Od poloviny 60. let hrála zhruba ve stovce filmů a v desítkách seriálů. Před filmovou kamerou se objevila třeba před 5 lety ve filmu Otce a syna Svěrákových Betlémské světlo nebo ve snímku Tomáše Mašína Bratři. V závěru Karlovarského filmového festivalu před 3 lety dostala Křišťálový glóbus, cenu prezidenta přehlídky Jiřího Bartošky.
1: Svoji filmografii obrovskou, kterou má, je to jedna z nejvytíženějších a nejpopulárnějších hereček, nejenom filmových, televizních, ale divadelních. Myslím si, že ta volba byla velice správná. Vždycky ten laureát, který tu cenu přebírá, tak má možnost, nebo mu dáváme, aby si vybral film, kterým chce být prezentován, a Daniela si vybrala Kulový blesk, slavnou komedii.
0: Potěšená a dojatá byla dnešní oslavenkyně Daniela Kolářová, když na jaře 2010 převzala Českého lva za výkon v ženské vedlejší roli ve snímku Jana Hřebejka Kawasakiho růže.
2: Mám z toho opravdu radost, protože jsem si říkala, že tohle téma je natolik nepohodlné a nepříjemné, že třeba se s tím nebude chtít nikdo ani zaobírat, nedělám si iluze, že to bude divácky nejúspěšnější film, protože je to bolavý téma. Měla jsem takový strašný pochybnosti, jestli se do toho pustit nebo ne, tak jsem ráda, že jsem se do toho pustila a mám takovej jako zvláštní dobrý pocit, že to nikdo neodflinknul, že jsme se s tím docela všichni lámali hlavu. Mám z toho upřímnou radost.

0: Od mikrofonu zdraví Jana Rambousková a vítá všechny posluchače u dalšího dílu z cyklu Před kostelem. Dnešní pořad bude věnován veřejnému intelektuálnímu a kulturnímu prostoru, který vyrůstal z prostředí českých dominikánů a snaží se vést dialog mezi křesťanstvím, akademickým světem, kulturou a současnou společností. Mluvím o platformě Dominikánská 8, která v srdci Prahy už řadu let vytváří prostor pro setkávání lidí různých názorů a zkušeností a společně s nimi hledá, jak rozumět světu, ve kterém žijeme, z perspektivy křesťanské víry. V pražském studiu vítám ředitele této platformy Benedikta Mohelníka a Zuzanu Matysovskou z propagačního týmu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dnes se společně pokusíme reflektovat uplynulou sezonu na Dominikánské 8 a přinést výhled na sezonu nadcházející. Protože bychom tímto také rádi posluchače Radia Proglas pozvali k poslechu pořadů, které budou vždy vysílány v pondělí ve 20.15. Ale mám na své hosty připraveno několik provokativních otázek. Vy jste totiž platforma, která neotevírá jen témata, o kterých je bezpečné hovořit na křesťanské půdě, ale nebráníte se ani kontroverzním nebo složitým tématům a snažíte se o dialog mezi věřícími, nevěřícími, vědou a vírou. Můžete to prosím ještě trochu upřesnit? Jaké je vlastně poselství Dominikánské 8 v současném světě?
1: No, my opravdu chceme být takovým prostorem, který je někde na rozhraní těch, řekněme, oblastí, které jste jmenovala. A když jste používali to slovo kontroverze, tak my rozhodně nechceme být, a myslím, že ani nejsme nějak kontroverzní, a nebo určitě nám nejde o nějakou jako prvoplánovou kontroverzi, natož tak provokaci. Ale je pravda, že některá témata mohou některé lidi, zvlášť těch křesťanských kruhů, trochu tahat za uši. Ale za nás není nic, o čem by se nemělo a nemohlo nějak seriózně a citlivě mluvit na křesťanské půdě.
0: Chcete k tomu něco doplnit, paní Matysovská? Čím je Dominikánská 8 pro vás osobně?
2: Já bych navázala na to, co říkal Benedikt. Když mluvil o těch kontroverzích, tak myslím si, že je dobrou křesťanskou tradicí, že zrovna v těch kontroverzích se rodí církevní nauka a že to vzniká právě v těch otázkách doby, které přichází, které si lidé kladou a je to prostě nějaké živé uvažování v církvi, která žije v nějakém aktuálním kontextu. A vlastně tady není žádný protiklad mezi církevní naukou a současnými, řekněme, kontroverznými otázkami. Takže to naopak vždycky dobře fungovalo společně a tam vznikaly ty nejzajímavější a nejhlubší věci.
1: Možná se si to dá ještě tak trošku doplnit z pohledu do minulosti. Vlastně všechna církevní dogmata vznikají nějak v atmosféře kontroverze, protože se hledá, jak vyjádřit co nejlépe vlastně to, co je obsahem naší víry, co věříme. Takže když vznikne vlastně nějaký problém, nějaká kontroverze, a to můžeme jít opravdu do těch jako nejhlubších dějin, až vlastně do skutků apoštolů, jo, tak potom to společenství církve díky a na, řekněme na půdorysu té kontroverze hledá, jak nejlépe vyjádřit obsah víry. A i když se pak nějaká formulace jako najde a vybrousí, tak rozhodně kontroverze nekončí, protože po každém koncilu jsou ještě vlastně kontroverze o tom, co teda to znamená, jak ty jednotlivé pojmy je potřeba zasadit, jak jim rozumět. Takže vlastně bez nějakého porozumění té kontroverze ani dnes vlastně nepochopíme nauku církve. Takže v tomhle smyslu kontroverze je úplně v DNA každého dogmatického vyjádření. A když budeme úplně aktuální, jo, tak vlastně poslední desetiletí se vedou debaty, diskuze až můžeme říct střety, tedy kontroverze, o tom, jak chápat druhý vatikánský koncil a co to všechno znamená. A úplně nejaktuálnější, že ho synodalita. To je něco, co vlastně podle papeže Františka a současného papeže vyrůstá z druhého vatikánského koncilu a budou zase jiní v rámci římskokatolické církve říkat, no to nás zavádí někam na cestí. Hmm. Úplně krásný plastický příklad takovéhle kontroverze.
2: Hmm. Já bych jenom doplnila, že hodně záleží na tom, co si pod tím slovem kontroverze představujeme. Můžou to být vyhrocené emoce, můžou to být silná slova, ale to, o čem mluvíme, je spíše nějaká pravdivá snaha o hlubší porozumění věcí.
0: Mm-hmm. Já teda možná navážu na vaše slova, otče Benedikte. Podle toho, jak jste o kontroverzi hovořil, tak mám skoro dojem, že je to něco, co je vlastně užitečné. Dá se to takto chápat?
1: No určitě to je užitečné, protože nás to stimuluje jak intelektuálně, tak taky duchovně. A kontroverze v tom tak dobrém slova smyslu, tak jak jsem se tady snažil popsat, tak je něco, co jako dává nějaký jako život nebo prostě nějakou dynamiku do prožívání naší víry. Úplně v konkrétních podmínkách tohoto světa, který se pořád nějak jako vyvíjí, posouvá, víra se ocitá vlastně v různých kulturních, společenských, náboženských kontextech v rámci univerzální církve. Takže jo, potřebujeme vlastně neustále takhle to živě vlastně promýšlet, i duchovně prožívat a formulovat. A když máme hlásat evangelium do tohoto světa, tak musíme neustále hledat takový jazyk, kterému ta druhá strana nebo ti, na které se chceme obrátit s poselstvím radostné zvěsti, kterému bude rozumět.
0: Pokud je to tedy užitečné, tak proč se kontroverzních témat lidé tolik bojí? Nebo proč to má takovou skoro až negativní nálepku?
1: No, protože máme rádi jako jistotu. Mm-hmm. Nějakým způsobem jako zakotvení, což je naprosto v pořádku a my to potřebujeme. Jo? A pro někoho ta kontroverze může i prožívat tak, že to tu jistotu nebo tu pevnou půdu pod nohama nějak jako rozleptává nebo narušuje nebo rozechvívá. A vlastně se člověk potom může ocnout v nějakém ohrožení a to je samozřejmě něco, co není nebo nemusí být příjemné.
0: Mm-hmm. Tak teď tomu velmi dobře rozumím a vy se tohoto vlastně nebojíte a otevíráte ta témata. Chcete k tomu něco doplnit, paní Matysovská?
2: Možná bych zmínila takový pojem, který se v tomhle kontextu používá, a to je pojem identity. Lidé se cítí někdy v konfrontaci s věcí, na které nemají odpovědi, vlastně ohrožení v té své identitě, kterou si nějak skládají i v prostředí církve z toho poznání, které mají a které jim i ta křesťanská tradice nabízí. Ale my se právě snažíme nějak přemýšlet nad tím pojmem identita pozitivně, jako ne o něčem, co je potřeba bránit, co je v situaci, kdy nevíme v ohrožení, ale naopak z čeho je možné čerpat jako z nějakého zdroje a být otevřen dalšímu rozvinutí v těch konkrétních otázkách. A vlastně to i psychologicky, myslím si, pomáhá zachovat si nějakou bezpečnou půdu pod nohami v té nejistotě nebo v situaci, když nevím. No a taky se to mnohem lépe dělá ve společenství, když na to člověk není sám. No a takové prostředí bychom rádi vytvářeli, kde mohou lidé, kteří přichází s nějakou identitou, s nějakou hloubkou porozumění věcí z různých stran, mohou být otevření těm dalším otázkám společně a mohou zakusit, že má smysl takhle o tom mluvit, o tom uvažovat.
0: Za malý okamžik ještě vaši platformu posluchačům stručně představíme, především těm, kteří o vás doposud neslyšeli. Ale teď si ještě dovolím otázku, jestli vás osobně nějakým způsobem formují ty debaty, které na Dominikánské 8 probíhají. Jestli sami cítíte, že to vaši identitu nebo váš světonázor nějakým způsobem formuje?
2: Ano, bez toho by to vůbec nešlo. Ta naše představa je taková, že chceme to, co se děje v týmu během přípravy těch setkání, těch debat, to živé přemýšlení, rešerše, setkávání s lidmi, kteří tomu rozumí, tak to chceme vlastně posílat nějak dál a to co zakoušíme jako právě primárně na sobě, tak proto chceme vytvářet prostor, aby to mohli zakusit i další.
1: My takové zkratce říkáme, že my jsme vlastně ti první beneficienti, tedy ti, kteří mají prospěch z toho, co děláme. A to není to nadsázka, je to zkratka, ale nadsázka to není a je to pravda, protože my, když zveme ty hosty, tak samozřejmě jako víme, co ti lidé dělají, jak vystupují, čemu se věnují, ale samozřejmě nemůžeme vědět, co přesně budou říkat a už vůbec ne, jak třeba na sebe ti hosté mezi sebou reagují. Tak to je i pro nás, kteří stojíme za tím programem vlastně nové, je to vždycky nějaká zkušenost a za sebe můžu říct, že jsem se díky tomu vlastně, co děláme, mnoho věcí dozvěděl a v mnoha oblastech mě to někam posunulo a prostě se cítím tím, co děláme, obohacen, možná na prvním místě.
2: Rozhodně to neděláme z pozice, že bychom měli ty odpovědi a chtěli je jenom šířit nebo někoho poučovat. Naopak.
0: Já si myslím, že to ani jinak nejde, takže mám velkou radost, že to takhle říkáte, protože podle mě, kdybyste už všechno věděli a jenom vytvářeli prostor pro nějaké možná ujišťování, tak by to nesloužilo tomu účelu, jak se profilujete. Takže možná teda pojďme teď už se přesunout k tomu představení, alespoň v kostce. Dominikánská 8 není adresa, to je název teda vaší platformy. Proč zrovna Dominikánská 8? Vím, že to vychází z adresy, na které Dominikánský klášter v Praze sídlí, což je Husova 8. Dominikánská podle toho, že je to teda Dominikánský klášter?
1: No, to je taková hra trošku s historií a tím místem. Ona, ta ulice Husova se v minulosti jmenovala Dominikánská a my jsme teda na té Husova 8, za nějakých, nebo v nějakých historických periodách to byla Dominikánská 8, ale jsme Dominikánský klášter, tak to jsme tam chtěli vlastně vtělit. A takhle nějak to vzniklo, vlastně ten název.
0: Pořádáte debaty, koncerty, výstavy, autorská čtení. Co teda všechno spadá do Dominikánské 8?
2: Myslím, že máme 4 takové cílové skupiny a na tom se dá ukázat i, jaké ty různé typy formátů nabízíme. Jednak je to skupina lidí, kteří přijdou do sálu, většinou lidé žijící v Praze. Jednak publikum, ale taky ti hosté, kteří taky jsou vlastně pozváni do té debaty přijít s něčím vlastním a podělit se o to. Pak další skupina jsou lidé, kteří sledují naše záznamy nebo živé streamy a pak záznamy na YouTube nebo poslouchají audioverze. Pak je třetí skupina, to jsou lidé, kteří možná někdy taky sledují ty záznamy, ale hlavně sledují naše sociální sítě a další formáty, které kratší tam nabízíme a které chceme rozvíjet. Tyhle dvě skupiny se nutně nekryjí, ne všichni, kteří nás sledují, tak zároveň sledují ty 90-minutové debaty. A pak je ještě čtvrtá skupina, to jsou lidé v regionech, kteří taky se různě překrývají s těmi jinými skupinami, ale někteří zvlášť se chtějí i aktivně zapojit a třeba ve své farnosti nebo někde ve svém okolí vylepují naše plakáty. Tak to jsou vlastně dobrovolníci, které pořád hledáme. A rádi bychom v budoucnu i s nimi, s těmito lidmi v regionech navázali i bližší kontakt a třeba jednou za čas do nějaké vesnice nebo města vyjeli s debatou.
1: Ta debata, která už tolikrát tady padla, tak takový nějaký jako základní způsob, jak vlastně ta témata uchopujeme, to znamená obvykle pozveme 3 hosty, které svěříme moderátorovi. Dopředu sice nepřipravíme otázky, aby si hosté připravili odpovědi, ale připravujeme koncept té debaty, jako témata, o kterých určitě chceme mluvit. Čiže není to debata ve smyslu třeba nějakého jako politického klání, jo? Tak jak se to dělá, možná i to slovo debata může být trošku zavádějící, nám jde co do obsah nebo styl, spíš o dialog. Mm-hmm. Takže ti hosté je dobře, když přijdou připraveni, když vědí, o čem budou mluvit, aby vlastně za ten poměrně krátký čas, by Zuzana zmiňovala 90 minut, ale ta samotná debata je hodinu, že jo, pak půl hodiny na otázky. A když máme 3 hosty, že jo, tak nakonec na toho jednoho z té hodiny vlastně není za tolik času. Takže je opravdu dobře, když ten člověk přijde už s nějakýma tezema nebo promyšlenýma prostě věcma, které chce říct. Tak to je takový ten nejzákladnější formát. Když je to příhodné, je třeba nějaký zahraniční host, tak vlastně to setkání je formou rozhovoru, moderovaného rozhovoru, buď jenom s tím hostem, nebo třeba ke konci přizveme ještě nějakého jako místního našeho jako českého řečníka, aby třeba to, co přichází ze zahraničí, tak nějak jako zakontextoval jaksi pro naše prostředí. A pak máme ještě, vlastně jste zmínila ta autorská čtení, to se týká hlavně poezie, současné poezie, tak to jsou autoři, básníci, potom je to vlastně doprovozeno současnou hudbou, většinou vyučujícími a studenty z pražské HAMU. Knižní salony máme, že jo, tak to je vlastně rozprava nad knihami, které vydává nakladatelství Krystal, tak jako menším kroužku. Spolupracujeme s galerií Joská 14, která je přes ulici, z druhé strany toho našeho areálu, takže jejich výstavy nějak jakoby se rozšíří vlastně do našeho barokního refektáře a do venkovního výkladce, takže společná vernisáž. No, tak jsou asi takové ty nejzákladnější věci, možná Zuzana ještě doplní, co jsem zapomněl.
2: To vlastně, co popisuje Benedikt, tak jsou všechno akce, které cílí na širokou veřejnost. Není podmínkou být intelektuálem, podmínkou je být zvědavý a zajímat se o svět. Ale taky bychom rádi postupně ještě rozvinuli jiný formát, a to je formát seminářů, které bychom nabízeli lidem, kteří se zvlášť ve své profesi nebo nějakým způsobem zajímají o určitá témata a chceme jim nabídnout prostor nějak je hlouběji i za pomocí nějakých hostí nebo textů promyslet a prodiskutovat. To zatím bylo jenom nahodile, třeba v minulém roce byl takový seminář s teologem Andreou Grillem, ale rádi bychom to zařadili do naší nabídky v budoucnu.
0: Jak myslíte, že by měla taková debata vypadat? A máte pocit, že to jako společnost umíme diskutovat s respektem k odlišnému názoru?
1: Umíme i neumíme. Ono se mluví hodně o nějaké rozdělené společnosti, tak obecně, a že to je problém. A Do určité míry ano. Na druhou stranu ten náš přístup je takový, že si neděláme iluze, že může být nějaká jednotná společnost, jako všichni si budou myslet to samé, to bych považoval až za nebezpečné, patologické. Ne, že je rozdílnost a tím pádem i nějaká rozdělenost je naprosto přirozené a je to v pořádku a tak to má být. Jenom je důležité, a o to my se snažíme, jak s tou růzností, různorodostí, která může vést i k nějakým jako nedorozuměním, třeba i konfliktům, protože tomu taky se nejde jako vyhnout ani v rodině, natož tak třeba v nějakých jako širších lidských společenstvích, tak jak s tím zacházíme. A tam je někde jádro té naší práce nebo představy, vlastně učit se zacházet s tou růzností a rozdílností takovým způsobem, aby to pro nás bylo obohacením. Takže se snažíme o dialog mezi těmi různými obory, ale i pohledy třeba. V rámci teologie můžou být například, že to je jeden obor, ale může být velmi jaksi rozdílné pozice, tak i v rámci jednoho oboru nebo napříč, řekněme nějak interdisciplinárně, zacházet s těmi různostmi. Tak právě, když každý, nebo k tomu bychom rádi motivovali sebe, ale ty naše hosty si uvědomí, jako na čem moje pozice stojí, jaká východiska, jaké mám argumenty, jaká fakta mám po ruce, co už jsou třeba moje interpretace, nebo nějaké výklady, co jsou nějaké možné výhledy nebo návrhy, víc do těch společenských témat, co jsou třeba politická rozhodnutí, protože může být nějaký vědecký poznatek, ale jak s tím naložit v praktickém životě, tak tam je nějaká šedá zóna mezi třeba tou vědou a politikou v tom nejlepším slova smyslu. Takže prostě každý z těch účastníků, aby si nějak uvědomil vlastně, kde stojí, na čem stojí, s čím přichází. A uměl to nějak nabídnout vlastně do toho společného přemýšlení, protože vlastně žádný ten jednotlivec, ani jako člověk, ani třeba jako, nevím, nějaká odborná disciplína, anebo ani my jako vlastně křesťané, nezachytíme tu lidskou skutečnost a zkušenost komplexně. Potřebujeme vlastně ty různé jiné pohledy, abychom jako společně potom viděli jedna bohatství, jedna šíři, ale taky třeba někdy problematičnost některých otázek a vlastně uměli z toho čerpat. A takhle nějak bych si představoval, nebo chceme usilovat o ten dialog. A v posledku by nám šlo o to, abychom jako svoji mentalitu kultivovali. Jak vlastně s tou růzností zacházet. Že? Protože na co se žehrá v té společnosti, tak nejsou ani tak ty rozdíly, ale je to nějaká mentalita, která se kolem toho utváří. Že? Mentalita identitárních táborů, nepřátelství a tak.
2: Já bych k tomu doplnila, že ta naše zkušenost je taková, že tady je velká poptávka po takovém dialogu, jak ze strany věřících nebo i nevěřících nebo prostě běžných lidí, tak ze strany různých institucí v rámci občanské společnosti. A je tady nevyužitý potenciál ze strany církve přinášet právě nějakou svoji specifickou duchovní tradici, perspektivu do tohodle mnohovrstevnatého dialogu a rozprávění. Častokrát za nami přichází nějací lidé zvenku, kteří se třeba velice dobře orientují v nějakém speciálním oboru, pro nás velmi zajímavém, ale na tu duchovní rovinu nemají třeba pojmy nebo zkušenost nebo nějaké struktury, přemýšlení, nějaký rámec a my vnímáme, že zrovna tohle můžeme jako církev nebo dominikáni nebo naše platforma nabídnout.

0: Posloucháte Radio Proglas a v pořadu Před kostelem si právě povídám s ředitelem této platformy Benediktem Mohelníkem a Zuzanou Matysovskou z propagačního týmu. Právě nás čeká ohlédnutí za uplynulou sezonou, která na Dominikánské 8 skončila. Já bych se chtěla zeptat, jak na ní vzpomínáte, co se povedlo, co vás třeba překvapilo a co vyšlo třeba jinak, než jste plánovali?
1: No tak to je těžká otázka, protože těch našich pořadů je tak něco mezi 45 a 50, tak to je hodně za ten rok, tak si nejsem schopen si všechno vybavit. Každá ta sezóna je určitě v něčem překvapivá, protože jsou jako nové věci. Co bych za sebe zmínil, tak jednak to byl už tady nějak zmíněný seminář a veřejné vlastně debaty s Andreasem Grillem, což je italský teolog, který se věnuje ekleziologii svátostem. Za mimořádně jako zdařilé nebo důležité setkání bych považoval setkání s Massimem Fagioliem, církevním historikem a vatikánologem, který k nám přijel, ale i někteří další zahraniční hosté. A třetí věc, kterou vypíchnu a zbytek už nechám na Zuzaně, tak byl cyklus o umělé inteligenci, což byla série vlastně tří přednášek plus závěrečná debata, která to nějak celé měla shrnout.
2: Mm-hmm. Ano, tenhle loňský rok byl výrazný právě těmi zahraničními hosty a hostkami, což se nám povedlo díky grantu Evropské unie, který jsme získali. Kromě zmíněných to ještě byla abatyše benediktinka Carmen Tačmurát, která mluvila o řeholním životě v současnosti. Mm-hmm. Jan Lofeld se svou velmi úspěšnou knihou v našem prostředí
1: Když Bůh nikomu nechybí.
2: A třeba ještě Natalie Becker, která pracuje ve Vatikánu kolem synodálního procesu a takhle mohla nám říct, v jakém to je stavu v současnosti a nějak inspirovat to naše prostředí, které v tomhle směru tolik věcí nedělá. Mm-hmm.
0: Vy jste zmínili cyklus o umělé inteligenci. Myslíte si, že ovlivňuje naši společnost spíše pozitivně nebo spíše negativně?
2: To je těžké říct.
0: Je to 50 na 50?
2: Asi nejsem z toho dát nějaké hodnocení, ale to, o co jsme se snažili v tom našem cyklu, on měl 4 díly, byly to 3 přednášky a 1 debata, tak i ta struktura vlastně nějak ukazuje ten náš přístup. Na začátku jsme se snažili popsat, o co vlastně jde, nějak ty základní mechanismy neuronových sítí. Pak jsme vypíchli takový asi největší úspěch umělé inteligence v oblasti vědy, což je simulování nebo predikce tvaru bílkovin. Pak jsme popsali nějaká rizika, bezpečnostní hlavně. No a pak v té čtvrté části, to byla ta naše vlastní expertíza a to jsou etické otázky. My nemůžeme mluvit ze strany vědy, protože já taky nemohu odpovědět tuhle otázku nějak absolutně, ale můžeme přemýšlet podobně jako papež Lev v encyklice Magnifica Humanitas o tom, co souvisí s lidstvím a jak vlastně nějak citlivě vnímat všechno to, co do toho, jak lidství chápeme, umělá inteligence přináší. Třeba velice důležitý bod tam byl, že je klíčové se udělat citlivým na to, co to autentické lidství znamená, a protože ta umělá inteligence ho simuluje. A že se musíme naučit rozlišovat tu simulaci od toho, co je autentické.
0: Což určitě není jednoduchý úkol. Vy jste taky měli debatu na téma genderu s názvem Ona, s hvězdičkou, tedy On, hvězdička A, a také debatu o vztahu feminismu a křesťanství. Jak si myslíte, že tato témata rezonují společností a proč jste se rozhodli zrovna tato témata otevřít?
1: Ta debata navazovala na číslo Salve, které se jmenuje takhle Ona. Teď nevím, jestli k tomu mám vlastně moc něco říkat, protože Zuzana byla editorkou toho čísla, ale něco nadhodím, ale to třeba doplní. V redakční radě Salve, tak jsme dlouho vlastně už o tomhle diskutovali, ono to tak vždycky je, a pak to dozraje teda do toho konkrétního čísla. A když vyjde číslo, tak navazujeme debatami, buď jednou přímo na to číslo, anebo jako v tomto případě, tak je to tak nosné a zajímavé a důležité téma, že třeba se urodí těch debat takové nějaké volné sérii víc a ještě budeme pokračovat, ještě jsme neskončili s tímhle tématem. No, to považuji za velmi důležité téma a právě i do církevního prostředí, protože se to týká vlastně antropologie, že pojetí člověka. A kdo jiný by měl být odborníkem na lidství, než my, křesťané, kteří stojíme vlastně celou bytostí na tom tajemství vtělení Boha do lidské přirozenosti. A takže Pán Ježíš, to je ten model lidství, a my máme pořád co promýšlet a vlastně objevovat hloubku tohoto tajemství. A takže my vlastně chceme do té debaty vstoupit. Ona může být samozřejmě zideologizovaná, ale to se týká prostě snad všech důležitých témat, ale taky může být velkým impulzem právě pro prohloubení i naší vlastní víry, když budeme naslouchat tomu, co třeba humanitní vědy v poslední době zvlášť udělali za velký pokrok. A oni nám osvětlují vlastně naší vlastní víru.
2: Já si myslím, že na tématu genderu se dá pěkně pozorovat, jak ve společnosti a zvláště nebo taky v církvi pracujeme s různými tabu. Že jo, tabu je nějaká snaha ochránit společnost před nějakým extrémním chováním a tedy o něčem se nemluví,

0: takové situácii. V cirkvi si lidé velice váží rodinu. Chtějí, aby tady byly zdravé a fungující rodiny, ale někdy to působí to, že nejsme schopni a ochotní se bavit o tom, co je pod pokličkou, nebo co všechno s tím ještě souvisí, jaké jiné možnosti tady mohou být, co dalšího mohou lidé, ať už v těch rodinách, nebo pak sami ze sebou, ze svou osobou prožívat. A kvůli té hodnotě vlastně odsouváme, vytěsňujeme tyhle věci a to my nechceme. Chceme právě neprovokovat, ne nikoho děsit, nebo něco jenom dekonstruovat, ale hledat nějaké pravdivější a lepší vyjádření těch skutečností. Takže to jsme se pokusili i v tom čísle Salve a taky během té debaty.
1: To by bylo určitě ještě nosné téma pro další a hlubší debatu, ale já bych vám teď ráda dala prostor, abyste představili tu nadcházející sezonu a případně pozvali posluchače jednak na vaše platformy či osobně do Dominikánské 8 a nebo konec konců na poslech Radia Proglas, kde se, jak už jsem zmínila, každé pondělí od 20.15 hodin bude vysílat sestřih z vašich debat. Toto vysílání započne 5. října, takže všechny posluchače srdečně zveme.
2: Tak my jsme strašně rádi, že ty 20-minutovky jsou, protože oni vznikly z iniciativy Zuzany, ta je stříhá, tak když ji tady slyšíte, tak už máte i představu o tom, kdo za tím pultem sedí a stříhá. A to, že se vždycky vybere to nejdůležitější, nebo takové to nosné nějak. Co nás čeká, tak určitě adresa je Jalovcová 2, vstup do Dominikánské 8 v Praze na Starém městě. A nebo sledujte streamy a potom záznamy. Začneme 24. září, setkáme se nad knihou vydanou v nakladatelství Biblion. Autorem je Gustavo Gutierrez, Dominikán. Kniha se jmenuje Pít z vlastní studny. Večer jsme nazvali Odkud čerpat naději a tento autor je takovým vlastně otcem teologie osvobození a ona má taky vlastně zásadní a hluboká duchovní východiska a právě o nich budeme mluvit. A je to možná příklad z toho, jak něco, co se může zdát pro některé posluchače na první pohled nějaké minimálně podezřelé, že teologie osvobození nemá pro všechny jak nejlepší konotace, tak je to něco, co se vlastně dostalo až do církevní nauky, protože poslední dva papežové vlastně z teologie osvobození docela dost čerpají. No a na další třeba už vás pozve Zuzana.
0: Já bych možná jenom tak stručně zmínila ta témata. Budeme se věnovat tématu Sudet. Mm-hmm. Pak bude debata nad číslem Salve o velkoměstě. Pak budeme mluvit se Samuelem Prívarou a dalšími hosty o duchovním doprovázení. Taky už zmíněná debata o feminismu a křesťanství, ona ještě jenom bude v listopadu. A poslední mohu zmínit debatu o křesťanech, kteří podporují Trumpa v hnutí MAGA v Americe. To je jenom ochutnávka, asi nemá smysl tady dělat nějaký výčet, ale když budou posluchači sledovat naše stránky nebo sociální sítě, tak se tam všechno včas dozví.
1: Tak to zní jako nabitá sezona, ale hádám, že nabité byly i sezony už uplynulé. Proměňovaly se nějak témata v historii Dominikánské 8, kterým jste se věnovali a která pro vás byla zvlášť důležitá?
2: Já nevím, jestli se úplně proměňovala témata, protože Dominikánská 8 ve svých základech tak vlastně vyrostla z debat kolem reví Salve. Bylo nějaký okruh přátel, který vlastně tyhle debaty začal organizovat.

0: dřív nejsvětějšího Salvátora, potom právě u nás v klášteře a z toho se zrodila, to byl jeden z impulzů pro zrod Dominikánské 8 a to pokračuje. Možná se změnil nějaký způsob uvažování, jak ten program pojmout. Na začátku, kromě těch témat Reví Salve, tak to byly nějak jako zajímavé věci, které, nechci říct nahodile, ale nějak se vyskytly, tak jsme se jim začali věnovat. Pak nějakou dobu jsme se pokoušeli, nebo jsme to spíš postavili na nějakých jako cyklech, které měli na starosti jednotliví lidé, ale ty cykly mezi sebou třeba neúplně nebo nutně nekomunikovali. Nějakým zlomem potom bylo období covidu, kdy právě jsme se dostali jako všichni a tím způsobem nuceně, ale to byla taková šťastná náhoda nebo okolnost vlastně do toho online prostoru a to nějak proměnilo a teď se snažíme poslední roky, aby ten semestr nebo celá sezona byla nějak, řekněme, jako rovnoměrně obsazená, ať už to je z oblasti teologie, tak třeba společenských otázek, historie a právě ty, řekněme, věci, které jdou víc k umění. A nejenom tak si rovnoměrně rozložené, ale by třeba nějak navazovaly ty věci víc na sebe.
1: Ale myslím si, že zároveň v těch jednotlivých tématech je možné pozorovat určitý vývoj, protože my taky jsme součástí společnosti, součástí nějakého prostředí v církvi a třeba na tématu vztahu k LGBT komunitě, tak je vidět, jak někdy v té naší programové nabídce toto téma úplně chybělo, protože jsme třeba neměli dost znalostí. Pak jsme právě udělali Reví Salve, které nám dalo nějaké zdroje, a to nás pak uschopnilo třeba přizvat třeba spolek Logos nebo další iniciativy ke spolupráci, kde jsme získávali osobní zkušenost s lidmi, kterých se to týká. A pak jsme byli citlivější i na to, jak promýšlet a otevírat další aspekty tohoto tématu. Takže my se takhle díky těm debatám proměňujeme a pak jsme schopni sami nějak kompetentněji a lépe uchopovat ty otázky.
2: A na závěr bych se ráda zeptala, s jakými se setkáváte zpětnými vazbami a zda jste se už někdy setkali s nějakou negativní zpětnou vazbou. Jak s tím případně pracujete?
0: Tak každý na stole nějaké otázky, tak si umí představit, že ty reakce, nevím, jestli to rovnou nazvat zpětnou vazbou, ale v nějaké základní rovině reakce, tak jsou v tom nejpředstavitelnějším jaksi spektru od prava doleva nebo od velmi pozitivní po velmi negativní. Ale tak to je vždycky. V zásadě, ale aspoň to, co se k nám dostává, snad to teda není nějaká jenom iluze, tak jsou ty reakce pozitivní. Takové ty jako promyšlené. Jsou samozřejmě i kritické, promyšlené a to za ty jsme taky moc rádi, protože vlastně nás to taky posouvá nebo nám to ukazuje třeba, kde tam něco uteklo nebo nějak třeba necitlivě, nešikovně jsme něco udělali, ale ty pozitivní, ty velmi převažují a vlastně se zdá z těch reakcí, nebo zdá, vyplývá z těch reakcí, že to, co se snažíme, aby to byl dialog, aby to bylo prohloubení poznání, aby to byla nějaká formace naší mentality nebo základních přístupů, takže se to vlastně daří. Že z těch odezev a zpětných reakcí to lze docela dobře vyčíst.
2: Čas s vámi nesmírně rychle uběhl. To je bohužel konec našeho pořadu Před kostelem. A my se moc těšíme na vaši činnost a na nadcházející sezonu. Takže děkuji, že jste byli hostem vysílání Radia Proglas. Měla jsem tu dnes ředitele platformy Dominikánská 8 Benedikta Mohelníka a Zuzanu Matysovskou z propagačního týmu.
0: Děkuji za pozvání. Jsem rád, že jsme mohli být hostem v Proglasu a buďte vy hosty u nás.
1: Děkujeme.
2: Od mikrofonu se loučí také Jana Rambousková a přeje příjemný čas.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 8 a 47. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

my jsme to měli zbourat rovnou. Měli bychom teď pro sebe mnohem víc místa. Teď jsme tu vystavení jako pany za výlohou.

0: Bude 10 hodin a přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Tolik poslanec ODS Ivan Adamec diskutoval s poslancem hnutí ANO Romanem Kubíčkem. Díky oběma.
2: Děkuji.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: A bylo 10 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Prezidenti Zelenský a Trump se mají tento týden setkat v New Yorku. Vláda dnes projedná finální podobu státního rozpočtu na příští rok a německý kancléř Friedrich Merz by si po volebních debaklech nemusel udržet funkci, píšou to německá média. Zprávy a Martin Matějka. Ukrajinským a americkým diplomatům se podařilo dohodnout schůzku prezidentů. Volodymyr Zelenský napsal na sociální sítě, že se s Donaldem Trumpem setká tento týden v New Yorku. Metropole hostí valné shromáždění OSN.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu potvrdil, že o podrobnostech schůzky se s Donaldem Trumpem dohodl v průběhu nedělního telefonického rozhovoru. Zelenský dodal, že diplomacie nabrala na dynamice a setkání s Trumpem může mnohé změnit. Podle ukrajinského prezidenta je prioritou číslo jedna cesta k míru. Existují nové myšlenky, které se týkají kroků k deeskalaci a základních bezpečnostních otázek, energetických, zemědělských a ochrany lidských životů, napsal Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Vláda se dnes schází, aby schválila návrh rozpočtu na příští rok. Deficit má mít nakonec nižší než ministrastem financí původně navržených 389 miliard korun. O kolik ale ministři ani premiér neřekli. Opozice navrhovaný schodek kritizuje. Například Marian Jurečka z KDU-ČSL říká, že se rozpočet začal řešit příliš pozdě a proto je teď schodek tak vysoký.
6: Já to vlastně vnímám, že to je amatérský přístup, protože všichni ti politici, kteří tam sedí v té vládní koalici, ví, že rozpočet se začíná připravovat někdy v březnu, v dubnu. Tam měli být nastoupení u paní ministryně říkat, které všechny reformy chtějí motoristé nebo SPD prosazovat, měli je do legislativy už napsat, už je mohli mít třeba někde před třetím čtením a mohli s nimi pracovat do příštího roku.
3: Vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO tvrdí, že právě mandatorní výdaje, které ze zákona musí v rozpočtu být, jsou jedním z důvodů schodku. Česko se musí vedle posilování vnější obrany zaměřovat i na vnitřní bezpečnost. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO je současná bezpečnostní situace velmi složitá a země na to musí reagovat. Riziko možných útoků na energetiku nebo kritickou infrastrukturu nemůže stát podle vicepremiéra podceňovat.
7: Se potvrzuje to, že se nemůžeme dívat pouze na počty nových tanků a děl, ale musíme ve stejný okamžik investovat do vnitřní bezpečnosti a do bezpečnosti spojené s energetikou a s hrozbou různých výpadků a útoků i toho průmyslového charakteru, které z mého pohledu budou nepochybně sílit. A to je to, na co se ten stát musí připravit. Děláme k tomu opatření.
3: Opoziční hnutí STAN vyzvalo vládu, aby iniciovala schůzku všech parlamentních stran kvůli bezpečnosti. Podle ministra Havlíčka k jednání napříč politickým spektrem slouží parlament a žádnou speciální schůzku neplánují. Před ruskými hybridními útoky v členských státech na to varoval před několika dny polský premiér Donald Tusk. V reakci na to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Německého kancléře Friedricha Merze čekají podle německých médií ožehavé dny a není jasné, jestli si funkci udrží. Po vítězství krajně pravicové strany Alternativa pro Německo ve volbách v Mecklenburgsku předním Pomořansku to píšou časopis Der Spiegel nebo Deník Bild. Do tamního sněmu se Merzova křesťansko-demokratická unie nedostala. Podle listu Süddeutsche Zeitung jsou tyto volby pro Merzovu stranu katastrofa. Křesťansko-demokratická unie prohrála taky volby v Berlíně, kde zvítězila radikální levice. Do srpna letošního roku evidují policisté 17 případů obchodování s lidmi. Za celý loňský rok jich bylo 26. Podle organizací, které pomáhají ohroženým i obětem, se velká část náboru děje na sociálních sítích. Těžko se proto postihuje.
8: Nabídka se tváří třeba jako seriózní práce, komunikace se ale brzy přesune jinam, říká ředitelka české organizace La Strada, která pomáhá obětem, Markéta Hronková.
9: Tam hodně funguje Telegram, Facebook, jsou to takové ty uzavřené komunikační
2: kanály.
8: Nucenou práci, včetně třeba sex businessu, měla od poloviny července regulovat evropská směrnice. Česko ji nestihlo přijmout, potvrdil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
9: Evropská komise vůči České republice kvůli prodlení s provedením této směrnice řízení nezahájila. Očekáváme ale, že v následujících týdnech tak učiní.
8: Hrozí ale pokuta v řádech nižších milionů eur. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Mladší bratr princezny Diany Charles Spencer dnes vydává své paměti. Vzpomíná v nich na svou sestru a kritizuje svého bývalého švagra a současného krále Karla III. Buckinghamský palác už některá tvrzení obsažená v knize popřel.
10: Největší rozruch vzbudil údajný výrok krále Karla III., který měl na adresu své bývalé manželky krátce po její smrti pronést. Brzy se na ni zapomene. Buckinghamský palác se proti tomuto tvrzení ostře ohradil. Podle spisovatelky a znalkyně poměrů v královské rodině Angely Levinové je další rozmíchávání kontroverzí kolem princezny Diany zbytečné a jejímu bratrovi jde jen o pozornost a o peníze. Na konci srpna příštího roku to bude 30 let, co princezna Diana zemřela v Paříži na následky autonehody. Jaromír Marek, Český rozhlas.
3: Na dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy už se situace před Rudnou výrazně zlepšila. Na 7. kilometru v místě dřívější hromadné nehody už se projíždí pravým i levým pruhem. Blokovaný zůstává pouze stoupací. Kamiony ale stále zpomalují u Vráže na 14. kilometru. Osobní auta až u Loděnice na 10. pro ně trvá zdržení okolo 15 až 20 minut. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova už se provoz také uklidňuje. Jen nesouvislá fronta popojíždí mezi Rohlenkou a omezením u D2 zdržení maximálně 15 minut. Průmyslová z Praze směrem z Hostivaře zůstává plnější. Před Poděbradskou sjezdu do Novopatské se budete sunout 10 až 15 minut. Kbelská z Letňana kratší fronta už jen mezi Kolbenovou a Poděbradskou. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme postupně proměnlivou oblačnost a teploty 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: Radio Report. Cyklus reportáží a rozhovorů různých autorů a z různých koutů naší země, ba snad i světa. Co se děje a proč? Jaký to má význam? Co si s tím počít? Dozvíte se více a snad i hlouběji v pondělí a ve čtvrtek po 8. večer a v úterý a v pátek po 10. večer.
2: Blíží se 15. minuta po 10. hodině, čas na relaci Rádia 7.
3: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
4: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
5: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
6: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
7: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázala radovat z každého dne.
8: I teď, když o tom mluvím, tak jsem mám trošku husí kůži.
9: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
10: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
11: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Pořad se snaží zachytit v životech hostů okamžiky, které změnily jejich směřování směrem k Bohu a Ježíši Kristu. Dnes nám dá na takové zásadní chvíle ve svém životě nahlédnout Lucie Pohanková. Dobrý poslech vám za tým Rádia 7 přeje Milan Remeš.
12: Dobrý den, já jsem Lucie Pohanková, pocházím z Pardubic a vyrůstala jsem v nevěřící rodině. Ještě za komunismu jsem trošičku začala nějak přemýšlet o Bohu, ale nebylo tenkrát nikde moc kde čerpat nějaké informace o křesťanství. Ale jednou se mi dostal do rukou časopis Mladý svět, kde jsem si všimla, že byl takový malinkatý článeček o kapele, kterou jsem tenkrát poslouchala. Ta kapela se jmenovala All About Eve. V tom krátkém článečku tam bylo vlastně napsáno, že dlouho nemohli nějak prorazit, dlouho se jim nedařilo získat nějakou nahrávací smlouvu. A tak jednou ta zpěvačka došla do kostela, tam zapálila velkou zelenou svíčku a pomodlila se. A druhý den dostali fantastický kontrakt, který je vynesl úplně prostě do výšin hudebního nebe. A tenkrát mě to strašně zaujalo a říkala jsem si, wow, když takhle skvělá zpěvačka, takováhle skvělá hudebnice věří v Boha, tak to na tom Bohu něco musí být. A měla jsem pocit, jako kdyby v tu chvíli někdo odzátkoval láhev šampaňskýho. Prostě to stříkalo, to šampaňský. A už to nešlo vzít zpátky. Začalo mě strašně zajímat všechno, co se prostě Boha týkalo. Do té doby jsem vedla úplně běžný život. Chodila jsem na gymnázium, neměla jsem žádný problémy ani doma, ani ve svém vlastním životě. Ale přesto, jakmile jsem se začala zajímat víc o Boha, tak jsem cítila, že mi uvnitř vlastně do té doby něco hrozně moc scházelo, že tam vlastně chyběl nějaký vyšší význam toho, proč tady vlastně jsem a kdo jsem. Chyběla mi tam nějaká hlubší láska, aby někdo mě měl rád prostě takovou, jaká jsem, aniž bych já se o to neustále vlastně musela snažit. A všechny tyhle ty věci jsem pak začala nacházet v Bohu. A protože tenkrát, říkám, nebylo moc zdrojů, kde Boha poznávat, tak jsem se přihlásila, to bylo v 90. roce, krátce po revoluci, na studia teologie na Karlovu univerzitu. A tam jsem začala opravdu Boha poznávat, ale trošku jinak, než jsem čekala, protože teologie je spíš věda o Bohu, ale nepomůže vám setkat se s Bohem. Ale s Bohem jsem se setkala díky ostatním křesťanům, díky ostatním kamarádům a díky studentské organizaci Hlas pro Krista, která tenkrát hodně evangelizačně působila na kolejích a mezi studentama a dávali nám naprosto skvělý vyučování, vedli nás i k tomu, že je naprosto normální sloužit. a že je naprosto nenormální nedělní křesťanství. To mě hodně pomohlo se i nasměrovat potom v tom dalším křesťanském životě, protože jak jsem dokončila ty studia, tak zároveň v té době začal být v Čechách strašně velký problém s drogově závislými lidmi, protože jak se prostě otevřely hranice, tak ty hranice najednou byly propustné i těm negativním jevům, takže se Čechy prostě zaplavily drogama ze zahraničí a najednou všude na náměstí Republiky, na Václavském náměstí v Praze byla spousta narkomanů a nikdo moc nevěděl, co s nima. Tenkrát prostě mi pán úplně zlomil srdce pro ty lidi, protože jsem viděla, v jakým jako žijou naprostým zoufalství a prázdnotě. A protože zrovna začalo tenkrát Teen Challenge, bylo zakládaný Teen Challenge v Čechách, tak jsem se k ním připojila, to je křesťanská organizace, která právě slouží narkomanům. A začala jsem s nima chodit na street work, pak jsme založili středisko pro ženy, potom středisko pro muže, takže jsem začala takhle sloužit těmhle těm lidem. Začala jsem pracovat na těch ulicích, chodit za těma lidma do skvotů, což byla zkušenost velmi zajímavá, někdy dost drsná, někdy úžasná. Začala jsem sloužit těm ženám i v tom rehabilitačním středisku, což mimo jiný taky znamenalo naučit se čelit řadě výzev, mimo jiný třeba manipulaci, která tam byla na denním pořádku, ale člověka to posílilo a zocelilo, takže jsem byla ráda. Pak postupem času pán zase zlomil moje srdce a tentokrát to bylo pro děti na ulicích, protože jsem četla článek o službě Otčího domu, což je křesťanská organizace, která pracuje na Ukrajině. A četla jsem tam právě o dětech 6-letých, 7-letých, kteří žijou v kanálech. A pamatuju si, jak mě tenkrát úplně začaly tít slzy a říkala jsem si, to prostě není možný, aby takhle malí děti žili v kanálech, to přece není možný. Takže jsem dvakrát na Ukrajinu jela, tu práci jsem tam viděla, zažila, lehce jsem tam pomáhala. A když jsem se pak vrátila domů, tak jsem si říkala, já chci něco podobného začít tady. A takže v rámci Teen Challenge pořád jsem tam zůstávala, ale přišla jsem prostě na novou práci. Založili jsme službu dětem z ulice, službu dětem, které vyrůstají v sociálně vyloučených lokalitách a mají třeba rodiče narkomany, alkoholiky, rodiče byly často ve vězeních a ty děti tím všim byly velmi jako postižený. A díky pánu se nám podařilo opravdu vybudovat krásný dětský centrum, který do dneška funguje na Žižkově a za tu dobu už tam prošly stovky, možná i přes 1000 dětí a je to opravdu krásná křesťanská služba těmto dětem. Po čase, tak jsem se vdala a otěhotněla, takže jsem šla na mateřskou a po mateřský jsem přemýšlela, co dál a rozhodla jsem se, že tu službu v Praze předám našim dobrovolníkům, kteří tam v té době pracovali a dělají to dneška naprosto skvěle tu službu. A začala jsem sloužit na tom místě, kde jsem tenkrát žila, což bylo Slaný, Středočeský kraj, protože tam všude okolo byly zase sociálně vyloučené lokality a nikdo tam nesloužil, nikdo tam nedělal nic pro ty děti ani pro ty dospělí. A tak jsem začala tam zase zakládat tyhle ty svoje křesťanské kluby a pracovat s dětmi, doučovat je a schánět jim oblečení a být prostě s nima a sloužit jim Božím slovem. A díky pánu to šlo moc dobře, podařilo se mi dostat se víc i do těch rodin, spolupracovat víc s rodiči, ale pak najednou po čase se stalo, že mnoho z těch rodin, většina těch rodin, se během několika měsíců odstěhovali do Ústeckého kraje, protože ve Středočeském kraji je dost drahé bydlení a v tom Ústeckém kraji je pořád nejlevnější z celé republiky. A tak jsem čelila výzvě, co dál, jestli teda budu v prázdném Slaném, nebo jestli se odstěhuju za nima. A rozhodla jsem se i s 7 dětma, že se prostě přestěhujeme do Ústeckého kraje. Zapíchli jsme prst do mapy, zjistili jsme, že uprostřed jsou Teplice, tak jsme se přestěhovali do Teplic, čehož nelitujem, protože je to krásné město. A začala jsem zase tady sloužit dětem, spolupracovat s romskými sbory a byl to krásný čas. Ale po čase mě prostě pán zastavil a řekl mi, že chce, abych tu službu dětem předala těm lidem, kteří tam pracují a začala sloužit všem lidem. Takže jsem začala sloužit evangeliem, čistě evangeliem i dospělým lidem, což pro mě byla nová výzva, protože do této doby já jsem vždycky měla buď nějaký sociální program pro narkomany připravený, nebo jsem měla nějaký program biblický pro ty děti, ale najednou jsem neměla v ruce nic. Byla jsem na to sama, jenom já a Duch Svatý, tak jsem řekla, pane, tak je to na tobě. A začala jsem objíždět sociálně vyloučené lokality, kterých je zhruba 30 v Ústeckém kraji. A začala jsem tam přímo na těch ulicích prostě mluvit s lidma o Bohu a neměla jsem opravdu nic v ruce. Říkám jenom prostě Duch Svatý byl se mnou. A díky pánu dneska je to asi kolem 1300 lidí, kteří opravdu si vyslechli evangelium a dovolili mi, abych se za ně modlila. A někteří z nich odevzdali život Pánu přímo na ulici, někteří z nich pak začali chodit do církve nebo do nějaké křesťanské skupiny, která tam vznikla, za což jsem ráda. U ostatních se vnímám tak, že jsem prostě zasala Boží slovo. Mnozí ti lidé zažili Boží dotek nebo přímo zázrak uzdravení, nebo jsem pro ně měla slovo poznání nebo nějaké prorocké slovo. A oni se tak mohli skrze to vlastně setkat s Bohem. Takže to je to, kde pracuju a působím teď, že jsem prostě naplno, žiju vírou, to znamená, nemám žádný zaměstnání, žiju jenom z daru, ale Pán je věrný a stará se o mě i moje tři děti naprosto fantasticky věrně a skvěle, je to štědrý otec. A díky tomu já můžu být uvolněná k tomu, že můžu opravdu objíždět ty lokality a sloužit tam naplno Pánu. A je to nádherný život, který bych nikdy neměnila. To, že jsem uvěřila v Boha, přestože jsem předtím neměla žádný problémy, tak to přesto naprosto změnilo můj život a dalo to do toho života úplně novou kvalitu, úplně nový rozměr. Dalo mi to lásku, kterou jsem do té doby poznávala jen velmi omezeně. Dalo mi to smysl života, který bych tady v tom světě prostě nikdy nezískala. Dalo mi to nejbližšího přítele, který je se mnou v každé bolesti, v každé starosti, který o mě pečuje a chrání mě. A to je prostě nádherný. Žít s Kristem je prostě nádherný.
11: Žít s Kristem je prostě nádherný. Zakončila své povídání Lucie Pohanková a my jsme rádi, že jste její příběh cesty k Bohu a životě s ním poslouchali společně s námi. V Ježíši nalezla hlubokou, bezpodmínečnou lásku, smysl i nejbližšího přítele, který o ní pečuje, chrání a který je s ní v každé bolesti a starosti. Lásku a poselství o záchraně v Ježíši Kristu nese všem lidem kolem sebe, i těm nejopuštěnějším a nejposlednějším na okraji lidské společnosti, protože Bůh se ve své milosti sklání ke každému člověku, k nám všem. Přemýšlejme o něm a o tom, co nám říká a nabízí. Pokud byste měli nějaké dotazy o křesťanské víře, o Bohu, Ježíši Kristu, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. K dnešnímu příběhu se můžete vrátit v archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Nalézt tam můžete i předešlé díly. Od mikrofonu Rádia 7 se loučí Milan Remeš a těší se zase brzy naslyšenou.

Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Holešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselí nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u pondělní voničky lidových písní. Začíná řada poprázdninových hudebních akcí a festivalů, posvícení a vinobraní. Pozvánka na tento víkend zahrnuje i zahájení vinobraní v Brně v pátek 25. září na náměstí Svobody v Brně. Pořadatelé slavnosti Brno slibují prodejní stánky s moravským vínem, burčákem a občerstvením. Doprovodný kulturní program nabídne živou hudbu a vystoupení v duchu podzimních slavností. Podrobnosti o průběhu a také programu jednotlivých vystoupení najdete na webových stránkách slavností Brno.

Dnešní voníčce symbolicky připomínáme, že má svátek v českém kalendáři svatý Matouš. Byl jedním z 12 apoštolů Ježíše Krista a autorem prvního novozákonního evangelia. O jeho životě je známo velmi málo. V Bibli je zmiňován jako celník nebo výběrčí daní. Patrně se dříve jmenoval Lévy. Jméno Matouš přijal až v pozdějším věku. Je patronem účetních, celníků a výběrčích daní. Matouš je mužské křestní jméno hebrejského původu. Pochází zejména Matityáh, jehož význam je boží dar. Tento původ je společný se jmény Matyáš a Matěj. Matouš, případně Matouš, se objevuje i v lidových písních, zejména tady v koledách. Některé si připomeneme v dnešní voničce. Přejeme příjemný poslech.

0: Loukou nad Malou Vrbkou na Hodonínsku nově vede 14 zastavení křížové cesty. Tvoří asi 2 metry vysoké kameny, například ze svatého Hostýna, Zlatých hor nebo slovenské Korni. Obrázky na nich jsou dílem výtvarníka Františka Pavlici z Hroznové Lhoty. Maloval je na měděné desky, klasické biblické motivy propojil s horňáckými kroji a umístil do zdejší krajiny. Pro Glasu přiblížil.
1: Je to venkovní křížová cesta, kameny jsou svezené z různých mariánských poutích míst tady z České republiky, z různých kamenolomů. Záměr je takový, že mají vlastně připomínat chudobné horňácko, že oni nejsou otesané, upravené, jsou prostě neopracované, jenom jsou tam vysekané okýnka. V těch okýnkách jsou měněné desky, na které jsem namaloval křížovou cestu. Je to v takovém naivním stylu, tak aby to lidé pochopili. Moderních křížových cest je spoustu, ale já jsem to spíš dělal tak, aby to zapadlo do té horňácké krajiny, protože to je vlastně projekt pana starosty Vavříka. Ta křížová cesta je umístěna na staré kupecké cestě z Malé Vrbky, kdy si malovrbčané zkracovali cestu v minulosti, když chodívali pěšky na jarmaky do Hroznové Lhoty nebo do Veselí. Tam byl starý kříž, ten se obnovil a udělal se nový kříž kamenný, který je vysoký až 5 metrů na hřebenu nad Malou Vrbkou a v délce asi tak kilometra půl je ta křížová cesta. Ty kameny jsou umístěné 100 až 300 metrů od sebe. Já jsem tam dával takové ty horňácké prvky lidové, kdy tam uvidíte první pád, jak Kristus spadl, před ním jsou bedule, pozadí jsou voušické louky, anebo orchidové hory, jak se říká našim horám. Tak a třetí pád už je třeba už ten vrbecký kameň, ty vrbecké stodole klasické a už se blíží to je Golgotě. Je to vlastně příběh starý přes 2000 let a záměr byl takový, aby to zapadlo do té krajiny horňácké. Ten pohled vlastně z tého vrcholu krásně čistý, kdy naproti je Kužerovský mlín a v údolí neuvidíte nějaké vysoké napětí, že ta krajina je krásně čistá, takže to tam úplně nádherně zapadlo.
0: Řekl nám výtvarník František Pavlica. V sobotu prošel jednotlivá zastavení, krojovaný průvod. Celé dílo požehnal velický farář Josef Vysloužil. Dominantou trasy je 5-metrový pískovcový kříž.

Nevěříte, že lidové písničky jsou hity? Tak si zvolte své ve folklorní hitparádě na Proglasu. Jediná a jedinečná folklorní sedmička. Každou sobotu v 18.30.

0: Je to vůbec poprvé, co budou děti z chudé čtvrti nacvičovat nějaké představení a jejich radost je nakažlivá. Kamkoliv Emílie s Konstancí vkročí, všude je radostně přijímají. Děti jim dokonce dělají předvoj a běhají od domu k domu, aby všude oznámili tu úžasnou zprávu. Po chvíli obě dívky nevědí, kam dřív skočit. Ernestína, která je doprovází, nemůže mít vůbec pocit, že by překážela při usměrňování shluku dětí, které jim jsou v patách. Já budu hrát panu Marii, žadoní děvče, které má obličej orámovaný dlouhými tmavými copy. A já budu svatý Josef, vykřikuje její bratr, kterému jsou sotva 4 roky. Ne, to budu já, překřikuje ho autoritativním tónem nejstarší chlapec ze skupinky. To je nespravedlivé, stěžuje si chlapec s bezubým úsměvem. Vždycky je to on, kdo poroučí. Já jsem největší, tak rozhoduju. Tak to se pleteš, chlapče, reaguje Ernestína a vyvaluje na něj oči. Ten, kdo tady rozhoduje, je paní Serisejová.
1: Ale ona tady není,
0: poznamenává nějaká blondýnečka. Brzy se na vás přijde podívat, odpovídá jí Konstancie. Šla nakoupit látky na kostýmy. Oči dívenky se rozářily nadšením. Kostýmy ze zlaté látky? Ptá se s nadějí v hlase. Určitě, určitě, odpovídá Ernestína tónem chůvy, kterou bývala. V každém případě to budou moc krásné kostýmy. Děti radostně tleskají. Ale budete se muset všichni pořádně umýt, než si je vyzkoušíte, dodává Ernestína. Kluci se ošívají a drbou se na hlavě. Děvčata si hned automaticky uhlazují vlasy. Než všechno přichystáme, říká Konstancie, přečtu vám ten vánoční příběh.
2: Pch, to umím nazpaměť, vykřikuje nejstarší kluk a pohrdavě krčí rameny.
0: To nepopírám, odpovídá mu Konstancie, ale všichni ho tady možná neznají.
2: Vykládejte, vykládejte,
0: opakuje nějaký chlapeček a poskakuje. Ernestína usadila všechny děti kolem Konstancie, která se opírá o stůl a chystá se číst. Místnost v domě, kde se nacházejí, je malinká a zdá se jí, že u nohou má moře hlaviček, které nedočkavě čekají, až začne číst. Konstancie se šťastně usmívá na svou přítelkyni. Tolik jí důvěřuje, že si Emílie až vyčítá, že před ní skrývá své city k jejímu bratru Teofilovi. Nezrazuje ji, když jí nic neřekla.

0: Ve chvíli, kdy v místnosti zavládlo ticho, vytáhla Konstancie svou Bibli z koše, ve kterém přinesla jídlo pro rodiny. Kniha je vázaná v tmavozelené kůži a její listy jsou jemně pozlacené.
1: Zlato!
0: Uchváceně vydechuje dívenka, která snila o krásných šatech. Konstancie otvírá Bibli, odkašlává si a začíná číst. V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu. To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Quirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat každý do svého města. Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu. Všude teď vládne naprosté ticho. Všechny děti pozorně naslouchají Konstancii, která jim svým jemným melodickým hlasem předčítá příběh Vánoční noci. I ten největší kluk napjatě poslouchá. Emílie se ve stoje opírá o stěnu a rovněž pozorně sleduje, co Konstancie předčítá. Samozřejmě, že zná ten vánoční příběh. Kdo by ho jen neznal, je součástí národní kultury a dokonce i její otec jí ho ve stručnosti vyprávěl, aby pochopila, proč se na konci prosince lidé vždy tak radují a oslavují. Emílie ale neznala přesné znění příběhu tak, jak jej právě četla Konstancie. Poprvé teď slyší biblický text, jak je přečítán při půlnoční mši. Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. Slova příběhu jsou prostá, takže i ti nejmenší všemu rozumí. Emílie vidí, jak se usmívají, když slyší o narození Ježíše.

Emílie s Konstancí překypují nadšením, když se vracejí kočárem domů. Konstancie se nemůže dočkat, až bude mamince vyprávět, s jakou je děti přijali a jakou měli radost. Chápu, že Elizabeth z naděje chtěla celý život věnovat dětem, poznamenává Emílie na zpáteční cestě. Jsou tak roztomilé. Viděla jste, jak byly šťastné, říká Konstancie. Váš příběh je upoutal, přidává se Emílie. Nepohnuli se, dokud jste Bibli nezavřela. To představení se nám určitě povede. Jsem si tím jista, prohlašuje Konstancie.

0: V Lyonském republikánu je celá stránka věnovaná tomuto článku.
1: Konec obav. Včera byl ukončen vleklý případ zabijáka vdov. Hledaný muž je bezpečně pod zámkem a o jeho identitě už není pochyb. V jeho pokoji v domě rodičů bylo nalezeno značné množství šperků, které odcizil svým obětem. K identifikaci vraha stačilo jedno svědectví a k jeho zatčení mohlo dojít v okamžiku, kdy odcházel ze svého pracoviště v bance Credit Lyonnais. Udání provedla jeho vlastní matka poté, co ve věcech svého syna objevila velkou emailovou brož ve tvaru vosy, kterou odcizil předešlého dne zavražděné paní V. Ubohá žena byla při příchodu na policejní komisařství hluboce otřesena hrůzným objevem, který právě učinila. Trvalo jí hodně dlouho, než byla schopna policii vysvětlit, kým je a kde přišla k doličnému předmětu. Policista, mající v té době hlídku, ji s pochopením přijal a vyslechl jako první její svědectví. Dokázal být vstřícný a přívětivý a tím ubohou ženu natolik uspokojit, že byla schopna poskytnout veškeré nezbytné informace k tomu, aby mohlo dojít k zatčení zločince. Dala jsem mu všechno. Vrahova identita a jeho profil jsou překvapující. Mladý muž patří svým původem k bohaté buržoazii, po 2 roky byl zaměstnán v bance Credit Lyonnais a ve svých 25 letech nejevil na první pohled žádnou známku toho, že by se v něm nacházely sklony ke zločinu. Jeho matka nechápe, co mohlo jejího syna vést k podobnému jednání. Nikdy mu nic nechybělo, řekla policii. Pokud o něco požádal mě nebo svého otce, vždy se mu toho dostalo. Samozřejmě, pokud se nejednalo o něco špatného nebo zdraví škodlivého, věděl také, že po naší smrti zdědí veškerý náš majetek. Žena, kterou představujeme jako matku vraha, jí doopravdy není. Ve skutečnosti je jeho tetou, ale svého synovce přijala za vlastního v kojeneckém věku, hned po smrti jeho rodičů. Na otázku novinářů, jestli tato situace mohla zapříčinit jeho vražedné šílenství, odpověděla s hlubokým pohnutím: vždycky jsem ho milovala jako svého vlastního syna, odpověděla okamžitě. Dala jsem mu všechno, jako bych to udělala pro své vlastní dítě. Odpověď na otázku, jestli příčina smrti obou rodičů mohla mladého muže ovlivnit, nepřináší vysvětlení. Oba dva zemřeli jen několik dnů po sobě poté, co se při jedné ze svých cest do Indie nakazili cholerou. Byli obchodníky se starožitnostmi a při pátrání po uměleckých předmětech cestovali po celém světě. Jedná se o případ pro psychiatra. Policejní lékař, který se s uvězněným setkal hned po jeho zatčení, nevylučuje, že by se mohlo jednat o předčasnou demenci. Zdá se totiž, že mladý muž nemá žádné povědomí o příšerných činech, jichž se dopustil. Další podivuhodná skutečnost ukazuje směrem, který už vytyčil lékař. Vrah se ani v nejmenším nesnažil ukrýt odcizené předměty, které si přinesl domů. Policie je bez problémů nalezla v různých částech nábytku jeho pokoje. Úmyslný vrah by určitě jednal s větší obezřetností. Policii se definitivním ukončením případu ulevilo. Inspektor Rodlén sdílí bolest rodin obětí a doufá, že zatčení vraha jim pomůže vypořádat se zármutkem ze ztráty jejich blízkých. Prozatím není možné se dohadovat, jaký bude osud zatčeného a jeho převoz do věznice svatého Pavla je stále v nedohlednu. Inspektor Rodlén si přeje prodloužit výslech vězněného a žádá o důkladné psychiatrické vyšetření. Vazba a uvěznění probíhají za mimořádných bezpečnostních opatření vzhledem ke schopnosti zatčeného vstupovat a odcházet z objektu bez zjevné námahy.

Ke článku je připojena zločincova fotografie. Je na ní mladý muž s velmi světlými vlasy a jasnýma očima. Tenký proužek vousů lemuje jeho příjemnou tvář. Mladý muž se do objektivu upřímně usmívá a jeho pohled se ztrácí v dálce, jako by ho přitahovalo něco za zády fotografa. Pod fotografií je vytištěna otázka, která okamžitě napadá čtenáře článku po zhlédnutí portrétu. Jacques Cerisier, anděl či démon?

0: Poslouchali jsme 25. předposlední část četby na pokračování z knihy Podepsána Charlotte Sophie de Millenheim. Knihu vydalo nakladatelství Paulínky v Praze.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Hledám tě tam, kde nic není, jen tuny kamení a kilometry osamění. A hlava bolí a hlava tepe, to věčně zatažené.

11 hodin 30 minut ladíte Proglas. Teď už s Alenou Rubášovou v pondělí 21. září 2026. Máme Mezinárodní den míru, zároveň je i Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Katolická církev slaví svátek apoštola a evangelisty svatého Matouše, patrona celníků, účetních, finančníků a bankéřů, ale také ochránce před opilstvím. 21. září 1937 se konal státní pohřeb prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. V tento den roku 1944 se dočkal osvobození východoslovenský Kalinov, první obec na území Československa. 57. narozeniny má dnes jezuita pater Pavel Gábor, astrofyzik, zástupce ředitele Vatikánské observatoře v americkém Tucsonu. 64 let se dožívá zpěvačka, textařka a skladatelka Pavlína Jíšová. 76. narozeniny slaví pražský světící biskup Václav Malý a 80. má herečka Daniela Kolářová. Matoušům k svátku přejeme vše dobré a jejich jméno znamená v hebrejštině dar boží. Na vlnách Proglasu nás v nejbližších chvílích čekají zprávy a písně dopoledního proudu. Před 12. hodinou myšlenka na den Hany Pinknerové s názvem Cíl výchovy a také polední modlitba z ostravského studia Proglasu. Po ní budeme poslouchat hudební siestu. Dnes to budou díla Henryka Věňavského a Antonína Dvořáka. Zůstaňte s námi a užijte si naše vysílání.

Na Proglasu zpívala Veronika Havránková. Poslední rozloučení s teoložkou Ludmilou Javorovou bude v sobotu 10. října v Brně. Začne v poledne v židenickém kostele svatých Cyrila a Metoděje. Klíčová osobnost podzemní církve, společenství Koinotes kolem biskupa Felixe Marii Davídka, odešla minulý čtvrtek 17. září ve 94 letech. Národní divadlo v Praze následující den uctilo její památku ve Stavovském divadle při představení Bílá voda, adaptaci románu Kateřiny Tučkové. Brněnské mikroteátro jí v pátek věnovalo komorní představení v Chrlicích blízko rodného domu Ludmily Javorové. Uvedlo svoji autorskou inscenaci, již se stala hrdinkou, titul Co je v bytí, nelze odejmouti.

0: Text Michala Horáčka zpívala Sylvie Krobová a z dnešního dění dále vybíráme. Výroční konference iniciativy Křesťanský orient se koná dnes a zítra v Salzburku za účasti arménských biskupů z Damašku a Jeruzaléma a odborníků z Rakouska a Německa. Arménská církev sehrává významnou roli na celém Blízkém východě, je ovšem pod tlakem a čelí velkým výzvám. Podtrhují organizátoři. Konference se zabývá situací v Sýrii, ve Svaté zemi a v Turecku. Za spravedlivý mír na celém světě bude dnešní večerní bohoslužba v Olomouci Hejčíně v kostele svatých Cyrila a Metoděje. Začne v 17 hodin 30 minut. Duchovní zpráva tak reaguje na dnešní Mezinárodní den míru. Poetickou performanci Rejnek Slova a obrazy z Petrkova hraje dnes večer divadelní spolek Jedl v Lipčicích nad Vltavou v kostele Českobratrské církve evangelické od 19 hodin. A stream Živě s biskupem chystá na večer biskupství plzeňské na svém YouTube kanálu od 20 hodin. Biskup Tomáš Holub vzkázal.
1: Sestry a bratři, zvu na další pokračování live s biskupem, teď bez biskupa, bude odpovídat na vaše dotazy generální vikář páter Petr Hruška, tak ať to má šťávu, ať to skutečně je o tom, že jsme živá diecéze.

Stojíš vedle mě na koberci a šeptáš, poslední neumírá naděje.

0: To byl single Papíroví draci od kapely stejného jména. Novou kapli svatého Jana Pavla II. V Loučce u Vizovic na Zlínsku při včerejší slavnosti požehnal olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Vznikla z iniciativy místních. Unikátní je zvonohrou se 40 zvony. Stála zhruba 22 milionů korun a většinu peněz lidé darovali, sdělil Josef Kořenek, jeden ze zakládajících členů Spolku pro zbudování kaple v obci Loučka.
1: Je to kaple, která byla vybudována jako poděkování Pánu Bohu za záchranu této obce před likvidací. Tato obec byla obklíčena německými vojáky. Čekalo se, že dojde k totální likvidaci jako v jiných obcích a osadách na Valašsku. Tady bylo vypáleno jen, a to jen prosím do uvozovek, 7 hospodářských budov a nikomu se z občanů nic nestalo. To znamená, že my to považujeme za doslova zázrak, protože co jiného než zázrak by to mohlo být.
0: Koncem války totiž nacisté vypálili nedalekou osadu Ploština, Prlov nebo Vařákovy Paseky. Důvodem jejich msty byla spolupráce tamních obyvatel s partyzány.

0: 11 hodin 57 minut. Myšlenka na den je dnes od Hany Pinknerové z její knihy Být blíž, kterou vydalo nakladatelství Návrat domů.
1: Cíl výchovy. Když jsem sama byla matkou malých dětí, často mi v zapeklitých výchovných situacích pomáhalo položit si otázku. Co je cílem výchovy? Dost mi to dávalo náhled a poskytovalo orientaci v problému. Čeho chci svou výchovou dosáhnout? Jaké děti chci vychovat? Čeho dosáhnu neodvolatelným lpěním na svých nárocích? Nebude malý ústupek větší míra svobody a zodpovědnosti spíše tím pravým prostředkem k cíli výchovy, samostatnosti dětí? Nebo má důslednost právě v této situaci dává v souvislosti s cílem větší smysl? Zvažovali jsme například, zda mladší dceru nutit do hudebních lekcí, protože jí zjevně nebavili. Nerada cvičila a nijak se nám nedařilo probudit v ní nadšení pro hru na nějaký hudební nástroj. Do určitého věku jsme viděli, že cvičením na klavír se učí ještě i dalším dovednostem než jen vyťukávání nějakých písniček a prstových cvičení. Měli jsme za to, že tato pravidelná povinnost je součástí základního vzdělání a trvali jsme na pravidelném cvičení na klavír. Od 6. třídy jsme jí této povinnosti zprostili, protože si nepřála pokračovat. Tehdy jsme to vyhodnotili tak, že co mohla načerpat, snad načerpala. Dále by pro ní byla disciplína hraní na klavír jen bitevním polem pro šarvátky s námi, rodiči, a neočekávali jsme, že by si hru na klavír oblíbila. Její autonomnost a naše vzájemné dobré vztahy převážily. Cíl se změnil, protože s rostoucím věkem se změnily okolnosti. Tuto zkušenost zkouším aplikovat i na sebe. Mám se do něčeho pustit? Souvisí to nějak s cílem mého života? Co je vlastně cílem? Nezměnil se během plynoucího času a proměně okolností? A jenom tak nesměle se odvažuji optat. Bože, co je tvým cílem mé výchovy?

0: Z kaple Telepáče v Ostravě vás zveme k polední modlitbě. Dnes zvláště pamatujeme na biskupa Václava Malého u příležitosti jeho narozenin. Vyprošujeme zdraví a dary Ducha Svatého pro jeho službu. Modlitbu povede otec Leoš Ryška.
1: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen.
1: Anděl Páně zvěděl.

0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko.
1: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbení.
0: Modleme se. Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako bylo na počátku, i nyní vždycky, až na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej našim drahým zesnulým, Pane.
1: A světlo věčné,
0: ať odpočívají ve tvém pokoji.
1: Amen.
0: Svatý Matouši,
1: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Pán s vámi,
2: i s tebou.
0: Poženej vás, všemohoucí a milující Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobro řečme Pánu.
1: Bohu díky.

popolední modlitbě už na Proglasu uvádíme hudební siestu. Dnes nejprve zazní Fantazie brillante na téma Gounodova Fausta od Henryka Věňavského. Houslistu Marata Bizengalieva doprovází polský národní rozhlasový symfonický orchestr Katovice. Diriguje Antony Witt.

Dozněla fantazie Brillante na téma Gounodova Fausta Henryka Věňavského. Houslistu Marata Bizengaljeva doprovázel polský národní rozhlasový symfonický orchestr Katovice. Dirigoval Antony Witt. A dále budeme poslouchat symfonii číslo 3 S-dur Antonína Dvořáka. Soubor Musica Florea řídí Marek Štricl.

0: Na Proglasu jsme poslouchali symfonii S dur Antonína Dvořáka. Soubor Musica Florea dirigoval Marek Štrycl.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut po

0: Zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: 13 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Ruské drony zasáhly univerzitu v Záporoží. Německý kancléř Friedrich Merz si po volebních debaklech nemusel udržet funkci, píšou to německá média. A topná sezóna postupně začíná, teplárny se připravují na ochlazení v tomto týdnu. Zprávy a Martin Matějka. Ukrajinské Záporoží zasáhl masivní ruský útok. Podle tamních úřadů bylo nejméně 8 lidí zraněných. Drony zasáhly mimo jiné budovu Záporožské univerzity.
3: Rusko podle záběru ze záporožských sociálních sítí provedlo sérii útoků na centrum oblastního města i jeho okolí. V plamenech se ocitlo velké nákupní centrum Intrade, které téměř celé schořelo, a také historická budova Záporožské národní univerzity. Zasaženy byly také bytové domy a kancelářské budovy. V Lozové v Charkovské oblasti při ruském útoku jeden člověk zahynul a další zemřel při kombinovaném útoku na město Sumy na severu Ukrajiny. Oznámili tamní úřady. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Německého kancléře Friedricha Merze čekají podle německých médií ožehavé dny a není jasné, jestli si funkci udrží. Po vítězství krajně pravicové strany Alternativa pro Německo ve volbách v Mecklenbursku, předním Pomořansku, to píšou časopis Der Spiegel nebo Deník Bild. Do tamního sněmu se Merzova křesťansko-demokratická unie nedostala. Podle listu Süddeutsche Zeitung jsou tyto volby pro Merzovu stranu katastrofa. Křesťansko-demokratická unie prohrála taky volby v Berlíně, kde zvítězila radikální levice.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Zasedání valného shromáždění OSN se zúčastní iránský prezident Masoud Pezeškian. Do New Yorku odletí v úterý, informovala o tom agentura Reuters s odkazem na iránskou státní agenturu IRNA a prezidentskou kancelář. Iránská agentura dodala, že Pezeškian bude ve středečním projevu mluvit mimo jiné o postoji Teheránu k americko-íránskému konfliktu. Boje mezi Íránem a Spojenými státy trvají přes půl roku. Spojené státy schválení víz pro iránskou delegaci oznámily minulý týden, stejně jako v předchozích. V pozdějších letech se iránští diplomaté budou moct v newyorské části Manhattan pohybovat jenom omezeně a nebudou smět nakupovat luxusní zboží. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Teplárny v Česku začínají postupně topit, reagují na očekávané ochlazení v tomto týdnu. Topná sezóna tak začíná v podobném termínu jako loni, informovalo o tom teplárenské sdružení. Teploty se budou do pátku držet přes den průměrně kolem 15 stupňů Celsia. V noci budou klesat až k 6. První teplárny začaly vytápět už v minulém týdnu. Šlo především o horské lokality na západě a severu Čech a na Vysočině. V pražské Peškovce má dnes premiéru nová rodinná inscenace Vašek o Václavu Havlovi. Na jevišti se představí členové Dizmanova rozhlasového dětského souboru. Scénář napsala a inscenaci režíruje Tereza Pušová.
4: Tak tedy půjdu do vězení. Poslední republiky, odsouzená 4,5 roku 1979. Razítko.
5: Jeho život ale inscenace nevypráví jako kapitolu v učebnici dějepisu. Pušová začala scénář připravovat zhruba před rokem.
6: Já jsem četla hry Havlovy, četla jsem jeho životopis vícekrát, více životopisů, četla jsem jeho eseje, rozhovory s ním, vytvořila jsem si takový jako arzenál jeho myšlenek.
5: Těchto myšlenek pak vytvořila jakési refrény, které se představením vracejí. Chtěla do něj zároveň dostat absurdy tu a cykličnost známou z Havlových vlastních her. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
1: Dálnice D2 směrem z Bratislavy na Brno je aktuálně neprůjezdná u sjezdu na Modřice za 3. kilometrem. Srazila se tam 3 nákladní auta, dodávka a osobní auto. Blokují oba pruhy a policie odklání provoz na Modřice. Zatím se vytvořila jen kratší kolona. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno opatrně na 40. kilometru před sjezdem na Divišov. Ve stoupacím pruhu stojí dodávka s defektem a řidič mění kolo směrem do dálnice. Místo je označeno světelnou šipkou a nákladní auta vybočují do pravého pruhu a v Praze na Barandovském mostě směrem na Smíchov se srazila 2 osobní auta a kamion. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne čekáme postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost a nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná.
7: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Blíží se 13. hodina a 10. minuta a vy posloucháte Proglas s Alenou Rubášovou v pondělí 21. září. Naskočili jsme do odpoledního proudu písní a zpráv, který nás bude provázet až do 16. hodiny. V mezičase si povíme něco víc o dnešních výročích. Ve 14 hodin střelka hudebního kompasu Milana Tesaře ukáže na kytaristu a zpěváka z Nigeru Bombína a pozveme vás na jeho koncert do Prahy. V 15 hodin krátce přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus a od 16. hodiny si pak můžete poslechnout pořad z cyklu Rytmy dějin Romana Kabelky, a sice jeho 13. část, rok 1976. Příjemný poslech a zůstaňte s námi.

0: Poslouchali jsme Soňu Horňákovou na nahrávce z roku 2025. Kulturně vzdělávací platforma Dominikánská 8 v Praze otevírá novou sezónu po prázdninové přestávce. První akci pořádá ve čtvrtek 24. září v barokním refektáři. Vchod je na adrese Jalovcová 2. Ředitel Dominikán pater Benedikt Mohelník pro Glasu upřesnil.
1: Setkáme se nad knihou vydanou v nakladatelství Biblion. Autorem je Gustavo Gutiérrez, Dominikán. Kniha se jmenuje Pít z vlastní studny. Večer jsme nazvali Odkud čerpat naději. A tento autor je takovým vlastně otcem teologie osvobození. A ona má zásadní a hluboká duchovní východiska. A právě o nich budeme mluvit. A je to možná příklad toho, jak něco, co se může zdát pro některé posluchače na první pohled nějaké minimálně podezřelé, že teologie osvobození nemá pro všechny nejlepší konotace, tak je to něco, co se vlastně dostalo až do církevní nauky, protože poslední dva papežové z teologie osvobození docela dost čerpají.
0: Dominikánská 8 už léta vytváří prostor pro setkávání lidí různých názorů a zkušeností a snaží se vést dialog mezi křesťanstvím, akademickým světem, kulturou a současnou společností. Podrobně jsme se jí na Proglasu zabývali dnes dopoledne v pořadu Jany Rambouskové z cyklu Před kostelem. Zazněl i výhled na právě otevíranou sezónu od Zuzany Matysovské z propagačního týmu Dominikánské 8.
2: Budeme se věnovat tématu sudet a pak bude debata nad číslem Salve o velkoměstě. Pak budeme mluvit se Samuelem Prývarou a dalšími hosty o duchovním doprovázení. Taky bude debata o feminismu a křesťanství v listopadu. A poslední mohu zmínit debatu o křesťanech, kteří podporují Trumpa v hnutí MAGA v Americe.
0: Celý aktuální pořad o Dominikánské 8 najdete v audioarchivu na webu Proglasu. 20-minutové sestřihy debat z centra laďte na Proglasu každé pondělí od 20.15. Dnes večer se v tomto čase vrátíme k debatě Dominikánské 8 z loňského prosince. Měla název Hrdinou se člověk nerodí, František kardinál Tomášek. S moderátorkou Naděždou Hávovou se v ní setkali Mireja Ryšková, Jaroslav Šebek a Tomáš Petráček.

0: Hrála nám česko-skotská kapela Damask Rose. Františka Slavatová má v Telči pamětní desku. Odhalili ji v sobotu na nádvoří univerzitního centra po zádušní bohoslužbě, kterou v kostele jména Ježíš vedl brněnský biskup Pavel Konzbul k 300. 50. výročí úmrtí této šlechtičny. Naskleněný artefakt od sochařky Aleny Matějky a jejího muže Larse Widenfalka přispěla i veřejnost. Hraběnka Slavatová patří mezi významné osobnosti telčské historie. Zasloužila se také o stavbu jezuitského areálu, který i v současnosti slouží vzdělávání, připomněl kastelán telčského zámku Roman Dáňa.
1: Nejenom, že vlastně vytvořila Telč tak, jak ji známe z dneška, protože jezuitský kostel jména Ježíše významnou dominantou, ale zároveň taky do města, který bylo zrujnovaný 30-letou válkou, dovedla vzdělanost a vlastně nějakým způsobem to město nastartovala právě po té bídě, která byla spojena s tou švédskou invazí. Takže Františka Slavatová se významným způsobem zasadila o to, že Telč začala vzkvétat a to, co ona tady vytvořila, tak vlastně je do dneška čitelný, do dneška aktuální.
0: Hraběnka Slavatová zemřela 22. září 1676. Město jí spolu s dalšími institucemi věnovalo letošní kulturní kalendář, který obsahoval přednášky, výstavy, prohlídky zámku zaměřené na Slavaty, odbornou konferenci i barokní pouť ke kapli svatého Karla Boromejského.

0: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.
1: Jsi jako Jon Snow, svět hoří jak dům, ty na noční hlídce.

13 hodin a 31 minut je nejvyšší čas otevřít dnešek v kalendáři Kateřiny Vitouchové. Prožíváme společně pondělí 21. září 2026. Podle rozhodnutí OSN je to Mezinárodní den míru. Světová rada církví vybízí sbory, obce a farnosti, aby se zvláště dnes připojili k modlitbám za pokoj v lidských srdcích, v rodinách, komunitách a společnostech. Myšlenka Mezinárodního dne modliteb za mír vznikla v roce 2004 při setkání generálního tajemníka Světové rady církví Samuela Kobiji a generálního tajemníka Organizace spojených národů Kofiho Annana. Na 21. září také připadá Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Katolická církev slaví svátek apoštola a evangelisty svatého Matouše, patrona celníků, účetních, finančníků a bankéřů, ochránce před opilstvím. Zprávy o jeho životě jsou ovšem skromné. Snad kolem roku 42 odešel z Palestiny hlásat evangelium do Egypta a Etiopie. Tam na sebe upozornil četnými zázraky. Vzkřísil z mrtvých králova syna a jeho dceru zbavil posedlosti. Nic určitého nevíme ani o Matoušově smrti, tradice se zde různí. Podle jedněch zemřel klidně, podle druhých byl ukamenován, podle jiných upálen. Latinská i řecká církev ho uctívají jako mučedníka. Evangelní zvěstí chtěl Matouš podle novozákonních zdrojů oslovit především Židy a získat je pro křesťanství. Na obrazech a sochách tohoto světce poznáte zpravidla podle atributu anděla. Často bývá znázorňován i se synem člověka a nechybí svitek knihy. Matoušům k dnešnímu svátku přejeme z Proglasu všechno nejlepší. Jejich jméno znamená v hebrejštině dar boží. A ještě zmiňme dnešní pranostiky. Pohoda o svatém Matouši 4 týdny se neruší. A nebo po svatém Matouši čepici na uši.

0: na Vinohradech. Odtud se vydala před 11 lety jako host na řadu menších scén. Od poloviny 60. let hrála Daniela Kolářová zhruba ve stovce filmů a desítkách seriálů. V posledních letech se objevila před kamerou ve filmu Otce a syna Svěrákových Betlémské světlo nebo ve snímku Tomáše Mašína Bratři. V závěru Karlovarského filmového festivalu před 3 lety dostala Křišťálový globus, cenu prezidenta přehlídky Jiřího Bartošky, který tehdy takto zhrnul důvody.
1: Svoji filmografii obrovskou, kterou má, je to jedna z nejvytíženějších a nejpopulárnějších hereček, nejenom filmových, televizních, ale divadelních. Myslím si, že ta volba byla velice správná. Vždycky ten laureát, který tu cenu přebírá, tak má možnost, nebo mu dáváme, aby si vybral film, kterým chce být prezentován, a Daniela si vybrala Kulový blesk, slavnou komedii.
0: Potěšená a dojatá byla dnešní oslavenkyně Daniela Kolářová, když na jaře 2010 převzala Českého lva za výkon v ženské vedlejší roli ve filmu Jana Hřebejka. Rodinné psychologické drama Kawasakiho Růže tematizovalo možnost odpuštění minulých vin.
2: Mám z toho opravdu radost, protože jsem si říkala, že tohle téma je natolik nepohodlné a nepříjemné, že třeba se s tím nebude chtít nikdo ani zaobírat, nedělám si iluze, že to bude divácky nejúspěšnější film, protože je to bolavý téma. Měla jsem takový strašný pochybnosti, jestli se do toho pustit nebo ne, tak jsem ráda, že jsem se do toho pustila a mám takovej jako zvláštní dobrý pocit, že to nikdo neodflinknul, že jsme se s tím docela všichni lámali hlavu. Mám z toho upřímnou radost.
3: Je toho tolik, co je navždy dávno pryč. Zavře se hladina, rozplynou páry. Tajemně dýchá čas, ten tichý ranhojič. A občas zašeptá, že už jsem starý. Tajemně dýchá čas, ten tichý ranhojič. A občas zašeptá, že už jsem starý.

Zpíval nám Roman Dostál. 21. září 1937 se konal státní pohřeb prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Téhož dne poprvé vyšel román Hobbit aneb Cesta tam a zase zpátky anglického spisovatele J.R.R. Tolkiena. Rovných 15 let je na věčnosti nizozemský kněz z komunity Archa, univerzitní učitel pastorální teologie a spirituality Henry Nouwen, autor desítek knih o duchovním životě. Z řady těch, které vyšly v češtině, zmiňme alespoň některé: Cesta srdce, Naslouchal jsem tichu, Návrat ztraceného syna, Proměň můj nářek v tanec a Milovaní Bohem. No a ještě si připomeňme dnešní oslavence. 57. narozeniny slaví zástupce ředitele Vatikánské observatoře v americkém Tucsonu, český kněz a astrofyzik, jezuita pater Pavel Gábor. 64 let se dožívá zpěvačka, textařka a skladatelka Pavlína Jíšová. A 76. narozeniny dnes má emeritní pražský světící biskup s minulostí disidenta, chartisty, dělníka a kněze bez takzvaného státního souhlasu Václav Malý. V biskupském znaku má heslo Pokora a pravda. V České biskupské konferenci byl delegátem Rady Spravedlnost a mír a Rady pro pastoraci krajanů v zahraničí. Na starosti měl i menšiny a migranty. Cituji, neutíkat od sebe sama, nevymlouvat se, nezlehčovat své omily a klopítnutí, unést své slabiny a posilovat vůli je napravovat. To je první krok ke skutečné svobodě, tvrdí dnešní oslavenec Václav Malý.

0: Odpoledne s Proglasem.
1: 13 hodin 50 minut, je tu čas pozvat vás k poslechu večerních pořadů Proglasu. Tentokrát to budou pořady Jak se vám líbí a debaty z Dominikánské 8. Hosty Milana Tesaře v pořadu Jak se vám líbí od 7:15 večer budou trumpetista a kapelník Josef Buchta a skladatel, aranžér a saxofonista Pavel Zlámal. Řeč bude o 20 letech orchestru B-Side Band a o výjimečných koncertech, které kapela při této příležitosti připravuje. Pavel Zlámal bude hovořit také o své nové skladbě jazzové variace na svatováclavský chorál, která zazní v premiéře 28. září v brněnském kostele svatého Jakuba. Pozveme také na listopadové koncerty B-Side Bandu v Městském divadle Brno. Jejichž součástí bude představení knihy o orchestru a také výstava fotografií. A co dělá člověka hrdinou? Velké činy anebo odvaha přemýšlet jinak. Život může být cesta od pochybností k poznání, od otázek k odpovědím a od běžnosti k výjimečnosti. Jak najít odvahu k vlastnímu přesvědčení, když se svět kolem nás mění? Jaké příběhy v sobě nesou ti, kteří inspirovali generace před námi i ty, které teprve přijdou? A co se dozvídáme o kardinálu Tomáškovi ve světle historického zkoumání? Pořad Debaty z Dominikánské 8 ve 20:15 představí knihu Jaroslava Šepka Hrdinou se člověk nerodí, ale stává.

Hodiny u fleků teď ukazují 4. Jan Verich právě vyšel ze dveří křemensárny. Před bijem koruna už na něj čeká Jiří. Jen skončí film, tak jdou si sednout do kavárny.

Vítězslav nezval, schází z mostu na nábřeží. Ten podivuhodný kouzelník jde za ním, on však nevidí ho. Ve světle luceren svět u nohou mu

Jaroslav Seifert zrovna na Žižkově vstává. Pozdraví sousedku, co věší prádlo na pavlači. Šel pozdě spát a tak ho pobolívá hlava. Zapije aspirin a do redakce.

koláče století jsme snědli skoro čtvrtku. Ta bouře přešla a dál snad bude hezky. Dáme si víno, jen co skočím pro vývrtku. Pak něco od Hašlera pustím z gramodesky.

Sto let je pryč a noví básníci se rojí. Třískají do kytar a chválí všecky krásy světa. Tak je to od pradávna, co svět světem stojí. Má lásko, podívej,

Máme krátce po 14. hodině, začíná tedy odpolední hudební kompas na pondělí 21. září. Bombino je kytarista a zpěvák z Nigeru, příslušník pouštního národa Tuaregů. V úterý 3. listopadu vystoupí v Praze v Paláci Akropolis v rámci koncertní série Respekt Plus. My si dnes poslechneme 3 skladby z jeho alba Sahel z roku 2023. První se jmenuje Itisahit.

Zpívá a hraje nám Bombino, kytarista a zpěvák, příslušník národa Tuaregů. Je to berberský národ, obývající především oblast Sahary a Sahelu. Tuaregové žijí zejména v Nigeru, Mali, Alžírsku a Libii. Tradičně jsou spojováni s kočovným způsobem života a jejich společnost, jazyk i kultura se vyvíjely napříč územím, které později rozdělily státní hranice. Jejich hudební tradice, založená mimo jiné na hypnotických melodiích a rytmech, se stala jedním ze základů současného pouštního blues. Bombino se narodil v nigerském Agadezu, ale v 10 letech musel s rodinou uprchnout do Alžírska. Po návratu dostal od strýce první kytaru a později získal svou přezdívku odvozenou z italského slova bambino, tedy dítě. Dnes je jednou z nejvýraznějších osobností pouštního blues, tedy žánru, který propojuje tradiční hudbu saharských nomádů s elektrickými kytarami a syrovým nábojem amerického blues. Album Sahel, které si dnes představujeme, Bombino nahrával v marocké Casablance. Nahrávka je oslavou identity Tuaregů a zároveň přináší příběhy celého sahelského pásu od Rudého moře až po atlantské pobřeží Mauritánie. Album produkoval David Rench, známý například ze spolupráce s Davidem Byrnem. Poslechneme si ještě skladby Nick Sant Avanha a Si Chilan.

Predstavili sme si nigerského kytaristu Bombína a jeho album Sahel. Bombíno vystoupí 3. listopadu v Praze v Paláci Akropolis. Zítra ráno se v Hudebním kompasu budeme věnovat novému albu písničkářky Květach. Hudební kompas připravil Milan Tesař.

To byla Beata Hlavenková, pianistka, skladatelka a zpěvačka, která na albu Monodie 2.0 zhudebňuje mimo jiné básně Jana Skácela, Vladimíra Holana, Emily Dickinsonové nebo Václava Havla. 14 skladeb tvoří volnou reinterpretaci staré monodické formy a zároveň celodenní cyklus od Úsvitu do Soumraku. Beata Hlavenková je autorkou hudby. Aranžmá připravil Matěj Kroupa. Jako hosté na albu účinkují zpěvák Martin Prokeš, trumpetista Oskar Terek, hráč na basklarinet a zpěvák Vojta Nýdl, kytarista Kiril Jakovlev anebo smyčcový Pavel Bořkovec kvartet. Teď si poslechneme duo z francouzského Toulouse Cocagna.

0: salut cu Tuliwem.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

Když v motě její jádrovník našel člověk ten správný cíl, nadechl se.

začátek. Objeví se nám obrátek, když motěj její jádro vnitř našel člověk, ten správný cíl nadechl se. A zalícil. Anděle jsou

Déšť k slunci duhu zavěsí z alba Chansonarium zpívala Eliška Liftnerová. Chansonarium připravil ve svých 89 letech básník, textař a herec Miloň Čepelka. Skladatel a režisér Patrik Ulrich zhudebnil Čepelkovi básně a sonety, jejichž témata sahají od lásky a životního poznání až po skepse a úvahy o lidské duši. Zpívá je právě šanzoniérka Eliška Liftnerová za klavírního doprovodu Patrika Ulricha. Album je kompilací nejúspěšnějších písní ze stejnojmenného recitálu, který vznikl v roce 2021 při natáčení dokumentárního filmu Štace Miloně Čepelky. A dále na Proglasu budeme poslouchat brazilského zpěváka Markuse Jobima.

14 hodin 30 minut. Na Proglasu jsme uprostřed odpoledního proudu písní a zpráv. Od mikrofonu vás zdraví Alena Rubášová. Už za půl hodiny budeme přebírat zprávy z Českého rozhlasu Plus. V 16 hodin naladíte pořad z cyklu Rytmy dějin Romana Kabelky. Jedná se o 13. část, rok 1976. Pořad komunikace mezi námi, tvůrci a vámi posluchači Proglasu, Rudl, přijde na řadu od 17 hodin a 10 minut. A od 18. hodiny pak můžete naslouchat bohoslužbě slova Jáhna Jana Špilara. Přihlásí se modlitba z oficíny, jako každé pondělí. Přeji vám dobrý poslech.

Skladba Zuzany Navarové Samba v dešti otevřela dnešní odpolední blok písní 80. let. Dále uslyšíme třeba Pavla Žalmana Lohonku, C&K Vokál, Evu Olmerovou, Vladimíra Mišíka nebo Spiritual Quintet.

0: To byl skotský hudebník Dick Goen na nahrávce z roku 1980. V Olomouci probíhá po celé září Street Art Festival. V ulicích vznikají vizuální a performativní umělecká díla, která reagují na místní prostředí a komunitu. K festivalu patří i tvorba muralů. Ode dneška vzniká další, řekla nám kurátorka přehlídky Romana Junkerová.
1: Mural je vlastně velkoformátová malba, která je vytvořena přímo na nějaké konkrétní architektuře budově, nejčastěji na fasádě nebo její ploše ve veřejném prostoru. A od klasického grafity se liší především způsobem vzniku. Pravidla je předem připravené a kurátorsky vybrané dílo, vytvořené na konkrétní místo. Samotné realizaci předchází výběr lokality a výběr umělce, který je vlastně vybrán na základě takzvaného open callu, tedy výběrového řízení, které nějakým způsobem zpracovává tu danou dramaturgii toho festivalu. Potom následuje příprava nějakého návrhu a technické řešení. To znamená, musíte si udělat průzkum, jaká je tam plocha, jaký povrch má ta daná omítka. Pak následuje příprava podkladu. Ten autor potom pracuje na místě. Už konkrétně pro nás je důležitý, aby ten mural nebo ten návrh, který je přenesený na tu stěnu, reagoval na prostředí, ve kterém vzniká. To znamená, že i to se musí odrážet v tom daném návrhu. Za to vlastně v Olomouci už vznikly menší práce ve spolupráci se zásilkovnou na Brněnské ulici a na Peškově ulici, kde pracovali umělci. Na Peškové ulici to byl Radovan Sencel, Ludík Kejm, kteří tam vytvořili drobná umělecká díla. A ta umělecká díla byla vybírána komisí, ve které seděli i zástupci kanceláře architekta města. No a další mural, poslední letošní, bude vytvořen opět na kolejích Univerzity Palackého, kole generála Svobody, a bude se tvořit od 21. září. A ten mural bude tvořit umělkyně z Ukrajiny, která dlouhodobě žije v České republice, Anna Hercik.
0: Podle kurátorky Street Art Festivalu Romany Junkerové je podstatné zejména propojení místní komunity a umělců. Dokladem je třeba výstava Zdechlina ve fakultní nemocnici Olomouc v Centru pro současné umění a psychoterapii. Výtvarník Matěj Olmer a pacienti psychiatrie společně přetvořili stará nemocniční plátna. Výstavu a další události Street Art Festivalu mohou zájemci navštívit do konce září.
1: Letošní ročník už vlastně, jak název napovídá, tady jsme, je více než v předchozích letech soustředěná na vztah lidí k místu, ve kterém žijí. Letos nejde tedy jenom o vznik nových těl v tom veřejném prostoru, ale o to, jakým způsobem může současné umění do toho veřejného prostoru vstupovat, a jako do každodenního života města, a jak pracovat s konkrétními místy a komunitami. Olomouc je vlastně specifická pro nás tím, že festival vznikl zde a funguje tu už roku 2007. Takže my máme možnost sledovat město dlouhodobě a reagovat na jeho proměny. Letos vedle murálu nebo těch streetartových děl pracujeme také s dočasnými intervencemi. Máme také výstavu v galerii Studio G21. Pořádali jsme několik legálních graffiti jamů, hudební vystoupení na letňáku v rámci meetupu Univerzity Palackého, anebo máme také debatu o pouliční kultuře v kině Čekárna. Zajímá nás tedy veřejný prostor nejen jako plocha pro umělecké dílo, ale také jako místo, které lidé vlastně společně používají a ke kterému si vytváří vztah.
0: Tolik kurátorka Street Art Festivalu Romana Junkerová.

0: To byl severní vítr z alba Tak jsme vandrovali Pavla Žalmana Lohonky. Živnostníkem roku v Plzeňském kraji se stala Veronika Pešková z Kazmějova u Plzně. Svůj region bude reprezentovat v celostátním finále 10. prosince v Praze na Žofíně. Věnuje se výrobě přírodní kosmetiky pro atopiky, lidi se sklonem k alergiím. Impulzem pro ní byly starosti s ekzémy v rodině.
1: A vzhledem k tomu, že jsem zdravotní sestra, tak jsem si udělala takový jako alternativy toho, co jsem znala v nemocnici a použila jsem to vlastně na ty různý druhy ekzému. Ta kosmetika vlastně neobsahuje žádnou syntetiku, neobsahuje eterický olej ani vlastně žádné látky, které by mohly jakkoliv dráždit tu pokožku. A já se teď vlastně snažím dostat tu kosmetiku mezi lidi, kteří atopický ekzém trápí a jsou to většinou maminky, kterým se to udělá u dětí.
0: Teď už Ladislav Kantor a kapela CAK Vokál.

světe náš, chtěl bych s tebou smlouvat, s jasem tvým, silou tvou, co mi dáš,

0: Šaldovodivadlo vedlo v Liberci uvedlo včera večer ve světové premiéře vlastní adaptaci románu Eduarda Basse Cirkus Humberto. Vedle profesionálních artistů se v ní představuje téměř celý činoherní soubor. Příběh Vaška, kterému učaroval svět velkého cirkusu, převedli do divadelní podoby Kateřina Dušková a Jiří Janků.
1: Román je velice vrstevnatý, má více než 400 stránek, vždycky při jakémkoliv převodu literárního díla na jeviště tohle je problém, ale my jsme se snažili to pojmout opravdu napříč celým tím románem, to znamená, že začínáme opravdu příchodem Vaška Karase s tatínkem do Hamburku a přijetím do cirkusu Humberto a končíme po 70 letech v Praze ve varieté Humberto, ale samozřejmě jsou tam velké časové skoky a dostaneme se i do prehistorie toho cirkusu.
0: Dramatizace je podle tvůrců pojata i jako poděkování lidem, kteří jsou v zákulisí, ale bez nich by žádná inscenace nevznikla. Jak vyjádřila režisérka Dušková, všem snílkům, kteří činí svět lepším tím, že pro naši radost stavějí vzdušné zámky. Další představení cirkusu Humberto má liberecké Šaldovo divadlo v programu na příští neděli 27. září a poté na neděli 11. října.

Evu Olmerovou doprovázel na klavír Luboš Svoboda, psal se rok 1980. Dále si poslechneme americkou zpěvačku a pianistku Tori Amos.

Jak už jsme upozorňovali v dopoledním proudu, poetickou performanci Rejnek, slova a obrazy z Petrkova hraje dnes večer divadelní spolek Jedl v Lipčicích nad Vltavou v kostele Českobratrské církve evangelické od 19 hodin. A tady už je slibovaný spirituál kvintet.

0: Zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Plus dnes s Lenkou Vahalovou.
2: Český rozhlas Plus.
1: Jaká nás čekají témata? Vláda řeší schodek státního rozpočtu. Je problematická samotná výše schodku nebo to, že stát půjčuje na pokrytí svých běžných provozních výdajů? Uniklé fotky a videa vydírání, ale také digitální kuplířství. To hrozí lidem poskytujícím sexuální služby na internetu. Jak těžké je některé činy postihovat? A ruská protiválečná strana Jabloko se dostala do regionálního parlamentu v Novosibirsku. Je to jediný region, ve kterém volební komise dovolila straně kandidovat. Proč? Na to se zeptáme. Teď ale zprávy a Martin Matějka.
3: Vláda od začátku října obnoví regulaci cen pohonných hmot, na měsíc sníží spotřební daň na naftu a zastropuje marže na 2,50 korun. Ministerstvo financí o tom informovalo na síti X. Další informace zjišťujeme. Německá strana AfD nevěří, že po včerejším volebním vítězství bude taky moc vládnout ve spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko. Většinu v tamním sněmu složí strany levého středu. Nejistá je taky vláda levicové strany Die Linke. Ta včera porazila křesťanské demokraty v Berlíně.
4: Er hatte keine Einladung und wurde sofort rausgebeten.
5: Kandidátka Die Linke Elif Eralpová se musela už večer dušovat, že nemá nic společného s organizovaným zločinem. To proto, že se na jednom z večírků strany krátce objevil lídr klanu podezřelého z vloupání do klenotnice v Drážďanech. Svaz podnikatelů zase varuje před neuváženými experimenty, protože Die Linke slibovala před volbami vyvlastňování velkých bytových koncernů. Hlavně v závěru kampaně pak strana čelila kritice, jakoby antisemitismus v Německu vycházel hlavně od levice a přistěhovalců. Stejně jako AfD v Mecklenbursku předním Pomořansku je i Die Linke v Berlíně možné obejít, pokud současná koalice CDU a SPD k sobě přibere ještě zelené. Z Vizmaru Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: Ruský dronový útok na ukrajinské město Lozova v Charkovské oblasti má jednu oběť, nejméně 3 lidé byli zraněni, oznámili to ukrajinské úřady. Ruské drony v noci zasáhly ukrajinské Záporoží, kde bylo zraněných 5 lidí. Další bezpilotní letouny mířily taky na kritickou infrastrukturu v ukrajinské Poltavské oblasti. Na Rusko naopak útočila i Ukrajina. A v ruské Bryanské oblasti po jejich útocích zemřel jeden člověk a 3 lidé byli zraněni, řekl to tamní gubernátor Jegor Kovalčuk.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Americká firma Google zaplatí pokutu v přepočtu skoro 10 miliard korun za neoprávněné nakládání s údaji o poloze uživatelů, informovala o tom agentura Reuters. Finanční postih Google uložila irská komise pro ochranu dat. Google má evropskou centrálu právě v Irsku. To ze zmíněné komise dělá klíčového regulátora společnosti pro celou Evropskou unii. Irské úřady vyšetřování zahájily před 6 lety. Lidé podle nich ne vždycky věděli, že firma jejich polohu využívá třeba k ovlivňování prostřednictvím reklamy. Rusko dočasně omezilo pohyb svých obyvatel ve Slancevském a Kněžském rajóně u hranice s Estonskem. Omezení platí do 26. září. Podle Ruské federální bezpečnostní služby jde o prevenci trestných činů v pohraničí a migrační sféře a ochranu vodních a biologických zdrojů.
6: Obyvatelé části ruského příhraničního pásma u estonské Narvy nesmí po setmění cestovat mimo města a vsi, nemohou se přibližovat k břehům řek a nosit u sebe palné zbraně. Podle estonského zpravodajského portálu The Baltic Flank omezení pohybu pravděpodobně souvisí s možnou ruskou mobilizací.
7: Ročně evidujeme 3 až 5 případů nelegálního překročení hranic. V posledních letech šlo zpravidla o mladé muže v odvodovém věku.
6: Řekl českému rozhlasu Erik Líva z estonské policie a pohraniční služby v Narvě. Podle Baltic Flank chce Rusko zabránit masivnímu útěku svých obyvatel před mobilizací. Pobaltské bezpečnostní služby v současnosti nevidí známky toho, že by ze strany Ruska hrozil bezprostřední útok. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: Zahraniční dluh Česka v letošním druhém čtvrtletí vzrostl zhruba 250 miliard a přesáhl 6 bilionů korun. A to je zhruba 70% hrubého domácího produktu. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnila Česká národní banka. Většinu zahraničního dluhu tvořily závazky soukromého sektoru více než 75%. Meziročně byl dluh ve druhém letošním čtvrtletí o 740 miliard korun vyšší. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Bývalá první dáma Dagmar Havlová předá licenci Václava Havla městské knihovně v Praze. Oznámila to k 90. výročí narození bývalého prezidenta. Havlová v červnu oznámila, že nesouhlasí s tím, aby knihovna Václava Havla dál používala jméno prezidenta. Instituce se proto přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Český rozhlas spolu s Českou Alzheimerovskou společností pořádá od dneška do středy Dny paměti. Projekt upozorňuje na problematiku života lidí s demencí. Nabízí taky testování paměti.
8: Vyšetření přišel využít do vestibulu Českého rozhlasu v Pražské Vinohradské ulici například pan Petr.
9: Mě jsem dohnala dcera, protože už mám nějaký taky věk, to chci využít. Nevím, do čeho jdu, ale doufám, že to dopadne dobře, no ale jako člověk každou prevenci má využít.
8: Vyšetření zjišťuje například náladu nebo možné úzkosti. Na možná onemocnění pak ukáže takzvaný Adenbrookský kognitivní test, vysvětluje koordinátorka projektu Dny paměti Monika Kozová.
10: Test, kde se jako odhalují různé škály, z které se pozná, jestli ten člověk není pod nějakou přirozenou hranicí v jazykových schopnostech, v paměti, v slovní zásobě.
8: Výsledky pomáhají s časným odhalením demence. Pacienti pak míří na podrobná vyšetření ke specialistům. Jakub Vik, Český rozhlas.
3: Na dálnici D2 směrem z Bratislavy na Brno se u sjezdu na Modřice na 3. kilometru projíždí kolem nehody 3 nákladních aut levým pruhem. Havarovaná auta se postupně odklízí a kolona z 5. kilometru je zhruba na 10 minut. Na dálnici D1 směrem z Brna na Prahu opatrně za nájezdem od Mirošovic. Na 20.5. kilometru se v levém pruhu srazila 2 osobní auta a kamion. Na místě už jsou hasiči a projíždí se jen pravým pruhem. Kolona z 23. kilometru vás zdrží až 20 minut. A zhruba čtvrt hodiny se zdržíte i na silnici 3 od Senohrab k nájezdu na dálnici. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, na severu a severovýchodě až zataženo. Nejvyšší úterní teploty 12 až 17 stupňů, na horách naměří kolem 7 a na Šumavě bude kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matěj.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Tak to byla nizozemská kapela Chiméra. AI a bezpečnost je název přednášky, kterou zítra pořádají Česká křesťanská akademie a arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. O využití umělé inteligence a bezpečnosti promluví Václav Adamec, obchodní a marketingový ředitel společnosti Gauss Algorithmic. Setkání začne v 19 hodin v prostorách gymnázia. Následnou diskuzi bude moderovat Štěpán Bekárek, který k akci řekl.
1: Jde o téma, které je stále aktuálnější, neboť moduly umělé inteligence zasahují stále častěji do běžného života lidí a firem. Pan Adamec se zabývá přímo vývojem a prodejem a výrobou těchto modulů. Myslím si, že je to téma, které je důležité pro všechny vrstvy obyvatel a měli by se s ním seznámit.
0: A ještě dodejme, že arcibiskupské gymnázium v Kroměříži také přijme vyučujícího společenských věd na dlouhodobý zástup. Výše úvazku, období zástupu a další podmínky jsou věcí vzájemné dohody, sděluje škola. O bližší informace mají zájemci napsat e-mail řediteli Janu Košárkovi.

0: To bylo arménské duo Lusin Mardanyan a Sahagyan na nahrávce z roku 2024. Salesiánské středisko mládeže v Brně Líšni připravuje na středu 23. září další přednášku. Tentokrát bude tématem výchova dětí, sdělila pro Glasu jménem pořadatelů Renata Lorencová.
1: Jak vychovat děti, které si v dnešním světě poradí s překážkami a proč jsou pro jejich vývoj důležité i pozitivní stres a neúspěch? Na tyto otázky nabídne svůj pohled profesor Jan Pirk, známý český kardiochirurg. V rámci cyklu Savio vystoupí s přednáškou Děti potřebují i pády, nejen ochranu. Promluví o výchově a odolnosti a podělí se o zkušenosti z lékařské praxe i osobního života.
0: A píseň pro malou Sylvii nám teď zaspívá Jiří Schellinger. Rok 1973.

0: To byly Synkopy 61, solo měl Oldřich Veselý. Vesnicí roku 2026 se staly Boršice na Zlínsku. Porotu zaujala komplexní péče o obec a její obyvatele či bohatý spolkový život. Druhé místo v celostátním finále soutěže obsadila Vraclav z Pardubického kraje a třetí pak Všeruby z Plzeňského kraje. Výsledky organizátoři vyhlásili v sobotu v Písečné na Orlicko-Ústecku. Ta zvítězila loni. Do letošního klání se přihlásilo 245 obcí, nejvíce od roku 2016. A starosta Boršic Petr Dula přiznal dojetí.
1: Jsem dojatý, jako to byla první věc, že my jsme si moc přáli vyhrát. Udělali jsme pro to hodně, vložili jsme do toho své srdce a proto nám tak záleželo na tom, aby jsme se nějak umístili a nějak ocenili tu naši snahu. Já jsem moc rád, že ti boršičáci tu cenu získali, protože si to odmakali oni. Nebyla to práce obce nebo moje, ale všech těch lidí, kteří se na tom podíleli. To je na tom krásné, protože to naše zapojení v rámci Boršic bylo obrovské.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

chcesz.

0: Poslouchali jsme Matěje Metoděje Štrunce, píseň Okolo hradišťa z alba Lidověk 2.0. Další den úcty ke svatému Šarbelovi proběhne zítra v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Českém Těšíně. Jak pro Glasu sdělil farní vikář pater Jan Vojnar, program začne v 16 hodin setkáním v sále exercičního domu.
1: Od 17 hodin bude možnost svátosti smíření. 17.30 bude v kostele mše svatá sloužena na vaše úmysly. Po mši svaté bude modlitba ke svatému Šarbelovi za uzdravení, uctívání relikví a mazání olejem svatého Šarbela. Od 17.30 bude program vysílán na kanále YouTube Rodina Šarbela. Srdečně zve pater Vojnar Jan.
0: Podrobnější informace o dni úcty jsou na webových stránkách Rodiny svatého Šarbela.

vlasích na pěšiny a slabost v odvahu. Cesty se mění v kopcích na pěšiny a slabost v odvahu.

0: Poslouchali jsme cymbal klasik, solo měl Dalibor Štrunc. Loukou nad Malou Vrbkou na Hodonínsku nově vede 14 zastavení křížové cesty. Tvoří ji asi 2 metry vysoké kameny, například ze svatého Hostýna, Zlatých hor nebo slovenské Korni. Obrázky na nich jsou dílem výtvarníka Františka Pavlici z Hroznové Lhoty. Maloval je na měděné desky. Klasické biblické motivy propojil s horňáckými kroji a umístil do zdejší krajiny. Pro Glasu pak přiblížil.
1: Je to venkovní křížová cesta. Kameny jsou svezené z různých mariánských poutích míst tady z České republiky, z různých kamenolomů. Záměr je takový, že mají vlastně připomínat chudobné horňácko, že oni nejsou otesané, upravené, jsou prostě neopracované, jenom jsou tam vysekané okýnka. V těch okýnkách jsou měněné desky, na které jsem namaloval křížovou cestu. Je to v takovém naivním stylu, tak aby to lidé pochopili. Moderních křížových cest je spoustu, ale já jsem to spíš dělal tak, aby to zapadlo do té horňácké krajiny, protože to je vlastně projekt pana starosty Vavříka. Ta křížová cesta je umístěna na staré kupecké cestě z Malé Vrbky, kdy si malovrbčané zkracovali cestu v minulosti, když chodívali pěšky na jarmaky do Hroznové Lhoty nebo do Veselí. Tam byl starý kříž, ten se obnovil a udělal se nový kříž kamenný, který je vysoký až 5 metrů na hřebenu nad Malou Vrbkou a v délce asi tak kilometra půl je ta křížová cesta. Ty kameny jsou umístěné 100 až 300 metrů od sebe. Já jsem tam dával takové ty horňácké prvky lidové, kdy tam uvidíte první pád, jak Kristus spadl, před ním jsou bedule, pozadí jsou Voušické louky, anebo Orchidové hory, jak se říká našim horám. Tak a třetí pád už je třeba už ten vrbecký kameň, ty vrbecké stodole klasické a už se blíží to je Golgotě. Je to vlastně příběh starý přes 2000 let a záměr byl takový, aby to zapadlo do té krajiny horňácké. Ten pohled vlastně z tého vrcholu krásně čistý, kdy naproti je Kužerovský mlýn a v údolí neuvidíte nějaké vysoké napětí, že ta krajina je krásně čistá, takže to tam úplně nádherně zapadlo.
0: Řekl nám výtvarník František Pavlica. V sobotu prošel jednotlivá zastavení krojovaný průvod. Celé dílo pak požehnal velický farář Josef Vysloužil.

0: It's Too Late zpívala americká písničkářka Carole King na nahrávce z roku 1971. Příběh Anny Frankové představuje putovní výstava Nechte mě být, jaká jsem. Součástí jsou vzkazy současných mladých lidí, reflektující předsudky a škatulkování. V Česku výstavu půjčuje nezisková organizace Antikomplex. Od tohoto týdne je k vidění v Červeném kostele v centru Brna. Vernisáž se koná zítra v 17 hodin. Zve kaplanka Evangelického gymnázia a základní školy Brno Alžběta Macková.
1: Ta podoba je taková, že v Červeném kostele budou vystaveny panely s texty, ale důležitý rozměr této výstavy je, že ta výstava je průvodcovaná a průvodce budou dělat studenti a žáci Evangelického gymnázia a základní školy Brno, kteří budou speciálně proškoleni organizací, která tu výstavu tady v Čechách pořádá, a to je organizace Antikomplex. Může dojít k takovému vrstevnickému předávání zkušeností a informací Anny Frankové a jejího života přes to uchopení studentů, jak oni uchopí její příběh. Až pak vlastně ta výstava je dovedena do současnosti a na konci jsou představeny příběhy několika mladých lidí, kteří hledají svoji identitu a setkali se s nějakými předsudky, bojují vlastně s věcmi, které jsou pro dnešní mladé lidi zvlášť aktuální.
0: Řekla pro Glasu duchovní Českobratrské církve evangelické Alžběta Macková. V Červeném kostele v Brně můžete výstavu navštívit od zítřka celý měsíc. A teď už si opět poslechneme Spiritual Quintet.

0: Blíží se 16. hodina a rytmy dějin Romana Kabelky. Podvečerním a večerním vysíláním vás už pak provede kolega Joška Javůrek. Loučí se Alena Rubášová.
1: Čaj do páté. Rytmy dějin. Při zběžném pohledu nejnudnější rok dekády. Normalizace tuší než tuhá. Jenomže za zdmi domů, za vraty garáží, za ploty zahrad, tam se psaly dějiny. Do veřejného prostoru prosyceného propagandou na obou stranách železné opony občas proniklo něco, co toto osobní nasazení dokládá. Pojďme v následující hodině naslouchat rytmům roku 1976, tomu, co se událo a hrálo před 50 lety. Ano, je tu občasník rytmy dějin v rámci Čaje do páté, u něhož vás vítá Roman Kabelka. Data ze švýcarské singlové hitparády ukázala, že v té době evropskému prostoru dominovala teplá, melodická, mírně nostalgická popová vlna, která snadno pronikala i do východního bloku. Nenechme se zmást, protože jen o něco nižší patro statistik ukazuje stálou oblíbenost roku a vzestup diska. Zde hledejme počátek řevnivosti mezi žánry, která přetrvala až do internetového věku.
2: Leden 1976.
1: 1. ledna byl čtvrtek. Hlavy států tento rok začínaly téměř ve stejné sestavě jako v minulém roce, kromě toho, že Francisco Franco mezitím zemřel a Gustáv Husák nebyl jen generální tajemník, ale převzal i funkci prezidenta. 29. ledna se v budově Svazu československých novinářů koná představení, které oficiální místa nazývala tiskovou konferencí se socialistickým rozvědčíkem kapitánem Pavlem Minaříkem. V rámci vlny emigrace na přelomu let 1968 a 1969 byl vyslán do Německa a uchytil se na 7 let v rádiu Svobodná Evropa. Narychlo povýšený kapitán svou agenturní činnost prezentoval sebevědomně s důrazem na skorumpované západní vysílačky a exil a na lehkovážnost československé redakce Svobodné Evropy, do jejíhož kolektivu se vetřel. Mluvčí rádia ovšem situaci shrnul tak, že Pavel Minařík byl řadovým zaměstnancem a neměl přístup k žádným hodnotným informacím. O co více bylo ve veřejném prostoru nejrůznějších závažných prohlášení, o to více byla populární hudba textově jednoduchá, nejlépe instrumentální. Dokazuje to absolutně nejoblíbenější skladba švýcarských posluchačů v zimě 76. Hlavní part v ní hraje trubka Jean-Claude Borelliho. Téma z kriminálního filmu Rubáš nemá žádné kapsy s názvem Dolan Melody strávilo na první pozici celkem 14 týdnů a jeho autoři byli nominováni na prestižní francouzskou filmovou cenu César za nejlepší původní hudbu.

0: Únor 1976.
1: 15. února se v Brně popolední nečekaně propadá tramvajový ostrůvek na dnešní zastávce nemocnice u svaté Anny. Do proudu vody a bahna padá 58-letý Miroslav Šudák, kterému přispěchá na pomoc nedaleko prodávající květiny Marie Bartošová. Narušený povrch se ovšem propadá i pod ní. Zatímco muž se ducha přítomně zachytil odhalených kabelů, 45-letá žena neměla takové štěstí a na dobro zmizela. Přes 100 let staré vodovodní potrubí prasklo a voda pod ulicí nepozorovatelně vymlela dutinu, která si našla cestu do nedaleké svratky. Vodárny sice o několik dní dříve zaznamenaly změny ve vodovodní síti, ale protože se to neodrazilo v čistírně odpadních vod, nepovažovali situaci za naléhavou. Pro následující píseň bychom našli hned několik superlativů. Jednak je obdivuhodné, že i když její popularita ve švýcarské singlové hitparádě kulminovala už v říjnu 75 a vydobila si status nejprodávanějšího singlu toho roku, tak v únoru 76 byla ještě schopná se dostat do hledáčku mé statistické aplikace. Italská skupina I Santo California si může připsat k singlu Tornero navrch jednoho z nejvíce předělávaných hitů dekády. U nás jej naspíval Milan Černohous s Evou Královou, přičemž původní text o bolestném loučení a naději na návrat je posunut úplně jinam.

0: Březen 1976.
1: U tragédií bohužel ještě zůstaneme. 9. března krátce po 17:45 odpoledne dochází v italském alpském lyžařském středisku Cavalese k pádu kabiny vysuté lanové dráhy na strmý zalesněný svah. Tažné lano vláčelo torzo kabiny ještě několik stovek metrů. Ze 43 lidí vracejících se na sklonku dne z lyžování se zachránila pouze 14-letá dívka. K neštěstí přispěla odkládaná revize nosného lana a nekvalifikovaná obsluha. Operátor nejdříve způsobil rozkmitání a překřížení lan, poté ignoroval nouzové zastavení a lanovku na telefonický pokyn znovu spustil. Movistar je single švédského autora Jana Svenssona, říkajícího si Harpo. Text s obrazy muže, který si například za volantem svého auta připadá jako Steve McQueen, silně vybočuje z narrativu bezstarostných písní. Přes tyto velikářské obrazy totiž Harpo v textu odhaluje nemilosrdně identitu muže, jenž se jen mihnul v televizní reklamě, tedy žádná idyla. Díky zkušenému producentovi Bentu Palmersovi výsledný diskotékový háv, hraničící až se šlágrem, nepůsobí vůbec levně. Doprovodné vokály zpívá mimo jiné zpěvačka Anny Fridlingstad z ABBY.

0: duben 1976.
1: 1. dubna zakládají Steve Jobs, Steve Wozniak a Ronald Wayne společnost Apple Computer. V kalifornském Los Altos, v dnes už legendární garáži rodiny Jobsových, začínají ručně kompletovat desky svého prvního mikropočítače, nazvaného Apple One. Wozniak navrhl počítač podle dvou zásad. Minimalizovat počet čipů a tak zařízení slevnit na únosnou úroveň a umožnit výstup obrazu na běžnou televizi. Jobs pohotově rozpoznal komerční potenciál a dojednal první objednávku. Na zálohu materiálu prodali Jobsův mikrobus a Wozniakovu kalkulačku. Wayne navrhl první logo a napsal zakládající smlouvu i manuál počítače. Bál se ale, že v případě dluhů by přišel o vlastní majetek, protože společnost neměla omezené ručení, a tak po 12 dnech svůj podíl neprozřetelně prodal. V roce 1969 založil skladatel a producent Tony Hiller hudební formaci Brotherhood of Man. Sestava se v průběhu let měnila. Dílčí úspěchy měla skupina už dříve, ale k tomu největšímu došlo až po 7 letech. Výběr britského zástupce pro velkou cenu Eurovize se v roce 1976 poprvé po letech otevřel širšímu okruhu umělců, a tak Hiller přihlásil skupinu s písní Save Your Kisses for Me. Nejenže skupina vyhrála 21. ročník, ale vybočila z řady vítězů Eurovize, kteří, i když byli úspěšní, nezapsali se do historie.

0: Včelí do páté posloucháte občasník Rytmy dějin a právě dozněl jeden z nejprodávanějších singlů mezi vítězi soutěže Eurovision Song Contest s názvem Save Your Kisses For Me. Do češtiny jej přespívali Jiří Korn a Helena Vondráčková jako Já půjdu tam a ty tam s textem Zdeňka Borovce.
1: Květen 1976.
0: Ráno 9. května nachází dozorci v ostře střeženém, izolovaném sektoru věznice Stuttgart-Steinheim oběšenou Ulrike Meinhof, bývalou novinářku a toho času v minulosti již pravomocně odsouzenou za akce radikální organizace frakce Rudé armády. Západoněmecké orgány spatřovaly v celé věci extrémně třaskavou situaci a proto přispěchali ještě před dokončením ohledání, jak se ukázalo, se závěrem o sebevraždě. Motiv sebevraždy, uspěchané závěry, izolace odsouzené, to vše vyvolávalo pochybnosti. Frustrace při následných násilných demonstracích nebyla živena jen levicovým smýšlením, ale i faktem, že i 30 let po skončení války se neobešlo bez aparátu s nacistickou minulostí. V tom radikální levice spatřovala kontinuitu fašismu, což jí sloužilo jako ospravedlnění pro ozbrojený odpor. Pro pop 70. let nebylo obvyklé, aby si skladby produkovaly samotné hudební skupiny. V případě švédské skupiny ABBA to fungovalo dobře do té míry, že soudobá hudební kritika neměla problém s kvalitou hudby, ale spíše s její profesionalitou, působící jako kalkul. Fernando je píseň, která nevyšla na žádném řadovém albu ABBY. Produkovala ji dvojice kytaristy Björna Ulvaea a klávesisty Bennyho Anderssona za přispění vizionářského zvukového inženýra Michaela B. Tretova. Anglický text vypráví o vzpomínkách dvou fiktivních stárnoucích mexických partizánů, třeba o tom, jak přecházeli řeku Rio Grande.

0: Červen 1976.
1: Mezi 16. a 20. červnem se v Jugoslávii koná závěrečný turnaj mistrovství Evropy ve fotbale. Jeho finále se hrálo v Bělehradě, kde se vedle favoritů z Německé spolkové republiky ocitá i československý tým vedený trenérem Václavem Ješkem. Průběh utkání byl strhující, lze říci až infarktový, a skončil nerozhodně po prodloužení 2-2. Museli tak poprvé v historii velkých mezinárodních finále rozhodnout pokutové kopy. Až čtvrtý německý kop neproměnil útočník Uli Hennes a vítězství Československa jako pátý následně spečetil svým legendárním vršovickým dloubákem Antonín Panenka. S písní, kterou si nyní pustíme, zůstaneme v Evropě, co se týče jejího původu. Protože ji zpívá holandské trio sester Kovalčikových, vystupujících se skupinou Pussycat. Téma a název Mississippi jsou ale neevropské. Píseň je nostalgickou vzpomínkou na řeku Mississippi jako symbol staré Ameriky a lamentuje nad tím, že éra country končí a je nahrazována moderním rockovým hlukem. Country popové aranžmá působí dosti provinčně a přecukrovaně, ale i Velká Británie v té době propadla trendu takzvaného crossoveru.

0: Červenec 1976.
1: 1. července vstupuje do československých kin brilantní komedie Marečku, podejte mi pero režiséra Oldřicha Lipského s nezaměnitelným scénářem dua Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák. Stejná dvojce scénáristů stojí za další komedií toho roku Na samotě u lesa v režii Jiřího Mencla. Vrcholem filmové úrody roku 1976 je pohádka Malá mořská víla Karla Kachyni s Miroslavou Šafránkovou v hlavní roli. I když příběh nekončí šťastně, stvárnění je umělecky působivé a vybočuje z optimismu socialistické kultury. Let Your Love Flow je konečně píseň pocházející ze zámoří. Kategorizuje se jako soft rock, ale má prvky country a typický pravidelný středoproudý rytmus. Nahrálo ji duo Bellamy Brothers s doprovodnou kapelou Neila Diamonda. Paradoxní je, že skladbu původně napsal Diamondův bedňák Larry E. Williams, který s ní dvakrát neuspěl, až skončila u bratrů Bellamyových. Single se shodou náhod dostal prostřednictvím holandských manažerů do Evropy ve stejné době, kdy začala růst její popularita v USA, což byl efekt dosud nezvyklý.

0: Srpen 1976.
1: V srpnu sjeli z výrobní linky automobilových závodů v Mladé Boleslavi vozy nulté série automobilů Škoda 105 a Škoda 120. Nešlo jen o kosmetickou proměnu oproti předchozí generaci, neboť karosérie musela splnit bezpečnostní standardy podle nové legislativy. Technické srdce vozu, včetně pohonu zadních kol, ale zůstalo přímým potomkem 12 let staré Škody 1000 MB, zachované záměrně kvůli nedostatku investičních prostředků na cokoliv ambicióznějšího. 20. září odstartovala kampaň časopisu Svět motorů, k jehož 30. výročí měla bílá Škoda 120L za 30 dní najezdit 30 000 km. Verdikt zněl, že automobil je úspěchem československého strojírenství, ale má spoustu dětských nemocí. Je zajímavé, jak některé písně vytvářejí poselství, už ze své podstaty, jako by jinou interpretaci nepřipouštěli. Jedna z nich je o malé hospůdce u přístavu, kde si jsou všichni rovni a kde se vyřeší všechny problémy světa. Původně ji napsal a naspíval v holandštině hudebník Pierre Kartner pod svým alter egem Father Abraham. Německý text Die kleine Kneipe napsal ve stejném duchu nedlouho poté Michael Kunze. Píseň dostala na rozdíl od původního folkového nádechu mnohem zřetelnější šlágrový styl a naspíval ji rakouský bard televizní zábavy Peter Alexander.

0: Stále posloucháte občasník Rytmy dějin, který se tentokrát věnuje událostem 50 let starým a prokládá je hity roku 1976 podle švýcarské singlové hitparády. Právě dozněla píseň Die kleine Kneipe má bezpočet verzí v jiných jazycích. Tu českou pod názvem Hospůdko známá naspíval Jaromír Majer. Text i tentokrát s motivem hospůdky jakožto útočiště napsal Miloš Dražil.
1: Září 1976.
0: Od 21. do 23. září probíhá u soudu v pražské Karmelické ulici proces s představiteli undergroundu Ivanem Magorem Jirousem, Pavlem Zajíčkem, Sváťou Karáskem a Vráťou Brabencem. Tito čtyři byli obžalováni z výtržnictví z původních 22 zatčených. Poté, co se 21. února v Bojanovicích konal druhý festival druhé kultury. Akce prostovky lidí byla formálně prezentována jako opožděná svatební oslava Magora a Juliány Strickové. V přípravném řízení bylo vyslechnuto 120 svědků, přesto se jednoznačně nepotvrdilo, že hudební vystoupení byla pohoršující. Prokurátor prosazoval prokázání viny z výtržnictví a z politických důvodů se pečlivě vyhýbal kvalifikaci protistátní činnosti. Nepodmíněné tresty byly uděleny v rozmezí 8 až 18 měsíců. Máme tu další důkaz, že švýcarští posluchači měli zálibu v instrumentálních skladbách. Bude to skladba s názvem Verde, kterou nahrál pod jménem Ricky King německý kytarista Hans Lingenfelder. Single se stal populární v okolních zemích, ale jen ve Švýcarsku dosáhl prvního místa, a to hned 6x za sebou. Téma původně složila dvojice skladatelů bratří De Angelisových pro italský seriál 40 dní svobody o partyzánské republice Osola z druhé světové války.

0: říjen 1976.
1: 6. října úřadující americký prezident, republikán Gerald Ford, v televizní předvolební debatě popřel sovětskou nadvládu nad východní Evropou. V reakci na dotaz redaktora New York Times odpověděl, že žádná sovětská dominance nad východní Evropou neexistuje a za jeho vlády ani existovat nebude. Komentátoři poukazovali na to, že tento neobratný výrok by ho mohl poškodit v nadcházejících prezidentských volbách, protože Sovětský svaz je přítomen ve východní Evropě, prokazatelně i vojensky. Protikandidát Jimmy Carter, jehož výrazný letní náskok, Ford postupně stahoval, v tiskovém prohlášení označil výrok z televizní debaty za směšný. Ve volbách 2. listopadu pak Ford s Carterem prohrál těsně. Rozdíl činil 1,7 milionu hlasů, tedy zhruba 2 procentní body. Nyní odbočíme k žánru Mundart Rock, jenž je specifický tím, že písně jsou zpívané v některém ze švýcarsko-německých dialektů. Kapela Rumpelstilz, pocházející z Bernu, patřila k průkopníkům žánru a zpívala v Berndič. Za její největší hit lze považovat Kiosk, což je směsice ležerního reggae s jižanským bluesrockem, podpořeným navíc akordeonem. Píseň sebeironicky reflektuje hořkost z toho, že se k člověku všichni chovají jako k bance nebo ke kiosku, kde je vše zdarma k mání.

0: Listopad 1976.
1: Mezi 25. a 26. listopadem se koná zasedání politického poradního výboru států Varšavské smlouvy v Bukurešti, na kterém jsou přítomni čelní představitelé a je přijata deklarace členských států za nové cíle v uvolňování mezinárodního napětí, za upevnění bezpečnosti a rozvoj spolupráce v Evropě. Prakticky to znamenalo uznání všech tří pilířů Helsinských smluv ze srpna 75, tedy chtěná spolupráce v hospodářství a bezpečnosti, ale i neochotně akceptovaná oblast lidských práv. Zřízené orgány pro tuto agendu ovšem byly především byrokratické než jakékoliv jiné. Další píseň nezůstala jen v Evropě, ale dostala se i do zámořských country žebříčků. Zpívá ji Tina Rainford rodným jménem Krista Zalewski. Pod názvem Silver Bird, tedy stříbrný pták, je myšleno letadlo, které ji odnese z neosobního New Yorku domů. Přestože dosáhla většího ohlasu exportní anglická verze, my si pustíme verzi středoevropskou zpívanou v němčině.

0: Prosinec 1976.
1: 10. prosince se v pražském bytě překladatele Jaroslava Kořána scházejí dramatik Václav Havel, spisovatel Pavel Kohout, historik Václav Wendelin Komeda, psycholog Jiří Němec a reformní komunista Zdeněk Mlynář za účelem zahájení prací na prohlášení iniciativy Charta 77. Koordinačních schůzek do konce roku bylo ještě několik a řešilo se na nich zejména přepisování a krácení textu tak, aby formulace lidskoprávní agendy neposkytly záminku k postihu za organizovanou politickou činnost. Už od 20. prosince se začaly sbírat podpisové karty, kterých v čase zveřejnění bylo více než 200. Státní bezpečnost z odposlechu disidentských bytů věděla, že se něco chystá, ale nedokázala z toho vyvodit správné závěry. Obsah prohlášení zůstal utajen až do 6. ledna 1977. Teprve na konci roku 1976 se středoproudé vody rozvířily a na vrcholu švýcarské singlové hitparády se usadila skupina Bonnie M. se svými diskohity a dlouhé měsíce z něj neslezla. Tato cesta k úspěchu nebyla ale vůbec přímočará. Frank Farian, producent a mozek skupiny, nejdříve musel bojovat s hudebním vydavatelstvím, aby prosadil Daddy Cool jako single. Opíral se přitom o reakce publika, které pozoroval na diskotéce. I když byl tento experiment správný a skupina v propagaci během léta rozhodně nezahálela, úspěch se nedostavil. Teprve vystoupení Bonnie M. v září v televizním pořadu Musikladen situaci změnilo a na téměř exotický zjev čtveřice a strhující tanec Bobbyho Ferrella hitparády zareagovaly okamžitě. To je z tohoto občasníku Rytmy dějin vše. S přáním, abyste měli vždy pro koho a pro co žít, se s vámi loučí od mikrofonu Roman Kabelka. She's crazy like a fool.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Regulace cen benzínu a nafty se od října vrací, rozhodla o tom vláda. A průměrný důchod od ledna vzroste asi o 300 korun, senioři zároveň dostanou jednorázový příspěvek. A vítězné opoziční strany v německých zemských volbách nemají jistotu, že budou vládnout. Zprávy a Martin Matějka. Česko se od října vrací k regulaci cen pohonných hmot. Vláda zastropuje marže obchodníků na 2 koruny a 50 haléřů za litr a sníží spotřební daň na naftu. Každý pracovní den taky bude ministerstvo financí znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Asociace petrolejářského průmyslu se ale obává, aby nízké ceny paliv nezhoršily už tak napjatou situaci se zásobami pohonných hmot, říká mluvčí asociace Václav Loula.
2: Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu, protože každá země to bude mít zřejmě jinak.
0: Loula připomněl situaci z jara, kdy do Česka jezdili tankovat levnější pohonné hmoty zahraniční řidiči. Kabinet taky uvalil mimořádnou sektorovou daň na rafinérie, uplatňovat se bude letos a příští rok. Průměrný důchod od příštího roku vzroste o 304 korun měsíčně. Vláda navíc rozhodla o jednorázovém příspěvku seniorům ve výši 2000 korun. A pojmenování kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. A průměrná penze by se tak po valorizaci měla dostat na zhruba 22 200 korun. Německá strana AfD nevěří, že po včerejším volebním vítězství bude taky moc vládnout ve spolkové zemi Mecklenbursko, přední Pomořansko. A většinu v tamním sněmu složí strany levého středu. Nejistá je taky vláda levicové strany Die Linke, ta včera porazila křesťanské demokraty v Berlíně.
3: Kandidátka Die Linke Elif Eralpová se musela už večer dušovat, že nemá nic společného s organizovaným zločinem. To proto, že se na jednom z večírků strany krátce objevil lídr klanu podezřelého z vloupání do klenotnice v Drážďanech. Svaz podnikatelů zase varuje před neuváženými experimenty, protože Die Linke slibovala před volbami vyvlastňování velkých bytových koncernů. Hlavně v závěru kampaně pak strana čelila kritice, jakoby antisemitismus v Německu vycházel hlavně od levice a přistěhovalců. Stejně jako AfD v Mecklenbursku předním Pomořansku je i Die Linke v Berlíně možné obejít, pokud současná koalice CDU a SPD k sobě přibere ještě zelené. Z Wismaru Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Parlamentní volby v Rusku ovládla proputinovská strana Jednotné Rusko, informovala o tom ústřední volební komise po sečtení zhruba 95% volebních lístků. Se ziskem skoro 58% hlasů si Jednotné Rusko udrželo ústavní většinu a v Dumě posílilo. V prvních parlamentních volbách po plnohodnotné ruské invazi na Ukrajinu mohli hlasovat taky lidé na Ruskem okupovaných ukrajinských územích.
4: Podle francouzského deníku Le Monde a dalších médií ruská armáda pod nátlakem nutila obyvatele okupovaných oblastí přijít hlasovat. Ukrajina volby označila za nelegitimní. Volební klání, do kterého se podle agentury AP nemohla zapojit skutečná ruská opozice, označila agentura za neférové a nedemokratické. Podle ruského prezidenta Vladimira Putina bylo hlasování prvním skutečným testem podpory obyčejných Rusů pro speciální vojenskou operaci, jak nazývá plnohodnotnou ruskou invazi na Ukrajinu. Stranu Jabloko, která byla otevřeně protiválečná, Kreml před několika týdny z voleb vyloučil. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Rusko dočasně omezilo pohyb svých obyvatel ve Slancevském a Kingisepském rajóně u hranice s Estonskem. Omezení platí do 26. září. Podle Ruské federální bezpečnostní služby jde o prevenci trestných činů v pohraničí a migrační sféře a ochranu vodních a biologických zdrojů.
5: Obyvatelé části ruského příhraničního pásma u Estonské Narvy nesmí posetnění cestovat mimo města a vsi, nemohou se přibližovat k břehům řek a nosit u sebe palné zbraně. Podle estonského zpravodajského portálu The Baltic Flank omezení pohybu pravděpodobně souvisí s možnou ruskou mobilizací.
4: Ročně evidujeme 3 až 5 případů nelegálního překročení hranic. V posledních letech šlo zpravidla o mladé muže v odvodovém věku.
5: Řekl českému rozhlasu Erik Líva z estonské policie a pohraniční služby v Narvě. Podle The Baltic Flank chce Rusko zabránit masivnímu útěku svých obyvatel před mobilizací. Pobaltské bezpečnostní služby v současnosti nevidí známky toho, že by ze strany Ruska hrozil bezprostřední útok. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Bývalý vedoucí obory Břeska Libor Beníček v případu údajného týrání zvířat nespáchal trestný čin. Rozhodl o tom okresní soud Praha Východ. Soudkyně Martina Tomášová poslala případ do přestupkového řízení. Rozhodne o něm městský úřad v Říčanech. Pokračuje Beníčkův advokát Alexandr Király.
6: De facto v našem závěrečném návrhu zaznělo to, co soudkyně de facto teď v odůvodnění rozsudku vedla, byť ve zkráceném. My se s tím stotožňujeme od samého začátku a prostě dopadlo to tak, jak jsme předpokládali, že by to mělo dopadnout mělo.
0: Existují videa, na kterých Libor Beníček chytal kočky v oboře do pasti, šťouchá je klackem a jednu zastřelí. Státní zástupce Dalibor Šelenk pro Beníčka navrhoval podmíněný trest, peněžitý trest a 6letý zákaz lovu zvěře i myslivecké činnosti. Proti rozhodnutí soudu podá stížnost. V Praze se nově bouralo ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov. Ke konci tunelu se srazila dvě auta v levém pruhu a kolona už se vytvořila v tunelu od Malovanky. Zdržení je kolem 10 minut. Silný provoz je v celé Kbelské ulici před nájezdem na Cínoveckou. Popojíždí se už z Průmyslové za Českobrodskou a zdržíte se kolem půl hodiny. Na D11 Praha Hradec Králové se protahuje úklid vysypaného kamení v omezení mezi kilometry 53 a 63. Dálnice zůstává obousměrně uzavřená. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, na severu a severovýchodě až zataženo a nejvyšší úterní teploty 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy.
7: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: Se 17. hodinou a 10. minutou na Proglasu začíná pořad Rudl.

0: Dobrý den, milí posluchači Proglasu, je tu Rudl, každopondělní nahlédnutí do kuchyně Proglasu. Dnes vás jim budou provázet
1: Jaroslav Vojtěch,
0: Martin Holík a ze začátku
2: Milan Tesař.
0: Tak jako obvykle nejprve pozdravíme, poděkujeme vám, kteří jste měli nejprve půlkulaté nebo kulaté narozeniny v tomto měsíci září.
2: Tak a jsou to konkrétně tedy naši kapři, dobrovolní pomocníci, kteří nás podporují. Tak je to Marie Šochová z Dobříše a Ursula Palová z Ostravy. Přejeme všechno dobré.
0: A dále blahopřejeme a děkujeme dárcům, kterým je 70 let a více, mají v tomto měsíci narozeniny a darovali nám v loňském roce vyšší finanční obnos.
1: Jsou to Ludmila Machačová z Bořetic, Josef Hampl z Brna,
0: Václav David z Fulneku, pater Václav Vrba z Veselí nad Moravou, Milada Dítětová z Herálce. Tak vám všem moc děkujeme a možná, že můžeme chlapi dodat, že vlastně teďka máme takový zvýšený zájem jednak při našich plánovaných cestách do regionu. My to pořád tak úplně neumíme, ale moc rádi přivítáme pomoc kamaráda či kamarádky Proglasu, když přijedeme, aby nám pomohl tam s tou návštěvou. Je tam vždycky nějaký ten stolek, něco, co ukazujeme, něco, co rozdáváme, prodáváme, domluvit možnost vystoupit na 3 minuty před požehnáním při mši svaté, mít tam nějakého pomocníka, třeba případně elektřinu ke stolku a tak.
1: Určitě by se nám taková pomoc hodila, znovu takovou činnost oprášit, ona dřív byla běžná, nicméně teď i ten náš personální záběr, pokud mají vyjet, například teď o víkendu jsme byli skutečně jako daleko, je to třeba 250 kilometrů, to znamená několik hodin jdeme tam, několik hodin jdeme zpátky a pokud vyjedou 2 nebo 3 lidi od nás, je to už rozdíl. Určitě přivítáme.
0: A ještě více možná, teď se budeme soustředit na ty, kteří jsou trošku technicky fundovaní a to mohou být vaši přátelé, vaši pomocníci, vaši synové, vnukové, že totiž je mnoho území, kde chceme říct, ano, ono to tady je, ale vysílá to jiným způsobem a stačí si opatřit to rádio a teď jaké, jak citlivé, na jaké, s jakou tou výbavou. A my na to máme ty mapy, potom se nám to tak nějak vyvíjí s tím spouštěním dalších nových vysílačů. Pak máme tady seznam těch přijímačů, které jsou nějak ověřené. Chystáme dokonce projekt do domovů seniorů a LDNek a zdravotnických zařízení, kde se to udělá třeba jako hromadný rozvod do společné televizní antény, což v mnoha domech vlastně ve většině stále existuje, že je tam připojení k televizoru, jak dostat Proglas zpátky do televizoru, do DVB-T2.
1: Já na to ještě navážu, teď o víkendu jsme měli nějakou akci, my se k ní později vrátíme, ale je pravdou, že při každém povídání s našimi posluchači přicházíme na to, že třeba ta generace seniorů, anebo ještě starší generace, se skutečně třeba nemůže poprat s tím rozdílným, s tou rozdílnou jako mechanikou, nebo s tím rozdílným příjmem, který u toho FM jsme prostě točili kolečkem a nějak to jako šlo a ladili jsme tím ty stanice, ale teď ten DAB vyžaduje trošku jinou jako technologii a je pravdou, že ti starší lidi s tím mají potíže, protože ti, kteří je obsluhují, nám potom říkají, ano, my jim to naladíme, ale za 3 dny to zase mají prostě rozladěný to zpátky a už to nemůžou třeba jako naladit, takže stačí, že tam špatně něco vyhledají, znovu zmáčknou.
0: No, tam je to právě naopak, Jardo, protože když se to jednou naladí, tak už se to nikdy neskazí.
1: Já jenom, Martine, reaguju na to, co mi ti lidi jako říkali. Ne, že bych já měl tu zkušenost, ale ti staří lidi jsou teď v tom, prostě takhle to je.
0: Já si myslím, že i mladší jsou na tom úplně stejně. Oni kromě toho, že teda neposlouchají rádio vůbec a potom je tady ten problém s auty, kde se to poslouchá hodně, protože hold doplnit přijímací vstupní díl do auta není dneska v podstatě snadno řešitelné, protože ty, co se prodávají, jsou málo citlivé a tak nezbývá nezbývá, než čekat, až se dostanu k autu vyrobenému po roce 2020, kde tam ten vstupní díl už je. Nicméně je to jako s televizemi, taky to bylo tak, že se varovalo, vypisovalo celostátně i na náklady státu, se upozorňovalo na tu změnu technologie, ale lidé, až když přestali vidět programy, tak teprve se začali starat o nějaký set-top box a za pár let, za 6 let, myslím, že to bylo znovu a tam už nepomohl ani ten set-top box, tam se musel vlastně rozumně vyměnit celý televizor. Takže tady to probíhá také trochu skrytě, protože stát je skoupí na to, aby podporoval tuhle tu změnu. Je to jednoduché, protože to pásmo FM nikdo neopouští a já bych chtěl, jenom abychom neodrazovali lidi, že to vlastně, i když to spadne na zem a tak, ono to pořád už tam je, jo, na rozdíl od toho kolečka. Oh. Takže je to jiné, opravdu je to jiné a není třeba se toho bát. Jo, a my teď hodně nabízíme ty 3 systémové přijímače, které vlastně to vyřeší úplně vždycky. Tak a my teď máme za ten týden několik návštěv, několik vystoupení, takže Milane, tebe jsme pozvali, abys řekl o svém hutném nabírání pořadů.
2: Tak je to tak, já jsem vyrazil o víkendu od pátku do neděle na World Music Festival Bratislava, to je moje oblíbená akce, protože se koná blízko Brna, Bratislava je 2 hodiny vlakem a je to možnost vždycky načerpat hodně povědomí o slovenské hudební scéně, řekněme od folkloru až po různých hudební experimenty. Na Slovensku se v tomto ohledu pořád něco zajímavého děje, řekl bych možná víc než u nás. Takže se mě povedlo natočit rozhovory s několika slovenskými folkovými i folklorními a třeba s jednou klezmarovou kapelou, takže s různými umělci, plus s některými zahraničními hosty toho festivalu, i když ta zahraniční část je tam spíš v menšině oproti těm slovenským. Možná zmíním jeden příklad, Jan Kružliak, to je klasicky vzdělaný houslista, který v posledních letech vede OLUN, což je Orchester ludových nástrojů slovenského rozhlasu, něco jako Broln, tady u nás v Brně. A on vlastně si říkal, že ten orchestr stagnuje, že už že třeba dlouho nic nového nedělá, takže oslovil skladatele různých žánrů, klasické, jazzové, jiné, aby napsali nové skladby inspirované slovenským folklorem. Vznikla z toho velmi pěkný projekt Obrázky zo Slovenska, který vlastně kombinuje folklorní přístup a klasický přístup. To album teď boduje v mezinárodních hitparádách a v podstatě je to ukázka oživení té lidové hudby vlastně na půdorysu hudby klasické a má to smysl, je to životaschopné, takže například toto. A jinak ten festival je zajímavý i tím, že tak jako Maraton hudby v Brně ukazuje různá místa toho města, takže člověk se podívá po Bratislavě do různých sálů, divadel, klubů a podobně.
0: Věřím, že tě nezaskočím, když se tě zeptám, patří vlastně tyhle ty věci na vlny Proglasu?
2: Určitě, určitě patří.
0: Proč?
2: Těch důvodů já bych mohl říct několik, ale jedna je, že v podstatě lidová hudba nebo hudba, která vychází z kořenů, je něco, co vlastně k lidem patřilo od nepaměti, co patří k naší tradici, podobně jako třeba víra. A ono vlastně i v tom křesťanském prostředí se to často prolínalo, když se vezmeme, že nejslavnější moravský sběratel lidové hudby František Sušil byl kněz, například. Takže ty věci mají hodně společného a já si právě myslím, že ze všech různých hudebních žánrů právě ty, které vycházejí z těch lidových kořenů, mají k Proglasu nejblíž. Právě z těchto důvodů, toho spojení s tou dlouholetou tradicí a podobně a taky s tím, že je to vlastně něco, co může oslovit člověka i dnes, i když jsou to věci třeba inspirované něčím dávným a starým.
0: No já jsem si všiml, o víkendu jsme také byli na Tetíně ke svátku svaté Ludmily a tam vystupovala také kapela našim posluchačům známá Epidemie. Ono se to nezapisuje jako ta nakažlivá nemoc.
2: Ano, jsou tam, je tam Y.
0: No a ta hraje a zpívá jakou hudbu?
2: Tak epidemie vyšla, řekněme, z klasického folkového prostředí a dneska už v podstatě hrává i na velkých festivalech tím, že má bubeníka, tak už ji berou třeba posluchači nějací třeba popovější, rockovější, ale zase vychází z těch kořenů akustické hudby a vlastně je to všechno takový ten velký, já bych řekl, balík žánru, které nemusíme pojmenovávat a přímo rozlišovat, ale je to něco, co právě vyšlo třeba z té melodičnosti, zpěvnosti a co si myslím, že pořád může oslovovat generace posluchačů.
0: No a ty se z Bratislavy také setkal s ředitelem Slovenského rozhlasu, tedy té části RTVS.
2: Ano, je to tak, je to vlastně zajímavá věc, protože to je Petr Janků, našim posluchačům určitě velmi dobře známý písničkář, křesťanský písničkář, vím, že si o něj hodně píšou i do hitparády, občas ho zařazují. No a Petr prodělal takový celkem zajímavý životní osud. Původně to byl takový protestní písničkář, trošku ve stylu Karla Kryla třeba a pohyboval se vyloženě na té folkové písničkářské scéně. Potom prošel obrácením, začal psát písně vyloženě křesťansky, já bych řekl možná i konkrétně katolicky orientované, protože on si hodně zakládá právě na své katolické víře. Je autorem například slovenské hymny k jubilejnímu roku a různé, v podstatě je na té gospelové scéně slovenské dneska na špičce a on zároveň si prošel profesemi, byl ředitelem jednoho divadla v Bratislavě, prostě věnuje se dlouhodobě kultuře a v loňském roce se stal tedy ředitelem Slovenského rozhlasu. Neříkáme generálním, protože tam je generální ředitelka, která má rozhlas a televizi dohromady na starosti a on je tedy pod ní za ten rozhlas. Tam je zajímavé i to, že víme, jaká je situace politicky na Slovensku a nechci teď třeba do toho tady zabíhat, ale Petr je vlastně se dlouhodobě angažoval v KDH, v Křesťansko-demokratickém hnutí, což je vlastně opoziční strana dneska. Takže i to je tam jako docela zajímavé, jo, že se vlastně dostal do takové funkce a já jsem s ním natáčel v pátek rozhovor, ten rozhovor byl tedy primárně o jeho novém hudebním albu, nicméně dotkli jsme se právě i té dvojrole písničkář nebo i křesťan versus právě ředitel takové instituce, jak nezacházíme do politických podrobností, ale spíš třeba do nějakých etických, do toho, jak ten člověk vlastně musí zvažovat, jak musí některé v podstatě jak tu svou roli vykonává jinak v té funkci toho ředitele, v té funkci toho písničkáře, ale zároveň je to jeden člověk, že, který má jeden mozek, jednu hlavu, jedny názory. Takže myslím, že je to zajímavé.
0: Mm-hmm. Kolik pořadu připravíš z takové jedné své návštěvy Bratislavy?
2: To já jsem si na sebe ušil, já totiž, když na takovéto akce jezdím, tak samozřejmě nejraději bych tam seděl, poslouchal koncerty, případně konverzoval, ale já to někdy dělám tak, že si dopředu domluvím rozhovory, tak pak už se mi nedá moc couvnout, i když se člověku moc do toho nechce. Takže já jsem těch rozhovorů do pořadu, jak se vám líbí, natočil 7 a z toho ten jeden, to byl právě ten houslista, o kterém jsem mluvil, z toho Olunu, čili slovenského Brolnu v uvozovkách, tak tam je to tak dlouhý materiál, že to vydá asi na 2 pořady.
0: Tak se máme 8. na co těšit. Milane, děkujeme a my s Jaroslavem se tady pustíme do dalších témat. Tak my jsme, Jardo, slyšeli tady od Milana, ty se zase zúčastnil i se svou paní dnu otevřených ateliérů Jižní Morava. Ano, co to je?
1: Tak dny otevřených ateliérů na Jižní Moravě jsou jedny z dní otevřených ateliérů průřezově, konají se na Vysočině, konají se v Jižních Čechách, konají se ale i třeba v Dolním Rakousku a všude ty ročníky jsou trošku jiné. První, kdo začínal, tak právě byly Jižní Čechy tady v republice a ty letos už slavili třeba 19. ročník. Nicméně je to tedy akce, která už je nějakým způsobem tradiční. Dá se říct, že kraj, třeba tady Jihomoravský kraj, už se ujal i organizace. Předtím vlastně to vedla Galerie Hodonín tady v Jižních, tady na Jižní Moravě. Nicméně každý rok se zúčastňuje trošku víc těch ateliérů. Letos to bylo asi kolem 141 otevřených ateliérů a to mluvím jenom teda o těch dnech otevřených ateliérů na Jižní Moravě. Samozřejmě pro ty výtvarníky Je to třeba cesta k tomu, že se potom jedou podívat do toho Rakouska, kdy třeba ty dny otevřených ateliérů v Dolním Rakousku se konají až za měsíc, 17. až 18. 10. A stejně tak kraj nebo výtvarníci potom pořádají i vlastně zájezdy a je to takové příhraniční, přeshraniční, takže mezinárodní. Je to moc pěkně podporovaný už vlastně festival a lidem to umožňuje nahlédnout do ateliérů, případně na nějaké výstavy, jako my třeba moje paní Lenka Vojtěchová, která zde v Proglasu, pokud jsme v dobré kondici, tak máme tady otevřenou galerii, teď ještě v dobré kondici tady na Pelikově nejsme, nemáme tu galerii, nicméně na Olomoucké několik let jsme zasáhli tou galerijní činností, tak vlastně má i tu schopnost té kurátorky, řekněme, takže Lenka je jako aktivní malíř, no a nenecháme nahlížet k nám do ateliéru, protože zrovna u nás je v kuchyni, tak je to trošku nepříjemné tam nechat nahlédnout, třeba v našem případě jsme měli teď o víkendu asi 150 hostů, kteří se přijeli podívat, takže nechcete úplně, aby vám 150 lidí prošlo za sobotu a neděli kuchyní, ale uspořádali jsme vlastně jakoby výstavu.
0: Tak kdyby bylo 150 koláčků, tak bych se tomu tak nebránil.
1: Myslím, že jsme měli koláčků dost, vzali jsme hodně burčáku a vařili jsme tam kávu, bylo to příjemné. Prostory nám tentokrát poskytla fara ve Zbraslavi, které moc děkujeme, nevím, jestli to někdo uslyší nebo neuslyší. Nicméně je to moc pěkné prostředí, je to moc pěkné zázemí a byť člověk, co by organizátor s tím má, nebo organizátor, účastník toho, s tím má jako velké starosti, protože ono, počítali jsme to a bylo tam asi 52 obrazů v rámech a asi 50 obrazů jako volných listů a podobně, takže přes 100 děl, tak ono to jako převozit, instalovat, pak v neděli to zase odinstalovat a v pondělí být svěží v práci, není to jednoduché.
0: Jak dostat malířský štětec do rozhlasového vysílání?
1: No, je to tak, no. Je to tak pěkné.
0: Ale určitě jste tam měli i materiály pro glasu, že?
1: Byl bych špatným provozním ředitelem a personálním ředitelem, kdybych si tam neudělal propagaci pro glasu, ano, ale taky pravdou, že už to místo, ta fara, tak vlastně svádí to k tomu, že tam třeba po ranním mši v neděli, která začíná ve Zbraslavi v 11 hodin, tak vlastně my jsme měli otevřeno od 12, takže velké množství je potom prostě farníků přirozeně, kteří přijdou. My jsme i tentokrát to měli v ohláškách, tak to bylo také výborné a je pravdou, že nám i nevím, jestli třeba paní starostka Valová poslouchá někdy Proglas, byla by to náhoda, nicméně i jí děkujeme za podporu jako obce, protože měli jsme to jak v našem občasníku Herald, tak jsme to měli v takových ohláškách tím rozhlasem naším tradičním, měli jsme to na stránkách obce, takže je znát, ta podpora obce je taky jako veliká vzhledem k tomu výtvarnému umění.
0: Takže díky za to. Já jsem byl v sobotu na Cyrilometodějském gymnáziu, které slavilo 30 let už od svého založení na Lerchově ulici. A když jsem se potom díval na ty absolventy i na ty aktuální studenty, tak jsem si řekl, jak neuvěřitelné množství dobrých lidí je možno důvozovek, trošku to dám, vychovat k tomu, protože tam jsou i ty umělecké činnosti, vlastně zejména pro ty studenty, kteří se připravují pro práci s dětmi, takže opravdu i hudebka, výtvarka, dramatické umění a to všechno tam krásně prolínalo. A ještě pan biskup Vojtěch Cikrle, který provázel celých 30 let vlastně tuto krásnou aktivitu škol CM, tak požehnal nové školce, která se jmenuje Hlaholka. Takže v tom slyšíme i tu Hlaholici, Konstantinovu, Cyrilovu. A je to tady nádherná budova, která stojí za gymnáziem, je propojená. a vytváří tam nádherné zázemí, teď nevím pro kolik dětí, ale je to tedy radost pohledět a věřím, že já teda, kdybych do takové školky mohl chodit, tak by mě z ní nemohli dostat domů.
1: Musíš, Martine, počkat na příště.
0: Na příště.
1: Tady v tom ohled a třeba se to podaří. Já jenom k tomu poznamenám, že samozřejmě ty dary, které potom u těch dětí jako rozvíjíme, tak samozřejmě, ať se jedná tady o výtvarné umění nebo o hudební výchovu nebo o scouting, prostě ty věci buď do těch dětí jako vkládáme a pak nám vyrostou, a nebo nevkládáme a ty děti se nám někde tady poflakují jako po ulicích a podobně.
0: No, oni říkali, že už je to celé, jo, že to je pro mrňátka, pak základka, pak střední, odborná, střední gymnázium, tak jsem říkal, tady na té Rudišově máte ještě volnou stranu, tak tam by šlo ještě pořídit domov seniorů pro opotřebované kantory a tak jako je dítě mladé, tak senior je taky, může být malé, jako malé dítě, no tak to, abych se tam chodil hrát taky.
1: Ale univerzity třetího věku, které se věnují i tady takovým rozvojovým věcem, jsou samozřejmě hudební výchova, výtvarka, všechno existuje. Ano.
0: Tak vy jste možná, milí posluchači, zastihli v našem vysílání několik osobností, které se snažíme propagovat jako dobré lidi, velmi často také dobré křesťany a buď jako kandidáty do Senátu nebo do municipality, protože ty krajské budou tady volby, že obecní a pro někoho tedy asi zhruba třetina pro volby do Senátu. Doufám, že to i oceníte, protože ti lidé si našli ve svém velmi napěchovaném programu čas a snažili jsme se nasvítit jejich životy z jiné strany, než že bychom řešili obecné politické postoje a všechny ty věci, které se teď motají, ale snažíme se je představit jako lidi z masa a kostí, kteří v něčem vyrůstali, něco studovali, něco prožili a dneska to dávají v šanc. Jo? Já si pamatuju, jak biskup Pavel náš při mši svaté říkal, že jsou dvě moudrosti. Jedna je moudrost lidská, která vychází ze zkušenosti, z zašeného věku a z nabitých dovedností. A potom, že je boží moudrost a ta se nám vlévá jako schopnost cítit, co se vaří v boží kuchyni. Takže to je moc hezké vyjádření. Takže vlastně u těchto lidí, myslím, dost často cítíme právě tu ochotu ke službě, chuť posloužit, pomoci a aby se nám všem v naší krásné zemi žilo lépe. Takže doufáme, že to oceníte. Ještě teď do voleb bude těch pořadů odvysíláno několik. Po těch volbách už to vlastně moc smysl nemá, ale můžeme se na to takto soustředit jako velmi svobodné, neli nejsvobodnější médium v naší zemi. No a abychom byli úplně svobodní, tak tomu potřebujeme také provozní prostředky.
1: Tak samozřejmě opět naše výzva, pokud byste mohli nám věnovat nějaké finanční prostředky nad rámec těch běžných prostředků, budeme rádi. Nicméně ty spíš, Martine, myslíš nebo míříš tam, že připravujeme vlastně novou kampaň, kterou bychom rádi zahladili, řekněme, některé věci, které se nám staly v těch 31 letech minulých, s kterými jsme se různě potýkali a tak dál. Jsou to různé půjčky a úvěry a tak dál, které bychom rádi zahladili, aby se nám lépe jako dýchalo.
0: Bude se to jmenovat právě přibližně Proglas potřebuje nadechnout, kde konstatujeme dvě skutečnosti. Jedna je potěšující, a totiž, že naše příjmy a výnosy jsou zhruba vyrovnané, takže to pociťujeme už teďka s velkou vděčností skoro půl roku, ale a ta druhá okolnost je méně příznivá, že si sebou vlečeme jakousi kouli na noze v podobě právě těch zvýšených výdajů na stěhování a druhé stěhování a energie a stále strmě stoupající platy v jiných sférách, které nestačíme sledovat mzdami u nás. Takže připravíme výzvu, zveřejníme všemi možnými kanály a počítejme s tím, že bychom rádi tohleto dohnali, abychom mohli říci, tak teď máme čistý stůl.
1: Ono už v tom jednoduchém principu, když to nasvítím skutečně jenom velmi rychle, nemáme už mnoho času, ale dvoje stěhování stěhování během 6 let je prostě pro instituci, jako je Proglas, v rámci rozpočtu, to vlastně nasčítáte, já nevím...
0: 16.
1: No, 16 milionů, takže to je poloviční prostě rozpočet, co máme na rok, takže s tímto, když se má ta nezisková organizace, která žije z darů, tak jak žijeme my, když se s tím má srovnat během 6 let, a to jsem vyjmenoval jenom jeden z faktorů, samozřejmě pak byly inflace, inflační tlaky, všechny tyhle věci, energie a tak dál, ale to všechno asi znáte.
0: A oběta stěhování byla nepřekročitelná, musela se uskutečnit. To nebyl fakt. Žádný rozmar.
1: Jasně.
0: Tak, moc děkujeme za vaši přízeň, těšíme se na další pořad, ten nebude za týden, protože je svatého Václava, ale těšíme se na setkání na Vlnách Proglasu za 14 dní. Loučí se
1: Jaroslav Vojtěch
0: a Martin Holík.
1: Děkujeme.

0: kdo tě zradil, a kdo tě jednou zachrání, ať víš, kdo tě zradil, a kdo tě jednou zachrání, a kdo tě jednou zachrání.
1: Stream živě s biskupem chystá na večer biskupství plzeňské na svém YouTube kanálu od 20 hodin. Biskup Tomáš Holub vzkázal.
2: Sestry a bratři, zvu na další pokračování live s biskupem, teď bez biskupa. Bude odpovídat na vaše dotazy generální vikář páter Petr Hruška. Tak ať to má šťávu, ať to skutečně je o tom, že jsme živá diecéze.

Hosty Milana Tesaře v pořadu Jak se vám líbí od 7:45 večer budou trumpetista a kapelník Josef Buchta a skladatel, aranžér a saxofonista Pavel Zlámal. Řeč bude o 20 letech orchestru B-Side Band a o výjimečných koncertech, které kapela při této příležitosti připravuje. Pavel Zlámal bude hovořit o své nové skladbě jazzové variace na svatováclavský chorál, která zazní v premiéře 28. září v brněnském kostele svatého Jakuba. Pozveme také na listopadové koncerty B-Side Bandu v Městském divadle Brno. Jejichž součástí bude představení knihy o orchestru nebo výstava fotografií.

0: Krátce před 6. hodinou večerní vám k poslechu nabízíme myšlenku na den. Pochází z pera autorky Hany Pinknerové a je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
1: Cíl výchovy. Když jsem sama byla matkou malých dětí, často mi v zapeklitých výchovných situacích pomáhalo položit si otázku. Co je cílem výchovy? Dost mi to dávalo náhled a poskytovalo orientaci v problému. Čeho chci svou výchovou dosáhnout? Jaké děti chci vychovat? Čeho dosáhnu neodvolatelným lpěním na svých nárocích? Nebude malý ústupek, větší míra svobody a zodpovědnosti spíše tím pravým prostředkem k cíli výchovy, samostatnosti dětí? Nebo má důslednost právě v této situaci dává v souvislosti s cílem větší smysl? Zvažovali jsme například, zda mladší dceru nutit do hudebních lekcí, protože jí zjevně nebavili. Nerada cvičila a nijak se nám nedařilo probudit v ní nadšení pro hru na nějaký hudební nástroj. Do určitého věku jsme viděli, že cvičením na klavír se učí ještě i dalším dovednostem než jen vyťukávání nějakých písniček a prstových cvičení. Měli jsme za to, že tato pravidelná povinnost je součástí základního vzdělání a trvali jsme na pravidelném cvičení na klavír. Od 6. třídy jsme jí této povinnosti zprostili, protože si nepřála pokračovat. Tehdy jsme to vyhodnotili tak, že co mohla načerpat, snad načerpala. Dále by pro ní byla disciplína hraní na klavír jen bitevním polem pro šarvátky s námi, rodiči, a neočekávali jsme, že by si hru na klavír oblíbila. Její autonomnost a naše vzájemné dobré vztahy převážily. Cíl se změnil, protože s rostoucím věkem se změnily okolnosti. Tuto zkušenost zkouším aplikovat i na sebe. Mám se do něčeho pustit? Souvisí to nějak s cílem mého života? Co je vlastně cílem? Nezměnil se během plynoucího času a proměně okolností? A jenom tak nesměle se odvažuji optat. Bože, co je tvým cílem mé výchovy?

Za několik okamžiků bude 18 hodin a já vás zvu k poslechu modlitby z oficíny, kterou povede jáhen Jan Špilar. Přeji vám příjemný poslech.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Dnešní vstupní antifona je: jděte a získejte za učedníky všechny národy, pravý Pán. Křtěte je a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Abychom dnešní den, kdy si připomínáme povolání celníka Matouše do sboru apoštolů, tak lépe prožili ty texty a lépe se nechali jimi oslovit, zamysleme se nad sebou a vyznejme své hříchy. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného. Pane, smiluj se, Pane, smiluj se, Kriste, smiluj se, Kriste, smiluj se, Pane, smiluj se, Pane, smiluj se. Modleme se. Milosrdný věčný Bože, ty jsi povolal celníka Matouše do sboru apoštolů. Na jeho přímluvu veď i nás, abychom podle jeho příkladu věrně šli za tvým synem a tak, aby se upevňovala naše spojení s tebou skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Poslyšme čtení z listu svatého apoštola Pavla Efezanům. Sestry a bratři, povzbuzuji vás já, vězněný pro Pána, žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali. Buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví, snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení, spojení poutem pokoje. Jen jedno je ono tajemné tělo a jen jeden duch a stejně tak jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, proniká všecky a je ve všech. Ale každému z nás byly uděleny duchovní dary v takové míře, v jaké je chtěl Kristus dát. Tak učil jedny za apoštoly, určil jedny za apoštoly, jiné za kazatele mluvící pod vlivem vnuknutí, jiné za misionáře, jiné pak za pastýře a učitele, aby připravili křesťany k úkolům, které mají plnit, aby Kristovo tělo dělalo pokroky, dokud nedojdeme všichni k jednotě ve víře a v poznání Božího Syna, k možné zralosti onomu věku, kdy se na nás uskuteční Kristova plnost. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Všude na zemi pronikl jejich hlas. Všude na zemi pronikl jejich hlas. Nebesa vypravují o Boží slávě a dílo jeho rukou zvěstuje obloha. Den dní o tom podává zprávu, noc noci sděluje poučení. Všude na zemi pronikl jejich hlas. Není to slovo a nejsou to řeči, jejichž hlas by nebylo slyšet. Do celé země vychází jejich hlahol, až na konec země jejich slova. Všude na zemi pronikl jejich hlas. Aleluja, chválím tě, Bože náš Pane, a velebím tě spolu se slavným sborem tvých apoštolů. Aleluja. Pán s vámi.
slova svatého evangelia podle Matouše. Když Ježíš šel ze svého města, uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš, a řekl mu, pojď za mnou. On vstal a šel za ním. Když byl Ježíš u stolu v jeho domě, přišlo mnoho celníků a hříšníků, zaujali místo u stolu s ním a s jeho učedníky. Když to viděli farizeové, řekli jeho učedníkům, proč váš mistr jí s celníky a hříšníky? On to zaslechl a řekl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co znamená milosrdenství chci, a ne oběť. Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Radostná Boží zvěst, ať nás osvobodí od hříchu. Milé sestry, milí bratři, vítejte při zamyšlení nad texty ve svátek svatého Matouše, apoštola, člověka, který seděl v celnici a byl povolán, aby následoval Krista. Ježíš mu řekl, pojď za mnou, a Matouš hned vstal a šel. No, nevím, kdo z nás by byl ochoten ze své profese se takhle jako odtrhnout, všeho nechat a jít za Ježíšem. Neznáme všechny okolnosti Matoušova života, i když jste sledovali jistě Chosen, tak to jsou trošku takové autorské možnosti, co všechno by Matouš mohl mít za problémy nebo za životní eskapády, nebo co měl s maminkou, s tatínkem, kdo ví, jestli neměl manželku třeba. Nevíme nic. Víme jenom, že šel. Že prostě poslechl a šel. Je to velký teda borec. Myslím si, že musel Ježíš ho zasáhnout. Sám o tom vlastně v tom evangeliu píše sám o sobě. Je to evangelium svatého Matouše. Takže my vlastně, když se do toho ponoříme a zaslechneme ta slova Ježíšova, dovedeme si představit, že Ježíš jde okolo našeho zaměstnání, vchází dovnitř, nebo jestli jsme venku, tak někde nás prostě potká, podívá se na nás pohledem plným lásky, tak jak to na mnoha místech evangelia je, že se Ježíš díval s láskou, tak vlastně bychom asi také neodolali. Jo? Ale takhle na první dobrou je to teda šokující příběh. On vstal a šel za ním. A když Ježíš byl u stolu v jeho domě, kde byla pak večeře, přišlo mnoho celníků a hříšníků a zaujali místo u stolu s ním a s jeho učedníky. Když to viděli farizeové, řekli jeho učedníkům, proč váš mistr jí s celníky a hříšníky? Neříkají, proč váš mistr a vy jíte s celníky a hříšníky? Říkají vlastně, že všichni ostatní jsou vlastně celníci a hříšníci a diví se tomu. Vidí to farizeové, kde v tu chvíli stáli, jestli taky byli na té večeři, no je to takový taky záhada všechno, co se tam dělo, přesně to tam popsané není. Víme jenom, co Ježíš odpovídá. On to zaslechl a říká, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Eucharistii nepotřebují zdraví svatí, ale nemocní hříšníci, lidé, kteří potřebují vyléčit, protože Eucharistie je prostě lék, je to prostě Boží dar a příkaz, že máme jíst jeho tělo a jeho krev, a kdo jí jeho tělo a pije jeho krev, zůstává v něm a on zůstává v něm. No, takže můžeme si to přebrat, jak to máme, jak to mají ostatní. Každopádně není to žádný bonbon za odměnu. Prostě Boží přítomnost je dar a lék, který má být pro nemocné. My víme, že Ježíš na jiném místě říká, že kdo by říkal, že je bez hříchu, je lhář a pravdy v něm není. Takže všichni jsme hříšníci, jo. Takže všichni potřebujeme tu Eucharistii. To není o tom, že jsou nějací svědci, kteří by teda nemuseli, jo. Protože je to podmínka pro všechny, abychom přijímali Boha do svého srdce. A při jídle, to tady je, protože večeřeli. Jděte a naučte se, co znamená milosrdenství chci, a ne oběť.
Tak tady samozřejmě Ježíš naráží na něco, o čem se snadno mluví, snadno se o milosrdenství káže, snadno se druhým i sobě o tom vykládá, ale když to mám udělat, když mám být milosrdný, no to už mi tak nejde, vidíte. Je to těžký někdy být milosrdný, protože jsem plný předsudků a všelijakých představ o něčem, o někom a také mám někdy strach, aby se ta církev úplně nezbořila, vidíte, nebo rodina, nebo stát, nebo cokoliv, takže trpíme strachy. No a také máme nějaká přání, něco si přejeme a hodně to chceme, víte, byl jsem včera s malými vnoučátky v kině a tam jsem, předtím jsme měli ještě čas, a tak aby tam nezlobili a nerozešroubovali celý to kino, tak jsme šli do nějaké hračkárny, aby se jenom podívali. Jo? Maminka nařídila, že se nesmí nic kupovat jejich a že jenom podívat. Jo? A pro nás, pro dědečka, pro tu další generaci, tak to bylo, abychom viděli, co asi by tedy mohlo přijít jako dárek někdy v budoucnu, blízkém budoucnu. Tam jsem šel a ten nejmenší, ten pětiletý, prosím, ten snad na 50 věcí ukázal a řekl, já to chci taky. A pak řekl, no, teď už tady není nic, co bych chtěl, tak já jdu pryč. Jo? A já jsem samozřejmě měl rostly vlasy z toho, jak jsem z toho byl prostě vyděšený, jak je to dítě úžasný, že vlastně na co se mu líbí, to všechno popíše, jako by to nestálo žádnou hodnotu. A vlastně bylo to jako zadarmo skoro, že jo, prostě jenom, aby si s tím mohl pohrát, aby to mohl mít a chce to a tak podobně. Jo. Neříkám to proto, jaký je nebo není, protože jsme takový byli všichni a kdybychom tu možnost měli, jistě bychom se zachovali stejně. Říkám to proto, protože v dospělosti máme také svá chtění, která nám brání, abychom dokázali být svobodní. Víte, nikdy nebudeme bez chtění, bez strachu, bez předsudků a bez představ a bez určitých takových bloků, které jsme si nazbírali za celý život. To asi úplně nejde a pak už bychom byli skutečně svobodní a v nebi, tedy mrtví, jo, jako tady fyzicky, ale duchovně bychom byli zřejmě už u Pána. Jo, ale máme se o to snažit a to tak, že jsme spokojení a vděční právě teď. A proto to milosrdenství chci a ne oběť, který tady vypadá jako nepatřičně, tak to je prostě o tom, že milosrdenství je spojení zákona a lásky, je to tedy milost od zákona a že to Bůh chce více, než to, abychom vlastně ty lidi pekli na oltáři, abychom je smažili, abychom je odsuzovali, abychom je trestali. Chce po nás, abychom byli milosrdní, jako je On milosrdný. A pak se můžeme v Bohu spojit a přiblížit a sjednotit. O čemž mluví také to čtení, závěr toho evangelia je, nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky, což je pro nás dobrá zpráva, proto se to taky jmenuje evangelium, radostná zpráva nebo zpráva o vítězství, dobrá zpráva. Ale pak je tady to čtení, kdy Pavel do Efezu píše, už je vězněn a už vlastně je to takový zralý text, který můžeme přijmout. Takže říká, a to je pro nás důležité, žijte způsobem hodný toho povolání, které jste dostali. Pán nás volá každého, jo? A i když nás ve včerejším evangeliu v neděli jsme mohli slyšet, že volá v různý čas, tak neberte na to ohled, jakmile zavolá, tak řekněme, tak jako má to už, pane, já jdu, tady jsem tady, jdu na tvou vinici. Je to úplně pro všechny, není nikdo výjimut. Buďte přitom všestranně pokorní. Pokora není plazení se před něčím nebo někým, pokora je přijmout realitu takovou, jaká je, je to tedy pravda, ano. Pokora je přijmout pravdu. Pravdu ve svém životě, v životě druhých, prostě to je pokora. Mírní, ano, jasně, tedy mírotvůrci, ano, a trpělivý, to je důležitý recept. Dnešním vlastně tím receptem na celý ten text, na všechny ty texty je trpělivost. Pokud dokážeme trpělivě čekat, tak se možná dozvíme, jak to doopravdy je, když nasloucháme druhým trpělivě, když čekáme na výsledky nějakých těch testů svých, nebo ve zdravotnictví, nebo když čekáme, jak se vyvine situace v našem životě, a jsme trpěliví,
a přijímáme realitu takovou, jaká je, tedy pokorně a trpělivý, nezuříme, nehněváme se, nenadáváme na všechno, ale bereme to s mírností, tedy mírotvorně, tedy abychom ten mír vnášeli do života a do situací a ne se nechali prostě s tím házet, jako jak nás prostě ta emoce chytne. Snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení. Jednota ve smýšlení je hodně těžká, to chápu, protože jak se má, jak si smířit se sebou konzervativec a liberál, člověk radostný a člověk takový přísně smutný, který tím přísným smutkem dochází k radosti. Ano, to je pravda, tak to mají, jo? Ale prostě předchází tomu velmi ostrý a přísný přístup k věcem. A je to taková určitá kázeň, jo, abychom prostě máme to srovnaný, jak na vojně. Někomu to, někdo to potřebuje a je to pro něho naprosto nezbytné, to není prosím kritika jakoby těch tradičních třeba křesťanů. Ale prostě myslím si, že Pán nás povolal k tomu, abychom ke svobodě a k radosti, abychom dokázali hlásat jeho radostnou zprávu druhým lidem. A zaměřili se hlavně na to pozitivní, čímž vlastně to negativní, jak si bereme tomu sílu, víte? Jistě, že je potřeba říct ďáblovi ne, říct Pane ne, tohle teda, jako tohle teda nechci, tohle to není správně, to jako dělat nebudu, to nechci a odsoudit to, ano, ale nemám chodit s klackem a tlouct lidi za to, že to dělají, protože stejně jako to malé dítě v hračkárně jsem možná byl stejný, když jsem, nebo bych byl, kdybych se v takové situaci v 5 letech ocitl. Horší je, když to člověk dělá v 60, takovýhle, to chci, tak to samozřejmě potom trošku těžší, že jo. Takže snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení, i když to nejde. Velmi horlivě se snažte, tam není o to, že se to uskuteční, tam jde o to, že se o to máme snažit. Jo? Spojení poutem pokoje, pokoj, žádný hádky, žádný, prostě hájit svůj názor, dokázat prostě obhájit svoji pozici, když to nejde, tak prostě ustoupit a říct, prostě každý to máme jinak, ale máme se rádi, víte? Máme jednoho farníka, jmenuje se Ivan a máme rozdílné názory na politiku a on, když se to trošku vyhrotí v té zákristii při tom kávě nedělní, tak on vždycky řekne, já tě mám, Honzo, rád, já, nebudeme se o tom bavit. Jo? A to je, víte, taková úleva, víte, že ta láska je nad tu hádku nebo nad ty argumenty, kdo jak to máme, protože se prostě máme rádi. Jo? No, tak to taky zkuste. Není to zas tak těžký. Jen jedno je ono tajemné tělo, jen jeden duch je a stejně tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jsme byli povoláni, jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, proniká všechny a je ve všech. Milé sestry, milí bratři, to je bomba. To je text, to je bombastický text svatého Pavla do Efezu. Já ho za to miluju. Jakože některé texty jeho nemiluju, tak tenhle miluju. Ten je prostě úžasný. Nemiluju je proto, protože mě kárá, že jo? A já to nechci být káranej, ale musím přiznat, že mě kárá správně. Ale tady prostě naopak, tady mě mluví z duše doslova a říká, Bůh, který je ve všech, který je nade všemi, je náš Otec všech a proniká všecky a je ve všech, víte, on je ve všech. Není nikdo na světě, kdo by neměl v sobě toho Boha. Toho Boha, kterého věříme, toho Boha, ke kterému se modlíme, toho Boha, kterého nechceme v těch lidech všech vidět, protože nás štvou, nebo nám vadějí, nebo něco, ale je tam. A my jsme povoláni, všichni křesťané, k tomu, abychom je milovali. Abychom milovali toho Boha v srdcích těch lidí, i když nám jsou nesympatický a nepříjemný. A to je moc těžký. Aby to bylo tedy v tom mírnosti, v pravdě a v trpělivosti někdy, že jo? Ale každému z nás byly uděleny duchovní dary různé, jo? Tedy dary máme všichni taky, každému z nás. Kdyby náhodou si někdo myslel, že není obdarovaný, jo, jsi obdarovaný, jsi obdarovaná. Milá sestro, milí bratře, jsme obdarováni všichni různými dary v míře takové, jak chtěl Kristus dát. Tak určil jedny za apoštoly, apoštolky, kazatele, kazatelky,
pod vlivem, kteří mluví pod vlivem vnuknutí, za misionáře, misionářky, za pastýře, pastýřky, učitele, učitelky, a připravil křesťany k úkolům, které mají plnit, aby Kristovo tělo dělalo pokroky. Víte, všechno to, co děláme jako křesťané, by mělo být jakoby směrovat jako vpřed, nahoru vpřed. Mělo by to být pozitivní a mělo by to být nahoru a vpřed. Mělo by to být stálý jaksi růst. My jsme zváni k tomu, abychom pomáhali sobě i druhým k růstu. A někdy je to potřeba říct, ale někdy je potřeba třeba jenom být ticho, modlit se a být s tím člověkem. Nemusíme každýho hnedka napravit. Stačí, když vlastně dokážeme s ním prostě být v té boží přítomnosti, která přetváří naše srdce a dokáže ty bloky odstraňovat, takže postupně na to přijdeme sami. A je to cennější, když si na to člověk přijde sám a dokáže to potom se k tomu přiznat, vyznat a dokáže to pak taky dělat. Dokud všichni nedojdeme k jednotě ve víře, máme dělat pokroky, dokud nedojdeme k jednotě ve víře a v poznání Božího syna. A poznání Božího syna, my jsme zváni k tomu, abychom žili jako on, jo, to říká, a tak prostě pojďme to dělat, jo. No, nebojíme se být milosrdní. Nevyžadujme ten kult, nevyžadujme tu oběť, nevyžadujme ten oltář, na kterém budeme opékat ty beránky a bíčky. Dokažme, že láska je víc a že milost od zákona chce každej, víte. Každej, kdo je ve vězení, ale oni to lidi neví, že jsou ve vězení. A my nejsme tady od toho, abychom jim říkali, ty jsi ve vězení a ty potřebuješ osvobodit. Ne, potřebují jenom, abychom byli s nimi a něžně tu lásku dokázali s nimi prožívat, abychom prostě byli přítomní a dokázali být v pravdě, protože ta pravda osvobozuje, ale v lásce. Pravda bez lásky, to je velice nebezpečné. Takže abychom byli všichni a poznávali Božího syna k mužné zralosti, tady se omlouvám, to není moc genderově, víte, tak Pavel tom zrovna nevyniká, ale musíme říct, že to myslí dobře, abychom byli zralí k onomu věku, kdy se na nás uskuteční Kristova plnost. Také rozlišuje Pavel Ježíše a Ježíše z Nazareta a Ježíše Krista, Ježíš nazarecký historický Ježíš, který tady žil, všechno zrealizoval, byl plně člověk, plně Bůh, a Kristus, který je vlastně ten slíbený Mesiáš, slíbený, je to jedna osoba. Ale prostě tady je to upozornění, ta plnost je možná v Kristu, který už je vzkříšený, už je na nebesích, už nám seslal Ducha svatého, který ten Duch svatý má nás všemu naučit, tak jak to slíbil. No, milé sestry a milí bratři, rád bych, abychom přijali to povolání. Abychom dokázali ve svých životech, každý ve své profesi, nebo pokud jste tedy, nedej Bůh, duchovní a posloucháte to, tak také vy, jo, všichni, aby jsme všichni ve svých profesích, ale hlavně všichni, co děláme mezi lidima a co prostě jsme vystaveni tomu, k té kritice křesťanství a tomu varovnému prstu, že nejsme v lásce a nejsme jednotní a nedokážeme vlastně přijímat jinakost, tak abychom to dokázali překonat tím, že budeme trpěliví, mírní a laskaví a že dokážeme Boha hledat sami a dokážeme ho milovat taky sami a milovat ho v druhých lidech spolu. Jo? Protože jsme pozváni k tomu být spolu, víte? Nejsme úplně jako to, jak je ten individualismus teďka rozjetý, takže každý vlastně má být sám sebou, to je pravda. Jo? Jenomže pokud člověk je opravdu sám sebou, tak má jakoby úplně od Pána Boha, tedy od stvoření jsme uděláni jako, aby jsme byli spolu, víte? A to je prostě neuvěřitelné. Kdo opravdu hledá, tak na to přijde. Já věřím, že se vaše srdce postupně otevře, pokud to tak nemáte, a že nakonec zjistíme, že ta jednota je opravdu možná, protože i v té různosti, i v tom, že si třeba nerozumíme v některých věcech, to nevadí, hlavně, že v Bohu se dokážeme sjednotit skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Přednesme Pánu Bohu své prosby. Prosíme tě, Bože, za ty, kdo jsou daleko od domova, za vyhnance, uprchlíky a utlačované. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za všechny nešťastné a trpící, kteří potřebují pomoc a útěchu. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Bože, abychom byli všímaví k těm, kdo jsou k nám svěřeni. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za nás, za všechny zde shromážděné, kteří poslouchají Rádio Proglas, vysvoboď nás ode všech úzkostí a strachu. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, abychom se naučili lépe dělit o dary země. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Bože, abychom uměli žasnout nad krásou tvého stvořeného díla. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, abychom nacházeli světlo a odvahu v tajemství společenství, kterým je církev. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za mír na Ukrajině a v Gaze. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za mír v lidských srdcích, abychom jinakost nepojímali jako heslo k útoku, ale přijetí v lásce. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za duše našich zemřelých, zvláště těch posledních dnech, kteří se dotýkají našich rodin a církve a naší země, a prostě všech, kdo umírají právě teď. Prosíme tě, vyslyš nás. A prosme také panu Marii o pomoc a přímluvu. Zdravas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. A pomodleme se modlitbu, kterou nás naučil náš Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje. Vy, kdo jste doma sami u přijímačů, tak ať pokoj Kristův prostoupí vaše srdce a naplní vás pokojem. Pokoj vám. Modleme se. Ježíši náš pokoji, ty nás nikdy neopouštíš a Duch Svatý nám vždycky otvírá cestu k Božímu tajemství, které není propastnou temnotou, ale bezednou hlubinou milosrdenství a nevinnosti. Prosíme tě na přímluvu svatého Matouše, aby se otevřel naše srdce k větší schopnosti milovat. Tomu nám požehnej, Pane Ježíši Kriste, ty, který opokuješ naše srdce, když se ocitneme tváří v tvář k nepochopitelnému utrpení nevinných. Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Naslouchejte Rádiu Proglas ve jménu Páně. Každý den Pán mi sílu dává, písní mou je můj Pán, on se stal mým spasením, když

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

Poslední rozloučení s teoložkou Ludmilou Javorovou bude v sobotu 10. října v Brně. Začne v poledne v židenickém kostele svatých Cyrila a Metoděje. Klíčová osobnost podzemní církve, společenství Koinotes, kolem biskupa Felixe Marii Davídka, odešla minulý čtvrtek v 94 letech. Národní divadlo v Praze následující den uctilo její památku ve Stavovském divadle při představení Bílá voda, adaptaci románu Kateřiny Tučkové. Brněnské mikroteátro ji v pátek věnovalo komorní obývákové představení v Chrlicích, blízko rodného domu Ludmily Javorové. Uvedlo svoji autorskou inscenaci, jehož se také stala hrdinkou, titul Co je v bytí, nelze odejmouti.

Bylo 19 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. A nyní už vítám u rozhlasových přijímačů všechny kluky a holky, protože začíná večerní zíváček, který bude patřit pohádce, písničkám, ale také modlitbě.

Vánoční prázdniny jsou prima, jen kdyby neodjeli pryč všichni kamarádi. Najde se někdo, kdo půjde k Lucce na návštěvu?

0: Vánoční prázdniny mají jedinou vadu, že skoro každý někam odjede. Krištof s Martinem a strýcem Kalinou jsou na horách, Lidka zas někde u své babičky. A Barborka má trochu rýmu, takže Lucie musí jít ven sama. Nechce se jí, ale co se dá dělat? Slíbila mamince, ještě než ráno odešla do ateliéru, že si vezme Bobby a půjde na chvilku na vzduch. Kdyby aspoň leželo víc sněhu, ale taje a děcka jezdí ze svahu na půl po loňské trávě. To Lucku nebaví. Škoda, že nemá taky rýmu. Doma je to lepší. Doma si Barborka pouští v pracovně pohádky z gramofonu a hlídá Sandálka s Lotkou, ty dva babičiny papoušky, aby neoškubali závěs u okna. Papoušci jsou teď nahoře, dole dlouho nepobyli. Babička má ráda svůj klid a neustálé pronikavé skřehotání jí nedělalo dobře. A tak svého Sandálka s Lotkou svěřila na opatrování dětem. Starali se o ně rádi, i když se velmi brzy ukázalo, že papoušci nadělají nepořádku víc než každé jiné zvíře. Třeba, že jsou to ptáci a sedí v kleci. Zahnutými zobáčky totiž rozstřihují jako červenými nůžtičkami papír ze dna klece na nudličky. Do toho nahážou slupky slunečnicových semen a plevy ze zrní a potom začnou vířit křidélky. Snad, aby v kleci zametli. Smetí lítá daleko po okolí a večer jeho kolem klece je jak nastláno. Na svah přišla Gábina Mácalová, Lucína spolužačka. Měla velkou chlupatou čepici, jakou na ní Lucka ještě neviděla, a táhla kanárkově žluté Bobby s brzdou.
1: O co, že jsi ty Bobby a tu čepici dostala pod stromeček?
0: Uhodla Lucka. Gábina ji zkoumavě změřila od hlavy k patě.
2: A ty máš zase nové rukavice.
1: A k ním stejný svetr, podívej.
0: Rozpínala se Lucie, aby předvedla rolák s bílými proužky, co jí upletla pod stromeček babička.
2: Proužky už dávno neletí.
0: Povídá Gábina, jako by se v tom kdo ví, jak vyznala. Ale co, Gábinu Lucie nebrala nikdy moc vážně. Proč se hádat o tom, co se nosí a co ne, když ji to stejně tak moc nezajímá? Radši se zeptala.
1: A co jsi dostala ještě?
0: Ne, že by byla tolik zvědavá, ale povídat si o dárcích, připomínat si znovu všechno, co ještě ani docela neminulo, je příjemné.
1: Nechceš jít chvilku k nám, Gáby?
0: Zvala Lucka spolužačku, když se spolu párkrát svezli po svahu. Však to dneska stejně moc nejezdilo. Gáby našla docela ráda, bydlela v paneláku a takový starý domek se zahradou vzadu a s malou předzahrádkou vpředu, jako mají Procházkovi, se jí náramně líbil.
2: Ty se máš, dům je o moc lepší než panelák.
0: Lucie si uvědomila, že je na tom kus pravdy. Co pak by mohla mít v paneláku chov morčat nebo kocoura? Budu na Gábinu moc hodná, slibovala si, když vedla kamarádku nahoru. A taky jí dám něco ze stromečku. Ale Gábina o cukroví moc nestála, ani o pomeranč. Takových věcí má doma tolik, že už to nemůže vidět. Papoušky však nemá. A přece jí Sandálek s Lotkou taky nijak zvlášť nezajímají. Rozhlíží se po stěnách. U Procházků je mají plné obrazů, obrázků a plastik. Lucie mezi nimi vyrostla, je jí uprostřed nich dobře, ale ani je moc nevnímá. Jenže pro někoho cizího může být takový barevný byt dost zvláštní. Barborka se nedá Lucčinou návštěvou nijak rušit. Pohupuje spícího kocourka v kočárku pro panenky, dokonce se jí podařilo navléci mu flanelový kabátek. Je tak líný, že si ho ani nesundává. A proč by ho taky sundával, když kabátek hřeje? V teploučku si každý kocour lebedí. Kdo dobře poslouchá, možná uslyší, jak si spokojeně brouká.
1: Teplo je hebké a teplo hladí, sluníčkem voní, máme je rádi. Za okny fouká z šedých mraků, sesype déšť anebo vločky a mráz tam štípe do čumáku,
2: i do tlapiček všechny kočky. Teplo je hebké a teplo hladí. Sluníčkem voní, máme je rádi. Teplem se poupě lílie i pampeliška rozvíje. Otevře oči sedmi kráska, teplo je hebké, teplo laská.
3: Lucie přinesla ukázat dárky, které dostala. Knížky, desky, plyšového tygra, kabelku, stříbrný řetízek s přívěškem, no všechno. Hlavní dar byl letos fotoaparát. Tatínek taky fotografuje, hlavně v létě o prázdninách. Přes zimu obrázky v koupelně vyvolává a zvětšuje. Lucie tam s ním někdy sedává při červeném světýlku a moc se jí líbí, jak se v misce s vývojkou najednou začne z lesklého papíru vynořovat maminčina tvář, Barborka nebo ona sama. Jednou se šklebí, podruhé se směje, jednou je hezká, že se ani poznat nemůže, podruhé vypadá hrozně legračně a jindy to s tátou radši vyhodí. Fotoaparát je takový kouzelný, čarodějný přístroj. O prázdninách ji tatínek učil, jak se s aparátem zachází a od té doby si ho Lucka moc přála. Teď ho má, v létě bude s tátou soutěžit o nejpovedenější obrázek. Jenže ani fotoaparát Gábinu moc neoslnil, vždyť ona sama dostala kazeťák. Ten nemají ani Procházkovi. I když říkala, že nemůže čokoládu už ani vidět, přece si utrhla ze stromečku medvěda. Toho nejkrásnějšího, co si s Barborkou chtěli ušetřit až nakonec. Oloupala staniol a baští medvěda jako hrušku. A znovu jí oči zabloudí na stěnu. Zrovna na ten obrázek, co dostala maminka pod stromeček. Je krásný a cenný. Tatínka stál moc peněz, ale on jich nelitoval, protože chtěl maminku přepichovým dárkem potěšit. Vždyť paní na obraze se jí dokonce trochu podobá.
2: Vy to ale máte sprostý obrázky,
3: povídá Gábina s plnou pusou. Lucie nechápavě vykulí oči. Ta paní, co se podobá mamince, je jako květina. A květiny se také neoblékají. Lucie je uražená, stydí se ani neví zač. V uších jí brní to ošklivé slovo, ale neřekne nic, co taky Gábině vysvětlovat. Lucie zalitovala, že ji sem zvala. Tohle jí ještě žádný neřekl a mockrát u nich byl Krištof a mockrát Lída a ještě plno jiných lidí. Nikdy Lucie nenapadlo, že by se měla stydět za jejich obrázky. A teď se stydí. Byla ráda, že uslyšela ze zdola zvonec, kterým babička volá k obědu. Gábina aspoň půjde domů.

Lidské tělo je krásné, ale musíme se k němu chovat s úctou. Umělecký portrét není stejný jako některé fotky, jen se to děti musí naučit rozlišovat. Snad to někdy pochopí i Gábina. Zítra se Lucka vypraví za maminkou do keramické dílny. Co si tam z hlíny asi vymodeluje? Z knihy Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko vám četli Magda Hauserová a Dana Pilchová. A já už vás, děti, zvu ke společné modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Dobrý Bože, děkujeme ti za celý dnešní den. Prosím, odpusť nám chyby, kterých jsme se dnes dopustili, a dej nám sílu s upřímným srdcem následovat tvého Syna Ježíše Krista. Amen. A já už se s vámi dnes loučím, přeji vám krásnou dobrou noc a posílám pěknou písničku. Štěněcí.

0: štěňátko, ptakopiska, jmenuje se
1: Takopisčátko.
2: A štěňátko Klokana, jmenuje se
1: Klokaňátko.
3: A štěňátko Ježury,
1: Ježurátko.
0: A štěňátko Kasuára,
1: Kasuárátko.
2: A co štěňátko Dinga,
1: Dingátko.

0: se
1: Tučňátko.
2: A štěňátko velryby jmenuje se
1: Velrybátko. A štěňátko albatrosa.
0: Albatrosátko.
2: A štěňátko tuleně.
1: Tuleňátko.
0: A štěňátko rybouše jmenuje se
1: Rybouškátko.

0: pandy, jmenuje se Panďátko.
1: A štěňátko tygra jmenuje se
2: Tygrátko.
3: A štěňátko orangutana
2: Orangutaňátko.
1: A štěňátko já.

0: Na Proglasu začíná pořad Jak se vám líbí. Zdraví vás Milan Tesař. Mými hosty dnes jsou Josef Buchta, pěkný večer.
1: Krásný dobrý večer.
0: A Pavel Zlámal, pěkný večer.
2: Dobrý večer.
0: Tak, i když samozřejmě s každým ze svých hostů bych se mohl bavit na různá témata o různých projektech, ostatně Pavel Zlámal mi přinesl dvě svoje CDčka svých uskupení a zdaleka to nejsou všechny jeho hudební aktivity, tak dnešní téma bude B-side band, brněnský big band, který slaví v letošním roce, tedy 2026, 20. narozeniny. My si tedy budeme povídat o oslavách, o tom, co už proběhlo, o tom samozřejmě, co proběhne. Budeme si taky povídat o jedné speciální skladbě, která vzniká a ve které má prsty právě tady Pavel Zlámal, takže to bude určitě součástí tohoto pořadu. Budeme si povídat třeba o vznikajícím filmu, knize a různých dalších věcech, které s B-side bandem souvisí. A protože B-side band tedy slaví 20 let a my si jako první ukázku poslechneme skladbu z doby, kdy jste slavili 10 let. Takže 10 let starou zhruba nahrávku, i když ona vlastně...
1: Ne.
0: Je to ještě jinak,
1: ano,
0: že?
1: Na nahrávce jako liveka je stará 10 let, to je správně. Ale
0: tak.
1: Ta nahrávka je z roku vlastně 2012, myslím, z prvního velkého turné. A
0: je to tak.
1: Je to z Lucerny, z Velké Lucerny v Praze.
0: Tak, protože to album vlastně k 10 letům už zhrnovalo ty předchozí nahrávky. A já se zeptám, protože ono to bude delší skladba, tak co vlastně uslyšíme? Co je to za skladbu?
1: To je skladba, kterou udělal Phil Collins a Big Band, jeho Big Band. Ona se v té době pro primárně muzikanty byla neskutečně populární, protože to byl takový výstřel takového toho nového big bandu a mě samozřejmě strašně tehdy zaujala a zkusil jsem ji přinést do kapely, jestli jsme ji schopni vůbec zahrát, protože je jako nesmírně těžká, mísí se tam styly, je tam jazz, funk, pop, latino, a neskutečně aranžersky perfektně zpracované a samozřejmě rytmika, ale i sekce jsou na té nejvyšší jako výkonnostní úrovni a myslím si, že nám se to tak povedlo, že tím, že jsme i hráli na turné, kde jsme měli, já nevím, tehdy asi 30 koncertů a měli jsme ji tak ohranou, jakou ji podle mě neměl ohranou ani on s tou kapelou tehdy, tak si myslím a dovolím, já vím, že to je trošku možná nepokorné, ale já jsem pokorný člověk, ale já si myslím, že jsem ty nahrávky potom porovnával, tak s tou energií jsme ji hráli prostě líp už potom.
0: Tak a skladba se tedy jmenuje?
1: Los Endos.

0: Ve skladbě nebo svítě Los Endos se nám představil B-side band, brněnský big band, který tedy slaví 20 let. Pojďme si tedy říct možná, Josefe, vás se zeptám tedy úplně na začátku. Jaký byl plán, cíl, proč vlastně před těmi 20 lety B-side band vznikl?
1: No, před těmi 20 lety já jsem byl absolutně na 1000% výkonný trumpetista, který hrál v mnoha projektech, ale zároveň ve Filharmonii, v Městském divadle Brno. Jezdil jsem po celém světě různé zájezdy s různými projekty, ale můj sen byl vždycky hrát v big bandu, protože mě to neskutečně bavilo a nějak jsem to už sobě cítil po nástupu na konzervatoř, kde jsem začal chodit i na jazzovou trumpetu k Jardovi Hniličkovi. Poté jsem studoval vlastně Janáčkovou akademii muzických umění, ale jel jsem do Amsterdamu na stáž, kde jsem 50 na 50 studoval klasiku a jazz. A už tehdy jsem vlastně začínal hrávat na výpomoc s orchestrem Gustava Broma. To trvalo, já nevím, 4-5 let, ale to mě ten tehdejší způsob toho, jak se to dělalo, mě to prostě nenaplňovalo, jo. Bylo to takový, to, co jsem si vlastně chtěl vysnít, ale nakonec jsem trošku vystřízlivěl, že to není přesně to, co bych chtěl s tím big bandem dělat, nebo v jakém big bandu bych chtěl hrát. Tak jsem přemlouval lidi okolo sebe, aby ten big band udělali, abych v něm mohl tu trumpetu hrát. Jako vlastně neměl jsem původně ty obří ambice, že bych si udělal svůj big band, protože ono udělat si big band vlastně dokáže každý, jo, ale udržet ho to už je trošku jiná disciplína, protože to fakt strašně moc lidí, strašně moc peněz, prostě je to už je to vlastně velký orchestr. No, ale když se nikdo tu odvahu v sobě neměl v tom pokračovat, protože už v té době to bylo tak, že se říkalo, že big bandy jsou mrtví a že vlastně už je to přežitý. A já jsem tehdy, protože dneska ta doba se změnila, možná se k tomu dostanem, cítil, že to není pravda, že jenom prostě se vychází pořád u nás z toho, z těch 80. let, ty big bandy byly zkostnatělé, já nebudu jmenovat žádné big bandy, které tam byly, všichni to asi ví, ale už hráli jenom z podstaty, spíš se z toho stávaly takové orchestry KMČ, neboli kdo má čas, a to nemyslím zle, prostě to je realita, protože udržet big band prostě bylo něco fakt jako neskutečně těžkého a samozřejmě pořád je i sám pan Gustav Brom, když se vlastně potom to přelomilo po revoluci a najednou ta kapela se dostala do toho tržního klasického prostředí, které je neúprosné, tak vlastně sám řekl, že už víceméně nevěděl, co s tím a ta kapela začala víceméně skomírat, jo, že už to nebylo na té vlně, na které se vezla ty 60., 70., 80. roky. No a já přesto jsem do toho šel, protože se mě to nějak ovládalo, ta touha. No a tak jsem se prostě rozhodl, že to udělám a takovým tím motorem, tím posledním, nebo takovým tím hnacím, hnacích řídelí, bylo to, že jsem poskládal kapelu do představení Městského divadla Brno, to se tehdy jmenovalo Jazz History, mimo jiné to byl taky i, dá se říct, z velké části můj nápad, který jsem zpracovával na těch zájezdech a tehdy jsem to přinesl Petrovi Gazdíkovi i s tou nahrávkou, že by se to mohlo dělat. Takže jsem dostal příležitost poskládat už v podstatě zárodek té kapely a když to velmi úspěšně proběhlo, já ty představení tehdy bylo třeba 80, jo, měli obří úspěch, tak jsem si řekl, že by byla škoda prostě v tom nepokračovat. Tak jsem si nakoupil asi 30 manažerských knih a začal se učit nejenom hrát na trumpetu, ale co mám vlastně dělat s tak obřím tělesem, které jenom tím, že budeme foukat a hrát do nástrojů, vlastně samo o sobě nepůjde.
0: Tak samozřejmě my bychom teď mohli rozebírat jednotlivé etapy big bandu, jednotlivá alba, ale to můžu odkázat i na náš archiv www.hudebnirozhovory.cz, protože my jsme se tady v minulosti scházeli nad řadou vašich projektů, ale kdybych dal vedle sebe ty výstupy, to, co vyšlo, je to nová rozšířená verze jazzové mše Jaromíra Hniličky, je to album s úpravami folkových písní. Je to spolupráce někdejší s Vojtěchem Dykem. Jsou to úpravy populárních písní i klasických skladeb. Jsou to spolupráce se zahraničními umělci. Je to nejnovější autorské album vlastně s autorskými písněmi v podání B-side bandu, takže žánrově velmi, velmi rozdílné věci. Kdybyste teď tady po těch 20 letech měl někomu vysvětlit, co je vlastně B-side band, co hraje, čím se odlišuje od ostatních big bandů, jak to shrnout tohleto všechno?
1: Často si tu otázku kladu, ale myslím si, že lidi i nás tak vnímají a už vlastně ví, my jsme takový jakoby multižánrový big band. My dokážeme natočit, myslím si, velmi dobrou jazzovou desku, Meeting Point, dokážeme natočit perfektní swingové věci nebo předělané folkové, ta deska měla taky obří úspěch, tak jako dokážeme zahrát perfektně pop, jako pro tu velkou kapelu třeba s tím Vojtou. To znamená, že to naše rozkročení je vlastně obrovské. Ale já si myslím, že to je i to, co nás na tom baví. Možná ne všechny, ale vždycky si každý v tom něco najde, ale rozhodně to rozšiřuje to naše uplatnění, protože to není jenom o tom, co kdo kolikrát člověk chce, ale je to taky hodně o tom, jak to udržet a co nabídnout, tak aby ta kapela prostě hrála. Jo, hrát čistý jazz, a víme, jak to dneska prostě s tou hudbou je obecně, a to nejenom s jazzem, protože to už se dneska týká vlastně i toho popu. Tak prostě to rozkročení být určitě musí. No.
0: To říká Josef Buchta, bandleader, zakladatel B-side bandu. S námi ve studiu je taky Pavel Zlámal, saxofonista, vystudovaný klarinetista. A Pavle, vy máte hodně blízko i k čistě improvizované hudbě, k žánrům, které jsou třeba v počtu posluchačů hodně na okraji spektra. Jak, čím vás naplňuje B-side band se všemi těmito odstíny toho, co dělá?
2: No, asi právě všechny ty odstíny. Já nějak si myslím, že jsem se dostal do hudby různě hluboko, různě daleko a ta pestrost mě baví. To je něco, co mě naplňuje. Myslím si, že kdybych měl zůstat čistě uzavřený někde, jenom pouze někde v nějakém segmentu hudebním, tak tam vždycky hrozí jakési vyčerpání, vyhoření. A já považuji za štěstí, že jsem se dokázal právě rozpohybovat na vícero, když to řekneme žánrově, na vícero místech, tak jako třeba takhle.
0: Máte ta místa v mozku jako takové jednotlivé komůrky, nebo je to jedno kontinuum, prostě hudba?
2: No tak při bližším zkoumání je vždycky potřeba udělat nějaké rozdíly, nějak si uvědomit hranice, řekněme, když nemusí být konkrétní ty hranice, nemusí být pevné. To vlastně dost sám je rozostřuju. Ale v zásadě hudba má nějakou jednu jednotící myšlenku. Je to provádění hudby, je jakýsi akt snad pro radost a tak si myslím, že to by měla dělat hudba všeobecně. Samozřejmě, jak toho docílit, to už jsou právě ty konkrétní věci, konkrétní žánrové požadavky, řekněme, ale důležité je odhodlání, důležitý je samozřejmě záměr muzikanta, hudebníka a to, co do toho vkládá. Nějaká, řekněme, upřímnost, to si tak myslím já. Ale ta upřímnost může být opravdu ve všech žánrových těch škatulkách. A je dobře ji nalézt, nedělat to jaksi obligátně, nebo tak, že to přijde samo. To člověk musí objevit i v sobě, tu upřímnost. A to jak v popu, tak v nějakém ultra jazzu například.
0: Vy, Pavle, samozřejmě v B-side bandu nepůsobíte pouze jako hudebník, ale my se budeme za chvilku bavit o vaší skladatelské roli. A teď bychom pustili další ukázku z toho mnoha, co zatím od B-side bandu máme z let minulých. A je to část už zmíněné Missy Jazz, jazzové mše Jaromíra Hniličky v té verzi z roku 2020, Credo. V čem vlastně tenkrát tkvělo to rozšíření, obohacení té skladby?
1: Já jsem na Janáčkově akademii muzických umění psal vlastně o ní diplomku. S Jardou jsem se, jak jsem už zmiňoval, seznámil o kus dřív tím, že jsem k němu chodil na jazzovou trumpetu a tím, že jsem o té mši a nejenom o té mši, ale hlavně i o něm psal tu diplomovou práci, tak jsem do ní víc pronikl. A to, že tam chyběly nějaké části, které bylo potřeba dodělat, ale taky jsem cítil, že by bylo skvělé, kdyby ta mše i v některých těch různých části nabyla na zvuku právě toho orchestru, těch smyčců, i těch dřevěných nástrojů. A s touto smělou myšlenkou jsem se za ním vypravil a čekal jsem, že mě možná vyrazí, protože bydlel tam na Lesné, úplně už skoro na konci Brna. A on to tehdy vlastně přijal. Přijal to, dá se říct, s radostí a pustil se do toho. Takže tu mši dopracoval, rozšířil a v roce 2008, 28.9., což prostě bude teď přesně na den, na svatého Václava, měla obnovenou světovou premiéru, jak já říkám. No.
0: Tak my si poslechneme tedy krédo a potom se budeme věnovat právě datu 28. září.

0: Tak 28. září 2026 by se měla odehrát premiéra další velké skladby, opět duchovní skladby v podání B-side bandu. No a teď vlastně, Pavle, na vás, protože vy jste ten, kdo tedy za skladbou autorsky stojí. O co tady půjde? Na co návštěvníci koncertu uslyší?
1: Ano, dlouho jsem nad tím bádal, jak musím říct, že tento impuls přišel od Josefa a vlastně tak s ročním předstihem v podstatě. A já jsem dlouho přemýšlel, co, jak k tomu přistoupit, poněvadž ten chorál zase není až zase tak dlouhá písnička.
0: Tak my jsme tady neřekli, že to má být tedy variace na svatováclavský chorál.
1: Ano, ano,
0: tady
1: ano.
0: Zazní.
1: Technicky, nebo...
2: A ty už jsi to přejmenoval, já jsem si všiml, dal tomu vlastně, aha, to by měl říct.
1: Já jsem tomu dal jiné názvy, což ale neznamená, ty variace to pořád jsou, ale variace bylo výchozí zadání, aha, takové. A tak, dlouho jsem se nějak jako snažil přemýšlet, ladit, sbírat nějaké historické, třeba historický kontext k tomu svatému Václavovi i k tomu chorálu, co znamená, že se tam obracíme na, pak třeba v závěru chorálu na všechny

0: jakožto big band, aby i solisté instrumentální dostali svůj prostor. No tak tím pádem jsme si načrtli nějaký takový oblouk dramaturgický. Vzniklo nám z toho nakonec ano 9 částí. A dál?
1: Dál. Takže 28. září, kde?
2: Je to v kostele u svatého Jakuba. Je to přesně v den, já vím, že asi všichni ví, ale je to prostě přesně v den svátku svatého Václava, takže to do sebe krásně zapadá. A já bych jenom, jestli můžu jenom k tomu říct, proč vlastně variace na jazzové variace na chorál svatého Václava. Já když jsem přemýšlel o těch 20 letech a věděl jsem, že tu jazzovou mši chceme zahrát, protože se vlastně kruh uzavře, protože to trvalo 20 let, než jsme dospěli do této fáze, že se to i nahrálo, vlastně vyšlo to, vydalo to americké vydavatelství. Dokonce to postoupilo mezi poslední 30 nahrávek, z kterých se vybírali Grammy. Myslím, že ta nahrávka je velmi zdařilá, ale svůj úkol si myslím, že jsem tady v tomto splnil a udělal jsem maximum pro to, aby to dílo opravdu v té finální fázi bylo zachováno. Ale to mě nestačí. Mně nestačí to, že protože Jarda Hnilička byl solista a autor orchestru Gustava Broma. Ale já jsem chtěl prostě, aby tou další legendou byl solista a člen právě B-side bandu. A chtěl jsem, chci to symbolické žezlo té tradice tady tohoto žánru posunout dál a aby prostě pokračovalo. Tak jsem Pavlovi zavolal a řekl jsem mu, že jsem se rozhodl, že ho udělám legendou. A on to přijal.
1: Tak to je krásné. My bohužel, mě to moc mrzí, ale zatím nahrávka tedy jazzové variace na svatováclavský chorál není k dispozici. Já přesto budu doufat, že vznikne. Samozřejmě nevím, to asi vy taky nevíte, jak se třeba povede záznam teď z toho koncertu, ale já tedy doufám, že to nebude poslední uvedení a že bude nějaká příležitost zaznamenat a někdy si i představit včetně ukázek. Nicméně teď tedy pro ty šťastlivce, kteří se dostanou na koncert 28. září u svatého Jakuba v Brně, ti to tady uslyší. My si teď jako ilustrační ukázku poslechneme ještě jednu část jazzové mše. Bude to Postludium.

0: Tak já zopakuju to, co jsme si už říkali. 28. září kostel svatého Jakuba v Brně, světová premiéra jazzové variace na svatováclavský choral, nebo to, ten název můžeme už říct, nebo zatím ještě?
1: Asi ho můžeme říct, formálně to jsou variace, ano, to ano, a v průběhu utváření toho díla se mi postupně i vyjevily některé další podtituly, řekněme, a jeden z nich je takový hlavnější, řekněme, Koruna Bohemie. A ještě ten další menší podtitul teda, který vychází z toho, jak jsem k tomu potom přistupoval, nebo co jsem si uvědomil. A nazývám to jako 9 zastavení nad svatováclavským chorálem. A je to opravdu 9 různých, jako jak když poutník si jde svou cestou a 9krát se zastaví, rozhlédne, nadechne, aby se možná uklidnil, aby se podíval třeba hlouběji do svého srdce, aby se rozhlédl po kraji, aby si uvědomil, kde je, a třeba vykročil s nějakou novou energií nebo s nějakým novým elánem. Takže ono, těch 9 částí je takovýchto 9 zastavení, po každé jsem se snažil z jiného úhlu se podívat a něco jiného tam reflektovat třeba.
0: Tak, ale tady tento koncert, tato premiéra není jedinou součástí oslav 20 let B-side bandu. Mnohé už proběhlo, něco ještě proběhne?
2: No tak v květnu proběhly 2 krásné klubové koncerty v Metro Music Baru v brněnském hudebním klubu a teď nás vlastně čekají po tom 28. září nás čekají dva listopadové koncerty, to je 19 a 20 v Městském divadle Brno. Jsou to vlastně ty výroční, takový vrchol těch oslav, kde máme krásné hosty, jako třeba Jiřího Korn, já jenom řeknu, proč Jiří Korn, protože já jsem se snažil tady v tomto oslovit i lidi, s kterými jsme vlastně nikdy nedělali, člověk se na to může dívat jakkoliv, ale my jsme třeba 12 let s Vojtou hráli vodního píseň Žance odkládá. A já jsem mu zavolal a řekl jsem mu, že vlastně přemýšlím nad tím, protože samozřejmě jednak je to v Městském divadle, jednak je to už víš takový otevřenější koncert, není to pro jasnou skupinu. Že by byl pro nás perfektním hostem, jestli by si to s náma jednou prostě nechtěl zaspívat opravdu naživo, ať si to my můžeme očkrknout, že jsme to jenom nehráli s Vojtou, který to vlastně chtěl hrávat, ale že si to zahrajeme s ním. A on byl nadšený a souhlasil. A potom s náma vystoupí třeba Michal Prokop, Kristýna Daňhelová, a dokonce teď jsme se domluvili, že jednu písničku, protože na desce Folkswing je píseň Podvod, ale je instrumentální. No ale teď si s náma zaspívá syn Františka Nedvěda, Vojta Nedvěd, že přijede si ji dá, takže musíme to trošku, Petr Kovařík to musí trošku přearanžovat, tu svoji instrumentální aranž. No ale největším takovým dárkem pro nás bude Lavan Skúli, což je solista kapely Postmodern Jukebox, mimo jiné v minulém roce dostal Grammy. A to je něco úžasného. Jako já osobně jsem se s ním setkal 2krát a krom toho, že jsem fakt jako sedl na zadek včetně celého Sona, tak jako i lidský ten člověk je jeden z největších dárků, který jsme si nadělali. No a k tomu tam bude zahájena výstava fotografií Jefa a Tina Kratochvílový, která bude celý měsíc ke zhlédnutí ve foaje hudební scény Městského divadla Brno. A zároveň natáčíme film a Hanka Kovaříková píše knížku.
0: Tak to skoro vypadá, že bychom se pak měli ještě někdy sejít a třeba probrat knížku a další záležitosti a samozřejmě se potom bavit i o tom, co čeká B-side band v těch dalších 20 letech. Ale na to dnes už čas nemáme, ale já doufám, že nějaké plány jsou a že bude i někdy příště o čem hovořit. Děkuju moc, pánové. Mými hosty byli Josef Buchta, zakladatel B-side bandu, trumpetista.
2: Děkuji za pozvání.
0: A Pavel Zlámal, saxofonista, skladatel, budoucí legenda.
1: Tak to je
0: legenda. On už je legenda.
1: Děkuju, nebudem.
0: No tak, loučí se od mikrofonu také Milan Tesař. Na závěr, vlastně s Jiřím Kornem si tady zahrajete, Antonína Dvořáka už stihnout nemůžete, ale jeho Largo si poslechnout můžeme, je to tedy ukázka té vaší někdejší dlouhé spolupráce s Vojtěchem Dykem. Takže B-side band ještě jednou.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Česko bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Původně navržený deficit tak vláda snížila o 3 miliardy korun. Po jednání kabinetu to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Nejvíc peněz dá vláda do zdravotnictví, na obranu a zvýšily se i výdaje na školství. Ministryně zopakovala, že rozpočet je podle ní vysoce proinvestiční.
3: Investice dosáhnou historické úrovně, blížící se 290 miliardám korun. Kabinet se dnes zaobíral konkrétními dílčími změnami oproti původnímu návrhu. Všechny tyto změny byly schváleny.
2: Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Opozice návrh kritizuje, třeba poslanec rozpočtového výboru Jan Papajanovský z hnutí STAN.
4: To, že nakonec došlo ke škrtům nebo ke snížení toho schodku za nějaké 3 miliardy korun, no tak to v kontextu té částky opravdu není podstatné a ukazuje to na to, že tato vláda hazarduje s budoucností České republiky, hazarduje s budoucností naší země.
2: Návrh státního rozpočtu na příští rok teď míří do sněmovny. Teplárny v Česku začínají postupně topit, reagují na očekávané ochlazení v tomto týdnu. Topná sezóna tak začíná v podobném termínu jako loni, informovalo o tom teplárenské sdružení. Teploty se budou do pátku držet přes den průměrně kolem 15 stupňů Celsia, noci budou klesat až ke 4. První teplárny začaly vytápět už v minulém týdnu. Šlo především o horské lokality na západě a severu Čech a taky na Vysočině. Pařížská aukční síň Mio draží 300 osobních předmětů zesnulé francouzské herečky Brigitte Bardotové. Na prodej jsou její diamantové prsteny, šaty, obrazy nebo láhev šampaňského. Výtěžek půjde na ochranu zvířat a část dostane syn herečky.
5: Aukční síň vytvořila částečné repliky pařížského bytu a domu v Saint-Tropez, kde Brigitte Bardotová žila. Zájemci si můžou zakoupit například psací stroj, na kterém napsala svůj životopis, přihrádku na dopisy, šperky nebo tabatěrku s jejími iniciálami. Bruno Jacquelin z nadace Brigitte Bardotové agentuře AFP řekl, že výtěžek z aukce popůtuje organizaci na ochranu zvířat, kterou herečka založila. Bardotová už za svého života část svého majetku rozprodala, aby mohla financovat svoje aktivity spojené s ochranou zvířat. Jedna z nejznámějších francouzských hereček 20. století zemřela loni v prosinci ve věku 91 let. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
6: Česká fotbalová reprezentace se sešla před vstupem do elitní divize Ligy národů. Španělský kouč Santi Denia se nakonec musí obejít bez 6 hráčů, které vyřadili zdravotní problémy. Češi mají ve skupině Chorvaty, Angličany a mistry světa Španěli. Cíl pro Ligu národů uvedl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
7: Prvotní cíl samozřejmě bude se zkusit udržet v elitní skupině, což si myslím, že percentuálně, či nebudu říkat, ale budeme se snažit samozřejmě. Na druhou stranu si myslím, že je ten správný moment, aby jsme budovali nový tým, hlavně na kvalifikaci mistrovství Evropy.
6: První zápasový blok sezóny zahájí Češi v sobotu proti Chorvatsku. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy vypadli v osmifinále. Belgii po obratu soupeře podlehli 1-3 na sety.
8: Pomalý provoz na D1 před Brnem a nehoda v Královci na Trutnovsku. Na dálnici D1 hlásíte silnější provoz kamionů před Brnem ve směru z Vyškova.
9: Od 219. kilometru v pravém jízdním pruhu kamiony na Tvrdostoje. Je to hned u sjezdu jako na rohlinku na to pravý parkoviště.
8: Už se to ale postupně zlepšuje. Osobním autem jedete levým pruhem výrazně rychleji. Na D1 z Brna do Prahy za odbočkou na Vlašim a Kolín stojí na 43. kilometru nepojízdná dodávka. Silničáři už tam dovezli šipku, pozor na vybočující vozidla. Na D8 z Drážďan do Prahy zvyšte opatrnost u Ústí nad Labem. Za nájezdem od Předlice na 71. kilometru zůstala v odstavném pruhu světelná šipka. Porouchané vozidlo už na místě není. A na silnici 16 z Trutnova do Lubavky vás zpomalí nehoda v Královci. Na železničním přejezdu havarovalo vozidlo, místem se projíždí kyvadlově, krátce se zdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekejte proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Později bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. A teploty 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy.
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Hezký dobrý večer vám všem, děkuji za tu příležitost se tady setkat taky s vámi. Já jsem přemýšlela, čím to dnešní naše společné setkání uvedu. A říkala jsem si, že se musím vrátit do roku 1989, do 25. listopadu. A teď mám před očima úplně tenhle okamžik, tuhle situaci. Sedím se svojí babičkou a sestrami v obýváku svých rodičů. Máme doma v tom obýváku takovou tu ohromnou televizi a teď sledujeme úplně jako u vytržení s tou babičkou neuvěřitelnou mši svatou, dneska už legendární bohoslužbu, kterou přenáší tehdejší Československá televize na počest svatořečení Anežky České. Celebruje ji pro mě tehdy 15-letou holku v podstatě neznámá osoba, kardinál Tomášek. No a on tehdy říká, v této důležité hodině zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi jsem já i katolická církev na straně národa. Jak už jsem řekla, mě je necelých 15 let a tomu muži, který to pronáší, je 90. Tomáškův život Jaroslav Šebek začíná mapovat až roku 1965. V momentě, kdy pražský arcibiskup Josef Beran odchází do exilu, na jeho místo přichází právě kardinál Tomášek nově. A právě tady se začíná psát příběh muže, který měl být nejprve podajný režimu, ale nakonec se stal jedním ze symbolů odporu vůči němu.
1: On pro nás, a teď mluvím spíš za lidi, kteří žili v takzvané podzemní církvi, až do 80. let nebyl moc velkou autoritou. Svého brali jako formální autoritu, byli jsme rádi, že má práva biskupa. Prostě věděli jsme, že svůj život náboženský a všechny své náboženské aktivity musíme zařizovat sami. To znamená, nebylo to ani odmítání, ani prostě nějaký spoléhání.
2: Tady ten zlom, nakolik jsem mohl mluvit s těmi, kteří opravdu jako to prožívali, byl opravdu až někdy spíš v druhé polovině 80. let, když se tam objevil ten tým těch lidí, o kterých on se mohl najednou opřít a který mu začali dodávat energii a nějaký ideje toho, co by mohl dělat. Do té doby, i co mi třeba prozradili někteří, třeba katoličtí kněží, kteří podepisovali chartu, jako byl Josef Kordík, tak nejen, že ho neviděli v něm nějakou oporu, ale spíš ho pokládali jako za problematického člověka, jako ve svém úřadu zejská výkonu jeho funkce.
0: Zajímalo by mě, nakolik byl kardinál Tomášek třeba kritice otevřený. A jestli, třeba pane profesore, bychom našli dnes nějakou paralelu. Kdyby přišel tým kněží typu Zvěřina, Mádr, Halík za dnešními církevními představiteli,
2: jo,
0: s nějakými kritickými připomínkami, poznámkami, vyvolala jsem poveselení v sále.
2: Máte pocit, že mám málo problémů, jako, přestože teologicky byl úplně někde jinde, než Zvěřina, Halík nebo Piťha v té době, než tyhle ty jako osobnosti. Vůbec jako nezdílel jejich vizi církve, vlastně nesouhlasil se jejich teologií, ale vnímal, že to je něco důležitého, co může církev posunout dál, že ty iniciativy, jako je desetiletí duchovní obnovy, může něco prostě té církve jako přinést a byl schopný překročit ty svoje jako mentální hranice, přece jenom už to byl jako ultra starý pán, že jo? Takže by měl i svým způsobem právo těm lidem jako nerozumět, nevěřit jim a poslat je pryč a zabarikádovat se tam v tom paláci a on to neudělal. A to si myslím, že je možná jako nejdůležitější věc, když se budeme bavit o tom, v čem spočívá velikost kardinála Tomáška.
3: Pro Tomáška bylo klíčové a z toho vlastně odvíjel tu svoji pastorační vizi, aby kněží fungovali jako kněží ve farnostech. Nechtěl, aby žádný kněz působil na nějaké politické platformě. Tudíž on odmítal jak ty kněze, kteří byli členy Pacem Interis, ale tvrdě odmítal i ty, kteří podepsali Chartu 77, protože pro něj vlastně to byli kněží, kteří každý samozřejmě jinak, ale podle Tomáška zrazovali své kněžské poslání. Více vítal kněze, kteří skutečně budou z našeho pohledu loajálními, ale současně dělat dobře svoji pastorační práci.
2: Už jako ze své pozice byl v podstatě kardinál Tomášek jako symbol a mluvčí nějaký politický opozice. Protože katolická církev byla v této době, v době komunistického režimu, vlastně jediná oficiální nerežimní instituce, která mohla legálně fungovat, která se mu stavila jako na odpor. A to bylo samo o sobě jako strašně důležitý, že tenhle ten prostor tam byl a že ho to samo o sobě jako do téhle pozice posouval, ať chtěl nebo nechtěl. On prostě byl stělesněním a symbolem a u něj určitě hrálo důležitou roli, že ještě tahle ta generace církevních prelátů byla vychovávaná v tom diskurzu, že není vrchností, leč od Boha a musíme se s ní nějak jako dohodnout. A že prostě rolí institucionálního představitele církve je, aby našel nějaký modus vivendi, nějaký typ, jak bude moct církovat, v církve fungovat v jakýmkoliv režimu. A o to on se vlastně jakoby snažil, byť samozřejmě potom už víc vnímal, zvlášť nástupem Jana Pavla II., že ten režim je teda nelegitimní, že je prostě nějak jako porušuje lidský práva a že rolí církve je se mu postavit otevřeně. Ale pro něj byl na prvním místě ten pastorační, takový ten církevně institucionální aspekt, že to, co je klíčový pro něj, je zajistit farní pastoraci, aby kněží byli prostě v těch farnostech, sloužili se svátosti a církev mohla fungovat.
3: Vatikán v době Pavla VI. Pod vlivem Agostína Casarliho totiž usiloval o dohodu s komunistickými režimy. A on v podstatě při všech těch jednáních, to se dá dobře zdokumentovat právě na základě těch materiálů státní bezpečnosti. Proto jsem jich taky v té knize hodně využil. Ve Vatikánu té doby vlastně převládal názor, že daleko horší je ten západní liberalismus. Protože už je církev třeba v Itálii, odkud bylo v té době hodně kardinálů, je konfrontována s růstem sekularizace. A oni říkali, že vlastně někteří kardinálové, že vlastně za těch socialistických režimů se ta církev zase tak špatně nemá. Jo? Komunistický stát na začátku normalizace podporuje jakoby v uvozovkách ty rodinné hodnoty.
1: Jak jste zmínila ten nástup Jana Pavla II., na to si dobře pamatuju, že to pro nás bylo konečně, řekla bych, důležité, že v tom Vatikánu někdo pochopí, že ten komunismus zas není taková selanka. Že prostě najednou je tam člověk, takže my jsme si od něho opravdu hodně slibovali. Že to pak dopadlo trochu jinak, jiný problém, ale z hlediska politického najednou prostě jsme měli pocit, že je tady někdo. Kdo ví, o čem ten komunismus je, protože nám bylo jasný, že Vatikánu moc nevědí, v jakou realitu my tady ve skutečnosti žijeme. Ten stát se snažil kontrolovat opravdu úplně všechno. Včetně toho, jestli děti chodí na nějaké umělecké kroužky. Prostě on měl tendenci v těch 70. letech všechno uchopit, tak aby nezbyl žádný prostor nějaký dobrovolnosti. A ta jeho podpora rodiny, ta byla spíš důsledkem toho, že lidi se ze strachu uchýlili do privátní sféry. To je prostě rozvoj chalup a já nevím čeho všeho, protože lidi chtějí trochu svobody, tak prostě unikají z toho prostředí, kde se pomalu každý bál. Podpora rodiny, ta byla v tom, že já nevím co, se zvýhodnily půjčky a přednosti pro rodiny s dětma, aby dostali byt a tak dál. Ale ve skutečnosti ta podpora rodinného života byla nechtěným důsledkem toho režimu, který se snažil kontrolovat úplně všechno a lidi se snažili z toho uniknout.
2: Ta Jaroslova knížka právě je skvělá v tom, že ukazuje, jak ten komunistický režim byl ideologicky vnitřně ambivalentní a rozporný, protože tenhle ten kult té Biedermajerovské rodiny, tatínek, maminka, dvě děti, že jo, a pěstování si toho blahobytu soukromího, to vůbec nemá nic společného s nějakým marxistickým nebo komunistickým ideálem. To je jako ideologická úchylka z marxistického pohledu úplně jako nehorázná. A ty pozůstatky podle mě vidíme právě u současných vysokých představitelů katolické církve, který sice v tom režimu jako vyrostli, vymezovali se vůči němu, ale evidentně třeba v této oblasti tím nasákli jako strašně moc. Že tohle to je pro ně jako nějaká priorita, jako velmi podivná, kterou kladou jako nad dneska skoro všechno ostatní. Že? Jako když slyšíte o katolické církvi v veřejném prostoru, tak je to boj za tradiční rodinu. A ani si asi neuvědomujou, že vlastně zdědili nějaký diskurs a pokračují v nějakém diskurzu normalizačního režimu.
3: Tady skutečně se jakoby vytvářel ten prostor, kdy právě ti představitelé i toho prorežimního hnutí Pacem Interis vlastně říkali, pojďte se, tady nám vlastně ten režim dává skvělou možnost, aby jsme mohli tedy budovat rodiny, aby se mohlo rodit více dětí, takže je to všechno v pořádku. Jo? A vůbec se samozřejmě nebralo v úvahu, že ten režim také ale existenčně likviduje ty, kteří se postaví na odpor, a to nemusel být nějaký zásadní odpor, jenom to, že dávali děti na náboženství, tak pak třeba měli problémy v práci, měli problémy pak ty děti, které chodily na to náboženství, se dostat na slušnější školy a podobně.
0: Dá se říct, co bylo jeho základním osobnostním rysem?
3: Já si teda myslím, že on byl hodně vychován v té tradiční moravské zbožnosti. Samozřejmě i v tom duchu vlastně lojality vůči představeným, vůči papeži. On opravdu se snažil žít vlastně takový ten přirozený život, dá se říct, venkovského kněze a současně katechety, protože on se snažil, aby se víra dostala k tomu nejširšímu okruhu lidí. On skutečně dlouho vlastně se věnoval jakoby vyučování náboženství, taky psal v podstatě knížky na to téma, napsal i takový malý katechismus, který vyšel v 80. letech. On sám byl pevně v té víře zakotven.
2: Je potřeba se podívat, jak vypadala ta kněžská formace, kterou on prošel, a ten, řekněme, klerikální výcvik, a ten naopak jako velel být co nejvíc odosobněný. To je něco, co třeba překvapí lidi u Pia 12., že ti muži se prostě zcela identifikovali se svým církevním posláním. Jo. A jejich osobnost se tom úplně ztrácí. To je vlastně definovaná tím, co tou službou jako církvi. A jejich osobní život tam často nehraje roli. Já vím, že třeba Michal Sklenář, že historik, rád mluví o tom, že ty klerici mají ten kurzus honorum a že ta vize, jakože mají stoupat v těch, to je takový jako zvláštní představa, ale u něj se to třeba zrovna jako naplnilo, že on opravdu jakoby postupně z té pozice toho kaplana došel až do pozice toho arcibiskupa, kardinála, nebo
0: takže prostě nějaký kariérní postup.
2: Ten tam jakoby jednoznačně byl, ale pro něj to pořád je něco, čím on slouží církvi. Že? Toho jakoby definuje ta služba té církvi a to je i odpověď na to, jakým způsobem se on podílí na realizaci druhého vatikánského koncilu, protože ve chvíli, kdy se to nějak omezí na liturgickou reformu, na zavedení národního jazyka a liturgickou reformu, tak on má svůj podíl na tom, aby se tady prosadila. On plnil to, co od něj, to, co byl přesvědčený, že od něj očekává to římské ústředí, a to, co má jakoby dělat v těch podmínkách. Taková hodně jako vojenská, klerikální mentalita.
0: Poslušný.
2: Přesně tak. Jako to, ale s tím jako plným vědomím nějaký odpovědnosti, který přebíjí veškerý jako další faktory, které jsou ve hře. No a s tím souvisí potom i ta odpověď na otázku, nakolik se snaží vytvářet nějaký prostor, tak snaží, ale ne natolik, aby provokoval tu moc, která by mohla omezit i to herní pole, který jako má k dispozici.
1: 70. a 80. léta z hlediska církevního života jsou minimálně z mé zkušenosti, nemůžu mluvit za všechny, obrovským rozvojem laického života, protože nám nic jiného nezbylo. Ono to fungovalo tak, že bychom nechtěli ani ty kněze ve farnostech, natož kardinála Tomáška zatěžovat věcma, který nepotřebovali znát, protože heslo bylo, co nepotřebuju vědět, nepotřebuju vědět.
2: Ale ty dopady si myslím, že jsou tady jako hmatatelný v české společnosti, protože jestli je něco obrovskou slabinou demokracie v postkomunistických zemích, včetně České republiky, tak je to masivní nezájem o politiku a nevůle se organizovat v politických stranách a takový únik jako do toho privátního života a svých soukromých projektů.
0: Zastavím se u jednoho momentu, který mě taky zaujal. Týká se opět kardinála Tomáška a já jsem, když jsem si to přečetla v té knížce, tak jsem se tomu smála, pak jsem si říkala, ono to není zas až tak úsměvné, protože kardinál Tomášek se třeba rozčiloval nad tím, že kněží slouží mše bez předepsaného liturgického roucha, jen tak v obleku nebo ve svetru. Nepřipomíná vám to něco?
2: To je vlastně takový podobný, pořád takový opakující se příběh mezi tím, co si církev vytváří jako nějaký rámec, ve kterým funguje organizační a to napětí, který trvá mezi tím, co je tou finalitou a tím posláním církve. Hmm. A když už jsme tady vzpomínali na papeže Františka, tak to si myslím byl jeden z těch, který se snažil nějak překlopit tu rovnováhu mezi tím, kdy církev slouží svýmu poslání a kdy si slouží svým posláním, aby církev sloužila svému poslání. No. Ale to zase jako musíte brát jako vždycky v úvahu, jakou formací ten člověk prošel. Že jo? To pro mě třeba spíš je třeba zázrakem, že všichni ti, kteří byli na druhém vatikánském koncilu, prošli tou nejbrutálnější antimodernistickou teologickou a duchovní formací a stejně udělali druhý vatikánský koncil. Takže i tady si myslím, že u toho Tomáš došlo k nějakému posunu právě v těch 80. letech, že pochopil, že mimořádná doba prostě vyžaduje mimořádný prostředky a že i tyhle ty věci mu postupně docházely.
0: Jak jste kardinála Tomáška registrovali vy těsně po roce 90?
1: Člověk najednou získal hrdost, že hlava církve, ke které patří a hlásí se, tak konečně se projevila jako, řekla bych, státnicky.
3: Já teda musím taky říct, že jsem v roce 1990 konvertoval. Jo? Takže já vlastně mám tyto léta vlastně spojeny se začátkem svého duchovního života, svého církevního života. Přijal jsem taky vlastně první svátosti. A jako ten Tomášek mě vlastně provází v těchto letech jako výrazná osobnost, protože ono totiž jako Tomášek neodchází hned v roce 89. On přivítá taky papeže Jana Pavla II. Je vlastně pořád v aktivním úřadu až do roku 1991.
2: Pro mě teda vždycky vlastně působil, takže zbuzoval jako respekt a úctu. Jo. I když třeba nebyl nějaký ten razantní odpůrce toho režimu, ale z něj vyzařovala právě ta oddanost tomu svému poslání, taková jako abrahamovská postava. A když vystupoval, tak jste k němu prostě nemohli necítit nějaký jako základní, nějaký, jako že ten člověk respektoval i ten svůj úřad, jako jo, tu důstojnost, kterou nese. A potom samozřejmě to hodně frajerský vystoupení v tom listopadu 89, to si myslím, že bylo strašně důležitý, byť to bylo velmi stručný, ale bylo to opravdu jako úderný a bylo to přesný, jako v ten moment něco, co jako mělo zaznít a myslím, že to ty věci posunulo. A pak mě třeba překvapil, když s ním někdy tomu roce 90 nebo 91 vyšel rozhovor, tehdy to byl myslím v Reflexu nebo někde, a on navzdory jako ty svý formace byl schopný třeba říct, když se ho ptali, jestli mají ty lidi, kteří nevěří v Boha, jestli mají šanci na spásu. A on tam říká doslova, pokud hledají pravdu a žijou podle svého svědomí, tak budou spasený. Nebo prostě takovou jako věc, která jde, myslím, hodně přes hranice jeho teologické formace a toho jeho vnímání, tak to jsem oceňoval. Na druhou stranu, my jsme tenkrát v tom roce 92, když zemřel, tak jsme byli na takovým putování. A já vím, že jsem řekl jako tak zbožně, že prosíme jako za nový biskupy, jako byl kardinál Tomášek. A vím, že některý ty seleziáni se na to tvářili dost kyselé.
4: Platforma Dominikánská 8 se bez vaší podpory neobejde. Pokud vám naše činnost připadá smysluplná, pomůže nám i 20 koruna za shlédnutí videa. Předem vám děkujeme.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 21. září. Když zákon lásky naruší zákon kalkulace, pocítíme radost, řekl papež Lev v promluvě před modlitbou Anděl Páně.
1: Ve čtvrtek 24. září se svatý otec vydá na svou další apoštolskou cestu, tentokrát do Francie.
0: K pastoračnímu tříbení vyzval Lev 14. svou římskou diecézi při zahájení pastoračního roku.
1: Přejeme příjemný poslech. Drazí bratři a sestry, krásnou neděli. V dnešní liturgii nám Pán ústy proroka Izajáše dává velký důvod k naději. Říká, že jeho myšlenky nejsou našimi myšlenkami a jeho cesty nejsou našimi cestami. Ano, Boží plány jsou nekonečně větší a řekněme dokonce, že i ličtější než ty, které my lidé, poznamenaní hříchem, můžeme vymyslet a uskutečnit. Proto je zde proroková výzva aktuálnější dnes jako nikdy předtím. Opustit své pokřivené způsoby jednání,

0: vrátit se k Pánu, který sám je milosrdenství a odpuštění.
1: Ježíšova podobenství v evangeliu popisují novost toho, co pro nás má Pán schováno, ale také všeobecně poukazují na odpor, který jsme připraveni klást šlechetnější spravedlnosti a větší lásce. Zvláště dnes, když nasloucháme příběhu o dělnících povolaných k práci na vinici, jedni na celý den, jiní jen na několik hodin a další těsně před západem slunce. V centru pozornosti tohoto podobenství však stojí moment odměny. Hospodář plní slovo dělníkům první hodiny a platí jim podle dohody. Chce však, aby viděli jeho dobrotu a přímo před jejich očima jedná s těmi posledními zcela stejným způsobem.
0: Je zde jeden detail, který by nám neměl uniknout. Hospodář dává svému správci přesné instrukce, v jakém pořadí má postupovat. Dělníci byli vypláceni od posledních k prvním. Negativní reakci těch, kdo pracovali celý den, by se tedy dalo snadno vyhnout. Jenže právě naopak je součástí plánu, jelikož zjevení Boží dobroty je tu pro každého, nejen pro někoho. Bůh má odlišné způsoby jednání a nové cesty smýšlení. A to i pro ty, kdo se pokládají za první a kdo se domnívají, že si sami od sebe získali to, čím jsou, čím si zasloužili výsledky, jichž dosáhli. Je tomu naopak. Všichni si získáváme radost, porozumění a budoucnost, když zákon lásky naruší zákon vypočítavosti, když zkušenost milosrdenství překoná zkušenost zásluh, když dar pokoje odstraní soupeřivost a přinese vděčnost.
2: Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio.
1: Bratři a sestry, být Božími spolupracovníky, pracovat na jeho vinici, sloužit jeho království spravedlnosti a pokoje. To je milost. Tam, kam se vlamuje Boží novost, není prostor pro závist a rozpor. Hledejme tedy Pána, když se dává nalézt. Vzívejme ho, když je blízko. Opouštějme křivé cesty a smýšlení nepravosti. Pohleďme na naši přesvatou matku. Je stvořením jako my, je však bez poskvrny. A proto nám pomáhá doufat v Boha a svěřovat se jeho milosrdenství, aby se tak jeho cesty staly našimi cestami a jeho myšlenky, aby se staly našimi myšlenkami.
0: V apelech popolední modlitby Anděl Páně papež Lev obrátil pozornost k dramatické situaci v Somálsku. S velkým znepokojením sleduji humanitární krizi, která v současné době postihuje některé oblasti Somálska, kde případy násilí a extrémní klimatické jevy zhoršují bez tak obtížné životní podmínky obyvatelstva, zejména žen a dětí. Doufám ve velkorysé zapojení mezinárodního společenství, aby našim bratrům a sestrám nechyběla potřebná pomoc.
1: Papež Lev tak reagoval na významné omezení humanitární pomoci pro tuto africkou zemi ze strany různých agentur OSN. Organizace Lékaři bez hranic vyzvala dárce, aby jí pomohli obnovit a rozšířit služby primární zdravotní péče zaměřené na podvýživu v regionu Muduk, kde bylo uzavřeno více než 70 zdravotnických zařízení. Somálsko zároveň čelí vnitřnímu konfliktu od pádu Mohameda Siada Barreho v roce 1991 a islamističtí extrémisté posílili svou kontrolu nad venkovskými oblastmi.
0: Svatý otec dále pozdravil polskou pouť toruňské diecéze, která v Itálii navštěvuje místa eucharistických zázraků, pouť rodin ze spišské diecéze, jezuitské kněze, kteří začínají v Římě studium, a další skupiny přítomné na náměstí.
1: Zvláštní požehnání pak adresoval obyvatelům Peskantýny u Verony, kteří se shromáždili u památníku internovaných, aby si připomněli ty, kdo byli během druhé světové války deportováni a uvězněni. Chtěl bych tak zdůraznit, že nesmíme zapomínat, nýbrž poučit se z historie, abychom neupadli do chyb minulosti. Papež Lev dnes promluvil ke generálnímu shromáždění Italské federace mnišek Klarisek Kapucínek. Připomněl kontemplativním sestrám Kristova slova z dnešního evangelia. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Znamená to umět se přijmout i s vlastními nedokonalostmi, pokračoval papež. Pán od nás nežádá, abychom byli bezchybní, ale abychom se pokorně den po dni nechali utvářet jeho milostí. Papež odkázal také na slova svaté Kláry, která napsala svaté Anežce České. Přetvoř svou mysl podle zrcadla věčnosti. Přetvoř svou duši podle nádhery slávy. Přetvoř své srdce do podoby jeho božské podstaty a celá se proměň prostřednictvím kontemplace v obraz jeho božství. Právě ke sledování mysli v zrcadle věčnosti vyzval papež Klarisky Kapucínky i navzdory obavám ze snižujících se počtů. Nejde tolik o velká čísla, jako spíše o kvalitu. Povolání se nerodí z aplikace organizačních strategií, ani z kampaní nastudovaných u psacího stolu, nýbrž z modlitby, ticha a důvěrné známosti s evangeliem. Závěrem předložil papež Lev Klariskám Kapucínkám čtyři klíčové prvky řeholního života. Jsou jimi vzájemné naslouchání, koinonia, co by společenství, které předchází izolaci, diakonia, služba jedněch druhým a společná práce, a martyria, totiž svědectví evangeliu. Svěřuji vám je jako bezpečné stezky na vaší cestě životem, rozloučil se Lev 14. s řeholními sestrami a poděkoval jim, že jsou znamením přítomnosti Božího království na zemi.
0: Pátá mezinárodní apoštolská cesta zavede papeže Lva 14. ve dnech 25. až 28. září do Francie. Během 4 dnů navštíví Paříž, Lourdes a Méty. Bohatý program zahrnuje setkání s nejvyššími státními představiteli, návštěvu pařížského sídla UNESCO, setkávání s širokou veřejností i liturgické slavení. Návštěva, která navazuje na předchozí apoštolské cesty, se odehrává na pozadí zajímavého společenského vývoje, kdy Francie znovu objevuje své křesťanské kořeny a zažívá duchovní probuzení. Což dokládá i fakt, že během letošních Velikonoc přijalo křest přes 13 000 dospělých katechumenů. Počet pokřtěných katolíků celkově vzrostl na 49,7 milionu v roce 2024, což tvoří přibližně 75% populace. V Paříži se papež mimo oficiální státní a ceremoniální program setká také s lidmi, kteří se potýkají se sociálním vyloučením. Zástupci charitativních organizací vnímají setkání s papežem Lvem jako naprosto zásadní a transformativní moment. Svatý otec v pátek 25. září spolu se shromážděným duchovenstvem bude slavit večerní chvály v Notre Dame. Pro francouzskou společnost je to rovněž připomínka důležitosti umění jako mostu mezi církví a společností. Lev 14. rovněž navštíví pařížské sídlo UNESCO. Ve své promluvě připomene nezastupitelnou roli vzdělávání, kultury a etického rozměru vědy, včetně výzev spojených s umělou inteligencí. Z hlavního města se papež přesune k úpatí Pyreneí do Lourdes, kde se duchovní poselství zaměří na uzdravení a doprovázení trpících. Poslední etapa apoštolské cesty povede do města Méty. Zde se Lev 14. zúčastní setkání nazvaného U kořenů Evropy za mír a jednotu. Zde připomene nezbytnost svobodného a bratrského dialogu mezi evropskými národy. Právě v tomto městě vyrůstal Robert Schuman jeden z otců Evropské unie.
1: Jakožto římský biskup předsedal papež Lev 18. září v podvečer v Lateránské bazilice zahájení pastoračního roku své diecéze. Před shromážděním, v němž bylo zastoupeno všech 134 římských farností, předložil své diecézi metodu pastoračního tříbení. Jak řekl, neznamená to nic jiného, než hledat pravdu, realisticky uznat, kam směřují naše činnosti, zda se nevzdálili od základního poslání církve. Tříbit ve světle Ducha Svatého znamená zastavit se, znovu si přečíst, co se stalo, rozpoznat, co přineslo ovoce, pochopit, co nefungovalo a společně hledat důvody. Znamená to stručně řečeno hledat pravdu. Řekl papež a předložil 4 hlavní body, kterými se má toto pastorační tříbení řídit. První bod. Setkat se s Kristem a zprostředkovávat setkání s ním. Církev tu není sama pro sebe, ale proto, aby vedla každého člověka k setkání s Pánem. Nestačí tedy ptát se, zda je nějaká činnost dobře zorganizovaná, zda se jí lidé účastní, zda trvá již mnoho let. Je třeba ptát se, zda skutečně vede ke Kristu, zda se v ní evangelium setkává s konkrétním životem člověka. Druhý bod, vytvářet společenství. Mějme odvahu věnovat se tomu podstatnému, abychom vytvořili prostor pro skutečné vztahy, ve kterých se lidé cítí být součástí jednoho lidu. Cítí se přijatí, doprovázení, oceňování a spoluzodpovědní. Věnujme mladým lidem svůj čas a naslouchejme jim v rámci pravidelného programu i mimo něj. Třetí bod. Obývat město a sloužit mu. Řím není lhostejným pozadím našich společenství, je místem našeho poslání, zdůraznil svatý otec. A dodal, že k těmto bodům se připojuje čtvrtý, který všemi prostupuje, totiž formace Božího lidu. A odtud také základní otázka, zda pomáhají naše aktivity růstu ve víře. Jádrem metody, kterou vám navrhuji, je však velmi jednoduchá otázka. Proč? Jde o to, abychom se společně zastavili a u každé věci, kterou děláme, si položili otázku, proč to děláme. Jaký evangelní záměr nás vede, na jakou skutečnou potřebu chceme reagovat, jakým způsobem tato volba odpovídá poslání církve. Papež Lev v závěru připojil k nově navržené metodě jednu důležitou poznámku. Tříbení, zdůraznil, nevyžaduje více práce, nýbrž její kvalitu. Pokud by se mělo stát dalším břemenem, míjelo by se svým účelem. Řekl papež Lev 14. při setkání se zástupci římských farností. Laudetur Jesus Christus.

0: Bylo 21 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní vás zvu do společenství modlitby večerních chval. Spolu se mnou se bude modlit
1: Jiří.

0: Dnes máme svátek svatého Matouše, apoštola a evangelisty. Hymnus, antifona ke kantiku Panny Marie a závěrečná modlitba budou ze svátku na straně 715 v novějším vydání, 715... 1715, omlouvám se a děkuji Jiřímu, že mě opravil, 1715 a ve starším vydání 1685. Antifony, žalmy a prosby budou ze společných textů o apoštolech na straně 1897 v novějším vydání, 1897 nebo 1678 ve starším vydání, 1678. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Budiš chvála Pánu Bohu, neboť nám skrze Syna učinil milost svou mnohou, oznámil nám vůli svou, stvrdil ji jeho zásluhou.
1: By všichni křesťané věrní až do světa skonání měli té vůle poznání, Kristus Pán v svém učení rozhlásil ji po vší zemi.
0: To svatí evangelisté popsali všechno správně, Krista, Pána svého, k slávě, by ke všem lidem došlo to učení Páně zdravé.
1: O Bože náš všemohoucí, obdaruj nás, prosíme, Ducha svého božskou mocí, bychom tvé dílo znali, ctili tebe dnem i nocí. Vy jste se mnou vytrvali v mých zkouškách.
0: Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl, jsem tak sklíčen.
1: Pravil jsem ve svém rozrušení, každý člověk klame.
0: Čím se odplatím Hospodinu za všechno, co mi prokázal?
1: Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.
0: Splním své sliby Hospodinu před veškerým jeho lidem.
1: Drahocená je v Hospodinových očích smrt jeho zbožných.
0: Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice. Rozvázal si moje pouta.
1: Přinesu ti oběd díků, Hospodine, a budu vzývat tvé jméno.
0: Splním své sliby Hospodinu před veškerým jeho lidem.
1: V nádvořích domu Hospodinova, uprostřed tebe, Jeruzaléme.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Vy jste se mnou vytrvali v mých zkouškách. Já jsem mezi vámi jako ten, kdo slouží.
0: Když Hospodin přiváděl sionské zajatce, byli jsme jako ve snách.
1: Tehdy byla naše ústa plná smíchu a náš jazyk plný jásotu.
0: Tehdy se říkalo mezi pohany, velkou věc s nimi udělal Hospodin.
1: Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost.
0: Hospodine, změň náš osud, jako se mění údolí na jihu země.
1: Kdo se jí v slzách, žnout budou s jásotem.
0: Vycházejí s pláčem, když nesou semeno k setí.
1: Přijdou však s jásotem a přinesou své snopy.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Já jsem mezi vámi ten, jako kdo slouží.
1: Kdo slouží. Už vás nenazývám služebníky, nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce.
0: Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. On nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
1: Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce.
0: ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.
1: To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ní nás obdařil milostí ve svém milovaném synu.
0: V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
1: kterou nám tak bohatě projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí.
0: Seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil,
1: až se naplní čas pro dílo spásy, že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Už vás nenazývám služebníky, nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce.
0: Kristus určil jedny za apoštoly, jiné za kazatele mluvící pod vlivem vnuknutí, jiné za misionáře, jiné pak za pastýře a učitele, aby připravili křesťany k úkolům, které mají plnit, aby Kristovo tělo dělalo pokroky, dokud nedojdeme všichni k jednotě ve víře a v poznání Božího Syna, k mužné zralosti, k onomu věku, kdy se na nás uskuteční Kristova plnost.

0: Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových činech, oslavujte jeho jméno.
1: Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových činech, oslavujte jeho jméno.
0: Rozhlašujte den po dni jeho spásu,
1: oslavujte jeho jméno.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových činech, oslavujte jeho jméno. Milosrdenství chci a ne oběť, pravý Pán. Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky.
0: Velebí má duše Hospodina
1: a můj duch jásá Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, roztýril ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Milosrdenství chci, a ne oběť, pravý Pán. Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky. Církev je zbudována na apoštolech jako na svých základech. Spolu se všemi, kdo patří do této boží rodiny, prosme našeho nebeského Otce.
2: Bože, rozpomeň se na svou církev.
1: Otče, ty jsi chtěl, aby apoštolové byli prvními svědky tvého vzkříšeného Syna.
0: Posiluj nás, ať o něm vydáváme svědectví po celém světě.
1: Ty jsi poslal svého Syna na svět, aby hlásal chudým radostnou zvěst.
0: Pomáhej nám, když máme hlásat evangelium všemu tvorstvu.
1: Ty jsi poslal svého Syna rozsévat semeno slova.
0: Dej, ať se všichni, kdo rozsévají tvé slovo s námahou, mohou radovat z bohaté sklizně.
1: Ty jsi poslal svého Syna, aby svou krví usmířil s tebou celý svět.
0: Dej, ať všichni spolupracujeme na tvém díle spásy.
1: Ty jsi uvedl svého Syna do nebeské slávy.
0: Uveď do svého nebeského království i naše zemřelé.
2: Bože, rozpomeň se na svou církev.
0: Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš.
2: Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Milosrdný věčný Bože, ty jsi povolal celníka Matouše do sboru apoštolů. Na jeho přímluvu veď i nás, abychom podle jeho příkladu věrně šli za tvým Synem a tak, aby se upevňovalo naše spojení s tebou. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen. Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen. Amen.

Bylo 21 hodin a 15 minut. Na Proglasu začíná koncert duchovní hudby. Nejprve vyslechneme skladbu Nešpory blahoslavené Panny Marie. Autorem je Matias Sem. Hraje soubor Muzika Florea. Soprán Markéta Izrael Večeřová. Alt Martin Ptáček. Tenor Čeněk Svoboda. Bas Jaromír Nosek. Diriguje Marek Štrincl. Druhou a poslední skladbou je trio sonáta C-dur. Autorem je Johann Sebastian Bach. Na varhany Pavel Kohout. Přeji vám příjemný poslech.

0: Na Proglasu skončil koncert duchovní hudby, ve kterém jsme vyslechli dvě skladby. První nesla název Než pory blahoslavené Panny Marie. Jejím autorem je Matias Sem. Hrál soubor Muzika Florea. Soprán zpívala Markéta Izrael Večeřová, alt Martin Ptáček, tenor Čeněk Svoboda a bas Jaromír Nosek. Dirigoval Marek Štrincl. Druhou a zároveň poslední skladbou je triosonáta C dur. Tuto skladbu složil Johann Sebastian Bach, na varhany hrál Pavel Kohout.
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
2: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
1: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
2: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
2: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
0: Bylo 22 hodin a na Proglasu začala repríza pořadu Čtení na pokračování. Otevřeme 25. část knihy podepsána Charlotte. Autorkou textu je Sophie de Milnheim, čte Adriana Růžičková, Aneška Jakubcová a Filip Braindl.

0: Je to vůbec poprvé, co budou děti z chudé čtvrti nacvičovat nějaké představení a jejich radost je nakažlivá. Kamkoliv Emílie s Konstancí vkročí, všude je radostně přijímají. Děti jim dokonce dělají předvoj a běhají od domu k domu, aby všude oznámili tu úžasnou zprávu. Po chvíli obě dívky nevědí, kam dřív skočit. Ernestína, která je doprovází, nemůže mít vůbec pocit, že by překážela při usměrňování shluku dětí, které jim jsou v patách. Já budu hrát panu Marii, žadoní děvče, které má obličej orámovaný dlouhými tmavými copy. A já budu svatý Josef, vykřikuje její bratr, kterému jsou sotva 4 roky. Ne, to budu já, překřikuje ho autoritativním tónem nejstarší chlapec ze skupinky. To je nespravedlivé, stěžuje si chlapec s bezubým úsměvem. Vždycky je to on, kdo poroučí. Já jsem největší, tak rozhoduju. Tak to se pleteš, chlapče, reaguje Ernestína a vyvaluje na něj oči. Ten, kdo tady rozhoduje, je paní Serisejová.
1: Ale ona tady není,
0: poznamenává nějaká blondýnečka. Brzy se na vás přijde podívat, odpovídá jí Konstancie. Šla nakoupit látky na kostýmy. Oči dívenky se rozářily nadšením. Kostýmy ze zlaté látky? Ptá se s nadějí v hlase. Určitě, určitě, odpovídá Ernestína tónem chůvy, kterou bývala. V každém případě to budou moc krásné kostýmy. Děti radostně tleskají. Ale budete se muset všichni pořádně umýt, než si je vyzkoušíte, dodává Ernestína. Kluci se ošívají a drbou se na hlavě. Děvčata si hned automaticky uhlazují vlasy. Než všechno přichystáme, říká Konstancie, přečtu vám ten vánoční příběh.
2: Pch, to umím naspaměť, vykřikuje nejstarší kluk a pohrdavě krčí rameny.
0: To nepopírám, odpovídá mu Konstancie, ale všichni ho tady možná neznají.
2: Vykládejte, vykládejte,
0: opakuje nějaký chlapeček a poskakuje. Ernestína usadila všechny děti kolem Konstancie, která se opírá o stůl a chystá se číst. Místnost v domě, kde se nacházejí, je malinká a zdá se jí, že u nohou má moře hlaviček, které nedočkavě čekají, až začne číst. Konstancie se šťastně usmívá na svou přítelkyni. Tolik jí důvěřuje, že si Emílie až vyčítá, že před ní skrývá své city k jejímu bratru Teofilovi. Nezrazuje ji, když jí nic neřekla.

0: Ve chvíli, kdy v místnosti zavládlo ticho, vytáhla Konstancie svou Bibli z koše, ve kterém přinesla jídlo pro rodiny. Kniha je vázaná v tmavozelené kůži a její listy jsou jemně pozlacené.
1: Zlato!
0: Uchváceně vydechuje dívenka, která snila o krásných šatech. Konstancie otvírá Bibli, odkašlává si a začíná číst. V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu. To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Quirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat každý do svého města. Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu. Všude teď vládne naprosté ticho. Všechny děti pozorně naslouchají Konstancii, která jim svým jemným melodickým hlasem předčítá příběh Vánoční noci. I ten největší kluk napjatě poslouchá. Emílie se ve stoje opírá o stěnu a rovněž pozorně sleduje, co Konstancie předčítá. Samozřejmě, že zná ten vánoční příběh. Kdo by ho jen neznal, je součástí národní kultury a dokonce i její otec jí ho ve stručnosti vyprávěl, aby pochopila, proč se na konci prosince lidé vždy tak radují a oslavují. Emílie ale neznala přesné znění příběhu tak, jak jej právě četla Konstancie. Poprvé teď slyší biblický text, jak je přečítán při půlnoční mši. Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. Slova příběhu jsou prostá, takže i ti nejmenší všemu rozumí. Emílie vidí, jak se usmívají, když slyší o narození Ježíše.

Emílie s Konstancí překypují nadšením, když se vracejí kočárem domů. Konstancie se nemůže dočkat, až bude mamince vyprávět, jakou je děti přijali a jakou měli radost. Chápu, že Elizabeth z naděje chtěla celý život věnovat dětem, poznamenává Emílie na zpáteční cestě. Jsou tak roztomilé. Viděla jste, jak byly šťastné, říká Konstancie. Váš příběh je upoutal, přidává se Emílie. Nepohnuli se, dokud jste Bibli nezavřela. To představení se nám určitě povede. Jsem si tím jista, prohlašuje Konstancie.

0: V Lyonském republikánu je celá stránka věnovaná tomuto článku.
1: Konec obav. Včera byl ukončen vleklý případ zabijáka vdov. Hledaný muž je bezpečně pod zámkem a o jeho identitě už není pochyb. V jeho pokoji v domě rodičů bylo nalezeno značné množství šperků, které odcizil svým obětem. K identifikaci vraha stačilo jedno svědectví a k jeho zatčení mohlo dojít v okamžiku, kdy odcházel ze svého pracoviště v bance Credit Lyonnais. Udání provedla jeho vlastní matka poté, co ve věcech svého syna objevila velkou emailovou brož ve tvaru vosy, kterou odcizil předešlého dne zavražděné paní V. Ubohá žena byla při příchodu na policejní komisařství hluboce otřesena hrůzným objevem, který právě učinila. Trvalo jí hodně dlouho, než byla schopna policii vysvětlit, kým je a kde přišla k doličnému předmětu. Policista, mající v té době hlídku, ji s pochopením přijal a vyslechl jako první její svědectví. Dokázal být vstřícný a přívětivý a tím ubohou ženu natolik uspokojit, že byla schopna poskytnout veškeré nezbytné informace k tomu, aby mohlo dojít k zatčení zločince. Dala jsem mu všechno. Vrahova identita a jeho profil jsou překvapující. Mladý muž patří svým původem k bohaté buržoazii, po 2 roky byl zaměstnán v bance Credit Lyonnais a ve svých 25 letech nejevil na první pohled žádnou známku toho, že by se v něm nacházely sklony ke zločinu. Jeho matka nechápe, co mohlo jejího syna vést k podobnému jednání. Nikdy mu nic nechybělo, řekla policii. Pokud o něco požádal mě nebo svého otce, vždy se mu toho dostalo. Samozřejmě, pokud se nejednalo o něco špatného nebo zdraví škodlivého, věděl také, že po naší smrti zdědí veškerý náš majetek. Žena, kterou představujeme jako matku vraha, jí doopravdy není. Ve skutečnosti je jeho tetou, ale svého synovce přijala za vlastního v kojeneckém věku, hned po smrti jeho rodičů. Na otázku novinářů, jestli tato situace mohla zapříčinit jeho vražedné šílenství, odpověděla s hlubokým pohnutím: vždycky jsem ho milovala jako svého vlastního syna, odpověděla okamžitě. Dala jsem mu všechno, jako bych to udělala pro své vlastní dítě. Odpověď na otázku, jestli příčina smrti obou rodičů mohla mladého muže ovlivnit, nepřináší vysvětlení. Oba dva zemřeli jen několik dnů po sobě poté, co se při jedné ze svých cest do Indie nakazili cholerou. Byli obchodníky se starožitnostmi a při pátrání po uměleckých předmětech cestovali po celém světě. Jedná se o případ pro psychiatra. Policejní lékař, který se s uvězněným setkal hned po jeho zatčení, nevylučuje, že by se mohlo jednat o předčasnou demenci. Zdá se totiž, že mladý muž nemá žádné povědomí o příšerných činech, jichž se dopustil. Další podivuhodná skutečnost ukazuje směrem, který už vytyčil lékař. Vrah se ani v nejmenším nesnažil ukrýt odcizené předměty, které si přinesl domů. Policie je bez problémů nalezla v různých částech nábytku jeho pokoje. Úmyslný vrah by určitě jednal s větší obezřetností. Policii se definitivním ukončením případu ulevilo. Inspektor Rodlen sdílí bolest rodin obětí a doufá, že zatčení vraha jim pomůže vypořádat se zármutkem ze ztráty jejich blízkých. Prozatím není možné se dohadovat, jaký bude osud zatčeného a jeho převoz do věznice svatého Pavla je stále v nedohlednu. Inspektor Rodlen si přeje prodloužit výslech vězněného a žádá o důkladné psychiatrické vyšetření. Vazba a uvěznění probíhají za mimořádných bezpečnostních opatření vzhledem ke schopnosti zatčeného vstupovat a odcházet z objektu bez zjevné námahy.

Ke článku je připojena zločincova fotografie. Je na ní mladý muž s velmi světlými vlasy a jasnýma očima. Tenký proužek vousů lemuje jeho příjemnou tvář. Mladý muž se do objektivu upřímně usmívá a jeho pohled se ztrácí v dálce, jako by ho přitahovalo něco za zády fotografa. Pod fotografií je vytištěna otázka, která okamžitě napadá čtenáře článku po zhlédnutí portrétu. Jacques Cerisier, anděl či démon?

0: Na Proglasu skončila repríza pořadu Čtení na pokračování. Otevřeli jsme 25. část knihy podepsána Charlotte. Knihu Sophie de Milnheim podepsána Charlotte vydalo nakladatelství Paulínky v Praze. Četla Adriana Růžičková, Aneška Jakubcová a Filip Braindl.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Svět už není tmavý, světluška vlétla uchem do mé hlavy, ba jo. Z našeho chlíva zní sadu kraviny, hodil bych šutrem, kdybych byl bez viny. Jo, je to hrůza, co je v tom za guláš.

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žonerčík. V České republice se nachází více než 30 obcí s názvem Lhotka. Ovšem pouze v jediné z nich, a to ve Lhotce pod Ondřejníkem, se již po několik desetiletí koná festival s názvem Sochovy národopisné slavnosti. Já mám velkou radost, že v ostravském studiu mohu u mikrofonu přivítat nejen ředitele festivalu, pana Tomáše Kaluse.
1: Dobrý den.
0: Ale také programovou vedoucí, paní Markétu Velkou.
2: Dobrý den.
0: Hora s názvem Ondřejník je v celé České republice jediná. Jedná se spíše o celý horský masiv. Od Frýdlantu nad Ostravicí po Kunčice. Z jižní strany máme Pstruží, Čeladnou, ze severní Palkovice, Metylovice, Myslík, Kozlovice. A kde pak se nachází Lhotka?
2: Lhotka se nachází mezi Kozlovicemi a Metylovicemi. Která strana Ondřejníku to je?
0: Ta severní.
2: Ta severní.
0: Prohlédl jsem si webové stránky obce Lhotka a užasl jsem nad tou historií. Tam se píše už někdy z poloviny 14. století už Lhotka existovala. Dočetl jsem se, že tam probíhala těžba rud, kdysi proběhla vlašská kolonizace. Jak vypadá Lhotka dnes? Kolik má obyvatel?
2: Pokud se nepletu, tak Lhotka má v současnosti kolem 500 obyvatel. Myslím si, že žije poměrně pestrým společenským životem, že tam působí několik spolků a si myslím, že lidem, kteří ve Lhotce žijí, se žije hezky.
0: Právě tato oblast Lašská mně připadá taková velice kulturní. Tam se pořád něco děje. Ať už na Hukvaldech, tak to je jasné, Janáček, ať už nějaký v Metylovicích, v Kozlovicích. Ve Lhotce sochovy slavnosti jsou asi největší událost roku.
2: To stoprocentně. Myslím, že to je opravdu jako velká akce, která proslavila Lhotku v celém širém okolí, nejenom v tom našem regionu, ale tím, že si zveme soubory z celé České republiky, tak se dostáváme i za hranice jenom té naší oblasti.
0: Pane řediteli, jaký je váš vztah ke Lhotce? Vy pocházíte ze Lhotky, jste tam doma dodnes, protože dělat ředitele takového úžasného festivalu, to by neměl dělat nějaký přistěhovalec.
1: Ano, já jsem se ve Lhotce narodil, akorát teď už jsem se vlastně přestěhoval do vedlejších Kozlovic, ale ke Lhotce mám stále velmi blízko. A vlastně toho ředitele jsem začal dělat asi před 10 lety, kdy mě oslovila předešlá paní ředitelka Růžena Kopčáková. A taky asi i proto, že už tehdy jsem jako vypomáhal hodně na těch sochovkách, protože vlastně od začátku na slavnostech vypomáhali mý rodiče, má sestra a vlastně celá rodina.
0: Takže rodinná záležitost. Jste také členem nějakého pěveckého sboru nebo folklorního souboru?
1: Ano, já jsem členem folklorního souboru v Kozlovicích, který se jmenuje Valašský vojvoda.
0: A paní Velká, váš vztah ke Lhotce?
2: Můj vztah je podobný tady jako u pana ředitele, který je vlastně i mým bratrem. Oba dva jsme se narodili ve Lhotce, trávili jsme tam spoustu let. Oba dva teď už bydlíme tady v sousední vesnici, ale pořád máme ve Lhotce spoustu přátel a podílíme se nejenom na přípravě sochový slavnosti, ale myslím si, že i na organizaci jiných akcí, které se ve Lhotce dějí.
0: Lhotka s 500 nebo 600 obyvateli patří spíše k těm menším obcím a přitom kulturních akcí je tam celá řada. Máte tam nějaký kulturní dům nebo kde se to koná všechno, pane řediteli?
1: V budově obecního úřadu je taky sál, takový menší, ale ten taky využíváme při sochových slavnostech. Bývá zde vždy oficiální zahájení slavností, kde jsou zváni vzácní hosté a hlavně vedoucí všech folklorních souborů. A poté se vlastně společně přesouváme do areálu u školky, kde už celé slavnosti probíhají.
0: Dostali jsme se k těm slavnostem konečně. Proč sochovy slavnosti? Kdo to byl ten pan Socha, po kterém se takový úžasný festival pojmenoval? Paní Velká.
2: Pan Socha byl oblasti nebo pro folklor velmi důležitý člověk. On se sice velhotce nenarodil, narodil se ve Štramberku, ale velmi dlouho velhotce žil. Vlastně založil tady rodinu, postavil si velhotce rodinný dům a působil jako řídící učitel v místní škole. Ale hlavně to byl člověk všestranný ve svém soukromém životě, protože se velmi aktivně zapojoval do kulturních akcí velhotce a mimo jiné založil velhotce také folklorní soubor v roce 1936, soubor Pilky. Ale v čem tkví vlastně ta největší důležitost jeho osobnosti je to, že celý svůj aktivní život sbíral písně a tance v okolí hory Ondřejník, vlastně v těch vesnicích okolních, kde navštěvoval ty pamětníky a lidové zpěváky a zapisoval, co oni mu zatancovali, případně zaspívali. A vlastně z těch tanců, které on zapsal, vyšly postupně 3 sbírky a ty sbírky jsou obrovským zdrojem inspirace pro folklorní soubory, které působí v okolí hory Ondřejník dodnes.
0: Jestliže pan Socha celý život sbíral písně a tance, a nevzniklo nějaké muzeum, nebo kde jsou ty sbírky uloženy? Čerpá se z nich do dnešního dne, pane Kalousi?
1: Muzeum prozatím nevzniklo, možná třeba je to otázka budoucnosti, ale my víme, že vlastně se sbíral nějakých 160 tanců a přes 1200 písní. Většina z nich byla vlastně uložena u něj doma, poté to vlastně uchovávala jeho rodina. A už za jeho života se vydala první publikace s tanci, která měla následně ještě další 2 díly. A poté vlastně, když vznikly Sochovy národopisné slavnosti v 90. letech, tak u jejich příležitosti obec Lhotka vydala ještě další 3 publikace písní, které se sbíral Vincent Socha u různých pamětníků.
0: My jsme ještě vůbec nezmínili, v kterém období pan Socha žil. To je 20. století.
2: Mm-hmm. Pan Socha se narodil v roce 1903 v tom Štramberku a zemřel potom v roce 1970.
0: Zemřel poměrně mlád, mm-hmm. když to tak řekneme, v 67 letech. Byl činný až do pozdního věku stále?
2: Byl činný až do pozdního věku. Myslím, že ještě když byl v nemocnici, protože on vlastně onemocněl plicní chorobou, která byla následkem jeho působení v dolech, když mu bylo zakázáno učitelování v době komunismu, tak ještě i v té nemocnici, kde opravdu pobýval dlouhou dobu, dokončoval tu sbírku svých tanců, tak snažil se být opravdu aktivní do poslední chvíle, radil ještě vlastně tomu svému souboru, těm Pilkám, ohledně vystoupení a programu a tak dále.
0: Jestliže pan Socha vadil komunistickému režimu, tak to je to nejlepší vysvědčení, které o něm můžeme dostat nějak. On byl asi velice i nábožensky činný, pane řediteli.
1: Byl to takový činorodý člověk a tomu režimu vadil, protože se často se nebál říct pravdu, to, co si opravdu myslel. Máme z toho jako důkazy různé dopisy, které adresoval a nikdy se jako s nikým takhle nebral servítky.
0: Říkala jste, že pan Socha založil v roce 1936 soubor Pilky. Ten je činný dodnes, stále čerpá z jeho nashromážděného bohatství. Je jediným souborem, který takto využívá, co pan Socha nashromáždil, nebo ty materiály jsou k dispozici komukoliv, kdo má zájem o folklor?
2: Určitě soubor Pilky není jediný. Soubor Pilky, jestli můžu mluvit ještě chvíli o něm, má takovou zajímavou historii, protože opravdu letos uplynulo 90 let od okamžiku, kdy pan Socha v roce 1936 založil. Ale po jeho smrti v roce 1970 se nenašel nikdo, kdo by stál v čele v souboru, takže ten soubor přestal fungovat. Nicméně v roce 1995, kdy se poprvé uskutečnili Sochovy slavnosti, se soubor znova sešel a od té doby vlastně každým rokem na Sochových slavnostech vystupuje. Mnoho z nich jsou ještě lidé, kteří osobně pana Sochu zažili, ve svém mládí tancovali v Pilkách, teď už jsou to samozřejmě lidé pokročilejšího věku, ale určitě přibyli i noví členové. A abych se vrátila ještě k té vaší otázce, tak vlastně z toho bohatého nebo z toho velkého množství tanců a písní čerpají soubory v celém širém okolí. Určitě, když zmíním Valašský vojvoda z Kozlovic nebo i dětský soubor Valášek, soubor Ostravica s Frýdku Místku, Ondřejnica, takže opravdu z těch jeho sběrů čerpá mnoho souborů.
0: Když pan Socha Pilky založil v roce 1936, předpokládám, že to byla záležitost asi pro ty dospělé. S nadějí v hlase se ptám, dnes Pilky tančí a zpívají děti v souboru?
2: No, to vás tady trošku

0: 20.
1: Tančí v krojích. Používají se stále kroje nějaké lašské nebo jsou nějaké lhotecké speciální kroje, pane řediteli?
2: Soubor Pílky není jenom pěvecký soubor, ale převážně taky taneční. Opravdu jejich vystoupení patří na Sochovkách vždycky k těm nejvíce sledovaným. Tančí velice dobře a to vlastně tomu nejstaršímu členu, myslím, že tuším, letos bylo 85 let, ale opravdu to na ní není až tak znát.
1: To znamená, kolem Ondřejníku je zdravé horské prostředí, lidé se dožívají vysokého věku.
0: Ano, už to tak vypadá, protože jak se říká, tanec vyhání z těla nemoci. Zároveň, když tam mají dobrou partu, že, tak se rádi scházejí a určitě jim to dodává svěžího ducha.

0: Na Proglasu posloucháte Radioreport. O národopisných slavnostech Velhotce pod Ondřejníkem hovořím s ředitelem festivalu Tomášem Kalusem a programovou vedoucí Markétou Velkou. Už několikrát zde padlo datum 1995. Byly založeny sochovy národopisné slavnosti. Kdo na to přišel takto, Velhotce? Založíme tady slavnosti, vzpomeneme na pana sochu, pane Kalusi.
1: No, přišel na to tehdejší starosta Josef Krpec, který chtěl uspořádat nějakou akci, která by vzpomněla vlastně na pana Vincence Sochu, který zrovna v tom roce 95 měl 25 let výročí od svého úmrtí. Takže ono to původně měla být taková vzpomínková jednorázová akce, ale hned po tom prvním ročníku se rozhodlo, že to bude pokračovat a bude z toho festival.
0: To znamená sice jednorázová akce, ale asi ve velkém stylu. Podařilo se pozvat k účasti více těch folklorních souborů. Po revoluci už se mohlo.
1: Přesně tak. Teď úplně bych asi hádal, kolik těch souborů bylo, ale už v tom prvním ročníku se opravdu jednalo o třeba 10 souborů, které na ty slavnosti přijeli.
0: A stále to byla pouze jednodenní záležitost? Nebo se to dalo i na více dnů?
1: Ano, celou tu dobu je to vlastně jednodenní záležitost. Možná jsme se někdy probila nějaká myšlenka udělat z toho větší festival, ale na druhou stranu vlastně možná je fajn všechno to směřovat do toho jednoho dne, který je opravdu pořádný.

0: Ještě jsme neřekli, kdy se ty sochové slavnosti konají.
1: Sochové slavnosti se konají vlastně vždy před poslední prázdninovou sobotu.
0: Tak to je skvělé datum, protože už tak končí pomalu léto, lidé se vracejí z dovolených, škola ještě není, ale příprava takového festivalu to není záležitost dvou měsíců nebo čtvrt roku. To je práce skoro na celý rok.
1: Přesně tak. My vlastně vždy v říjnu nebo v listopadu už konáme první organizační schůzku, kde řešíme program, které soubory vlastně na příští rok chceme pozvat.
0: Je folklorních souborů dostatek, že můžete každý rok pozvat třeba někoho nového?
1: Souboru je dostatek. My vlastně zveme každý rok hlavně ty soubory místní z Lašska a ty doplňujeme nějakými soubory z regionů vzdálenějších. Ale je pravda, že často máme problém nějaký ten soubor vzdálenější k nám dostat, protože ne všude jsme ještě tak známí. Ale myslím si, že vždycky, když ten soubor přijede, tak potom opravdu rád vzpomíná na ty slavnosti, že si je u nás užil.
0: Nelituje. A naopak pochlubí se, byli jsme ve Lhotce, měli jsme obrovský úspěch a přijedeme zase? Opakuj, hlásí se vám třeba sami, že by chtěli přijet?
1: Občas se nějaký soubor ozve, ale opravdu se snažíme, aby ten program byl barevný a chceme vždycky jako ukázat nějaké nové soubory, které u nás ještě nebyly.
0: Folklorní festivaly, to znamená, vždycky tam je cymbál, vždycky tam jsou housle, vždycky tam jsou basy, nebo hraje se třeba i jiná hudba? Existuje nějaký jiný folklor ještě?
1: Ne. U nás opravdu je to vždycky ten pravý folklor, kde vystupují soubory jenom s tradiční lidovou hudbou. Nezveme si žádné jiné.
0: Že se festival koná pouze jediný den, tak má určitě obrovskou výhodu, protože nemusí se ubytovávat. Spousta účinkujících nemusí se hledat nocleh, ale přijede spousta návštěvníků, kteří už do Lhotky si na ty slavnosti cestu našli a rádi se tam vracejí. Kolik tak těch hostí přijede a zůstávají třeba i do neděle?
1: Ano, každý rok nám na ty slavnosti přijede třeba 800 až 1000 platících hostů. K tomu tam máme nějakých 400 účinkujících organizátorů, takže vlastně každý rok se Lhotka rozroste o 1500 lidí.
0: Dáte jim i najíst?
1: Ano, určitě v areálu je mnoho stánků, kde prodávají hlavně místní prodejci. Máme tam myslivecký guláš, placky a samé takové jako dobré domácí pochutiny.
0: Děti si rádi zaskáčou v nějakém skákacím hradu nebo na kolotočích. Jsou tam i vedlejší nějaké aktivity pro děti, které třeba nechtějí zrovna poslouchat cymbalovku?
1: Pro děti tam máme dětské hřiště s pískovištěm, klouzačkami, to je vlastně součást školní zahrady, ale hlavně taky vždycky je součástí programu tvořivá dílna pro děti, kde si můžou vytvořit nějaký zajímavý výrobek s folklorní tematikou. A jinak součástí slavnosti je vždycky také dětský pořad, takže ty děti se opravdu na sebe rádi podívají.
0: Znamená, přijedou jiné folklorní soubory, které ten dorost mají. Můžete uvést, které soubory se zúčastnili letos toho 31. ročníku?
1: To z těch dětských souborů, jako každý rok přijel Valášek z Kozlovic, taky jsme přivítali malou Ostravici z Frýdku Místku, malou Ondřejnici ze Staré Vsi nad Ondřejnicí, Krásníčánek z Ostravy a nejdál to k nám jel Slezánek z Českého Těšína.
0: To jsou ty dětské soubory. No a ti dospěláci třeba?
1: Ano, a z těch dospělých souborů to byly tradiční Pělky, Valašský Vojvoda, Ostravica, Ondřejnica a poprvé k nám také zavítal Slezán z Českého Těšína, soubor Kašava ze Zlína a nejdál to k nám měl Gaudámu z Vysoké školy ekonomické z Prahy.
0: Nedá mi to, abych se nezeptal na soubory ze zahraničí. Také už přijeli.
1: Přijeli k nám soubory třeba z Polska nebo ze Slovenska. Ze Slovenska vzpomeňme třeba na výborný soubor Železiár anebo Technik z Bratislavy.
0: Jak takový jediný festivalový den probíhá? paní programová vedoucí. Jak to sestavujete?
2: Tak za těch mnoho ročníků došlo k nějakým změnám, ale v posledních letech můžeme říct, že to vypadá tak, že dopoledne se soubory sjedou a proběhnou zkoušky těch jednotlivých pořadů. Potom brzy odpoledne následuje setkání z vedoucích souborů právě v sále obecního úřadu, tady s panem ředitelem. A pak se přesunujeme do areálu slavností, kde je takové slavnostní krátké zahájení a následuje pořad dětských souborů, ten je vždycky jako první. Potom je taky tematický pořad dospělých souborů, to znamená, že soubory dostanou předem zadání, na jaké téma ten pořad bude a k tomu připraví nějaké choreografie. Pak velmi často bývá muzikantský pořad, kde vystupují jenom cymbálové muziky. Často věnujeme taky prostor různým medailonkům, ať už to jsou soubory, které mají výročí v ten daný rok, nebo nějaké folklorní osobnosti, které mají nějaké výročí. No a večer potom vystupují většinou právě ty soubory vzdálenější, ty soubory hostující. Kromě tady tohoto programu, který probíhá na hlavním pódiu, máme už několik let také vedlejší pódium, kde celé odpoledne a vlastně až do večera vyhrávají jenom k poslechu, případně k tanci, muziky zúčastněných folklorních souborů.
0: U dobrého festivalu je nutně zapotřebí mít dobrou pořadatelskou službu. To není záležitost pro dva nebo tři lidi. Máte dostatek pomocníků? Rádi se zúčastní?
2: Já musím s radostí říct, že opravdu v posledních letech máme dost pomocníků. Někteří z nich už se sochovým slavnostem věnují roky a roky, ale hlavně jsme rádi, že přibývají a že přibývají hlavně i mladí lidé, kteří jsou velmi ochotní pomoct a pomáhají nejenom s přípravou toho festivalu, ale pomáhají potom třeba i po festivalu s nějakým uklízením areálu a s dalšími věcmi a že opravdu teď nemusíme nějak složitě někoho přemlouvat a prosit, aby nám s tím pomohl.
0: Festival trvá jeden den, vždycky jednu sobotu, ale svým způsobem pokračuje i v neděli. Jednou takovou bohulibou záležitostí. V neděli dopoledne se všichni sejdou v místním kostele na mši svaté. Když ty soubory v sobotu večer odjedou a návštěvníci se rozjedou také domů, zřejmě už ta mše svatá zůstává záležitostí čistě lhoteckých farníků.
1: Je už takovou krásnou tradicí, že každý rok po sochových slavnostech neděli bývá slavnostní mše v místní kapli, které se účastní rodina pana Vincence Sochy a také členové souboru Pilky v Krojích.
0: A mše svatá je za pana Vincence Sochu.
1: Přesně tak, mše svatá je obytovaná za pana Vincence Sochu. Na závěr mše svaté vždycky zazní některá z písní ze sbírek Vincence Sochy. A tímto se tak vlastně symbolicky uzavře celý ročník slavností.
0: A začne se připravovat další.
1: No, ještě se přesunou všichni z kostela do areálu na úklid a poté se začne připravovat další ročník.
0: Letošní léto bylo krásné na konci srpna, tak nebyl problém, ale když připadne deštivé léto a festival proprší, zůstávají posluchači, neodcházejí, neutíkají domů.
2: Já musím říct, že se nám ještě asi nikdy nestalo, že by úplně celý festival propršelo, ale počasí nás mnohokrát už potrápilo a my jsme velmi rádi a velmi vděční všem, kteří si k nám do Lhotky najdou cestu a opravdu, i když to počasí není zrovna příznivé, tak se po každé kolem k těm 800 někdy více návštěvníků dostáváme, což někdy jsme až překvapení, že opravdu se někomu chce tu cestu k nám do Lhotky vážit. A tak je to pro nás takovým zadostiučením, že to snad děláme dobře. A na druhou stranu, i když je třeba hezké počasí, jako tomu bylo letos, až na jednu jako vydatnou přeháňku, kterou jsme ale zvládli, také v okolí Lhotky je spousta velkých akcí, které se ve stejný den konají. A i přesto si nemůžeme, měla bych to zaklepat někde, na diváckou přízeň stěžovat.
0: Do Lhotky nejezdí vlak a zřejmě nějaký zvláštní autobusy, že by v tu sobotu festivalovou byly nasazeny. Jsou posluchači, diváci, návštěvníci odkázáni na vlastní dopravu, pane řediteli?
1: V minulosti jsme mívali i speciální autobus, protože do Telhotky v sobotu opravdu žádné autobusy nejeli, ale dneska už to není až tak špatné a vlastně každé 2 hodinky tam nějaký autobus na trase Ostrava-Rožnov projíždí, takže i ten autobus se jako dá využít.
0: Letošní ročník je za námi, připravuje se 32., který dálí Bůh bude v příštím roce. Já bych vám chtěl jakožto pořadatelům popřát ještě hodně ročníků sochových slavností, protože ta konkurence v poslední době je velká a zvláště tam v Beskydech, v okolí Ondřejníku, těch akcí je celá řada. Aby si cestičku k tomu folkloru a k těm národopisným slavnostem nacházelo stále více mladých lidí, protože nenechávejme to jen na těch seniorech, ať ta krása, kterou naši předkové zpívali, tančili, kterou žili, aby zůstávala v těch našich srdcích i nadále. Tak vám přeji vše dobré a pozdravujte pod Ondřejníkem.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou. A už teď vás všechny zveme na ten další ročník, který se uskuteční 21.8.2027.
0: Nejen o sochových národopisných slavnostech Velhotce pod Ondřejníkem hovořili ředitel festivalu Tomáš Kalus a programová vedoucí Markéta Velká. Od mikrofonu se z ostravského studia loučí Antonín Žolnerčík.

je ve městě, čekám na ni, věřím, že se zastaví. Zpráva o ženě, ach slečno, kde jste, prošla uchem přes srdce až do hlavy.

čekám dopisy a chodí složenky. Všechno jde, ale právě když jde oni, vína bude málo, ale tře tenký.

0: Dnešní část nese název Hněv. Hněv začíná v citech odporu proti tomu, co se nám skutečně nebo zdánlivě staví do cesty. Dostaneme chuť tu překážku odstranit. Napadne nás hned i nějaký způsob, jak to provést. Z toho vidíme, že hněv může být spravedlivý i nespravedlivý. Příkladem spravedlivého hněvu je Kristus, když vyhání z chrámu prodavače. Jedinou opravdovou překážkou na cestě k dobru je zlo. Můžeme tedy, dokonce musíme vzplanout hněvem proti zlu. Musí to být zlo skutečné a ne jen zdánlivé. V pravém a plném slova smyslu se máme hněvat proti hříchu, ďáblu, zlým myšlenkám. Když jde o lidi, je spravedlivý jenom ten hněv, který vede k dobrému, k nápravě zla a tedy k prospěchu blížního, ne k jeho škodě. Rozumí se, že musí být vhodný, umírněný, ukázněný. Často však splaneme hněvem nespravedlivým. Z pocitu nelibosti vzniká odpor a chuť se blížnímu pomstít. Cítíme velkou radost z neúspěchu druhých. Slově ponižujeme, zmenšujeme a očerňujeme před jinými. Někdy se přejde i ke skutkům. Nejčastěji se to stává výbuchem citů, které jsou silnější než zdravý úsudek. Takový člověk je podle slov svatého Jana Klimaka dočasný blázen, epileptik. Není s ním řeč, až když ho záchvat pomine. Pro něho samého pak nejsou lepší rady než ty, které se vyjadřují lidovými výrazy, jako například dýchat zhluboka, napočítat do deseti, rozbít dřevo, ale ne o hlavu druhého a podobně. Daleko nebezpečnější je hněv, který zůstane v duši, i když už pominul první citový výbuch. Začne se ledově a rozumově uvažovat o pomstě, odpírá se odpuštění. Podle svatého Řehoře Niského se takový člověk vylučuje z Božího království. Světec píše o tom, kdo se takto mstí. Jemu samému už nebude odpuštěno, protože neodpouští jiným. Nezastane se ho Bůh, protože si svou pomstu vyřizuje sám. Ve vypravováních o otcích pouště čteme, jak vyléčili hněvivého tím, že mu dali opakovat větu: děkujeme ti, Bože, že tě nepotřebujeme, protože si svou spravedlnost vyřizujeme sami. Svatý Doroteus přirovnává hněvivého člověka ke psovi, který vztekle kouše do kamene a ve své zaslepenosti nevidí toho, kdo kamenem hodil. Ani když se rozhněváte, nenechte se strhnout ke hříchu, čteme u svatého Pavla v listě Efezanům. Apoštol národů byl sám výbušné povahy. Věděl proto dobře, jak snadno vzplaneme, když se neočekávaně setkáme se zlem, s hanebnostmi, s odporem. Ale to splanutí nás nemá strhnout ke hříchu, k tomu, abychom jedno zlo vypuzovali druhým. Ostatně apoštol dává i jakousi rozumnou lhůtu k uklidnění do konce dne, když píše: slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Hněv se léčí opačnými ctnostmi, mírností, trpělivostí, vírou v Boží prozřetelnost.
1: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen. Amen.
1: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
3: Neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
3: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: V pořadu Jak se vám líbí si dnes představíme polskou skupinu Banda Nela Nebia. Hovořit bude její kapelník, muzikant a autor litevského původu, který vystupuje pod přezdívkou František Špilman. Příjemný poslech přeje Milan Tesař, který se s Františkem setkal v Ostravě na mezinárodní konferenci Czech Music Crossroads. Rozhovor probíhal ještě předtím, než jsem měl možnost poslechnout si kapelu naživo a než jsem slyšel celé její CD. Věděl jsem ale, že se o její hudbě píše a mluví jako o radikálním etnu. A tak mě zajímalo, cože to takové radikální etno je.
1: So, radical ethno you're talking about, yeah? So that's...
2: Myslím, že radikální etno, o kterém mluvíte, vůbec není nový koncept. Podle mě něco takového existuje tak dlouho, jako existuje samotná hudba. Radikální etno je něco, co je tady kolem nás ve vzduchu, ale co se dá jen velmi těžko uchopit. A pokud to chcete zachytit, musíte vyvíjet velké úsilí. Já se o to snažím a myslím, že občas jsem i úspěšný. Ale záleží hlavně na posluchačích, jestli to slyší a jestli se nám to daří s nimi sdílet. Já jsem od samého začátku, co se věnuji hudbě, věděl, že radikální etno existuje. Jen bylo třeba je zachytit a pak je hrát. Žádný svůj počátek tedy tento pojem nemá.
1: So there's no beginning for the term radical etno.

0: Posloucháme Banda Nela Nebia, polsko-litevskou skupinu, která funguje teprve krátce.
1: Okay, the beginning of the band is,
2: Skupina vznikla v roce 2015 ve Varšavě, když se tam najednou objevil jistý František Špilman. Naše první vystoupení proběhlo v rámci soutěže Nova Tradicia a hned jsme vyhráli Grand Prix. Už si nevzpomínám, který to byl měsíc, možná duben, možná květen.
1: Or May, something like that.

0: To bylo Concertino A dur v podání skupiny Banda Nella Nebbia. Už jsme slyšeli, že první její koncert se odehrál v roce 2015 v rámci soutěže Nova Tradicia a že kapela hned zvítězila. Jaký to byl pocit, ptám se jejího kapelníka.
1: Okay, I must say it was ambiguous because
2: bylo to dvojznačné. Na jednu stranu se vaše ego raduje, když někde zvítězíte. Máte pocit, že jste lepší než všichni ostatní. Na druhou stranu věřím tomu, že hudba není sport. V hudbě nemůže jeden hráč tvrdit, že je lepší než druhý. Možná bychom mohli říct, že jeden hraje poctivěji než druhý, ale to není disciplína, v níž by se dalo soutěžit. Jak byste to změřili? Mám z toho tedy opravdu dvojznačné pocity. Navíc jsme vlastně ani nemysleli na to, že bychom mohli vyhrát. Byl to náš úplně první koncert. Soustředili jsme se jen na to, jak hrát a jak neskončit uprostřed skladby. To jsme si dali jako úkol a ten jsme, myslím, splnili.
0: A jak se tedy mohlo stát, že úplně neznámá kapela, která navíc hraje veřejně poprvé v životě, v soutěži zvítězí?
2: To je těžká otázka. Možná tuším, jak je možné, že jsme vyhráli, ale nevím to jistě. To bychom se museli zeptat porotců. Ale jak už jsem naznačil, snažíme se v naší hudbě být co nejpoctivější. A to je možná to hlavní. Ne technika hry, ale poctivost. A také to, že náladu, kterou na pódiu sdílíme, dokážeme předat publiku. To možná hrálo roli, ale nevím. Musel byste se opravdu zeptat porotců.
0: Hovoří František Špilman, kapelník, baskytarista a také hráč na violu ze skupiny Banda Nella Nebbia. Další skladba, kterou si pustíme, se jmenuje Dafino.

0: Na albu skupiny Banda Nella Nebbia hraje 10 muzikantů. Skupina má v sestavě nástroje jako dvě trubky, saxofon, basový trombon, tubu, ale také arabskou loutnu nebo mandolínu. Jak pro takovou sestavu vznikají skladby?
1: How many time we got left?
2: Kolik nám zbývá času? Ale ne, pokusím se to vysvětlit stručně, i když je to komplikovaný proces. Někdy se stane, a opravdu k tomu dochází, že se ráno probudím a mám úplně jasnou představu o nové skladbě. Mám ji v hlavě do posledního detailu, od začátku do konce. Jsou však jiné skladby, na kterých pracujeme třeba 2 roky a stále nejsme spokojeni s výsledkem. Opravdu tedy záleží na každé skladbě a je těžké to nějak zobecnit a odpovědět. Musíme být otevření, musíme mít představivost a radovat se z toho. To have fun.

0: Za skupinu Banda Nella Nebbia hovoří její kapelník František Špielman. Mě zajímalo, jestli skladby píše on sám, nebo jestli ke spolupráci zve své kolegy.
1: Musím přiznat, že jsem tak trochu... No prostě máme v kapele monarchii a já jsem na jejím vrcholu, takže jsou to mé skladby, mé nápady, avšak jednotliví muzikanti samozřejmě mohou ovlivnit to, co oni sami hrají. Každý z nich má svůj vlastní zvuk, své hráčské kvality. Posloucháme se navzájem a aranžmá vytváříme společně. Nápady tedy vychází ode mne, ale nakonec se na nich podílí celá kapela.

0: Už jsme mluvili o nástrojích, které v sestavě skupiny najdeme. Je to pětičlenná dechová sekce, dále mandolína, arabská loutna, baskytara a dvoje bicí. Žádná kytara. Bylo od začátku jasné, které nástroje v kapele budou a které ne?
1: Právě to mám na hudbě rád, že je možné úplně všechno. Všechno, co si představíte. Stačí jen být otevřený a užívat si to. Já jsem měl na začátku o kapele nějakou představu. Skupinu jsem založil, ale postupně se k nám přidávali další hudebníci, kteří s námi chtěli hrát, a já jsem pro každého z nich dokázal najít místo. Takže ano, je důležité, které konkrétní nástroje v kapele máme, protože to nějak odpovídá mé počáteční představě, ale hodí se nám i další barvy, které někdo přinese. Vlastně by se mi líbilo mít k dispozici celý symfonický orchestr, protože teprve potom bych měl všechny nástroje, které bych si představil. Then you have really everything you need to express.

0: Tolik skladba s názvem Turkishit od polsko-litevské skupiny Banda Nela Nebia. S jejím kapelníkem jsem hovořil v Ostravě na mezinárodní konferenci Czech Music Crossroads. Jinak jsme už mluvili o účasti kapely v soutěži Nova Tradicia a já se ptám na další úspěchy a zajímavá vystoupení.
1: Po vítězství ve zmíněné soutěži jsme dostali pozvání na Ethno Festival do Krakova, což je jeden z největších festivalů v Polsku. Byli jsme opravdu hrdí, že tam můžeme vystoupit. Hráli jsme také na festivalu Crossroads ve Varšavě. A jsme moc rádi, že si můžeme zahrát tady u vás v Česku na Czech Music Crossroads v Ostravě. Je to naše první vystoupení v zahraničí.
0: Doplním, že díky úspěchu v soutěži Nova Tradicia, jejímž pořadatelem je Polský rozhlas, si skupina Banda Nela Nebia mohla nahrát své album, z kterého si dnes hrajeme. Na závěr se Františka Špilmana ptám, jak je pro jeho kapelu vůbec důležité, že má svoje CDčko.
1: Fyzický nosič je stále důležitý. Máte něco v ruce, můžete se toho dotýkat. Ale není to náš hlavní cíl. Naše hudba se šíří různými cestami. Najdete nás například na internetové platformě Bandcamp. A i to je pro nás velmi důležité.
0: Máte-li tedy zájem, najděte si na internetu skupinu Banda Nela Nebia. S její tvorbou a úspěchy nás seznámil její kapelník František Špilman. Rozhovor natočil a od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Překlady odpovědí načetl Václav Ambroš, zvuk měl na starosti Pavel Kunčar.

0: 90 na telefonní číslo 8 a 4 sedmičky. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

Na rohu ulice objevil jsem malý obchod s kořením. Prodávala tam dáma s černým kloboukem a já ani nevím, proč koupil jsem si chmín. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň i není. Na oblohu naskákaly šafránové hvězdy, pouliční lampy se praly o můj stín. Marně jsem hledal dámu s černým kloboukem, marně jsem hledal, kde koupil jsem ten kmín. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň.

činžáku na rohu ulice, nikdy prý nebyl obchod s koření. Nikdo ani nezná dámu s černým kloboukem, jen mě se pořád zdá, že tam koník mým. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň i není. A tak vedle ní žiju, jako ten, kdo nepospíchá, bloudím po ulicích a opijím se.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Odbyla jedna hodina raní a na Proglasu začíná koncert komorní hudby. Jako první vyslechneme sonátu e-moll pro flétnu a basso continuo. Autorem je Johann Sebastian Bach. Na flétnu hraje Jean-Claude Gérard, na klavír Daniel Blumenthal a na fagot Sergio Accolini. Následuje 7 skladeb Louise Couperina, na čembalo hraje Stanislav Heller. Ten hraje i v poslední skladbě, která nese název Druhá suita. Napsali Jean-Henri d'Anglebert. Přeji vám příjemný poslech.

0: Na Proglasu skončil koncert komorní hudby. Nejprve jsme vyslechli sonátu E-moll pro flétnu a basso continuo, kterou napsal Johann Sebastian Bach. Na flétnu hrál Jean-Claude Gérard, na klavír Daniel Blumenthal a na fagot Sergio Accolini. Následovalo 7 skladeb Louise Couperina, ve kterých na čembalo hrál Stanislav Heller. Ten hrál i v poslední skladbě, která nesla název Druhá suita. Napsal ji Jean-Henri d'Anglebert.
1: Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
0: Proglas přebírá relaci Rádia 7.
2: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
3: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
4: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediné, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
5: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
6: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
7: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
8: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
9: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
10: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Pořad se snaží zachytit v životech hostů okamžiky, které změnily jejich směřování směrem k Bohu a Ježíši Kristu. Dnes nám dá na takové zásadní chvíle ve svém životě nahlédnout Lucie Pohanková. Dobrý poslech vám za tým Rádia 7 přeje Milan Remeš.
11: Dobrý den, já jsem Lucie Pohanková, pocházím z Pardubic a vyrůstala jsem v nevěřící rodině. Ještě za komunismu jsem trošičku začala nějak přemýšlet o Bohu, ale nebylo tenkrát nikde moc kde čerpat nějaké informace o křesťanství. Ale jednou se mi dostal do rukou časopis Mladý svět, kde jsem si všimla, že byl takový malinkatý článeček o kapele, kterou jsem tenkrát poslouchala. Ta kapela se jmenovala All About Eve. V tom krátkém článečku tam bylo vlastně napsáno, že dlouho nemohli nějak prorazit, dlouho se jim nedařilo získat nějakou nahrávací smlouvu. A tak jednou ta zpěvačka došla do kostela, tam zapálila velkou zelenou svíčku a pomodlila se. A druhý den dostali fantastický kontrakt, který je vynesl úplně prostě do výšin hudebního nebe. A tenkrát mě to strašně zaujalo a říkala jsem si, wow, když takhle skvělá zpěvačka, takováhle skvělá hudebnice věří v Boha, tak to na tom Bohu něco musí být. A měla jsem pocit, jako kdyby v tu chvíli někdo odzátkoval láhev šampaňskýho. Prostě to stříkalo, to šampaňský. A už to nešlo vzít zpátky. Začalo mě strašně zajímat všechno, co se prostě Boha týkalo. Do té doby jsem vedla úplně běžný život. Chodila jsem na gymnázium, neměla jsem žádný problémy, ani doma, ani prostě ve svým vlastním životě. Ale přesto, jakmile jsem se začala zajímat víc o Boha, tak jsem cítila, že mi uvnitř vlastně do té doby něco hrozně moc scházelo, že tam vlastně chyběl nějaký vyšší význam toho, proč tady vlastně jsem a kdo jsem. Chyběla mi tam nějaká hlubší láska, aby někdo mě měl rád prostě takovou, jaká jsem, aniž bych já se o to neustále vlastně musela snažit. A všechny tyhle ty věci jsem pak začala nacházet v Bohu. A protože tenkrát, říkám, nebylo moc zdrojů, kde Boha poznávat, tak jsem se přihlásila, to bylo v 90. roce, krátce po revoluci, na studia teologie na Karlovu univerzitu. A tam jsem začala opravdu Boha poznávat, ale trošku jinak, než jsem čekala, protože teologie je spíš věda o Bohu. ale nepomůže vám setkat se s Bohem. Ale s Bohem jsem se setkala díky ostatním křesťanům, díky ostatním kamarádům a díky studentské organizaci Hlas pro Krista, která tenkrát hodně evangelizačně působila na kolejích a mezi studentama a dávali nám naprosto skvělý vyučování, vedli nás i k tomu, že je naprosto normální sloužit a že je naprosto nenormální nedělní křesťanství. To mě hodně pomohlo se i nasměrovat potom v tom dalším křesťanském životě, protože jak jsem dokončila ty studia, tak zároveň v té době začal být v Čechách strašně velký problém s drogově závislými lidmi, protože jak se prostě otevřely hranice, tak ty hranice najednou byly propustné i těm negativním jevům, takže se Čechy prostě zaplavily drogama ze zahraničí a najednou všude na náměstí Republiky, na Václavském náměstí v Praze byla spousta narkomanů a nikdo moc nevěděl, co s nima. Tenkrát prostě mi pán úplně zlomil srdce pro ty lidi, protože jsem viděla, v jakým jako žijou naprostým zoufalství a prázdnotě. A protože zrovna začalo tenkrát Teen Challenge, bylo zakládaný Teen Challenge v Čechách, tak jsem se k ním připojila, to je křesťanská organizace, která právě slouží narkomanům. A začal jsem s nima chodit na street work, pak jsme založili středisko pro ženy, potom středisko pro muže, takže jsem začala takhle sloužit těmhletěm lidem. Začal jsem pracovat na těch ulicích, chodit za těma lidma do skvotů, což byla zkušenost velmi zajímavá, někdy dost drsná, někdy úžasná. Začala jsem sloužit těm ženám i v tom rehabilitaci.